0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste Peloponézu a Smol opus 61 Polonéz fantazii od Friderika Chopéna. Skladbu zahrála i Dil Biret na klavír. Na Proglase přebíráme relaci Rádia 7.
1: Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Nelča Musilová, ještě stále doktorka, nyní i částečně na fundraisingu v odboru mládeže a apoštolské církve. A ta má na starosti vzdělávání. Vítej, Nelčo.
3: Zdravím vás všechny.
2: Dneska budeme mluvit o péči o vedoucí. Když se řekne péče o vedoucí, co si pod tím představíš? Co vedoucí skutečně potřebuje od svého okolí?
3: Za mě péče o vedoucí znamená zajistit co možná nejvíce pro to, aby ten vedoucí mohl zdravě sloužit v tom kontextu, ve kterém slouží. A může se to lišit podle mě od toho, co jako skutečně dělá. V mém kontextu já vlastně se věnuju vedoucím mládeži, takže v mém případě to znamená nějaká opora, podpora, osobní přístup k tomu vedoucímu, aby nebyl sám v té službě, aby se tam necítil sám, a plus potom nějaké praktické zdroje a věci, které on potřebuje potom k té konkrétní službě, to znamená materiály pro vedení mládeže, jo, a různé takovéhle praktické věci. Ale za mě obecně vedoucí věřím, že potřebuje hlavně necítit se sám v té službě, potřebuje nějakou oporu a pak potřebuje určitý zdroje pro tu službu, kterou vykonává.
2: Vedoucí často mají na starosti lidi, které vedou, pečují o ně. Proč je podle tebe tak snadné pečovat o lidi, které vedeme, ale pak zapomenout pečovat o ty samotné vedoucí?
3: Myslím si, a to je asi můj osobní pohled, možná se mnou budete souhlasit, možná ne, ale když se řekne vedoucí, tak ještě pořád to má takovou nálepku nějakého nadčlověka, že jako ten člověk vede, tak je silnější, moudřejší, samostatnější, nepotřebuje tolik pomoci, má pod sebou nevím kolik lidí, záleží, co vede, a tak on přece pomáhat jako nepotřebuje. Ještě třeba v našich křesťanských kruzích, že je to ten povolaný člověk, třeba dostal povolání od Pána Boha vést, tak je nějaký jako nad člověk, tak nepotřebuje. Jo? A velmi často vedoucí, jako to, co mě třeba říkají, to, co jim chybí, je, že se cítí sami v té službě, cítí se sami, protože na ně lidi už koukají přes ten filtr toho, že oni jsou ti vedoucí. Jo? A myslím si, že jsme to i všichni zažili, že jsme přišli třeba poprvé do mládeže, že teď tam vidíme někoho na stage a máme pocit, že wow, to je ten vedoucí, co jako jde vidět. A tak. Myslím si, že tam je pořád ta nálepka toho, že to je nějaký jako nad člověk. A myslím si, že s tím ještě stále se musíme učit pracovat, co to vlastně znamená jako vedoucí, že to není nic spojeného s naší identitou, že bychom byli nějací jiní lepší, neměli ty lidský limity jako všichni ostatní. A teď si myslím, že kvůli tomu, že se na vedoucí díváme trošku jinak právě než na lidi, který vedeme, že jako nedíváme se na ně jako na lidi s limitem lidským, klasickým, jako mám všichni.
2: Ty máš tedy nějaký limit?
3: Já mám hrozně moc limitů. Já i když vedu a vedu spoustu věcí, tak překvapivě potřebuju spát, potřebuju jíst, potřebuju mít oblasti, kde nejsem ten vedoucí, kde jsem jenom Nelča, kde mám svý kamarády, kde nemám tohle spojený jako se sebou, se svým jménem. Potřebuju občas sabatikál, občas nesloužit, potřebuju občas si zajet na dovolenou. Mám svý potřeby, tak jako jiní lidi, i když jsem vedoucí. Yes.
2: Mluvíme tady v tomto pořadu hodně o vedoucích v církvi. Když se podíváme do Bible, tak Bible nám často ukazuje vedoucí, kteří byli unavení, přetížení nebo tak na hraně, nebo dnes už možná bychom řekli, že dávno vyhoření. Co se můžeme naučit třeba od Mojžíše, Eliáše, Pavla?
3: Já jsem hrozně ráda, že si vzpomenul zrovna tady tyhle příběhy, protože zejména třeba Mojžíše a Eliáše, já používám, když vyučuju právě mladý lidi o tom, jak se mají o sebe starat, jak se mají nechat pomoct třeba, jo? Nebo že jako vedoucí můžou projevit své emoce, říct, že jsou unavení. Třeba miluju právě jako Eliáše, který tam je zbořený úplně po Karmelu a říká Bohu, že chce umřít. Jako reálně Eliáš měl deprese, úzkosti, jo. A miluju i tu boží reakci. Tady u tohle příběhu s dětskama hodně pracujeme jako o tom, že Bůh jako nás tvořil jako lidi s limitem a nebojí se toho ani jako a počítá s tím, že máme nějaký limit, že když nás pro něco povolává, Eliáš byl jako velmi povolaným člověkem, tak vlastně ta boží reakce tady na tyhle ty jeho jako stesky, jo, a frustrace není, hele, ty jsi povolaný, seber se, jo, jdi něco dělat, ale Bůh mu říká, najez se, napí se, vyspí se a pak půjdeme dál, jo. Tohle, to, takovejhle rozhovor tam jako probíhá. Stejně tak Mojžíš, geniální příběh o tom, jak povolaný člověk potřeboval pomoc potom v jednu chvíli. On byl povolaný, vyvedl lidi z Egypta, ale potom na té poušti bylo potřeba určitý stability a je tam Mojžíš byl nádherným příkladem toho, jak mohlo dojít k vyhoření absolutnímu. Jo. On se tam staral o nějaký jako 600 tisíc mužů, že jo, tam bylo tož třeba 2 miliony jako lidí a on myslel, že se o ně všechny postará sám, že oni za ním chodili pro rady, pro všechno. A pak přichází ten jeho tchány Troa a tam mu dává úžasný rady o struktuře. Vyvol si tady těchhle jako x mužů, ti se budou starat o ty a ti se budou starat o ty a to není všechno na tobě, že jo. A tady se můžeme učit o tom, že vedoucí mají nějaký úkol v tom božím příběhu, mají nějakou zodpovědnost nad lidmi, ale potřebují pomoc, potřebují poradit, potřebují občas vylejt tam emočně, zanadávat si a odpočinout si a být jenom lidmi se svýma emocema, potřebují se postarat i o sebe, nebo ne i o sebe, potřebují se starat o sebe, aby se postarali zase o ty další. Tohle se můžeme naučit z těch příběhů hrozně moc.
2: Někdy jsou vedoucí unavení, někdy jsou přetížení a někdy už jsou za hranou, už začínají vyhořívat. Jak je možné poznat, že vedoucí už není jenom unavený, ale že už je právě na té cestě k vyhoření?
3: Pro mě jako pro člověka, který pečuje o vedoucí, je tohle veliká otázka, jak to podchytit ještě třeba v nějakém jako rozumném bodě, kdy se to dá třeba zvrátit nějakou úpravou režimu nebo tak, anebo už ten člověk opravdu je potřeba jako odstavit ho ze služby na nějakou jako dobu. A měla jsem vedoucí, kteří už byli dlouho, dlouho za hranou a myslím si, že takové společné znaky toho jsou, že jedou v takzvaném úsporném režimu v uvozovkách, aby to bylo hotové, ale nemají kapacitu už dělat něco navíc, vymýšlet nějaký kreativní způsoby, jak jinak dělat tu službu třeba, nebo druhá věc, a to je třeba pro mě takový lakmusový papírek, nemají kapacitu na lidi. Jo, v našem křesťanském prostředí, ať už děláme jakoby cokoliv, ať už je to třeba víc praktický nebo méně praktický, to, proč tady jsme, jsou lidé. Pokud ten člověk už nemá kapacitu na lidi, na to se o ně zajímat, na to, jo, starat se o svou rodinu, o svý kamarády, nebo konkrétně o ty lidi třeba, který má v té službě, pak je něco špatně. A pak další třeba věci, další body za mě, když nemá radost z té služby. Jo, jasně, může být náročnější období, kdy se potřebujeme zapřít, udělat nějakou práci, ale když dlouhodobě v něčem funguje a nemá z toho radost, tak tam taky něco není dobře. Je to něco, co ho vyčerpává, něco, co, kde jede na doraz, kde ani sám už nevidí třeba ovoce té služby a nemá z toho radost.
2: Často mají vedoucí pocit, že všechno musí zvládnout sami. Co může udělat pastor, kazatel, nějaký starší vedoucí pro ty lidi, kteří mají pocit, že musí všechno zvládnout sami?
3: Přemýšlím, co jako on může udělat, když je to jejich vlastní přesvědčení. Protože tady už se možná dostáváme trošičku do pastorace, většinou je to nějaký hlubší přesvědčení toho, že musí všechno zvládnout sami, protože třeba opravdu museli a dlouho jim třeba nikdo nepomohl a tak. Ale za mě, co vždycky může udělat, je se o ně zajímat. pravidelně za nima přicházet, zajímat se a úžasná otázka, co potřebuješ, co by si potřeboval, aby se ti sloužilo lépe, aby si mohl odpočinout, aby se cítil lépe v té službě, aby si věděl, že ta služba jako má smysl, že tě tady chceme, co by si potřeboval. Jo? A povětšinou ten člověk třeba jenom cítí sám, anebo funguje mimo své obdarování. A tohle je něco, co my se můžeme dozvědět, když se toho člověka ptáme. Jo? Pokud jako vedoucí, někdo, kdo má na starost vedoucí, nebo jako postor, po kterém jsou nějací vedoucí, funguje jenom ve stylu, jo, ta práce je udělaná, tak se nemusím zajímat, ono to jede si svým tempem, tak myslím si, že potom jako přijde k tomu člověku až ve chvíli, kde je hodně špatně a tam už se musí udělat nějaký konkrétní kroky, ale když se průběžně ptá, jak se cítíš v té službě, co potřebuješ, máš všechno, co jako je potřeba k tomu, aby si sloužil zdravě, aby se ti sloužilo dobře, tak myslím si, že přijde na víc věcí jako preventivně, než až potom, když se to zhroutí.
2: Jakou ti přijde, že má roli v péči o vedoucí přátelství mezi tím člověkem a tebou, nebo odpočinek, nebo i možnost být někdy slabý, ne stoprocentní?
3: V tomhle si myslím, že se hodně liší křesťanský prostředí od běžného sekuláru. Tam někdo vede tým, ten tým vykonává práci a dokud podává jako výkon a výsledky, tak neřešíme. Ale v tom křesťanském prostředí je to povětšinou na dobrovolnický bázi všechno a tím pádem to je hodně na vztazích položené. Ten člověk, který se připojuje do toho společenství, připojuje se k té službě, tak za mě potřebuje vědět, že ho vidíme jako člověka, že ho vidíme jako bytost s limitama přesně, že nám jde primárně o něj, než o to, aby vykonal nějakou práci. Jo. Ta církev, to je boží dílo. My se do toho nějakým způsobem zapojujeme, můžeme namyslet struktury a tak, ale ve výsledku vždycky půjde o lidi. A za mě jako přátelství je základ. Když se někdo zapoje do vedoucí pozice v církvi, to znamená, že má vliv na ty lidi, tak potřebujeme mít přátelský vztahy v tom vedoucím týmu, pastor, klíčový vedoucí, jo, tady tyhle ty, jako lidi, co nějakým způsobem se víc zapojou do té církve, potřebují mít přátelský vztahy, potřebují mít bližší vztahy, je to i o důvěře, potřebují důvěřovat. A za mě, aby to dlouhodobě fungovalo a bylo to udržitelné, tak potřebují i třeba mít čas, kdy jako neslouží a jenom budou ty vztahy. Zajedou si někde na zborovou volenou, nevím, jenom tak někde. Zílí se třeba, jo, navštěvují se i mimo neděle, mimo tu církev a sdílí si ty životy. Tohle to my potřebujeme, protože v prvé řadě my nebudujeme instituci, nebudujeme nějakou organizaci, ale jsme rodina, jsme sjednocení jako rodina, potřebujeme ty vztahy mít. A potřebujeme je sdílet, abychom potom mohli na něčem pracovat a bylo to dlouhodobě udržitelné.
2: Jak je možné tady toto začít, když je člověk zvyklý se orientovat na ten výkon, jak jsi zmínila spoustu vedoucích v církvi, je dobrovolníků a ze sekulárního prostředí jsou zvyklí na orientaci na výkon. Jak je možné se přesměrovat na tento způsob myšlení, který je trochu jiný?
3: S tými v církvi řešíme třeba situaci, kdy oni jsou v něčem zaseklí, jo, a potřebují se jako společenství pohnout dál a třeba neví úplně v čem. V 90% jsem odvážná, řeknu to, v 90% narážíme na to, že jedou na výkon a už se neznají navzájem, neznají jakoby ty svý lidi, neodpočívají spolu, jo, nezdílí se spolu a tak. A když jim řekneme, že třeba tak někam spolu vyjete, tak už je to pro ně náročný, protože je to další akce navíc, kterou jakoby musí organizovat, už je to jako na sílu a většinou to nefunguje. Tak já většinou, když jako k tomuhle se dostaneme, tak jednoduchá věc, tak se, když se potkáte v neděli nebo kdekoliv jinde, zeptejte se, jak se ten člověk má. Jo, už zkusme dát trošičku na bok tu službu a dívejme se jeden na druhého jako na člověka. Jak se máš? Co prožíváš? Můžu ti s něčím pomoct? Hoďme to na tu úplně lidskou rovinu. A z tohohle většinou organicky vyplyne, hele, tak pojďme se sejít, tak pojďme na kafe spolu, pojďme se pozdílet. Tam se sejdou dva, tři, jo? A pak zjistí, o, teď to je skvělý čas, to je vlastně úplně stejně hodnotný čas, jako když spolu něco organizujeme nebo budujeme, jo? Nebo řešíme, jak má fungovat neděle, možná i za mě víc hodnotný, protože tam se otevřou mnohem hlubší věci a věřím, že jako organicky z toho potom vyplyne, hele, tak pojďme někam takhle spolu vyjet. Jo, pak už ta organizace až tak nevadí, když vidí ty lidi hodnotu toho, že tyjo, my jsme se sdíleli, modlili jsme se spolu, najednou jsme tam byli jako lidi, najednou jsme se v tom necítili sami, najednou i ta služba byla mnohem jako lepší potom, když jsme spolu sloužili, protože jsme se znali jako lidi. Ale my občas podceňujeme ty úplně jednoduché věci, otázky. Tak se zeptej, jak se má ten člověk. Všimni si ho, zapamatuj si ho. Další nedělu se ho zeptej znovu.
2: Díky moc, Nelče, že jsi tady s námi dneska byla. Od mikrofonu se loučí Vojta.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídce tolik chladných sousedů, za zdí se klidně spíš.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším folklorním okénkem, opět bude vzpomínkové. 12. srpna 2026 odešla ve věku 94 let výjimečná slovenská zpěvačka, folkloristka, sběratelka lidových písní, ale také dlouholetá rozhlasová redaktorka paní Darina Laščiaková. My budeme na ní vzpomínat prostřednictvím především jejich písní. Hned ta úvodní prozradila, kde se vlastně narodila. Píseň Hej, pod roháčom žijem z CDčka, které z výběru jejich rozhlasových nahrábek sestavil rozhlasový kolektiv v roce 2008, nám prozradil, že se narodila na Oravě. Oravský folklorní region je velmi specifický a samozřejmě v době, kdy Darina Laščiaková začala zpívat, tak byl poměrně neprobádaný její zásluhou, kdy dokázala vytěžit celou řadu svých sousedů, známých a vůbec starších zpěváků, o kterých se dozvěděla, tak jí vlastně přináší velkou zásluhu o zmapování lidových písní z jejího rodného regionu. Narodila se v obci Tvrdošín 23. listopadu roku 1931 a po mnoho let byla opravdovým pilířem svého rodného kraje, ačkoliv již po maturitě na gymnáziu v Trstěném odešla do Bratislavy, kde později vystudovala hudební vědu. Ale o tom až později. Teď si připomeneme její, dalo by se říci, nejznámější písně. Šípovou ružičku, Keď mi srdce choré, neboli churaví, a Hej, konopa, konopa. Ať se vám dobře vzpomíná a ještě lépe poslouchá.

Dnešní folklorní okénko věnujeme vzpomínce na Darinu Laščiakovou, jednu z výrazných zpěváckých osobností Slovenska. Ačkoliv většinu svého života prožila v Bratislavě, vždy zůstávala věrná svému rodnému regionu. Jak už jsme si říkali, vystudovala hudební vědu a národopis, a to na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Během studií se stala členkou a solistkou folklorního souboru Lučnica. Na to vzpomínala s velkým dojetím, velmi o toto místo stála, a protože pocházela z poměrně početné a nepříliš majetné rodiny, tak zabezpečení jejího vysokoškolského studia nebylo pro rodinu ničím jednoduchým, ale právě proto, že se v útlém věku rozhodla pro službu lidové písni v tom nejlepším slova smyslu, tak pro Lučnicu bylo předpokladem právě vlastnictví indexu studentky nebo absolventky vysoké školy. Takže se rozhodla právě pro národopis. Měla k tomu ty nejlepší předpoklady už proto, že ještě v době, kdy studovala na gymnáziu, tak se pokoušela o sběr lidových písní a také o to, aby se sama naučila tyto písně správně interpretovat. Jejím velkým vzorem byla, jako naříkla tetička, Terezia Žadkuliaková, která ji naučila právě snad její vůbec nejznámější sadu písní, kterou zpívala, takzvanou svadobnou odobírku. Ale samozřejmě to mělo co dočinění s jejími počátečními sběry. Ostatně právě absolventskou práci, tedy diplomovou práci, opět věnovala lidové písni na Oravsku a už v té době, ještě než byla zaměstnankyní rozhlasu, tak pořádala sběry, vytěžovala vlastně starší zpěváky tohoto regionu a zaznamenávala jejich písně a zejména naučila se jejich správný přednes a frázování. Další ukázky jejího zpěvu si poslechneme teď.

Dozněla písnička Na kamenečku seděla, tak také ostatně nazvali výběr, který z nahrávek, které pořídila převážně s Olunem, ale také s lidovou hudbou Štefana Molotu v druhé polovině 20. století, kdy vlastně více než 30 let byla hlavní zpěvačkou orchestru ludových nástrojů Slovenského rozhlasu. Kameneček vlastně má co dělat s oním prostorem, na kterém vyrůstala, protože oblast Oravy je hornatá a kamenitá. Ostatně roháče, k nimiž na další písních bude odkazovat, měli co dělat právě s jejím rodným krajem. Poté, co vystudovala právě etnografii a hudební vědu, tak v roce 1961 získala místo jako hudební redaktorka Československého rozhlasu v redakci Bratislava jako redaktorka lidové hudby. Stala se autorkou mnoha rozhlasových redakcí o slovenské lidové písni. Těm nejznámějším patřil mnohačetný cyklus Hory, ľudia a pěseň, ve kterém posluchačům přibližovala život lidí z horských oblastí Slovenska, především ze své rodné Oravy. To bylo právě to vytěžování, o kterém jsme mluvili. Když později se seznámila s dalšími lidmi, tak jí napadlo, že kromě rozhlasových relací může své vzpomínky zhrnout do knihy, kterou také později vydala pod názvem Život s pěsňou. Právě tam připomínala osudy lidových zpěváků, které se už nevešly do již zmíněných rozhlasových relací. V té knize se zamýšlí víceméně s filozofickým přesahem nad poselstvím lidové písně v moderním světě. Sama písně sbírala a více než 200 jich nahrála právě v doprovodu Olunu neboli lidového souboru písní pod vedením Miro Dudíka, který na ní také velmi dojatě zavzpomínal. Teď si poslechneme dvě písně z Mijavy, které vyšly na CDčku z mojej klenotnice, a potom to, co bylo pro Darinu Laščakovou dominantní. To znamená sbírání svatebních a předsvatebních písní. Takže zazní svadobné písně s Podroháčou a svadobná odoběrka z Oravy, která se stala jakýmsi jejím erbem, kterou na řadě vystoupení prezentovala s velkým dojetím a se vzpomínkou na tetičku Tereziu Šatkuliakovou.

Tak to byla Darina Laščáková a její svadobná odoběrka, o které byla již několikrát řeč. V druhé polovině 20. století nebylo snad na Slovensku známější zpěvačky. Dala by se vystupovat paralela s moravskou Jarmilou Šulákovou nebo Vlastou Grycovou. Samozřejmě i tím, že pracovala v rozhlase, tak měla příležitost nahrát celou řadu takzvaných trvalek. Mnohé z nich vyšly na gramofonových deskách. Absolvovala řadu koncertů ještě jako solistka lučnice, samozřejmě s Olunem, ale také s dalšími různými sestavami, již zmíněná lidová hudba Štefana Molotu, ale nahrávala, jak si za chvíli poslechneme, také s Brolnem. Učinkovala v několika filmech, například v baladě o Vojtovej Marianě, ve filmu Kubo a dalším filmu Můj věnok zelený. Nazbírala celou řadu ocenění. V roce 71 získala první cenu Prix de musique folklore, kde Rádio Bratislava v mezinárodní rozhlasové soutěži nahrávek lidové hudby. A v letech 70, 71, 75 a 76 se stala vítězkou rozhlasové soutěže Prix Bratislava. V roce 75 obdržela titul zasloužilé umělkyně a za práci redaktorky v bratislavské redakci Československého rozhlasu získala zlatý mikrofon. O 10 let později, 2009, získala ocenění Kryšťálové krídlo za celoživotní dílo a v roce 2013 jí prezident Slovenské republiky udělil vyznamenání Pribinův kříž první třídy za mimořádný přínos slovenské kultuře. My si poslechneme další dvě ukázky, kde ji s Olunem doprovodí ženská zpěvácká skupina v písni Jáne náš. Ostatně sběratelství takzvaných svatojánských písní bylo dalším jejím sběratelským koníčkem. Následovat bude ukázka již zmíněné spolupráce s Brolnem, a to z CDčka Píseň písní Ustýlá, kde byly zhrnuty úpravy Jaroslava Cardy Juráška. Poludně, poludně.

slovenská kultura si svých zpěvaček lidových písní považuje stejně, jako si jich považujeme my na Moravě. O Darině Laščiakové bylo natočeno několik záznamů, vzpomínek a také malý televizní medailon, který vlastně dramaturgicky připravila její nástupkyně, vnučka Simona Frantová, která mimo jiné také vzpomínala, že si s babičkou několikrát veřejně zaspívala a také na styl jejího zpěvu, který si sama pracně osvojovala. Byl to například technika ujúkanie, takový styl výskání, který právě její babička dovedla k naprosté dokonalosti a několikrát právě předvedla tento styl ve filmové tvorbě. Poslední roky života trávila Darina Laščiaková v domově pro seniory u Bratislavy, tak v roce 2025 získala mimořádnou cenu Matice slovenské, které ocenilo její celoživotní dílo. Jak jsme se zmínili, zemřela letos 12. srpna roku 2026 ve věku 94 let. Na závěr si zavzpomínáme u další její výjimečné, velmi dobře známé písně a bude to píseň Zahrajte mi tichůčko. To je z dnešního folklorního okénka vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

umělé lidské světy, instantní z konzervy, byly tu proti sobě.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

0: Denně či občas zapni si Proglas.
1: Přijmuje, co přibývá, přijmuje to, co jest, přijmuje, co přibývá.

0: zastavuj, utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ času si dej.
1: Večer se zbalím.

taky kapelníkem lázeňskýho sextetu. Bratranci hráli čelo a hornu a nahráli mi Beatles na fialovou kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes

Další myšlenku na den si pro nás připravil Pavel Pechanec, nese název Moruše. Myšlenku na den opět můžete slyšet krátce před 12. hodinou a krátce před 18. hodinou.

Sestry a milí bratři v Kristu, před 3 roky jsme na našem nádvoří sboru kněze Ambrože v Hradci Králové zasadili 2 nové stromy. Chtěli jsme tehdy takový druh stromů, o kterém je nějaká zmínka v Bibli, a tak tam máme teď 2 biblické moruše. Letos měli velkou hojnost výtečných plodů černých moruší a oba stromy značně poporostly ve svém stromoví. Budeme muset prořezat. A co není samozřejmě vidět, je to, jak se daří kořenům těchto mladých stromků. Zajímavé a obecně na moruších je to, že jsou zahradníky považované za stromy, které se po zakořenění už vlastně nedají nějak přesadit. Protože tyto stromy mají neobyčejně hluboké kořeny a ty v zemi vydrží údajně i 600 let. V písmu o moruších najdeme zmínku ku příkladu v Evangeliu podle Lukáše v 17. kapitole, kde apoštolové řekli pánu Ježíši: dej nám více víry. Pán jim řekl: kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: vyrvi se i z kořeny a přesad se do moře, a ona by vás poslechla. Sestry a bratři, pokud bychom vás mohli pozvat k nám a vyhlásili soutěž o prokázání velké víry, zkoušeli, koho z nás by moruše poslechli, docela jistě by se mezi námi nakonec žádného vítěze ani nedočkali, protože moruše se nikdy nikam sami nepřesunou. Dosa určitě se sami neskrátí ani to předostlé větvoví. Sami za pár dnů moruše jen schodí své listy. Ježíš ale podle všeho svým přirovnáním nepoukazuje až tak na otázku, jak velká má být víra člověka, ale spíše, jaká má být kvalita lidské víry. Tehdy za Ježíše byla a dnes také je velmi rozšířená představa, že díky službě člověka Bohu čeká věřícího odstupňovaná odměna, taková ta podle zásluh. Jenže Bůh je spravedlivý zcela jinak než náš svět. Věřím, že náš nebeský Otec nás všechny přiměřuje podle mnohem celistvějšího, přesnějšího vzorce, než jak bychom my dokázali kdy vymyslet. Svou odměnu za výkon své víry nemáme v rukách, ale doufáme Boží milost. Žádný strom neroste do nebe a žádný strom se sám od sebe jen tak nepřesadí. Žádný člověk také není sám sobě či druhým lidem takovým soudcem, jako je Bůh. My všichni jsme jen služebníky čehosi, co nás neskutečně převyšuje a co také přesahuje tento život a celý náš svět. Amen.

Dnešní čtení je z Lukášova evangelia ze 6. kapitoly. Ježíš zahleděl se na své učedníky a řekl: Blahoslavení vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte. Máte totiž nebi velkou odměnu, vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Otče Bože všemohoucí, slavný a velký v Tvé své moci, buď od nás chválen s vděčností.
1: Neb Ty z nás v noci minulé zachoval od smrti náhlé i od příhody nešťastné.
0: Radšiž prosíme také sám, tento den šťastný dá ti nám, ať je v Tvé jménu požehnán.
1: Každý z nás, ať s potěšením, pracuje v svém povolání, plní Tvoje přikázání.
0: Uslyš, Bože, na výsosti naše prosby i žádosti, popřávej nám své milosti.
1: Pro svého Syna milého, Ježíše, Pána našeho, požehnej práce každého. Obvesel život svého služebníka, neboť k Tobě, Pane, pozvedám svou duši.
0: Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, neboť jsem ubohý a chudý.
1: Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán, pomoz svému služebníku, který v Tebe doufá.
0: Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k Tobě volám.
1: Obvesel život svého služebníka, neboť k Tobě, Pane, pozvedám svou duši.
0: Ty jsi totiž, Pane, dobrý a schovývavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k Tobě.
1: Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, všimni si hlasu mé snažné prosby.
0: V den svého soužení k Tobě volám, Ty mě rač vyslyšíš.
1: Nikdo mezi bohy se Ti nevyrovná, Pane. Nic se nepodobá Tvým skutkům.
0: Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, budou se Ti klanět, Pane, a velebit Tvé jméno.
1: Protože Ty jsi veliký a činíš divy, Ty jediný jsi Bůh.
0: Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v Tvé pravdě. Veď mé srdce, aby se bálo Tvého jména.
1: Chci Tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem a věčně velebit Tvé jméno.
0: Neboť veliká byla ke mně Tvá láska a z hlubým podsvětí si vytrhl mou duši.
1: Bože, povstali proti mně zpupní lidé a tlupa násilníků mi ukládá o život. Neberou na Tebe ohled.
0: Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.
1: Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, uděl sílu svému služebníku a zachraň syna své služebnice.
0: Dej mi znamení své přízně, ať ho vidí, kdo mě nenávidí a zahambí se, že Ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě.
1: Obvesel život svého služebníka, neboť k Tobě, Pane, pozvedám svou duši. Blaze tomu, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu.
0: Uslyšte vzdálení, co jsem udělal. Blízcí, poznejte mou sílu.
1: Dostali strach hříšníci na Sionu, bázen se zmocnila rouhačů.
0: Kdo z vás se může zdržovat u zžírajícího ohně? Kdo z vás se může zdržovat u věčného žáru?
1: Ten, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu, kdo pohrdá ziskem z vydírání, kdo odmítá brát úplatek.
0: Ten bude přebývat na výšinách, skalní pevnosti budou jeho útočištěm. Dostane chléb, nevyschne mu voda.
1: Blaze tomu, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu. Jásejte před králem Hospodinem.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.
1: Vítězství je dílem jeho pravice. jeho svatého ramene.
0: Hospodin uvedl ve známost svou spásu. Před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
1: Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost Izraelovu domu.
0: Všechny končiny země uzřely. Spásu našeho Boha.
1: Jásejte Hospodinu všechny země, radujte se, plesejte a hrejte.
0: Hrejte Hospodinu na citeru a s doprovodem zpěvu.
1: Za hlaholu trub a rohů jásejte před králem Hospodinem.
0: Za hůč moře a vše, co se naplňuje. Svět i všichni, kdo jej obývají.
1: Řeky tleskejte rukama, hory spolu zajásejte.
0: Před Hospodinem, že přišel. Že přišel, aby spravoval zemi.
1: Aby spravoval svět ve spravedlnosti a národy podle práva.
0: Jásejte před králem Hospodinem. Krátké čtení je z knihy Job. Nahý jsem vyšel z lůna své matky a nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno buď pochváleno. Dobro bereme od Boha a zlo brát nemáme.

0: Bože, nakloň mé srdce k tvým přikázáním, ať zachovávám tvůj zákon.
1: Bože, nakloň mé srdce k tvým přikázáním, ať zachovávám tvůj zákon.
0: Ukaž mi cestu svým příkazům,
1: ať zachovávám tvůj zákon.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bože, nakloň mé srdce k tvým přikázáním, ať zachovávám tvůj zákon. Slituj se nad námi, Hospodine, rozpomeň se na svou svatou smlouvu.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitujte se nad našimi otci. Rozpomenul se na svou svatou smlouvu.
1: Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Slituj se nad námi, Hospodine, rozpomeň se na svou svatou smlouvu. Kristus vydal sám sebe za církev a stále ji živí a chrání, prosme ho. Pane, zhlédni na svou církev.
1: Veleben buď pastýři své církve za dar světla a života.
0: Dej, ať jsme ti stále vděční za tak milý dar.
1: Pohlédni milostivě na svůj lid, který vyznává tvé jméno.
0: Ať nezahyne nikdo z těch, které ti Otec dal.
1: Veď svou církev po cestě svých přikázání.
0: A Duch Svatý a ti posiluje, aby ti byla věrná.
1: Nasycuj svou církev svým slovem a chlebem života.
0: Aby tě následovala síle tohoto pokrmu.
1: Pane, zhlédni na svou církev.
0: A nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, tvá milosrdnost, tvá moudrost nás stvořila a tvá prozřetelnost nás vede. Naplň naše nitro svým světlem, abychom tě den za dne lépe poznávali a byli ti oddáni celým svým životem. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středu 23. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Habakuka pokračování druhé kapitoly. Podtitul Zlořečení proti utlačovatelům. Věru, bohatství klame pyšného muže, nebude mít trvání. Roztahuje své hrdlo jak podsvětí, je jako smrt a nenasytí se. Zabírá pro sebe všechny lidi a zhromažďuje pro sebe všechny národy. Nebudou ti to všichni o něm skládat pořekadla, hanlivé písničky, hádanky a říkat: běda tomu, kdo zhromažďuje, co mu nepatří, na jak dlouho, a zatěžuje se zástavami. Nepovstanou hned ti, kdo tě trápí, a nevzbudí se ti, kdo tě souží, a budeš jejich kořistí. Protože si oloupil mnoho národů, všechny ostatní národy oloupí tebe pro krev lidí, pro znásilnění země, měst a jejich obyvatel. Běda tomu, kdo baží po nespravedlivém zisku pro svůj dům, aby si ve výšinách zbudoval hnízdo, aby se vyprostil ze spárů zlého. Pohanu si vymyslel pro svůj dům, tím, že jsi vyhubil mnoho národů, uškodil si sobě. Kámen ze zdi bude křičet a břevno z krovu mu bude odpovídat. Běda tomu, kdo krví buduje město, kdo své sídlo staví nepravostí. Není stanoveno od Hospodina zástupů, aby lidé pracovali pro oheň a národy se namáhali pro nic. Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře. Běda tomu, kdo dává pít svému příteli, ale přidává svůj jed a opíjí ho, aby se mohl pást na jeho nahotě. Budeš nasycen potupou místo slávou, i ty pij a ukaž se nahý. Obrátí se na tebe kalich z Hospodinovy pravice, pohana se vychrstne na tvoji slávu. Spustošený Libanon tě přikryje, vyděšená zvěř tě poděsí pro krev lidí, pro znásilnění země, měst a jejich obyvatel. Co prospěje modla, že ji řezbář vyřezává, bůžek ulitý z kovu a lživá věštba? A přece jeho tvůrce ve své dílo důvěřoval, že tvořil němé modly. Běda tomu, kdo dřevu říká, probuď se, němému kameni povstaň, dá snad poučení? Hle, je potažen zlatem a stříbrem, a přece v něm dech života není. Hospodin sídlí ve svém svatém chrámě, celá země ať před ním mlčí.
1: Právě jste vyslechli duchovní slovo, které si pro nás připravil pater Martin Holík. Jednalo se o první čtení ze středy 23. týdne v liturgickém mezidobí.

Dobré ráno, je 6 hodin a 27 minut, vyladíte Proglas se Zdislavou Horníkovou a budu vás provázet až zhruba do 11. hodiny. Dnes máme středu 9. září, podle katolického kalendáře je památka španělského jezuity svatého Petra Clavera, kněze a misionáře v Kolumbii. Odešel v září 1654, stal se patronem černošských misí. Na dnešek připadá i církevní památka řeholnice, mističky a milosrdné samaritánky, narozené v Alsasku tento den 1814, blahoslavené Alfonzi Marie Epigerové. Zakladatelka kongregace sester nejsvětějšího srdce spasitele zemřela v roku 1867. Blahoslavení se konalo ve Štrasburku právě před 8 lety. No a na dnešek připadá i památný den Slovenské republiky, den obětí holokaustu a rasového násilí. Před rovnými 85 lety na Slovensku vyšel takzvaný židovský kodex, souhrn represivních a diskriminačních opatření proti židům. No a pojďme také mrknout na počasí, jak se máte dnes obléct. Očekáváme oblačno až zataženo na západě a postupně i jinde v Čechách bude polojasno. Potom na Moravě a ve Slezsku se nejdřív vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Srážky budou k ránu od západu ustávat a oblačnost místy ubývat. Nejnižší teploty v Čechách 11 až 6 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku budou teploty o něco vyšší, 15 až 11. No a na horách to bude kolem 8. Bude vát mírný západní až severozápadní vítr a na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i čerstvý. Nárazy kolem 15

10 minut to bude ranní proud, kde vás budeme zvát na různé události z našich regionů. 7 hodin a 45 minut to bude hudební kompas, kde si představíme irsko-bretonské instrumentální trio Breed Harper, Libby McCronen a Sylvain Baru. No a v 8 hodin a 10 minut to budou zprávy z naší zpravodajské redakce a potom v 9 hodin nás čeká pořad Na stole je téma, kde si redaktorka Jana Rambousková pozvala k mikrofonu Michala Soukupa. Představí si základy investování, proč investovat a jak začít. No a v 10 hodin a 5 minut zhruba začíná dopolední proud. No a po něm hnedka naváže relace Rádia 7, to bude tentokrát Klika. No a potom v 10 hodin a 30 minut Vonička lidových písní. A potom v 11 to bude zase čtení na pokračování. My si čteme z knížky Podepsána Charlotte a dnes si přečteme 17. část. Tak doufám, že vás něco z těchto pořadů nebo událostí, které budeme vysílat, zaujalo a budete poslouchat i nadále.

na moc ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí.

večer, tak spola v nejlepší. Jo, taky jsi přines hřebík, na ten však pověsí. Raději, naději.

plechovek na hřeben a tak dál. No a dnes jako res všude vyráží. Už proto bys měl běžet, už bys měl vážně jít. Jen přitom dávej pozor, aby ses neohlíd a neviděl mě sedět a přímo z láhve pít. Řekl bys, že potíže.

jako klenot a pořád co chtěl být. Jo, dost často si byl grázl, však nikdy škarohlít. Je mi ne, jak by ne, měl si toho dost. To všechno si teď neseš pryč v prázdný bagáži. A že je toho tolik,

drží. Já jsem plonk a tvůj song hryžu jako kost. Tak dost.

Možná jste někteří už poznali, že toto je znělka očekávaných událostí dnešního dne. Pojďme si je tedy představit. V katedrále našeho spasitele v Oslu se dnes bude konat státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve věku 89 let. Nejstarší evropský monarcha stál v čele země přes 3 desetiletí. Procesí s rakví vyjde v poledne z kaple Královského paláce, kde o 13 hodin povede pohřební bohoslužbu primas norské církve Úla Fikse Tajvl. Pak bude rakev uložena při soukromém obřadu do královské hrobky v pevnosti Arkenhus. Po celém Norsku se pak rozezní na hodinu kostelní zvony. Vedle dalších hlav států se zúčastní i český prezident Petr Pavel. Brněnská vila Šťastný dnes hostí benefiční večer ve stylu knihy Velký Gatsby. V prvorepublikové atmosféře s tematickou hudbou tam bude tichá aukce obrazů od nemocných anebo zraněných dětí, o které pečuje nadační fond Modrý hroch. V den horníků vzpomenou na Karviné na ty, kteří zahynuli při těžbě. Na pietní shromáždění u památníku obětem hornické práce naváže bohoslužba v kostele Povýšení svatého kříže a povede ji karvinský děkan Jan Škandera.

Zdálo se včele, že letí včele, že letí včele stovek včel. A svět se skvěl, byl samý květ a každý květ.

Jste možná někteří z vás také poznali, že se jedná o znělku ranního zíváčku. Tak já zvuk poslechu všechny holky a kluky, kteří se chtějí zapojit do naší ranní soutěže a stávají už do školy a jsou připraveni, tak pokud posloucháte, přeju vám krásné ráno a začneme nějakou pěknou soutěží. Ale ještě předtím, než si zasoutěžíme, se pojďme pomodlit. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milý Pane, děkuji za nové ráno. Díky za to, že vím, že se na tebe mohu spolehnout v každé situaci, že mě vždycky ochráníš. Prosím tě, pomoz mi žít svědomím, že jsi mi vždy na blízku. Amen.

a dnes připomínám, že my dneska budeme hádat nějaký pěkný hudební nástroj. Takže vy z vás, kteří budete vědět správnou odpověď, na kterou vám zadám indicie, představím vám několik informací a na které potom budete moci odpovídat, o jaký hudební nástroj, že se to jedná, a budete moci zavolat na číslo 739 850 345. 739 850 345. No ale než si připravíme mobilní telefony, tak já vám pustím nejdřív nějakou pěknou písničku. Bude se jmenovat Čápy, tak snad se vám bude líbit.

0: No jak už jsem zmiňovala právě před písničkou, tak jsem říkala, že dneska budeme hádat hudební nástroj. No a já vám zadám několik informací k tomuto nástroji a na základě nich potom budete moci odpovědět. Tak pozorně poslouchejte. Patří mezi dechové nástroje. Do rodiny takzvaných žestů, vyrobených z blýskavé mosazy. Mám štíhlé tělo, které se na konci rozšiřuje do tvaru zvonu. K hraní na mě potřebuješ 3 pístové ventily, dobře vytrénované tváře a hodně vzduchu v plicích. Mé tóny jsou jasné, průzračné, hlasité. Často mě můžeš slyšet hrát první melodii v symfonickém orchestru, v jazzové kapele nebo třeba při slavnostních fanfárách. Co jsou to za nástroje? A můžete volat právě na číslo 739 850 345. Takže se nebojte zavolat. O jakýže nástroj se to jedná? Patří mezi dechové nástroje do rodiny takzvaných šestů, vyrobených právě z blýskavé mosazy. Mám štíhlé tělo, které se na konci rozšiřuje do tvaru zvonu. No a k hraní na mě potřebuješ 3 pístové ventily. No já už vítám prvního volajícího. Haló, haló, kdo pak se k nám dovolal? Dobré ráno.
1: Vašík Brzděk.
0: Ahoj Vašíku, dobré ráno, jak ses vyspal?
1: Dobře.
0: Dobře, jo, těšíš se do školy?
1: Do školky ne.
0: Do školky, ty ještě chodíš do školky. A prozradíš mi, o jakýže hudební nástroj se jedná?
1: Trumpeta.
0: Super, trumpeta je správně, no a já posílám znělku právě, která nám naznačuje, že se jedná o správnou odpověď. No a jako vždycky je dobrým zvykem si dát nějakou pěknou písničku, co říkáš? Mám tady na výběr 2. Buď jedna se jmenuje Ježibaby a druhá potom Krokodýlí čes. Tak kterou by sis vybral, co se ti líbí? Krokodýlí jazz. Super, tak písnička je tvoje a komu ji posíláš? Komu ji pošli?
1: Vám dopůjdu sám, mamince, tatínkovi a všem, kdo poslouchají.
0: Super, tak jo, tak písnička je tvoje a přeju, ať se ti dneska daří. Díky moc za zavolání. Ahoj. A já už posílám zmiňovanou písničku, která se jmenuje právě Krokodýlí jazz a vybral si ji Vašík.

a po soutěži si ještě pojďme říct pár zajímavostí právě o trubce, kterou poznal dnešní volající, kterým byl Vašík. Předchůdci trubky byly zvířecí rohy nebo duté kosti. Ve starověku a středověku vzbuzovaly trubky odvahu vojáků a oznamovaly příchod panovníků. První ventilové trubky se objevily okolo roku 1820 a zcela změnily možnosti tohoto nástroje. Možná uvažujete, jestli je správně trubka nebo trumpeta. Prozradím, že jde o to též. Slovo trumpeta je počeštěné z italské tromba, zatímco odborná čeština užívá termín trubka. Zvuk nevzniká uvnitř nástroje, ale přímo na rtech muzikanta. Rty fungují jako jakýsi plátek, který svým chvěním v nátrubku rozvibruje vzduchový sloupec uvnitř mosazného těla trubky. No a na začátku 20. století, kdy byla nahrávací technika v plenkách, měly jemné nástroje jako například housle problém se prosadit. Ostrý, průrazný tón trubky však mikrofony zachycovaly skvěle, což raketově zvedlo jejich popularitu právě v rané éře jazzu. No a to už je ze soutěže opravdu všechno. Já vám, milé děti, přeju, ať se vám dnešní den vydaří, ať se vám daří nejenom po celý tento den, ale i po ty dny následující. No a zítra si v naší ranní soutěži posvítíme na významné památky, tak zase budete moci hádat na základě informací. Tak vám přeju krásný den a posílám ještě jednu písničku zmíněnou. Písnička se jmenuje Ješi Babi.

0: Bylo 7 hodin a my na Rádiu Proglas vysíláme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: A jaká témata nás čekají v následující hodině? Proč Evropská komise rozhodla o pozastavení vyplácení části dotací pro holding Agrofert?
2: Co vedlo Izrael k uzavření britského konzulátu v Jeruzalémě?
1: A jak se v Česku daří recyklovat baterie?
2: Zprávy dnes připravuje Monika Vrchotová.
3: Přeji hezké středeční ráno. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Vládní zákon jim s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence chce osvobodit bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona o EET odmítá.
4: Co z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, kdokoliv to může pustit. Je to vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
3: Ukrajina poprvé veřejně představila jeden z vlastních ekvivalentů americké protiraketové baterie Patriot. Systém Coral ukázala na veletrhu obranné techniky v polském městě Kielce. Demonstrovala tam odpálení rakety z mobilního zařízení umístěného na podvozku českého vozu Tatra.
5: Skoro 5-metrová raketa váží 450 kg, z toho 36 kg připadá na bojovou hlavici. Podle jejich konstruktérů se dá použít nejen k sestřelování bezpilotních letounů a balistických raket, ale i proti pozemním a plovoucím cílům. S jejím vývojem se přitom začalo už v roce 2016, tedy dlouho před ostrou ruskou invazí do sousední země. Ukrajinská agentura Unian informovala také o vyvinutí nového systému protivzdušné obrany, který je schopný ničit křídla té rakety Banderol. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského už také 67 firem pracuje na zbraní účinné proti novým ruským dronům s proudovým motorem. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Předseda Evropské rady Antoniu Košta dnes přicestuje do Polska, sejde se tam s premiérem Donaldem Tuskem. Chce s ním probrat zavedení nových daní, které mají pomoct financovat dlouhodobý rozpočet Evropské unie. Zavedení nových celounijních poplatků pak bude hlavním tématem i další Koštovy schůzky. Odpoledne by se totiž měl z Varšavy přesunout do Berlína, kde se sejde s německým kancléřem Friedrichem Mercem. Těžařská firma Pavla Tykače Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
7: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
8: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z motoristů.
9: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
8: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Z Mostecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: V Paříži začíná první mezinárodní vesmírný summit. Dvoudenní akce se zúčastní astronauti, vědci, zástupci biznesu i lídři z celého světa. Budou se zabývat nejnovějším vývojem v kosmonautice nebo bezpečnosti ve vesmíru. Několik velkých soukromých společností ale účast na summitu zrušilo.
10: Česko na summitu zastoupí budoucí astronaut Aleš Svoboda, který se jako první Čech připravuje na misi na mezinárodní vesmírné stanici. Jako pilot kosmické lodi by se měl do vesmíru podívat v polovině příštího roku. V Paříži ale budou chybět zástupci amerických společností, včetně firm SpaceX nebo Blue Origin. Server Politico napsal, že firmy účast zrušily po nátlaku Bílého domu. Podle zdrojů z okolí prezidenta Donalda Trumpa je summit proti americkým zájmům. Francie už dřív oznámila rozsáhlé investice do vesmírných technologií s cílem snížit závislost na Spojených státech. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Plusu. Stovky policistů se dnes ve slovenském pohraničí připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Cvičení začíná právě teď a potrvá 24 hodin. Účastníci během té doby prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené. Podle mluvčího policejního prezidia Josefa Bocána se zapojí taky vojáci a celníci.
11: Bude nasazeno více než 600 policistů během těch 24 hodin, zejména z dotčených krajských ředitelství, které sousedí se Slovenskem, dále pak z ředitelství služby cizinecké policie a zapojí se i posily z dalších krajských ředitelství.
3: Provoz na trati z Chebu do Plzně omezil pád stromů na trakční vedení. Vlaky kvůli tomu nejezdí v úseku mezi stanicemi Dolní Žandov a Lázně Kinžvart. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Provoz je přerušený v dálkové i regionální dopravě. V úseku je zajištěná náhradní autobusová doprava. Omezení předpokládají České dráhy do 12:30 odpoledne. Do spadlého stromu pak najel vlak na regionální trati u Horšovského Týna na Domažlicku. V úseku mezi Poběžovicemi a Staňkovicemi je zastavený provoz a jezdí tam náhradní autobusová doprava. A dopravní komplikace čekají ode dneška řidiče v okolí pražského letiště Václava Havla. Policie očekává kolony kvůli uzavřenému sjezdu z dálnice D7 na letiště ve směru od Slaného a Kladna. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam řidiči neprojedou až do 25. září. Využít budou moct silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny nebo sjezd v opačném směru. Zatím je ale sjezd z dálnice D7 k letišti směrem ze Slaného do Prahy stále otevřený. A jak to vypadá na dalších místech? Na dálnici D1 z Prahy do Brna narostla kolona téměř k Ostrovačicím. Na kilometru 180 brzdí jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu. Ta se rozjíždí za Kývalkou. Kamiony se sunou až do omezení na kilometr 196. Na dálnici D4 směrem s Příbrami do Prahy čekejte kratší zdržení před omezením u Jíloviště. Z 11. kilometru ztratíte 5 až 10 minut. A D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně plní kamiony. Nesouvisle se sunou od Rudné z 6. kilometru až na okruh směr D1, zrychlují až za Ořechem na 19. kilometru. A v Praze ve Strakonické směrem do centra těsně za sjezdem na jižní spojku před Barandovským mostem zůstává blokovaný pravý pruh. Zasahují tam policisté u nehody a z konce Barandovského mostu se pak sune kolona do Břížskou až k Mrázovce. Naberete okolo 10 minut navíc. Dobře, dojeďte. Zatímco na Moravě a ve Slezsku bude slunečno, v Čechách je oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Ty se na východě čekají až později odpoledne, kdy tam může místy foukat i silnější nárazový vítr a teploty dnes od 18 stupňů na západě po 32 na východě. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: No a po písnice si připomeneme cenu Gracias Tibi, která oceňuje mladé lidi změnit svět k lepšímu. Tolik po dnešní písničce.
13: Respire,

0: inocencia y amor.
1: Krená cena Gracias Tibi vyzdvihuje mladé lidi za občanskou angažovanost, veřejně prospěšné aktivity a snahu měnit věci k lepšímu. Latinská slova v názvu ceny podle organizátorů symbolicky říkají soutěžícím děkuji ti. Projekt vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni dostal letos celkem 61 nominací. Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií z předání cen se uskuteční právě dnes na norském velvyslanectví v Praze.
2: Cena Gracias Tibi je pořádána Člověkem v tísni a její podstatou je oceňovat mladé lidi, kteří se aktivně zapojují do dění kolem sebe a vlastně to ocenění probíhá ve třech věkových kategoriích, základní školy, střední školy a pak lidé do 30 let. A vlastně potom se sejde odborná porota, která vybere vítěze každé kategorie i potom obdrží cenu na slavnostním předávání v září. Nejčastěji se projekty týkají vzdělávání, dobrovolnictví, charitativních sbírek, ale také třeba komunitních projektů, životního prostředí a taky v posledních letech se ty projekty čím dál více zabývají třeba novými technologiemi.
1: Přiblížila Pro Glasu mluvčí ocenění Tereza Tůmová. Do hlasování o laureátech se mohou zapojit i lidé z veřejnosti.
2: Letos jsme registrovali 61 nominací a z nich postoupilo do finále 9 projektů. Ty se letos vlastně zaměřují opět třeba na oblast vzdělávání nebo třeba rozvoj kultury ve veřejném prostoru, mezigenerační dialog, a pomoc lidem v nouzi a nebo třeba podpora aktivního občanství. Ono to samotné oceňování už je prestižní tím, že vlastně bude probíhat v rezidenci velvyslankyně Norského království. A vlastně součástí výhry, kromě samotného ocenění, tak je poznávací zahraniční cesta a taky vzdělávací kurz dle vlastního výběru.
1: Tolik tedy Tereza Tůmová oceně Gracias Tibi. No a služba svátosti smíření v ostravsko-opavské diecézi se bude rozšiřovat. No a to probereme za malou chvíli. Tady je Zaťukal jsem si na čelo a Stanislav Kahuda.

otevřít okno, co občas mívám. V tom ale z kouta zazní hlas, není už cesty zpátky, vydat se světlo na pospas.

0: Možnost každodenní svátostí smíření v katedrále Božského spasitele v Ostravě se stala nedílnou součástí života diecéze, hlásí náš tamní redaktor Antonín Žolnerčík. Na základě průzkumu a zhodnocení zájmu o služby ji biskupství rozšiřuje.
1: V ostravské katedrále se bude nadále zpovídat od úterý do pátku vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Nově bude zpovědník k dispozici ve farním kostele v Českém Těšíně každý čtvrtek, a to od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. V opavské konkatedrále se bude zpovídat každou středu, vždy od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin. Obsazení kněžími mohou věřící sledovat na webu ostravského biskupství v záložce Stálá spovědní služba.
0: No a za malou chvíli vás budeme zvát do Hradce Králové. No ale nejdřív Mirek Baldrich, touha, který bude zpívat o touze po blízkosti milované osoby a snaze obstát v těžkých chvílích, tady je písnička V dáli.

0: Oblastní charita Hradec Králové zve na další ročník festivalu Bezdomova. Uskuteční se na Kavčím plácku právě v sobotu.
1: Proč přijít na festival Bezdomova? Protože vás čeká skvělá hudba, modní přehlídka, program pro děti a pořádný guláš. A hlavně proto, že chceme ukázat, že člověk bezdomova není jen někdo, koho míjíme na ulici. Má svůj příběh, sny i starosti. Přijďte se pobavit, něco dobrého ochutnat a podívat se na svět bez předsudků. Festival Bezdomova, přijďte, stojí za to. Děkuji.
0: Vzkazuje z oblastní charity Hradec Králové hlavní organizátorka Petra Zíková. No a tady už je písnička Nic nás nepřipomíná.

Den dyslexie se uskuteční v Praze. A podrobnější budeme za malou chvíli. Tady je skupina DNA z Brna, písnička Maličký, bude zpívat o válce na Ukrajině.

stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí. Světlo a tma se smíchaly do šedé. Slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky. A máma s tátou se za tebe lekáš.

hodin na východ. Žlutá a modrá, proti své vůli se do rudé noří. Moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Rozeznít hlasy knih. To je motto 17. ročníku Dne dyslexie, který se uskuteční dnes a koná se v Ústřední knihovně v Praze na Mariánském náměstí. Zakladatelka umělkyně Alena Kupčíková nám k programu řekla.
2: Bude fungovat tak, že tam vlastně můžete přijít o 10 hodin, pak do těch 6 hodin budou workshopy a pak od 6 hodin budeme pouštět film Dar dyslexie, takže tam bude i autor Jaroslav Černý, který sám je dyslektik a natočil to v koprodukci s Českou televizí. A jinak my tam budeme celý den odborníci, umělci dyslektičtí a budou tam i pomůcky, různý programy a vlastně všechno to bude naraz. Tak to znamená, že můžete kdykoliv přijít, nemusí se nikdo nikam rezervovat. Je to prostě vlastně otevřený a bude to na vícero místí knihovně, ale všechno je tak perfektně označený a já tam mezi tím budu pobíhat, takže nikdo nezabloudí, jak je typický pro dyslektiky.
1: Dnešní setkání v městské knihovně je podle zakladatelky Kupčíkové pro všechny, kteří chtějí lépe porozumět světu dyslexie a dalším poruchám učení.
2: To vyvinulo za těch 17 let. My jsme si mysleli, že to je hlavně pro rodiče, pak jsme zjistili, že je to vlastně i pro rodiče, ale dospělí lidi, kteří sami mají dyslexii a třeba nebyli nikdy diagnostikovaní. Já jsem třeba ročník 76 a já jsem tu diagnózu nikdy neměla. V době, kdy jsem se narodila, tak 2 roky na to od pana profesora Matějíčka vyšla kniha o dyslexii poprvé. Nebo to je pro lidi, kteří mají prostě v rodině dyslektika a nemusí to být ani rodič, může to být třeba sourozenec anebo obchodní partner. A chce se třeba něco dozvědět, jak fungujeme. My tam samozřejmě ukazujeme tu dyslexii jako darem, protože každý handicap je vždycky něčím vyvážený, že třeba nám jde něco líp. A vlastně co je handicap, že jo? Jako ta společnost je v nějakých řádkách a v nějakým systému. A když je vybučujete, tak je to vlastně jako kdyby označený nějakým vykřičníkem. A my na tohle to poukazujeme, proč by to tak jako nemělo být.
1: Alena Kupčíková z pořádajícího spolku DIS. Umění a věda na podporu dětí s dyslexií se dlouhodobě zasahuje o oficiální uznání 9. září jako dne dyslexie a jeho zapsání do kalendáře.
2: Já jsem byla všude možně, abych se dozvěděla, jak to funguje a daří se nám to. Budeme mít pana senátora, lékaře, pan doktor Slabý. On jako senátor může tenhle den představit vládě. Já jako člověk jako z ulice to udělat nemůžu. Jo. Takže musíme takhle příznivce mít, ale můžu vám říct, než jsem se dostala k této informace, tak mi to trvalo, řekla bych, i 3/4 roku. Nikdy pořádně nevěděli ten systém, protože to je tak hrozně jednoduchý. No a uvidíme, já doufám, že dají hlasy a že to dopadne dobře.
1: A já posílám Všechno se mění, skupina Lautrec.

0: severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí: Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Dobré ráno z Proglasu, máme 7 hodin a 34 minut. Od mikrofonu zdraví Zdislava Horníková. Dneska máme 9. září a připomínáme si památku španělského jezuity svatého Petra Clavera. Na dnešek také připadá památka blahoslavené Alfonzy Marie Eppingerové. Připomínáme si i památný den Slovenské republiky, den obětí holokaustu a rasového násilí. Také můžeme zmínit, že před 115 lety byla slavnostně otevřena nová budova radnice v Šumperku. No a co nám nabídne naše vysílání? Už za malou chvíli, za téměř 10 minut, nás bude čekat ranní hudební kompas. V něm si dneska představíme houslistu Breed Harper, také hráčku na buzuky Libby McCronen a flétnistu Sylvénu Baru. Tak tolik už za malou chvíli, od kdy si budeme zvát na hudební kompas, který pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař. No a kam se ženeš? To nám vzkazuje v další písničce Michal Horák.
2: Nechceš toho moc, jen chceš pomník.

0: Hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš? Jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání, se žene.
0: Tak
1: hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš?
0: Jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání, se žene. Tak

0: V Rokycanech připravují na zítra třetí ročník Dne sociálních a zdravotních služeb. Nabídne přednášky, zábavné kurzy pro děti i dospělé, ukázky kompenzačních pomůcek a vzdělávací materiály. Sdělila nám mluvčí města Andrea Moravcová.
1: Cílem akce je především přiblížit občanům možnosti pomoci a dostupnosti služeb, které mají v Rokycanech a okolí k dispozici, a usnadnit jim orientaci v nabídce pomoci, podpory a poradenství. Návštěvníci se na jednom místě setkají s organizacemi, které pomáhají lidem v různých životních situacích. Akce je pro širokou veřejnost a seniory, ale také pro žáky rokycanských základních a středních škol.
0: Na Masarykově náměstí v Rokycanech budou při zítřejší akci od 9 do 16 hodin i stánky řady organizací a institucí. Setkáte se tam například s Tichým světem, Úřadem práce, Člověkem v tísni, Dumusem, což je Centrum pro rodinu, Oblastní charitou Rokycany nebo také Centrem pro zdravotně postižené Plzeňského kraje. No už za malou chvíli vás budeme zvát tentokrát do Velké Býteše, tam se uskuteční 30. roční Kolping Festu. No a o co se přesně jedná a jaký program nabídne, představíme už za chvíli. Tady je písnička Narcis.

co chtěl bys říct, když mluvit bys směl, kam chtěl bys jít, když možnost bys měl.

0: Kolpingova rodina ve Velké Býteši bude slavit 30 let své činnosti na Kolping Festu. Oslavu chystají na sobotu 19. září v kulturním domě Velká Býteš. Tato organizace se v rámci farnosti Velká Býteš podílí na různých společenských akcích pro mládež, pro rodiny s dětmi i pro seniory. Více informací o zákulisí iniciativy a jejich aktivitách nám poskytne předseda Kolpingovy rodiny Petr Mašek.
1: Kolpingová rodina ve Velké Býteši byla založena v květnu 1996. Byla založena 13 lidmi inspirací Adolfa Kolpinga, který měl heslo Potřeby doby vám ukáží, co máte dělat. Založili právě Kolpingovou rodinu. Ta ve Velké Býteši pořádá každoročně letní tábory, akce pro děti, jako je například pohádkový les, Býteš hledá borce, čarodějnice na farní zahradě nebo další podobné akce a aktivity. Kolpingová rodina ve Velké Býteši byla založena, protože místní postrádali prostor pro konání aktivit pro děti a mládež, a proto založili tuto organizaci, která tyto aktivity zaštítila.
0: Dále pozval na Kolping Fest a představil jeho program.
1: Během slavnostního večera vystoupí Michal Horák s kapelou, skupina Mach 3 a národopisní soubor Býtešan. Tomuto slavnostnímu večeru bude předcházet slavnostní mše svatá v 16 hodin v Býtešském kostele, kterou bude sloužit pomocný biskup pražský Zdeněk Wassenbauer, bude ji přinášet televize Noe. Na všechny se těšíme.

Máme 7 hodin 45 minut. Dobré ráno z Proglasu, přeje Zdislava Horníková. Právě teď začíná hudební kompas, ten nás zavede do Irska a do Británie. Z těchto oblastí totiž pocházejí interpreti, kteří nám budou hrát. Konkrétně půjde o houslistku Breed Harper, o hráčku na buzuki Libby McCronen a o flétnistu Sylvana Baru. Z jejich společného alba The Fog is Lifting si na úvod poslechneme skladbu Danny O'Donnell's Barn Senses.

Představujeme vám irskou houslistku Breed Harper, hráčku na buzuky Libby McCronen a bretonského flétnistu a dudáka Silvana Paru. Z jejich společného alba, které se jmenuje The Fog is Lifting, to znamená zvedá se mlha. Album obsahuje jak irské dudácké melodie, tak skladby od známých autorů různých generací. Řada z nich se přitom stala součástí živé tradice irské instrumentální hudby. Vedle jigů a reelů, což jsou nejznámější irské tance, album obsahuje hornpajgy, mazurky, pomalé melodie a další skladby. Z alba, které vyšlo loni v listopadu, si poslechneme ještě dvě sady irských melodií.

0: Poslouchali jsme irskou houslistku Breed Harper, hráčku na buzuki Libby McCronen a bretonského flétnistu a dudáka Silvana Baru. Dnes odpoledne se v hudebním kompasu budeme věnovat americké skupině Ancient Future. A zítra ráno si představíme společné album akordeonisty Jakuba Jedlinského a houslisty Pavla Fischera. Hudební kompas pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař. No a my už za malinkou chvíli, zhruba za nějakých 10 sekund, bude 8 hodin a my se budeme věnovat zprávám, které pro vás připravil Český rozhlas Plus. Je Český rozhlas Plus a my vysíláme jejich zprávy.
1: A náměty, které jsme vybrali pro tuto část vysílání, jak reagují vládní a opoziční politici na dočasné pozastavení proplácení části unijních dotací firmám z holdingu Agrofert.
2: V Paříži sejdou astronauti, vědci i představitelé vlád z celého světa, aby debatovali o výzkumu a bezpečnosti ve vesmíru. Proč budou chybět velké americké firmy?
1: A většina českých nefinančních firm drží na účtech víc hotovosti, než je v Evropě zvykem. Jak aktivní jsou coby investoři?
2: To vše uslyšíte po zprávách, které dnes připravuje Monika Vrchotová.
3: Pěkné ráno. Poslanci by se dnes měli vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků nahrává návrh developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Poslankyně koaličního hnutí SPD Marie Pošarová je přesvědčená, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí původní koaliční verzi.
4: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
3: Poslanci budou dnes řešit také znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. Z EET chce vyjmout třeba bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Republikánská strana dnes večer v texaském Dallasu zahajuje vůbec první sjezd, který svolala v polovině prezidentského funkčního období a ne až před dalšími volbami hlavy státu. Prezident Donald Trump na něm vystoupí dvě noci po sobě. Stranu chce namotivovat před listopadovými volbami do kongresu, kde mají republikáni jen těsnou většinu.
5: Donald Trump dnes večer pronese úvodní projev a ve čtvrtek se vrátí, aby sjezd uzavřel. Mezi řečníky budou viceprezident J.D. Vance, ministr financí Scott Bessent i texaský senátní kandidát Ken Paxton. Chybět má ale šéf republikánské většiny v senátu John Thune, který má s Donaldem Trumpem v poslední době opakované spory. Podle průzkumu deníku Politico navíc skoro polovina pozvaných kandidátů dorazit neplánuje. Zamíří podle svých slov raději k voličům. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo zdravotnictví plánuje pro příští rok navýšit dotaci na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Dostat by mohli 70 tisíc korun měsíčně, o 20 tisíc víc než teď.
7: Peníze by mohly získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
8: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
7: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
9: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
7: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
10: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
7: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: V Norsku dnes pohřbí krále Haralda V. Rozloučit se s oblíbeným panovníkem, který zemřel na konci srpna, byly v kapli královského paláce desítky tisíc Norů. Na oficiální pohřeb přijíždějí státníci z celého světa.
11: Norské hlavní město se už od úterka důkladně připravuje. Od večera už jsou zavřené vybrané ulice a policisté mají v plánu dohlížet na bezpečnost celou noc. Rakev v poledne zamíří s celým smutečním průvodem z královského paláce do katedrály, kde se odehraje smuteční obřad. Poté tělo norského panovníka zamíří do pevnosti Akershus, kde ho při soukromém ceremoniálu v uším kruhu uloží do rodinné hrobky. Do Osla přijeli královské rodiny z celé řady evropských zemí a také řada politiků, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Během úterního večera také do norského hlavního města přiletěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Osla Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: Pražský vrchní soud se dnes vrátí k rozsáhlému požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten vinu odmítá.
12: Ústecký krajský soud v lednu už po druhé Lobotku osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Případ proto znovu projedná vrchní soud v Praze. Lobotka se k podpálení Národního parku v minulosti přiznal. Svou výpověď ale později zrušil s tím, že byl pod vlivem léků. Policie muže vinila i z několika menších žhářských útoků na Děčínsku, ke kterým se přiznal. Dostal za ně 2 roky vězení. Požár v Českém Švýcarsku byl největším lesním požárem v historii Česka. Zasáhl přes 1000 hektarů chráněné krajiny a hasiči s ním bojovali 3 týdny. Anna Marie Hušková, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Plusu. Silničáři dnes uzavřeli sjezd z dálnice D7 na pražské letiště ve směru od Slaného a Kladna. Kvůli přestavbě křižovatky Aviatická tam řidiči neprojedou do 25. září. Využít můžou silnici od Tuchoměřic a Přední Kopaniny nebo sjezd v opačném směru, vysvětluje mluvčí ředitelství silnice dálnice Jana Rídl.
13: Řidiči, kteří pojedou na letiště po D7 od Slaného, ať využijí oficiální objížďku přes sjezd na Evropskou ulici, kde se otočí a pojedou zpět k letišti jako z centra Prahy. Sjezd ve směru na Kladno a Slaný od Prahy zůstává plně otevřený.
3: V Jičíně začíná 5denní festival Jičín město pohádky. Letošní 36. ročník pořadatelé zaměřili na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Podtitul Hájajá odkazuje na rozhlasového skřídka Hájajů a spisovatele Václava Čtvrtka. Právě jeho dílo je s Jičínem úzce spojené. V knihovně na Valštejnském zámku se dnes lidé můžou od 18 hodin zapojit do společného poslechu a čtení rozhlasových pohádek. Další festivalový program nabídne do děle desítky akcí, včetně koncertů, loutkových představení nebo řemeslných dílen. Teď informace pro řidiče na dálnici D1 na příjezdech do Brna. Přetrvává silný provoz ve směru z Prahy. Zpomalíte za Ostrovačicemi na kilometru 179 od Vyškova, za Rousínovem z kilometru 212. Na D7 směrem ze Slaného do Prahy se kvůli uzavřenému sjezdu k letišti tvoří fronta od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru a na D5 před Prahou směrem z Plzně brzdí kamiony před Rudnou na 6. kilometru a brzdí tam i osobní auta v levém pruhu, nesouvisle se popojíždí až na okruh za Ořech na 18. kilometr. Přejeme klidnou jízdu. Dnešní počasí rozdělí republiku na 2 poloviny. Na východě bude slunečno s teplotami do 32 stupňů, až odpoledne tam začne přibývat oblačnosti a přidá se déšť a lokální bouřky. To v Čechách bude zataženo až oblačnost deštěm a teploty klesnou na západě až na 18 stupňů a během odpoledne se bude ochlazovat v celých Čechách. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Pojďme si představit očekávané události dnešního dne. V katedrále našeho spasitele v Oslu začne popolední státní pohřeb norského krále Haralda V. Bohoslužbu povede primas norské církve Olav Teifl. Zúčastní se i český prezident Petr Pavel. Nejstarší evropský monarcha stál v čele země přes 3 desetiletí. Zemřel 28. srpna ve věku 89 let. V Berlíně se uskuteční pietní ceremonie k uctění českých obětí tzv. Krvavých nocí. Série poprav v nacistickém vězení Plzeňské ze září 1943. U příležitosti památného dne Slovenské republiky neobětí holokaustu a rasového násilí bude pietní shromáždění v Bratislavě na Rybném náměstí, místě někdejší synagogy. Přijdou i zástupci biskupské konference. V Praze se slavnostně otevře Národní onkologické centrum, nové pracoviště fakultní nemocnice Motol a Homolka. 6. ročník letní školy církevních a náboženských dějin pokračuje v pražském paláci Archa. V Den horníků vzpomenou na Karviné na ty, kteří zahynuli při těžbě. Na pietní shromáždění u památníku obětem hornické práce naváže bohoslužba v kostele Povýšení svatého kříže a povede ji karvinský děkan Jan Škandera. Při svatou za ochranu stvoření bude v kapli svatého Maximiliána Kolbe v meditační zahradě v Plzni. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pořádá od dneška v Brně na výstavišti odbornou konferenci CyberCon 2026. Brněnská vila Šťastný dnes hostí benefiční večer ve stylu knihy Velký Gatsby. V prvorepublikové atmosféře s tematickou hudbou se odehraje tichá aukce obrazů od nemocných nebo zraněných dětí, kterým pomáhá nadační fond Modrý hroch. Online setkání pořádá spolek Máma v Kristu. Vedle společenství nabídne sdílení radostí či výzev mateřství, anebo inspiraci v Boží slově i vzájemné povzbuzení.

0: Pražském paláci Archa včera začal 6. ročník letní školy církevních a náboženských dějin. Třídenní odborný program nabízí přednášky, diskuze, exkurzi do chrámu svatých Kosmy a Damiana, práci s historickými texty i představení nových publikací. Zaměření letní školy popsal ve vysílání Proglasu Kamil Nedvědický za Ústav pro studium totalitních režimů.
1: Hlavním cílem letní školy církevních a náboženských dějin je ukázat, že bez pochopení dějin církví a náboženských společností není možno pochopit ani obecnou historii jakéhokoliv národa. Určená je primárně pro studenty, ať už tedy teologických, tak i filozofických fakult, kteří se zabývají problematikou církevních dějin, ale samozřejmě také pro odborníky, vyučující vědce, kteří se problematikou zabývají, aby mohli vyměnit informace o novém stavu poznání v této oblasti.
0: Právě Ústav pro studium totalitních režimů tuto letní školu spolupořádá. Kamil Nedvědický řekl, jak církev souvisí s autoritářstvím.
1: Totalitní režimy, když se zaměříme na to 20. století, tak ten nacistický a komunistický byly velmi silně protináboženský a proti církevně zaměřeny z pochopitelných důvodů. Měli tu svoji vlastní věrouku, která byla podle jejich názoru neomylná a která byla v rozporu s křesťanskými a dalšími náboženskými zásadami. Proto zkoumat totalitní režimy a nevnímat jejich útok na náboženství, jejich útok proti křesťanství, proti židovství a jejich snahu nahradit je tou novou ideologií v podstatě není možné. Musíme právě vždy se bavit nejenom o té represi, o tom, jakým způsobem byli kněží, laici pronásledováni v době komunistického i nacistického režimu, ale musíme se zabývat i tou ideologií, která je také velmi důležitá.
0: Letní škola je v něčem výjimečná, zmínil Kamil Nedvědický za Ústav pro studium totalitních režimů.
1: Je unikátní v tom, že se zde poprvé na půdě Archy, na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů, potkávají všechny tři teologické fakulty, jak katolická, tak i evangelická a husitská teologická. A odborníci z těchto fakult společně zkoumají, jaké byly dějiny církví a náboženských společností. To si myslím, že je úplně ten největší zážitek, který by mohl být pro účastníky této letní školy.
0: No a co přinese další číslo katolického týdeníku? Představíme za chvíli.

0: Nové vydání katolického týdeníku popsala pro Glasu šéfredaktorka periodika Kateřina Koubová.
1: Katolický týdeník s číslem 37 vítá v České republice nového apoštolského nuncia, zástupce svatého otce, který dorazil do České republiky minulý týden. Eugene Martin Nugent je původně Ir a projel už mnoho štací, nyní přijíždí z Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu. Tematickou dvoustranu věnujeme 150 let od narození Antonína Benjamína Svojsíka, zakladatele českého skautingu. Jak se jeho příběh propojuje s křesťanstvím? A co znamená pro dnešní skauty a jaké heslo vede každého skauta, dočtete se na straně 4 a 5. V perspektivách se věnujeme také výročí 5 let od doby, kdy papež František navštívil Slovensko. Připomeneme, co tehdy na Slovensku řekl, protože se to týká hodně i nás, a co z jeho slov rezonuje do dneška. Pak si dovolím trošku zeširoka ocitovat jiného papeže. Říká a mluví, když mluví o prorocích špatných zpráv, ačkoliv hoří horlivostí pro náboženství, tvrdí, že naši dobu nelze s minulými staletími vůbec srovnávat a že je plně zkažená. Tak toto řekl papež, ale byl to už Jan 23. a tato slova pronesl při zahájení druhého vatikánského koncilu, tedy v 60. letech. Ale jsou aktuální i dnes, že? O zkažené západní společnosti s oblibou píšou proruské a dezinformační weby s tím, že systém liberální demokracie je nutno nahradit jiným. A právě dějiny nás učí, jak je takové volání sirén nebezpečné a že už to tady několikrát bylo a dopadlo to vždy katastrofálně. Proto je tak důležité čerstvé prohlášení biskupské a papežské rady Justitia et Pax, neboli Spravedlnost a mír při České biskupské konference, které varuje před tím, aby zdrojem našich informací byly právě dezinformace. Pozornost i světských médií vyvolal první pastýřský list nového pražského arcibiskupa, který v novém vydání najdete rovněž přetištěný.
0: Šéfredaktorka Kateřina Koubová dále přiblížila, o jakých aktivitách katolický týdeník informuje a jaké akce se chystají.
1: Vedle pestré palety kroužků, které děti začínají navštěvovat v novém školním roce, se rozbíhá také výuka náboženství, proto se tomuto tématu věnujeme v rubrice Doma. No a na rozhovorové stránce přinášíme rozhovor s paní ředitelkou Charity Jesení, která přijela do Bílé vody v době porevoluční, když tam ještě působily řeholnice ve velkém počtu, tam internované. Možná ještě ráda zapoutám kulturu, informujeme o tom, že brzy začíná svatováclavský hudební festival v Moravskoslezském kraji a nač se můžeme těšit, ale i Templefest. A také přinášíme recenzi na krásnou knihu Píseň bratra Slunce. Je to knížka františkánského kněze, pedagoga a spisovatele Leclerca a je jako pohlazením po duši. Je doprovázena také fotografiemi dvou českých františkánů.
0: Shrnula obsah 37. vydání katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová, no a popřála také čtenářům hodně radosti a inspiraci při čtení.

Dobré ráno, je 8 hodin a 33 minut. Vy posloucháte Proglas se Stislavou Horníkovou. Dnes máme 9. září a připomínáme si památku španělského jezuity svatého Petra Clavera a blahoslavenou Alfonzu Marii Eppingerovou. Také máme památný den Slovenské republiky. No a 105. narozeniny by oslavil historik Karel Dolista, vězeň komunismu a pak také ředitel náboženské matice. Odešel roku 2016. Právě před 20 lety papež Benedikt XVI. Zahájil svou čtvrtou zahraniční apoštolskou cestu. Navštívil rodné Pavorsko. No a pojďme se také podívat na počasí, co nás dnes čeká. Bude to oblačno až zataženo, na západě i postupně jinde v Čechách polojasno, na Moravě se může vyskytnout déšť nebo přehánky. No a teploty budou se pohybovat kolem 11 stupňů až 15 v Moravě a ve Slezsku, na horách to bude přibližně kolem 8. A vane západní až severozápadní vítr. Na Moravě a ve Slezsku to může být i vítr čerstvý. Taková tendence zaznamená mírný vzestup a rostové podmínky budou dobré. No a pojďme také představit si, co nás čeká v dnešním vysílání. Právě za přibližně půl hodinku nás bude čekat pořád Na stole je téma o 9 hodin. Tam si hostem bude Michal Soukup, který působí v Křesťanské akademii mladých, ale dlouhodobě se věnuje také finančnímu poradenství. Na festivalu United ve Vsetíně letos vedl workshop o investování s podtitulem Jak vydělat a nenaletět. Tam s ním také natáčela redaktorka Jana Rambousková. Jak souvisí finanční tematika s křesťanstvím? Co je to hamižnost a kde je její hranice? Jaká je finanční gramotnost Česku a je něco špatného na tom snažit se vydělat peníze? Nad těmito a dalšími otázkami se zamyslíme právě v 9 hodin v pořadu Na stole je téma.

0: Výbor dobré vůle je nadace Olgy Havlové a právě včera odpoledne pořádala 8. ročník charitativního běžeckého závodu. Výtěžek ze startovného poputuje nadaci na podporu rodin v tíživých situacích. Organizátorka Kateřina Česáková nám vysvětlila, jak tradice za tímto během stojí a proč má smysl.
1: Máme z předchozích ročníků opravdu velkou radost. Každý rok se k nám vracejí lidé, kteří už běh dobré vůle znají, ale zároveň přicházejí i noví účastníci. A krásné je, že z toho postupně se stala taková tradice pro firemní týmy nebo i pro celé rodiny. A tady je právě to bezvadné propojení, že člověk udělá něco pro svoje zdraví, stráví hezký čas a zároveň pomůže někomu, kdo to opravdu potřebuje. Letošní výtěžek běhu dobré vůle pomůže rodinám, které se v nepříznivé životní situaci, ovlivněné například nemocí, ztrátou bydlení či domácím násilím.
0: Informovala organizátorka charitativního běžeckého závodu Kateřina Česáková. No a o církevním školství, na to se zaměříme už za malou chvíli.

Předseda Komise pro katolickou výchovu České biskupské konference plzeňský biskup Tomáš Holub reagoval na vyjádření premiéra Andreje Babiše k financování církevního školství. Snížení normativu pro žáky církevních škol by znamenalo vedle další škod i výdaj vyšší pro stát, napsal biskup Holub a vysvětlil, církve budou nuceny uzavřít své školy a stát bude platit vedle normativu na žáka také infrastrukturu, teď placenou církví. Připomeňme, že premiér Babiš v pondělí po jednání vlády řekl, že by ministr školství Robert Plaga mohl vysvětlit občanům, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. Poskytování peněz těmto školám ale vyplývá ze zákona. Plaga minulý týden sdělil, že mu v návrhu státního rozpočtu na příští rok chybí asi 6 miliard korun, mimo jiné právě na soukromé a církevní školy. Mnozí ředitelé soukromých a církevních škol se shodují, že případné odebrání státních dotací by znamenalo provozní problémy, razantní navýšení školného nebo i úplný zánik. Konec soukromých a církevních škol by byl vedle nich pro státní pokladnu ekonomicky nevýhodný. Stát by se musel postarat o vzdělání tisíců školáků a studentů, musel by sehnat učitele a postavit nové školy, uvedli ředitelé. Ty z ústeckých soukromých a církevních škol navíc upozorňují, že zařízení v kraji často navštěvují děti z chudších rodin, pro které by konec školy nebo zavedení školného znamenalo obrovské komplikace. Konkrétně ředitel biskupského gymnázia základní školy a mateřské školy Bohosudov Jakub Widner uvedl, že dotace jsou pro školy existenčním zařízením záležitostí. Rodiče u nich za výuku neplatí. Ostravsko-opavský biskup Martin David v reakci na výroky představitelů vlády prohlásil, že církevní školy na dětech nevydělávají, ale investují do nich. No a festival Meeting Brno byl oceněn včera v Mnichově. Byl u toho i náš ředitel pater Martin Holík. Podrobnější budeme už za malou chvíli.

0: Festival Meeting Brno získal další zahraniční ocenění, bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a také posilování evropských hodnot. V Mnichově ji včera převzala delegace zástupců festivalu a ředitel Proglasu Martin Holík byl u toho.
1: Na státním zastupitelství Bavorské spolkové svobodné republiky se konal slavnostní akt, ve kterém byla udělována evropská medaile svobodné spolkové země Bavorsko různým osobnostem, které vykonaly něco nebo konají něco ve prospěch země i celé Evropy. No, já bych chtěl zmínit, že tady bylo vyznamenáno 10 lidí, třeba jedna paní rozvinula před lety aktivitu Most z papíru, což je nakladatelství, které spojuje německy hovořící a ukrajinsky hovořící spisovatele, spisovatelky a překlady a vydávají tam knihy. Nebo jeden pan inženýr velmi usiloval o zachování pohraničního a přeshraničního vláčku na Trojmezí, čili ve spolupráci s Českou republikou, takže je tam krásná kulturní výměna a letní turisté velmi oceňují ty přejezdy těmi vláčky. Nebo tady byl vyznamenán arciopat Benediktinů, prima, který je takovým stavitelem mostů mezi Bavorskem, Německem a celým světem. Bylo to takové nejrůznější i z oboru technických i uměleckých a řekl bych, že Meeting Brno tam byl takový jedinečný fenomén ve smyslu, že to je společenství lidí, kteří dělají něco dobrého a bez ohledu na to, jestli jsou věřící a jak jsou věřící a dělají dobrou věc. A je to taková směs i těch, kteří jsou za honorář a těch, kteří to dělají částečně dobrovolně nebo celá dobrovolně. A v tom je to pro mě teda také jedinečné.
0: Udělení evropské medaile v Bavorsku odkazuje k 11. ročníku festivalu, který byl koncem května v Brně. Konal se při něm i sudetoněmecký sněm s motem Život je setkání. Martin Golík z Mnichova pokračuje.
1: Toto německé setkání bylo jedním aktem, který jsme nikdy v životě nikdo nezažili, protože bylo poprvé v jiné zemi než ve vlastní zemi, tedy než v Německu, tedy než v Bavorsku. To také bylo tady při tom slavnostním aktu připomenuto a zazněla tam poměrně silná slova. Hlavní řečník uvedl, že nejenom, že vztahy dvou sousedních zemí musí stále nějakým způsobem vyvíjet a že se vyvíjí od roku 2010 velmi dynamicky a naděje plně, ale že to není vždycky jenom vztah, že vláda něco zařídí s druhou vládou, ale že je tam potřeba ten občanský prvek toho naplňování, že v tomto případě řekli bychom té deklarace německo-české. A to, že právě je tématem naplňování meetingu Brno, který vlastně pozval do Brna jako další možnost zviditelnění Bavorska a vůbec vztahu německých českých občanů na tomto poli meetingu Brno. Takže v Brně byly vlastně tři festivaly. Jeden byl Pouť smíření, druhý byl samotný Meeting Brno se svojí každoroční náplní už mnoha letou. A třetí bylo vlastně ten výjimečný akt toho, že ti sudečsko-němečtí spoluobčané, můžeme to tak říci, přijeli do Brna v počtu několika tisíc, aby tam prožili to, co jinak všechna léta prožívají spolu doma. Takže pro mě byl velmi silný právě už ten fakt, že se to mohlo konat. Celé to bylo velmi silné a vnímali jsme to jak skrze média, tak osobně.
0: Bavorský státní ministr pro evropské záležitosti a mezinárodní vztahy Erik Paisvenger včera při vyznamenání brněnské iniciativy v Brně podtrhl, že zbližování nemohou nést pouze politici a vlády, ale potřebuje lidi ze středu společnosti. No a Martin Holík po ceremonii z Mnichova doplnil.
1: Toto ocenění je vzácné tím, že je reakcí na iniciativu, která napřed vypadala jako poměrně nepatrná, malá. Potom se z toho vyvinulo vlastně i těmi politickými hrátkami a dalšími věcmi poměrně náročná aktivita. A rozhodně ta reakce, která je v těchto dnech z té německé strany, tak je velmi až jako dojemná. Ministr vnitra Dobrindt se vyjádřil předevčírem, že zažil v Brně zázrak. Další zástupci vysoce postavení německé vlády vlády, už nejenom bavorské, také řekli, že to byl pro ně životní zážitek a že to bylo něco neuvěřitelného. A tahle ta medaile vlastně je takovým potvrzením tady těchto dojmů těchto lidí, u kterých by se mohlo říci, že ta veliká 90 milionová země má ještě spoustu jiných starostí a také jiných lidí k vyznamenání. Jestliže si toho takhle povšimli, tak si toho povšimla opravdu i celá Evropa, konec konců i papež František potěšením zmínil aktivitu meetingu Brno a to je tedy opravdu velká radost, čili je to pouzbuzení do další práce.
0: Říká Martin Holík. No a bylo 9 hodin a začíná pořád Na stole je téma.
2: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovarů.

0: Milí posluchači, zdravím vás z festivalu United a vítám vás v pořadu Na stole je téma. Mé jméno je Jana Rambousková a právě se nacházím ve Vsetíně, kde předtáčím nějaké pořady. Třídenní program festivalu United je kromě hudebního programu také plný workshopů a přednášek a jedním z nich byl i workshop o investování s podtitulem Jak vydělat a nenaletět, který vedl Michal Soukup. Michala Soukupa jsem si teď na chvíli vzala stranou a budeme si spolu o investování povídat. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Děkuji za pozvání a krásný den všem posluchačům.
0: Festival United je křesťanský festival, kde jsou často otvírána témata týkající se víry nebo vztahů. A investování je téma, které bych tady úplně nečekala. Jak souvisí investování nebo chceme-li finanční gramotnost s křesťanským životem?
1: Tato otázka má vlastně dvě roviny, jak se na ní dá odpovědět. První rovina je ta, že když bychom pořádně četli Bibli, tak se v Bibli o penězích a o majetku mluví násobně častěji než o spasení nebo o Duchu svatým. Takže očividně i Pán Bůh cítil za důležitý, aby nám o tom tématu pověděl, dal nám nějaký rady a vlastně Bible samotná ukazuje některé zajímavé principy k investování a o tom, jak se máme o peníze starat a jak se o ně ale starat nemáme, že se nám nesmí stát Bohem, že pořád je to jenom svěřená část jím, aby my jsme s těmi penězi něco mohli udělat, něco dobrého pro ostatní nebo pro sebe. A ta druhá rovina zní, že nežijeme ve vzduchoprázdnu a jenom Biblí se člověk nenají a vzhledem k tomu, že investování je dneska opravdu masivně dostupné doslova každému i díky aplikacím do mobilu, tak se s tím mladí lidé potkávají a věřím, že je dobré a moudré jim vlastně upozornit na to, co jsou dobré principy a na co si mají dát pozor.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme, k tomu, jak vůbec chápat peníze, finance, jak k tomu přistupovat. Ale teď bych vás poprosila, jestli se můžete posluchačům představit, jak dlouho už se investování věnujete a jakou vazbu máte s festivalem United.
1: Tak, já se věnuju investování od roku 2008, to znamená, je to 18 let, nepřetržitě, ať už na profesní rovině, anebo na té svojí soukromé rovině, kde se učím porozumět tím principům a mechanismům, které investování nebo celá ta džungle investiční vlastně jako nabízí. A s festivalem United se znám popravdě tak, že mě někdo, a do dneška nevím, kdo doporučil, že na tohle téma bych mohl být vhodný řečník. Jednak tím, že jsem upřímně věřící, aktuálně pracuji v Křesťanské akademii mladých, takže mám i blízko vlastně k mladé generaci a věřím tomu, snad doufám, že umím to té mladé generaci předat tak, aby to bylo srozumitelné a užitečné.
0: Takže pokolikáte už vás tady účastníci mohou potkat na festivalu?
1: Myslím si, že to po třetí.
0: Pojďme se teda teďka pustit do toho, k čemu jsou nám vlastně peníze. Co to vůbec je, jak k ním můžeme přistupovat?
1: Je moc dobrá otázka. Peníze jsou zdroj. Nikdy by neměly být cílem. A ten zdroj znamená, že když mám peníze, můžu si koupit dům nebo auto, nebo můžu třeba zafinancovat a sponzorovat festival, jako United. To znamená, k penězům bychom měli mít takový vztah, že jsou zdrojem a naopak nejsou cílem, protože ve chvíli, kdy se stanou cílem, tak velmi snadno se můžou stát i Bohem.
0: K čemu teda vůbec je pak to investování? Je to nějaký systém, jak zbohatnout, nebo je to, jak třeba ochránit naše finanční prostředky, aby je nepohltila inflace?
1: Zase má ta odpověď dvě roviny. První je ta křesťanská, byly nám Bohem svěřeny zdroje a Ježíš říkal to podobenství o třech služebnicích, kde pochválil toho, který mu z 10 hřiven vyrobil další 10 a vynadal tomu, který tu jednu zakopal a doslova mu vynadal, že měl tu hřivnu aspoň dát penězoměncům, aby vynesla úrok. Takže z toho křesťanského pohledu vnímám osobně peníze jako zdroj, který mi Pán Bůh svěřil, aby dělali něco dobrého, ať už pro mě, pro moji rodinu, pro moji církev, pro církev obecně, nebo i pro moji komunitu, když třeba budu chtít spolu s ostatními sousedy postavit na sídlišti dětské hřiště, tak můžu prostě použít své peníze k něčemu dobrému. A pak ta druhá rovina, čistě praktická, žijeme ve světě, kde investování je nejenom běžné, ale i důležité. Součástí investiční hry, kterou si mohli posluchači zahrát na letošním Unitedu, na mém workshopu, tak vlastně byla i možnost investovat přes spořící účet a ta investice byla na konci hry v plusu. Jenomže když jsme spočetli inflaci za tu dobu, tak byla hluboko v mínusu. A vlastně investování, rozumné investování, je nutnost, jak nenechat peníze, které jsme vydělali prací, vlastně znehodnotit inflací.
0: Takže teď teda předpokládejme, že nám to nějak dává smysl, že peníze nejsou jen o tom, že vyděláváme nějak v zaměstnání a pak je teda třeba buď to šetříme doma v kasičce, anebo je teda dáme na nějaký ten spořící účet. Předpokládejme, že se chceme o ty prostředky nějak postarat. Tak jaké jsou možnosti? Já vím, že je jich obrovská spousta, tak jestli bychom teď tady mohli představit ty nejzákladnější možnosti.
1: Tak na krátkodobé rezervy je dobrý spořící účet. Když odejde pračka, tak šáhnu na spořící účet, vytáhnu 12-15 tisíc, koupím si pračku a postupně, třeba nějakou měsíční úložkou, tu rezervu na tom spořícím účtu zase zpátky obnovím. Ta rezerva by měla být zhruba alespoň 3 až 6 měsíčních nutných výdajů domácnosti, aby když přijde nějaká nečekaná událost, tak aby rodina mohla šáhnout do těch rezerv. Pak jsou střednědobé rezervy. Tam je dobré, aby ty investice byly směřované do něčeho, co má takzvaně malou volatilitu, neboli kolísavost. A ještě jednodušeji, jak moc rychle jde ta investice do plusu nebo do mínusu. Takže když je nízká volatilita, tak třeba výnos je od 2 do 5%. Když je vysoká volatilita, tak je od minus 30 do plus 30. Takže na ty středně dobré investice je fajn použít třeba nějakou formu dluhopisového nebo realitního fondu, kde ten výnos je velmi často jako v plusu, ale malý procenta nebo menší. A na ty dlouhodobé investice se nemusíme bát zažít i nějaký jakože složitější období na burze a můžou být zajímavý smíšený nebo akciový fondy.
0: Takže vy jste teda zmínil dluhopisy, reality, spořící účet, nějaký fondy, podílový fondy. Jak tomu můžeme rozumět? Těch fondů je obrovské množství. Máme fondy v bankách, které nabízí jako bankovní produkt. Pak máme fondy, které nabízí nebankovní instituce. Co byste třeba doporučil, nebo jak se v tom zorientovat?
1: No, to je otázka za milion, protože v České republice, někdo to spočítal, si můžete koupit 10 000 různých fondů. A tím, jak jsou nám dostupné vlastně i mobilní aplikace, kde můžeme investovat přes platformy, které nemají sídlo v Evropské unii, tak tohle číslo je dneska poměrně ještě větší. Takže je na 10 000 a možná i více jako způsobů, kam všude se dá investovat. Zjednodušeně řečeno, můžete vybrat buď to konkrétní akci, kterou si koupíte v Česku, třeba akcie ČEZu. A tu máte, a když ČEZ vydělává a jeho hodnota roste, tak vy vyděláváte, když se něco stane, levná elektřina, najednou dojde jaderný palivo nebo něco, co ohrozí to hospodaření ČEZu, tak vy proděláváte. A je to konkrétní akcie. A když takových akcí bude hodně, tak vy, abyste si je všechny koupila, tak byste musela investovat třeba 20 tisíc. Ale vy máte jenom tu svoji pětistovku, kterou chcete investovat. A od toho existují ty podílové fondy, ať už otevřené podílové fondy, nebo dneska jsou hodně moderní ETF fondy, třeba se k tomu někdy dostaneme to vysvětlit. Takže to jsou prostě podílové fondy, kdy vy si kupujete podíl v tom fondu a ten fond za vaše peníze a dalších tisíců dalších lidí má velký balík peněz a díky tomu může koupit mnoho různých vlastně akcí, mnoho různých firem a díky tomu takzvaně diverzifikuje nebo rozkládá to riziko. Když jedna z těch firem špatně hospodaří a její akcie prudce klesne, tak vy tím, že máte peníze v tom fondu, tak tu ztrátu vlastně téměř nevidíte, protože těch firem je tam dalších 100. Takže vlastně vy tu ztrátu vidíte na jedné setině toho vašeho majetku. A poznáte ten propad až ve chvíli, kdy třeba je v recesi ekonomika a klesají akcie všech firem. Tak pak to poznáte i vy v tom fondu.
0: Takže teď jste popsal hezky, jak vlastně fungují ty fondy, což je pravděpodobně pro začátečníky v investování rozumnější, než koupit tu akci. Ale přece jenom, kdybychom chtěli koupit tu akci, tak jak to uděláme? Potřebujeme nějakého broukra. Kdo je to vlastně broukr, kde ho hledat a co musíme všechno absolvovat před tím, než konečně koupíme tu akci?
1: Teď schválně to hodně zjednoduším, takže prosím všechny posluchače, kteří se v tom vyznají víc než já, aby mě nechytali za slovo, ale pro lajky, čistě zjednodušeně, broker je firma, která může kupovat ty akcie na trhu, kam vy se jako jednotlivec nedostanete.
0: Pardon, jakože vůbec to není možné, to znamená, že kdybych se třeba já chtěla stát brokerem, může se to stát?
1: Může, ale stojí to hodně moc peněz a je tam obrovský, řekněme, uživatelsky nepříjemné legislativní kolečko, co všechno se musí splňovat. Takže pro laika je mnohem jednodušší najít si buď to banku nebo broukra, makléře, zprostředkovatele. Oficiálně se mu říká investiční zprostředkovatel, který vám zprostředkuje nákup toho aktiva, konkrétně třeba té akcie. Takže v České republice existuje několik bank, který vám umožňují, ať už v aplikaci mobilní nebo ve webové aplikaci, stačí se v té bance zaregistrovat, vyplníte investiční dotazník, doložíte občanský průkaz a tak dále. Prostě klasický sepis smlouvy mezi vámi a bankou nebo brokerem a pak jenom pošlete peníze a koupíte si tu danou akci nebo třeba ten fond.
0: To zní docela jednoduše. Fungují na podobné bázi i dluhopisy?
1: Dluhopisy potřebujeme rozlišovat dva typy. První jsou dluhopisové fondy, čili zase máte nějakou firmu, třeba banku, která má portfolio manažera, který zkoumá finanční zdraví firem, kterým třeba jiné banky půjčily a teď jsou ty jejich dluhopisy na trhu a oni je kupují za vás. Čili nehrozí to riziko, že koupíte dluhopis předlužené firmy, která jde do háje finančně. A pak dá se v Čechách koupit i jednotlivý dluhopis jedné konkrétní firmy. A v České republice mají tyhle konkrétní jednotlivý dluhopisy velmi špatnou pověst, protože oni nejsou, na rozdíl od těch dluhopisových fondů, nějak regulované. Takže když to hodně zjednoduším, tak my dva, když si založíme firmu, tak můžeme vydat dluhopis a když najdeme nějakého chudáka, který to koupí, tak ho oškubem. Takhle jednoduše to v České republice de facto jde. Takže všechny posluchače, pokud chcete investovat do dluhopisů, ať už státních nebo firemních, tak bych spíš odkázal na nějaké fondy dluhopisové, i když je tam nějaký poplatek, protože sázet do loterie a koupit si na vlastní pěst jeden konkrétní dluhopis jedné konkrétní firmy, která podniká, to je hazard, to už není investice.
0: Těch informací, které se člověk musí nějak nastudovat, aby tomu aspoň základně porozuměl, se mi zdá hrozně moc. A ono to určitě stojí taky čas a energii. Vyplatí se to vůbec? A dá se investovat bezpečně a dobře, aby to teda nějakým způsobem bylo smysluplné, i když se tomu třeba nevěnujeme tolik a nevěnujeme tomu tolik času a energie?
1: Ano. A jedna možnost je, že vás to bude bavit jako mě. Takže skrze vlastní zkušenost, nastudovaný materiály, naposlouchaný podcasty, popřípadě nějaký investiční semináře, konference, získáte tolik zkušeností, že jste schopná si to portfolio skládat sama. Ať už zahraniční akcie, dluhopisy, fondy, ETF, cokoliv. A pak je druhá možnost pro lidi, kteří na to hlavu prostě nemají, anebo jenom na to nemají čas a nechtějí tomu věnovat ten čas, tak na to potom existují služby buď to nějakých makléřů, finančních poradců nebo těch privátních bankéřů v bankách, kterým prostě řeknete, mám takovýhle peníze a chtěla bych nějak investovat a oni vám to portfolio nastaví na míru. Samozřejmě důležitý je podotknout, že ne každý, kdo si říká finanční poradce, tak je kvalitní finanční poradce. Někteří z nich jsou spíš prodejci, čili snaží se vám něco prodat, ale těch dobrých kvalitních finančních poradců i z oblasti investování je poměrně dost. V České republice velká část těch fondů, které si můžete koupit, ať už bance nebo přes takového nějakého makléře, tak je opravdu hodně. She's crazy like a fool.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si na festivalu United povídám s Michalem Soukupem, který měl před malou chvílí workshop o investování s podtitulem Jak vydělat a nenaletět. Povídáme si o investování. Já bych se teď ráda chviličku zdržela u historie měny. Protože dřív se platilo, nebo měna fungovala úplně jinak než v současnosti. Byla krytá zlatem, v současné době je to založené na důvěře ve vládu nebo v banky. Říkám to takhle správně?
1: Je to tak, tady musím dát jenom malý disclaimer, nejsem vystudovaný ekonom, takže pokud něco řeknu ne úplně přesně, tak se prosím nezlobte.
0: Pojďte nám to trošku přiblížit, nebo jak to vnímáte vy? Vnímáte taky, tak jako já, že tam může být určité riziko, protože v minulosti už několikrát třeba měna zanikla v důsledku inflace. Může se to stát do budoucna, anebo máte důvěru v bankovní instituce, že se s tím ten novodobý trh nějakým způsobem vždycky srovná?
1: Inflace není výmyslem posledních 100 let, inflace je tady s náma už více jak 2000 let, protože ve chvíli, kdy se vlastně platilo zlatými mincemi, stříbrnými mincemi, nějakými bronzovými groši, tak ve chvíli, kdy panovníkovi teklo do bot, tak začal šidit kvalitu tady těch mincí. A takhle vlastně vznikla inflace. Nebo když se jeho království dařilo, tak vlastně jedna mince měla například 5 gramů zlata v sobě obsahovala. Když potřeboval financovat svůj rozmařilý život nebo nějaký dobývačné války, zjistil, že mu zlato dochází, tak aby zachoval stejnou velikost té mince, tak už tam dával jenom 4 gramy zlata a pak nějakou příměs. A takhle vlastně jako devalvovala ta měna, že se kazila, nebo dneska bychom mohli říct, že vlastně jste za stejný peníz, tím, že byl méně kvalitní, koupila méně zboží, méně slepic na trhu někde. A potom, když jsme začali používat papírové peníze, tak to hodně pozbudilo ekonomiku, hodně nám to umožnilo vyměňovat si rychle mezi sebou libovolné množství peněz, majetku, nějaké hodnoty. A správně jste poznamenala, že vlastně dřív ta měna byla krytá zlatem. A to určitým způsobem omezovalo znehodnocování té měny, ale ono se dělalo i tak. A aby to bylo jednodušší, tak se vlastně odstranila ta návaznost na zlato a od té doby můžeme pozorovat poměrně rychlý nárůst inflace. Byly státy, třeba Argentina, která stihla v posledních 50 letech zkrachovat jako několikrát, protože prostě byla tak zadlužená, ten stát neuměli hospodařit, její představitelé. A my, když sledujeme zadlužení zemí třeba v Evropské unii nebo i ve světě, že jo, stát s největším dluhem, státním dluhem, jestli se nepletu, taky Japonsko, má přes 200% HDP. Má vlastně dluh. Spojené státy poměrně rychle dohání, v Evropě jsou takový premianti, Francie nebo nějaký jižní země. Naopak my jako Česká republika jsme na tom relativně dobře, my ještě nemáme ani 50% dluhů či HDP, nicméně to tempo zadlužení třeba u nás je vysoký. Obecně národní banky se snaží tu inflaci držet na uzdě tím, že tisknou další peníze, čímž jako je to asi složitější, kdyby to vysvětlil nějaký ekonom, ale obecně celá naše finanční, řekněme, bezpečnost souvisí na naší důvěře. Ve chvíli, kdy většina lidí řekne, že tomu systému nedůvěřuje, tak se ten svět zhroutí. Ale my ani moc nevíme, jak by jsme měli vyjádřit, že tomu nedůvěřujeme. Takže máme tady s námi dlouho Bitcoin, další kryptoměny a nějak ten finanční systém založený na fiat měně vlastně neohrozili zatím.
0: Jak moc je finanční situace na světě propojená? Tedy jak moc nás ovlivňuje v Česku americká ekonomika?
1: Znovu, to bych chtěl spíš nějakého ekonoma, než mě.
0: Zákeřné otázky.
1: Obecně propojení jsme hodně. A můžeme to vidět na tom, že naše ekonomika nebo životní styl spíš je závislý třeba na těch chytrých zařízení. Mobily, tablety, elektronika. A země, která drží vlastně velkou část těch zdrojů, tady těch vzácných zemin, ať už je to litium nebo další europium třeba, který se používá pro výrobu, laicky řečeno, červené barvy v našich televizích, tak těch zdrojů na Zemi je velmi málo. A ve chvíli, kdy dojde, nebo ta Země zavře kohoutek, že to nepustí, tak to vlastně ovlivní ekonomiku téměř celého světa, protože najednou firmy, co to vyráběly, nemají z čeho vyrábět, propouští se, státy si musí půjčovat, dotujou podporu v nezaměstnanosti a podobně. Takže jsme poměrně hodně propojení. Bylo to vidět i v roce 2008-2009 po pádu Lehman Brothers, jak se přelila vlastně ta finanční krize například i do České republiky. A kdo sleduje trošku dění na burze, tak mohu vidět, že evropské burzy se zpamatovaly relativně rychle, ale česká burza se ve finále zpamatovala teprve 2 roky zpátky. Nějak víc samozřejmě ekonom by dokázal to říct přesněji, ale jako z laického pohledu nějaký normální výkon pražské burzy vidíme až teď v posledních 2 letech, kdy evropské akcie a hlavně ty naše české akcie tak zažily raketový růst prostě.
0: Když jsme tam po skončení vašeho semináře ještě chvíli stáli, tak jste dostal dotaz od jednoho z účastníků, jak třeba investovat v eurech, tak jak probíhá investice v zahraničních měnách?
1: Dneska je to úplně jednoduchý, téměř každý broker má možnost investování jak v české měně, tak v eurech, v dolarech nebo v dalších velkých světových měnách. A vlastně pokud máte například eurový účet vedený u české banky, tak není nejmenší problém u toho broukera nakoupit fond nebo akcie v eurech.
0: Pojďme se teď chviličku pobavit o tom, jak obvykle lidé přistupují k penězům podle vaší zkušenosti. Máte pocit, že naše finanční gramotnost jakožto českého národa je dostatečná? A nebo máme podle vašeho názoru nějaké mezery?
1: Já to beru tak, že já jsem třeba naprosto levej na techniku, takže cokoliv se mi pokazí v autě, jedu za mechanikem a v žádném případě se nezlobím na lidi, kteří to mají stejně s penězma. Zároveň si myslím, že základní jakoby znalosti a povědomí o tom autě mám, umím dolejt olej, poznám vysousitý brzdy, vyfouklý pneumatiky a podobně. A takovouhle základní znalost bychom potřebovali výrazně pozbudit mezi českou populací. Protože i dlouho, mnoho let jsem dělal finančního poradce na plný úvazek, potkával jsem se s reálnýma, normálníma lidma, který chodí do práce a mnoho jejich finančních rozhodnutí bylo, slušně řečeno, velmi nerozumných. Například jsem řešil s jedním klientem úvěrovou smlouvu na nákup auta, kde měl 20% roční úrok. A protože to nemohl splácet, tak to doplácel ze své kreditní karty, kde měl 24% roční úrok. A zašli jsme spolu do banky, vyřídili jsme mu tehdy úvěr na 8% a on ušetřil asi 14 000 měsíčně. Takže a přitom to mohl udělat sám, tu banku měl vedle v baráku prostě, že myslím si, že potřebujeme hodně zapracovat na finanční gramotnosti u dětí, protože tam vznikají návyky. A ve chvíli, kdy rodiče nemají základy finanční gramotnosti, řízení rodinného cash flow a vůbec jako prioritizace nějakých výdajů, tak těžko to pak můžou naučit děti. Takže jsem rád za české školství, že i když třeba na škole žádný učitel nechce nebo nemůže učit finanční gramotnost, tak existují lektoři. Například etická charakterová výchova má jako organizace, má lektory, který na školách učí finanční gramotnost. Já jsem taky na některých školách byl s finanční gramotností. Takže jsem rád, že tohle to jako ten stát umožňuje, že když to ta škola není schopná naplnit, tak si prostě najme jednorázově nějakého profíka, který to udělá a ty děcka můžou slyšet. Třeba hodně dětí poprvé slyší slovo dluh a jak se s ním vypořádat, jak je to nebezpečí toho dluhu. A někteří moji kolegové na to mají dokonce takovou skvělou dluhovou hru, že prostě nechají ty děti vzít si virtuálně jako dluh a pak najednou oni vidí, jak to na ně tlačí víc a víc, jak se dostávají do té dluhové spirály a vlastně si v bezpečném prostředí zažijou to dřív, než se do té dluhové spirály můžou dostat nějak sami.
0: Tak to je super. Tak teď jsem teda třeba ten rodič, který úplně neprošel tím finančním vzděláním, uvědomuji si to a říkám si, tak chtěla bych se o tom něco dozvědět. Tak kde hledat ty informace, co můžu udělat, aby to teda byly kvalitní informace?
1: To je dobrá otázka, no. Já se přiznám, že jsem nehledal, jestli existuje nějaká platforma, která by na webu třeba, aniž by cokoliv prodávala, nabízela jako kvalitní informace. Možná existuje, Myslím si, že Hledám Boha.cz něco podobného chystá pro příští rok. Mm-hmm. Takže minimálně tam se bude možné obrátit, budou tam kurzy o nějaké základní finanční gramotnosti. Jestli se nepletu, letos už tam bude právě kurz o dluhovém poradenství. Co se týče, pokud třeba nějaká rodina má problémy s dluhy, určitě existují charity. V každém větším městě je nějaká charita, která se specializuje na dluhové poradenství, existují odlužovací poradny a obecně. A pokud by se to někoho z posluchačů týkalo, tak moje rada zní, řešte to teď. Ne zítra, ale dneska, protože čím dřív té bance dáte najevo, že nezvládáte splácet, tím ochotnější je vám pomoct a třeba počkat se splátkama, rozložit to do nějakého dalšího období a podobně. Ve chvíli, kdy vám na dveře tluče exekutor, tak se s váma už nikdo bavit nebude.
0: Tak možná i proto ta finanční gramotnost není špatný nápad, protože to může být dobrá prevence. Pojďme se teď pobavit o tom, co vás třeba nejvíc zaráží, že lidé neví, a jestli je obecně, jestli se dá říct, nějaká znalost související s finanční gramotností, která lidem obzvlášť chybí?
1: No, myslím si, že lidem obzvláště chybí ochota ověřovat si informace. Na své přednášce jsem prezentoval jednu fintechovou firmu, která tvrdila, že vynalezla díky svým matfizáckým inženýrům naprosto geniální, dokonalej, neomylnej algoritmus, který dokáže predikovat vývoj kryptoměn a na mikrotransakcích během několika vteřin, že dokáže generovat stabilně 20% zhodnocení ročně. Tak tohle byla nabídka té firmy a lidi v České republice jí během velmi krátkého období nasypali 4,5 miliardy korun, o který přišli, protože to byl celý podvod. Takže myslím si, že hodně z finanční gramotnosti nám chybí ověřování informací, pak nám chybí taková ta, já nechci říct zdravý selský rozum, protože to bych, já nechci urazit lidi, ale chybí nám takový to laický ověření typu 20% roční garance, tak to musí být extrémně rizikový. A proto do toho nepůjdu. Jo, když vám kdokoliv nabízí 8, 9, 10 a víc procent, tak když to není podvod, je to minimálně red flag, aby jsme zpozornili a ptali se, OK, a to je jaký divný, ne? A vlastně podobně, když se podíváte, každý den na Seznamu můžete číst článek, jak někdo donesl v iklice 500 000 korun nějakému podvodníkovi, protože kliknul na video s Babišem, s Petrem Pavlem nebo s Jardou Jágrem, že prostě je tajná nějaká informace. Prostě je to jako zvláštní, že jsme málo kritičtí a jsme opatrní tam, kde je to bezpečný a jsme naprosto bez kritiky a bez opatrnosti tam, kde to je na první pohled do očí bijící prostě podvod.

0: 450 tisíc.
1: Hmm.
0: A to ta inflace, že vlastně jako srovnatelný auto v té ekonomice si pořídíme vlastně za 3-4 násobek ceny.
1: Děkuju za to vysvětlení, za ten nástin, co je to inflace, to si myslím, že by určitě mělo v dnešním pořadu taky zaznít. A vy jste taky ve vašem povídání zmínil, že lístek do kina, teď nevím za jakou dobu, se zdražil 22krát. Můžete to ještě přiblížit?
0: Jo, já jsem na tom workshopu ukazoval slide, který jsem stáhnul z novinek.cz, kde vlastně popisovali takový grafíček a tam ukazovali, jak která komodita od listopadu 1989 jako velkou zažila inflaci a lístek do kina opravdu tam byl 2200% navýšení ceny.
1: Hmm.
0: Jo. Třeba mléčná čokoláda, tak ta vyrostla jenom asi o 150%.
1: Hmm.
0: Jenom.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si na festivalu United povídám o investování s Michalem Soukupem, který dnes měl workshop na téma jak vydělat a nenaletět. Vy jste taky zmínil v tom vašem povídání, že bychom neměli podléhat hamižnosti. Jak tomu teda rozumět a jak jako poznat, že jsem hamižná?
1: Existuje základní pravidlo každého podvodníka. Podvodník hledá člověka, který chce získat hodně za málo. A proto mu podvodník prodá hodně draze nic. A proto je tam, ta moje rada dneska byla, nebuď hamižný. Ve chvíli, kdy se snažíme najít tu úplně nejlepší investici, zmiňoval jsem je v tomhle rozhovoru, že v České republice si můžete vybrat z více jak 10 000 různých fondů nebo investičních příležitostí, tak když budu hledat tu úplně nejvíc ziskovou, tak já vlastně jako riskuju, že se dostanu do toho extrému, kdy už to není bezpečná investice v tom smyslu, že to je jako relevantní investice z pohledu práva, legislativy a tak dál, a dostanu se k nějakému podvodu. Typicky ty videa, co běží na sociálních sítích a na který hodně skáčou starší ročníky, který právě nikdo neučil, jak rozumět financím, tak tam jim slibujou, jo, vy dáte 20 000 korun a za týden máte 160 000. A vlastně to je ta hamižnost, že přesně jak je to v tom pořekadle, že já chci hodně za málo a tak mi podvodník prodá hodně draze svoje nic. A takhle vlastně fungují ty podvody. Zároveň, když se z dlouhodobého horizontu podíváte na to, že mladý člověk, aktivní nebo dnešní účastník festivalu United má třeba 20 let a když dneska začne pravidelně investovat 1 000 korun do úplně nudného akciového fondu, nějakého globálního akciového fondu s ročním průměrným výnosem třeba 7%, tak vlastně za těch 45 let, kdy půjde do důchodu, bude mít 6,5 milionu. Což znamená 25 000 důchod na dobu 30 let za 1 000 měsíčně. A to mi přijde, že je další jako věc, která nám jako Čechům chybí, že vlastně furt čekáme s investováním až někdy. A jeden můj kamarád, který se mě ptal, že bych chtěl do důchodu našetřit 1 000 000 a mám do důchodu asi 4 nebo 5 let, tak když jsme to tehdy počítali, tak jsem mu řekl, jo, musel bys dávat 12 000 měsíčně, abys našetřil 1 000 000. A tady vlastně jenom tím, že ten mladý člověk začne investovat dřív a vlastně počítá se mu úrok z úroků po dobu těch 45 let, tak z 1 000 vyrobí 6,5 milionů. A je to úplně obyčejný, nudný fond s průměrnýma 7% zhodnocení v nějakým dlouhodobým 45-letým horizontu. To znamená, zažije období jako třeba v posledních 2 letech, kdy ten fond vydělal 50%, ale pak zažije i období roku 2008-2009, kdy ten samý fond 50% zase prodělá. Ale takhle ty akcie a ty trhy fungují a kdo vydrží, sklidí to ovoce.
0: Takže z vašeho povídání tak trošku zaznívá, že čím dřív, tím líp a zlatá střední cesta je klíč. Nechodit do žádných extrémů a držet se nějaké udržitelnosti něčeho, co prostě nám může fungovat dlouhodobě. Pojďme teď zkusit úplně nějaký konkrétní doporučení. To znamená, když teda bych chtěla začít investovat, tak je rozumné vyhledat rovnou finančního poradce a poradit se s ním, anebo můžu i sama, a jak bych případně si mohla poskládat svoje portfolio?
1: Základní finanční rada je, neposlouchejte nikoho, kdo vám dává rychlý, jednoduchý finanční rady. Takže na tuhle otázku úplně jako nemůžu odpovědět, ale obecně, jenom principiálně důležitý je začít, nebát se případného šlápnutí vedle, a teď nemyslím ten podvod, jo? Myslím to, že vyberete fond, který místo 7% vydělá 5%, nebo zrovna koupíte ve špatnou dobu, že zrovna budou trhy dolů. A pokud jste člověk, který se o to zajímá, může být zajímavý investovat přes nějakou českou online aplikaci nebo banku, investovat do jejich fondů, jestli se nepletu, snad všechny české banky mají svoje podílové fondy anebo prodávají nějaké jiné. Pokud se v tom vyznáte trošku líp, tak si přes nějakou, řekněme, nebankovní aplikaci, ale pořád ještě českou bezpečnou, koupíte třeba nějaké ETF fondy, které mají menší poplatky, ale jsou vhodné spíš pro lidi, kteří už se v tom trošku orientují a ví, co to znamená ETF a ví, do čeho konkrétní ETF vlastně investuje. Pokud jste začátečník, tak věřím, že je to dobrá rada, že i ten větší poplatek té bance se vyplatí za to, že někdo jiný rozhoduje, co v tom vašem fondu bude. Takže nějaký třeba globální fond, který není úzce zaměří na jednu konkrétní zemi nebo na jeden konkrétní trh, jako je třeba AI nebo bankovnictví a podobně, ale klasický, nudný, globální akciový fond, který investuje po celém světě a má tam jak stavebnictví, finance, zdravotnictví, dopravu, tak to může být do začátku vhodný fond. A je dobré ale se vzdělávat, učit, zkoumat, hledat, projít si třeba i nabídku té banky, zeptat se toho bankéře, hele, našla jsem si tady ty dva fondy, jaký je mezi nimi rozdíl. A když zjistíte, že ten člověk ví, o čem mluví, tak se můžete pustit do nějaké diskuze, nebo samozřejmě využít síť finančních poradců, různých poradenských skupin, tam jenom pozor na předplacené poplatky. Hodně makléřů prodává investiční fondy s takzvaným předplaceným poplatkem. To znamená, vy řeknete, že chcete investovat 10 let, tak oni po vás chtějí zaplatit ten poplatek na 10 let dopředu, aby ten poradce měl jako vyšší provizi. Existují i takzvané průběžné poplatky, kde vlastně z každé investice si ta firma a ten poradce ukousne maličkou část a ty mi přijdou osobně mnohem férovější, protože když za rok, za dva nebudete chtít nebo moc investovat s tím makléřem, s tou institucí, tak vlastně přestanete a nemáte u nich nějaké peníze za službu, kterou vlastně nevyčerpáte.
0: Nějaký závazek, který tam už prostě je a nejde to úplně jednoduše zrušit. Vy jste taky říkal, aby se člověk nebal třeba nějakých přešlapů, nějakých chyb. Stane se nám každému zákonitě, že nějakým způsobem proděláme? Je to součást toho balíčku nebo to jde i bez toho?
1: Tahle odpověď by si vyžádala víc času, který bohužel nemáme. Takže rychlá poznámka číslo jedna, ano. Pokud investujete dlouhodobě, zákonitě musíte zažít nějaké, řekněme, finanční krize, prasknutí bublin a podobně na tom trhu. To znamená, že vaše akciové portfolio poklesne třeba o 20-30%. Ztrátu zrealizujete ale pouze v tu chvíli, když to tehdy prodáte. Pokud v době poklesu vydržíte, držíte se svojí investiční strategie, ať už jste si ji vymyslela sama, anebo máte nějakého poradce v bance nebo u makléře, vydržíte, třeba dokupujete za levněji, tím pádem, když je pokles na trhu, tak ve chvíli, kdy přijde oživení trhu, přijde zase jako ekonomické oživení, tak akciové trhy porostou a vy vlastně na tom minimálně se dostanete zpátky. Někdy to trvá měsíce, někdy to trvá roky, záleží, jaký máte fond.
0: Můžete nám ještě na závěr říct, jaké byly vaše investiční začátky a jestli taky jste třeba udělal nějaké přešlapy, ze kterých jste se nějak poučil, což by třeba mohlo být hodnotné pro některé posluchače, kteří by měli zájem se tomu víc věnovat.
1: Ano, tohle by si zasloužilo nějaký samostatný vtipný pořad, protože ty moje chyby byly... Dneska bych řekl do očí bící, že jsem byl blbec a nedal jsem si pozor. Ne, ale jako moje úplně první investiční zkušenost byla, když jsem začínal jako mladý ucho u makléřů, začal jsem prodávat pojištění a vlastně matka té naší společnosti šla na burzu. Byla to jedna veliká evropská pojišťovna a já jsem říkal, tyjo, vidím všechny ty týpky v těch kravatách a v těch bavorácích, tak to se bude určitě dařit dobře. Tak jsem šel, za poslední peníze jsem koupil akcie a 3 měsíce na to přišla ta finanční krize 2008. Já jsem vlastně byl ve ztrátě asi 70%, což pro mě tehdy bylo požehnání, protože jsem si uvědomil, že aha, tak nejsem neomylný, když je mi 20, a že se musím učit, vzdělávat se, takže jsem začal zkoumat ten trh, začal jsem číst investiční zprávy na jednom investičním serveru a začal jsem se učit porozumět těm souvislostem a díky tomu jsem dokázal potom nakupovat akcie, když byly opravdu jakoby někde kousek ode dna. A měl jsem potom další rok třeba 100% zhodnocení, protože jsem dobře koupil. Ale zároveň třeba natěšený tímhletím svým úspěchem, tak jsem pak bez hlavy začal kupovat cokoliv dalšího. A nakoupil jsem akci jedné firmy, která se obchodovala i v Čechách. A byla to firma, která jako jediná na světě vyráběla nějaký udělátka do televizí. A já jsem si říkal, tak to musí vydělávat. Tak jsem nakoupil akcie té firmy, bylo tam docela dost peněz. A po nějaký době šla ta akcie úplně do kopru, protože oni, aby si udrželi ten monopol, tak se extrémně zadlužili, aby kupovali své vznikající konkurenty, ale tím, že kupovali konkurenty, kteří ještě neměli žádnou vnitřní hodnotu, neměli žádný produkt, tak vlastně oni se předlužili tak, že nebyli schopni splácet své dluhy a skončili úplně. Takže já jsem přišel úplně o všechno tady v té konkrétní investici. A tohle všechno člověka potom vede k pokoře, že já tím přemýšlím. Dneska investuju do konkrétních kusových akcí už řekněme jenom třeba z 30%, a z větší části kupují ty podílové fondy, protože tam to rozhodnutí za mě dělají lidi, kteří jsou placení za to, aby od rána do odpoledne seděli, četli ty, řekněme, finanční výkazy těch firm, které mají v portfoliu, sledovali množství objednávek třeba dopředu a tak dál, takže mě to přináší určitý klid, že se tomu nemusím věnovat tak moc a zároveň to portfolio poměrně hezky vydělává.
0: Můžu se zeptat, kolik času průměrně vaším investicím tak týdně věnujete, abyste si našel, nebo že jste si našel nějakou svoji vlastní udržitelnou cestu?
1: Já se tomu popravdě už nevinu tolik jako dřív a zabere mi to tak hodinu týdně.
0: To si myslím, že je taková ještě doba, že se to dá nějakým způsobem zařadit do toho režimu, ale samozřejmě každý si musí posoudit sám za sebe. No, každopádně jste zmínil, že vaše chyby zpočátku byly do očí bijící. Já si říkám, že pro člověka, který začíná, to vůbec nemusí být snadné se v tom zorientovat. Dá se říct, že finanční trh je taková džungle?
1: V něčem jo, protože nám hodně chybí regulace. Zmiňoval jsem tady problematiku korporátních dluhopisů, kde dneska opravdu je velmi snadné vydat dluhopis a sehnat důvěřivé lidi, kteří vám dají peníze a vy jim pak něco zaplatíte. Jo. A podobně je to třeba s regulací práce finančních poradců, kde si umím představit, že by mohla být v něčem jako přísnější, aby opravdu šlo nejenom o ten prodej, ale i o nějakou jako kvalifikovanou radu. Je třeba hrozně zajímavý a teď doufám, že mě poslouchá nějaký legislativec, protože dám příklad, já jako finanční poradce si budu s vámi povídat, budeme dělat komplexní finanční plán, uděláme nějaké životní pojištění, pojistíme auto, bydlení, pak se budeme bavit o penzi, takže vám prodám doplňkové penzijní spoření, nastavíme tam nějaký, řekněme, měsíční příspěvky a mě jako poradci zákon vyloženě ukládá, že vám musím říct, kupte si tenhle konkrétní fond. Pak uběhne 10 minut, budeme se bavit o investicích, to znamená vedle doplňkového penzijního spoření budete chtít investovat volně, využít třeba dlouhodobý investiční produkt a mně jako tomu samému člověku a vám jako té samé klientce, tak mě zákon jiný zakazuje vám říct, který fond si máte koupit. Já vám musím představit třeba 10 fondů, které odpovídají nějakému vašemu profilu a vy si musíte vybrat sama. A takovýhle absurdity vlastně finanční poradci zažívají dnes a denně, takže tohle by určitě chtělo taky zlepšit. A pak se věřím tomu zlepší i ty rady, protože ve chvíli, kdy budu moct jako poradce říct, ano, tenhle konkrétní jeden fond si můžeš koupit, dá to smysl, nastavíme tady 30%, tady 70%, uděláme takovou diverzifikaci, tak to bude mnohem jako snažší práce. Takže rada pro začátečníka, pokud najdete dobrého poradce, tak je to asi lepší, než se v tom plácat sami. Hledejte poradce, který vám chce nejenom prodat, ale doopravdy se zajímá o vás, o vaše potřeby. Je ochotný trávit čas i tím, že vám jenom vysvětluje, jak to funguje. Co to znamená? Nevidíte na něm ten tlak, že už za hodinu musím být někde jinde a tak si to rychle koup, už jsem s tebou strávil 2 hodiny. Takže hledejte spíš někoho, kdo vám chce skutečně pomoct a tomu dejte vydělat. Protože sice jsou provize pro poradce jako vysoké, ale když je to člověk, který vám opravdu pomůže se zorientovat na tom trhu a pomůže vám zhmotnit to bohatství vaše, ať už je malé nebo velké, tak si myslím, že si tu provizi zaslouží, zvlášť oproti těm rádoby poradcům, který jenom prodávají.
0: To byl Michal Soukup, se kterým jsem si o investování povídala na festivalu United ve Vsetíně. Děkuji za váš čas a za rozhovor.
1: Já moc děkuju za milý společný čas i za to téma.
0: Od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí také Jana Rambousková a přeje všem hodně štěstí, pokud se rozhodnete své peníze do budoucna jakýmkoliv způsobem investovat.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Pomalu ale jistě se blíží 10. hodina a Proglas vysílá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Sněmovna by se měla znovu zabývat zavedením elektronické evidence tržeb. Americký nejvyšší soud zablokoval nové rozdělení volebních obvodů ve státě Missouri. Hraniční přechod mezi Moldavskem a Ukrajinou zasáhly ruské bezpilotní letouny. Klidné středeční dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Vládní zákon jim s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence chce osvobodit bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona o EET odmítá.
3: Co z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, kdokoliv z toho může pustit. Je to vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
1: Americký nejvyšší soud zamítl odvolání představitelů státu Missouri. Ti chtěli v listopadových volbách využít nové rozdělení volebních obvodů podporované prezidentem Donaldem Trumpem. Republikáni si od nové mapy podle agentury AP slibovali lepší šance na udržení těsné většiny ve sněmovně reprezentantů. Soud tímto potvrdil dřívější rozhodnutí missourijského nejvyššího soudu. Podle něj nelze novou volební mapu v následujících volbách využít. Nařídil taky, aby použití nových obvodů v dalších volbách posoudili voliči v referendu.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem. Informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž, podle které zemřeli 2 lidé. Bezpilotní letoun dopadl večer taky na pole na severu Moldavska. Země předtím opakovaně informovala o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Moskva v noci zautočila také na ukrajinskou metropoli. Záchranáři v Kyjevě uvedli, že úder nikoho nezranil. Na několika místech ale začalo hořet. V Česku chybí stále víc ambulantních specialistů. Nedostatek lékařů v některých oborech není jen v okrajových regionech, ale taky ve Středočeském kraji nebo v Praze. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Hlavní příčinou nedostatku je to, že současní lékaři stárnou a absolventi jdou radši do nemocnic, aby nemuseli řešit provoz vlastní ordinace, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
4: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lesníci zaznamenali v Krušných horách na Mostecku a Teplicku množství stromů ve vyšších a středních polohách, které předčasně schodily listí. Důvodem jsou letní vysoké teploty spojené s dlouhodobým suchem. Jestli hlavně starší porosty přežijí zimu, bude jasné až příští rok na jaře, říká lesní správce lesů České republiky Aleš Kilp.
5: Stromy zareagovaly na ten nedostatek vláhy, olistnění je prořídlé, mnohdy stromy jsou bez listů úplně. Tímhletím způsobem se snaží optimalizovat ten hydrický režim ve smyslu příjmu a vydání vody. Je to přirozená reakce, která pomáhá tomu stromu přežít nepříznivé podmínky.
1: Organizace Člověk v tísni dnes ocení 3 aktivní mladé lidi, kteří pozitivně ovlivňují společnost. Cenu Gracias Tibi neboli Děkuju tobě si v podvečer převezmou vítězové v kategoriích základní školy, střední školy a do 30 let. Projekty 9 finalistů se zaměřovaly na různá témata, říká koordinátorka ceny Linda Schillingerová.
6: Je tam třeba projekt, který vytvořil Vojtěch v svých 14 letech z veřejného prostoru, vytvořil galerii. Pak jsou to třeba zajímavý projekty, které nejsou moc jako známý, což je dívka, která si prošla zase tématem uvězněných rodičů. Nechce si to prostě nechat jenom pro sebe, chce motivovat i ostatní děti, kteří se tím procházejí taky.
1: Jedním z cílů oceňování mladých lidí je ukázat, že i nové generace mají společnosti co nabídnout. Teď informace pro řidiče na D5 na příjezdu do Prahy před Rudnou. Už se zdrží jen kamiony, v dlouhé koloně jedou ze 6. kilometru až na okruh za Ořech na 19. kilometru. Na D1 před Brnem směrem z Prahy jede kolona kamionu od Ostrovačic z kilometru 170. 9 osobní auta brzdí až na průtahu Brnem za sjezdem na výstaviště okolo kilometru 192. A v Praze trvají ještě menší potíže Vekbelské směrem z Hloubětína do Letňan. Přejeme šťastnou cestu. Dnes bude v Čechách většinou pod mrakem a deštivo. Na Moravě a ve Slezsku bude slunečno s tropickými teplotami. Pršet tam bude až později odpoledne. Teploty se dnes budou pohybovat od 18 stupňů na západě po 32 na východě. V Čechách se má už během odpoledne ochlazovat. Tolik zprávy a teď už nás čeká další díl zpravodajského podcastu.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Připraví Rakousko ukrajinské uprchlíky o rodinné dávky? Humanitární organizace s návrhem nesouhlasí. No a my dodáme detaily za chvíli.

0: Děti některých ukrajinských uprchlíků v Rakousku by mohly přijít o rodinné dávky. Přední novela spočítá s jejich odebráním rodinám, které pobírají základní sociální podporu. Humanitární organizace návrh ostře kritizují. Poslanci výboru pro rodinné záležitosti Národní rady, tedy dolní parlamentní komory, před dnešním jednáním požádali, ať ho neschvalují.
1: Podle katolické agentury Katpres se návrh týká také lidí s takzvanou doplňkovou ochranou, kteří jsou odkázáni na sociální podporu. Caritas, Diakonie a další organizace upozorňují, že tyto rodiny už teď vycházejí jen s velmi omezenými prostředky. Podle Diakonie mají na jídlo pro jedno dítě pouhých 5 eur na den. Zrušení rodinných dávek by tak podle organizací ještě prohloubilo dětskou chudobu. Organizace zároveň připomínají, že lidé s doplňkovou ochranou mají podle práva Evropské unie obecně nárok na stejné zacházení jako rakouští občané. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.

0: Byl Čaroděj od Petra Bendeho.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Hezký dobrý den, vítejte v pořadu Klikám, místo, kde pochopíme a otevřeme. Po dvou letech jsem byl opět pozvaný na Charis do Brna, na dřívější katolickou charismatickou konferenci. Setkává se tu několik tisíc dětí v Brně na výstavišti a jejich program. Setkání tvoří chvály, přímluvné modlitby, přednášky a mše. Musím říct, že jsem toto setkání sledoval vždy se zájmem. Dříve mě jako mladého člověka zajímalo setkání, které vyroste do takové velikosti. Dnes spíše objevuju to, co ty lidi táhne k sobě a hlavně k Pánu Bohu. Ano, stále mám i tu svou pracovní deformaci organizátora. Takže na Charis také sleduju a obdivuju spoustu doladěných detailů. Líbí se mi, jak je toto setkání uspůsobené skoro pro všechny generace. Jsou tu starší lidé, ale třeba i rodiny s úplně malými dětmi. Také se mi vždy líbí vizuál celé konference, například to, jak vypadá hlavní scéna. Také se mi líbí vedení Katky Lachmanové. Její moderace je vždy klidná, s duchovním obsahem a zároveň normální. Jsem tam také s takovým tím cimrmanovským humorem. Na Charis se mi také líbí svobodný a zároveň kultivovaný projev lidí při chvalách. Lidé stojí, někteří mají zvednuté ruce, pár lidí má barevné prapory, zpívají a modlí se. Slyšet takto zpívat po ránu 5000 lidí, kteří zpívají Pánu Bohu, musím říct, že pro mě to je balzám na duši. Vlastně mě překvapilo, že se na toto setkání těším. Je to zvláštní, někdy mám promluvit třeba pro 50 lidí a jsem z toho napnutý, stále si všechno dopředu přehrávám a jsem tak nějak v křeči. A pak jsou setkání, na které se těším, kde se cítím příjemně a svobodně. A to je i příklad Charis. Tématem letošní konference Charis bylo Chraň své srdce. A to je to, na co bych se s vámi chtěl v tomto dnešním díle podívat. Přísloví, 4. kapitola, 23. verš. Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Vítejte v pořadu Klika, dnes na téma Chraň své srdce. Ještě jednou přísloví, 4. kapitola, 23. verš. Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Hlídej a chraň své srdce, protože to je centrum života, nebo to je místo, z kterého vychází tvůj život. Mému synovi hlásí auto, že musí vyměnit olej, i když ho právě udělal, i když ho právě v servisu měnili. Nejde mu tempomat a také mu to neukazuje, kolik litrů má v nádrží a kolik kilometrů má ještě dojezd. U té poslední závady říkal automechanik, že to může být plovákem v nádrži, ale že spíše to všechno souvisí, že může být špatná řídící jednotka. Bude potřeba ji vyměnit, ale možná bude stačit, aby ji v autorizovaném servisu jenom přehráli. I náš život má řídící jednotku a tou je naše srdce. Jenže nejde v ní jenom o správné informace. Co je to vlastně srdce z biblického pohledu? Nejde o naše fyzické srdce ani pouze o sídlo emocí. V Biblii označuje vnitřního člověka, centrum jeho myšlení, vůle, tužeb, postojů, emocí a rozhodování. Dá se říci, že srdce to je to, kým jsem uvnitř. Není to tedy otázka, jak se cítím, ale také, čemu věřím, co miluju, co chci, pro co se rozhoduju, co mě vnitřně skutečně vede. Není to řídící jednotka, která určuje, co dělám, ale hlavně to, kým jsem. A z toho vlastně vychází i to, co dělám. Pánu Bohu nejde o proměnu našeho chování, ale o proměnu nás samotných. Srdce své nitro máme chránit, protože to pak určuje, jak se cítíme, jak přemýšlíme, rozhodujeme se, jak jednáme. Střežit a chránit, protože to, co do srdce vchází, to z něj také vychází. Lukáš 6. kapitola, 45. verš. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé.
jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Tento text není o dobrém a špatném člověku nebo o dobrém a špatném srdci, ale o pokladu našeho srdce. Je to o tom, co do srdce vkládáme nebo naopak od čeho své srdce ochráníme. Naše nitro je prostor, který utváří i to, čím jsme dlouhodobě naplněni. Někdo řekne: Petře, nevím, jak to mají ostatní lidé, ale já Pána Boha ve skutečnosti neslyším. Nevnímám ho, mně to nefunguje. No ale možná záleží na tom, co do svého srdce vkládáme. Pojďme si třeba vyzkoušet na 14 dní, že každý den přečteme krátký úsek z Bible a budeme přemýšlet, co nám to říká. Dokonce položíme Pánu Bohu otázky, které nám na základě toho textu tak nějak vyvstaly. A také Pánu Bohu předložíme věci, o kterých tak nějak ve svém nitru, ve svém srdci přemítáme. Také můžeme začít číst dobrou křesťanskou knihu, která nás láká. Téma, které nás už delší dobu láká, které nás zajímá, o kterém delší dobu přemýšlíme. No a pojďme taky třeba zkusit vystoupit z komfortní zóny a požádejme o setkání člověka, který je pro nás duchovní inspirací. A více, než abychom ho zahltili sdělením všech svých myšlenek, položme mu tři otázky, které nás na jeho víře a duchovním životě zajímají. To, co sledujeme, čteme, posloucháme a s kým se setkáváme, to nás nejenom naplňuje, ale někdy taky utváří naše nitro, naše srdce. Žalm 139:23. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Marek 7. kapitola 21. verš. Z nitra totiž, z lidského srdce, vychází zlé myšlenky. Smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezudnost, závistivý pohled, urážky, nadutost a opovážlivost. A poslední text, Žalm 51:12. Stvoř mi, Bože, čisté srdce a obnov v mém nitru pevného ducha. Asi dobře víte, co je to EKG. EKG je rychlé a nebolestivé vyšetření, které snímá elektrickou aktivitu srdce pomocí elektrod na kůži. Pomáhá odhalit poruchy srdečního rytmu, nedokrvení nebo proběhlý infarkt myokardu. Mám pocit, že nepotřebuji střežit a chránit své srdce, své nitro jenom zvenku, co do něj vchází, co ho utváří a formuje, ale potřebuji také střežit své srdce, co se v něm samotném objevuje. Potřebuji, aby Pán Bůh provedl duchovní EKG mého srdce, po kterém vlastně volá i žalmista David, když říká: Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. A evangelista Marek k tomu pak natvrdo, bez rukaviček, bez nějaké politické korektnosti, citlivosti, empatie, dodává: z lidského srdce vychází všechno zlé. Tady máme odpověď na naši častou otázku. Kde se to zlo ve světě vlastně bere? No, bere se z nás samotných, z našeho nitra. Vlastně potřebuji Boží EKG, aby mi Pán Bůh ukázal, co je v mém srdci nezdravého. Naštěstí nemusíme zůstat jenom u zjištění a následného zděšení, co se v našem srdci objevilo. Žalmista David dodává: stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru přímého ducha. Pán Bůh je nejenom kardiologem, ale i kardiochirurgem, který je schopen nejenom odkrýt, co je ve mně špatné, ale také způsobit obnovu mého srdce. Někdy mám pocit, že ten můj život je takový, dá se říct, stabilizovaný. Možná bych řekl i to, že jsem jako zralý člověk. Já ty věci víry znám a taky je žiju. V životě jsem udělal spoustu chyb, ale hodně jsem se z toho naučil. No, dalo by se říct, že jsem zralým člověkem. Ne, takhle si to neřeknu, to bych se sám za sebe styděl, ale někde uvnitř to tam zazní. Ale daleko více leknu, že třeba ve svém srdci opakovaně zahlédnu závist. No třeba ne závist, ale silnou nepřejícnost. Nebo nenávist. No to také ne. Ale chladnou odměřenost.
A tak to bych mohl pokračovat. Někdy jsem až v šoku, co z mého srdce vychází. Tak jako žalmista David potřebuje, aby Pán Bůh zkoumal jeho srdce a proměňoval, tak to samé potřebuju já. Takže téma konference Charis, chraň své srdce, mě neskutečně zaujalo. Jenže já jsem tam měl trošku jiné podtéma. A to bylo žehnejte, neproklínejte. Mým úkolem bylo popovídat svědectví o božím jednání v kontextu války na Ukrajině, v kontextu humanitární pomoci. A s tím jsem se ale pěkně popral, protože říkal jsem si, co to znamená žehnejte a neproklínejte v době války. Ale o tom bych vám rád řekl až příště. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu Klika. Byl jsem s vámi dneska rád a budu se těšit třeba už zase za týden. Mějte se krásně.

0: Jaké investice se opravdu vyplatí? O tom, jak si můžeme ukládat poklady v nebi, bude mluvit v pořadu Nejen chlebem právě zítra v 10 hodin a 15 minut kazatel Jaroslav Pokorný.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí. Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky lidových písní. Stále je tu bohatá nabídka hudebních akcí a festivalů na září. Tradičně v polovině 9. měsíce probíhají slovanské slavnosti vína a otevřených památek mikroregionu Dolní Poolšaví. Již 23. ročník slavnostní se letos uskuteční tuto sobotu v uherskohradišské jezuitské zahradě. Sled vystoupení zahájí dechová hudba Hračovianka. Zahrají také cymbalová muzika Burčáci, zaspívá mužský i ženský sbor z Kunovic, také mužský pěvecký sbor z Hračovice, no a také řada dětských folklorních souborů. Z programu za zmínku jistě stojí pořad Ze srdce Slovácka s domácími soubory Cifra, Kunovian a Míkovian. No a v 18 hodin proběhne hlavní pořad v slavnosti, už vystoupí zahraniční hosté, folklorní skupina Vernár ze Slovenska a české besedy Bieliševec, Karušnice, Osijek a Slavonský brod z Chorvatska. Podrobný program festivalu najdete na webu. Cymbálová muzika Kunovian a jeho solisté vám také hrají a zpívají v dnešní voničce. No a přejeme tedy ničím nerušený poslech.

Pozvánka na tuto sobotu na slavnost vyrobraní nám přišla z Moravské Nové Vsi. Bohatý program zahájí v 15 hodin vystoupení cymbálové muziky Jetelinka ve sklepní uličce Zátiší. Poté započne tradiční otevírání hory předením sošky svatého Urbana Vinaři roku a symbolickou dražbou hroznu. Program nabídne také krojový průvod s koňským povozem, no a potom zahrají také cymbálovky, šalár, vergariovci, jetelinka a mužské sbory z Moravské Nové Vsi, Velké nad Věličkou a Předslavy.

Je 11 hodín a my na Proglasu nabízíme čtení na pokračování. Dnes to bude 17. část knihy podepsána Charlotte od Sofidy Milheim. Čte nám Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Je to pořad, který byl vyroben v roce 2015. No a my reprízu nabídneme po 22. hodině.

V hromádce pošty, kterou paní Dekošetová každodenně dostává, je vsunutá nějaká obálka. Od smrti pana Dekošeta dostává každý den kondolenční dopisy od všech přátel a známých, kteří se s jejich rodinou stýkali. Tato znamení přátelské účasti jsou pro ní důležitá a pomáhají jí snášet nepřítomnost jejího manžela. Odnedávna dostává také tu a tam pozvání na večeři či na čaj. Čerstvá vdova se ještě zdráhá příliš vycházet z domu, ale stále více přijímá návštěvy přátel, které jí ulevují v její samotě. Písmo na obálce je drobné a nahloučené. K rukám slečny Dekošetové a slečny Serisejové. Ulice de la Plym, Lyon. Razítko nenechává nikoho na pochybách ohledně místa odeslání dopisu. La Rochelle, udává jasně. Paní Dekošetová umisťuje dopis na stůl u vchodu tak, aby byl hned na očích. Emílie jej tak okamžitě uvidí, až se vrátí.

Co si o tom všem myslíte, pane abbé? Ptá se paní Seriseová, když se obrací na mladého kněze, který od Emílii na příchodu ještě nepromluvil. Přiznávám se, že mi ten příběh připadá vzrušující, odpovídá ve vší slušnosti abbé Dibray, ale určitě ne ze stejných důvodů jako těmto mladým dámám, dodává s úsměvem. Mně se zdá, že to, co dělala Charlotte z naděje, aby zachránila věrné kněze, je odvážné a velmi krásné, odpovídá zapáleně Konstancie. Popravdě řečeno, připouští abbé Dibray, bez lidí jako ona by byl počet obětí mezi kněžími mnohem vyšší. Stačilo by přece, aby podepsali občanskou ústavu duchovenstva. Emílie promluvila nahlas, aniž by si to uvědomila. Promiňte, zamumlala, nechtěla jsem. Emílie, vy mě překvapujete. Hubuje jí mírně paní Seriseová. Nechte ji, to nic není, přerušuje ji abbé Dibray. Slečna de Košetová má právo si to myslet. Navíc není sama, kdo si představuje revoluční události pod tímto úhlem. Emílie se schoulila v křesle. Kdyby to bylo možné, nejraději by se propadla do země a ukončila tak rozmluvu. Ale abbé Dibray je jiného názoru. Chápu vás, říká k jejímu velkému údivu. Je těžké si představit, že je někdo ochoten riskovat život, když přece stačilo podepsat nějaký papír a člověk by byl zachráněn. Emílie pozorně poslouchá. Jenomže to, co stálo na tom papíře, byla veliká nespravedlnost a vy jistě souhlasíte, že se člověk nemůže smířit s nespravedlností, pronáší mladý kněz. Emílie to připouští. Dívka ráda o různých věcech debatuje. Se svým otcem trávila dlouhé chvíle v diskusi na různá témata, než dokonale pochopila, oč se jedná. V čem spočívala nespravedlnost toho textu? Ptá se zájmem. Teofil se usmívá. Vypadá to na zajímavou výměnu názorů. Ten text hlásal, že kněží mají být voleni lidem, ať katolíky či nekatolíky. Ale kněžské povolání není otázkou zvolení. Zde jde o něco jiného. Je to Kristovo volání, kterým se obrací na muže, kteří jsou ochotni zasvětit mu život. Abbé Dibray mluví klidným, ale pevným hlasem. V textu také stálo, že kněží bez farnosti nemají právo na kněžský status, dodává abbé. Emílie vraští obočí. Tomu nerozumí. Věděla jste, že mnoho kněží žije v klášterech a v řeholních komunitách? Ptá se jí abbé Dibray. Emílie kývne hlavou, ale bez velkého přesvědčení. Možná, že už o tom někde slyšela, ale to už je hodně dávno. Kdy a kde? Mnoho mužů činí rozhodnutí odejít ze světa a žít v klášteře, aby zasvětili svůj život modlitbě, vysvětluje jí abbé. Emílie se podívala na Teofila. Modlitba. Pořád ta modlitba, myslí si.

0: Občanská ústava duchovenstva prohlašovala takové kněze za zbytečné, pokračuje abbé Dibray. S tím souhlasím, myslí si Emílie a dává si tentokrát dobrý pozor, aby to neřekla nahlas. Ale Teofil jakoby jí znovu četl myšlenky. K čemu to je dobré strávit svůj život v modlitbě, pane abbé? Ptá se, dívaje se na Emílii. Abbé Dibray se na něj překvapeně podívá. Vy ne, zarazil se. Teofil odvrátil svůj pohled od Emílie, podíval se na abbého, usmál se na něj a s největší vážností zopakoval svou otázku. K čemu je dobré strávit svůj život v modlitbě? Mladý kněz chvíli mlčí. Vypadá to, že hledá správná slova, aby na otázku co nejlépe odpověděl. Když se znovu pustil do řeči, vyvedl své posluchače z míry. K ničemu, usadil všechny kolem. Teofil nevěří svým uším. Naproti tomu Emílie se spokojeně usmívá. Paní Serisejová a Konstancie mají doširoka otevřené udivené oči. Jedině pan Dnap nevypadá překvapeně. Modlitba se nehodí k ničemu, opakuje abbé Dibray. Pokud bychom ji chtěli porovnat se vším, co v tomto světě máme, nemůžeme ničím měřit její účinnost. Modlitba je nezištná, není to žádná užitečná věc. Modlitba není prostředek dosažení našeho cíle. Modlitba je vztahem lásky k někomu, ke Kristu. Slečno de Košetová, oslovuje ji. Emílie se napřímila. Zdá se mi, že je vám velmi blízká slečna Serisejová, nemýlím-li se, konstatuje abbé Dibray. Známe se teprve krátce, ale považuji ji za opravdovou přítelkyni, odpovídá Emílie. Konstancína tvář se rozářila. Připouštíte, že toto přátelství je vám prospěšné? Ptá se dále kněz. Samozřejmě, odpovídá Emílie. Přináší mi radost, útěchu. K čemu vám ale konkrétně to přátelství je?
1: K ničemu, přiznává Emílie.
0: Jaký z něho máte prospěch?
1: Žádný.
0: A chtěla byste se ho proto zříci? Ptá se nakonec abbé Dibray.
1: Ne, vydechuje Emílie.
0: Stejně tomu tak je s modlitbou, uzavírá abbé. Nepřináší žádný konkrétní užitek, ale nemůžeme bez ní být. Modlitba je vztahem lásky, který nás živí, který nám pomáhá žít, čerpáme z ní útěchu a pokoj. Nedá se ničím měřit, ale její ovoce je nespočetné.
1: V zimním salonku Serisejových zavládlo naprosté ticho. Každý svým způsobem přemýšlí o slovech abbého Dibraye.
0: Ale proč by měl člověk strávit v modlitbě celý život? Ptá se konečně Emílie slabým hlasem. Svým životem modlitby vydávají mniši světu svědectví o tom, že existuje tak velká láska, která je hodna toho, aby jí někteří lidé zasvětili celý svůj život. A jejich příklad vzbuzuje v lidech touhu po poznání Krista.

Rochefort, 25. ledna 1794. Má drahá Elizabeth, už přijíždějí. První kněží, o nich jsem vám psala, přijíždějí do Rochefortu. Můj bože, v jakém jen jsou stavu. Mám rozervané srdce, když je vidím, jak jsou zubožení. Přijíždějí ze všech koutů Francie, někteří byli na cestě více než měsíc, než sem dorazili. Jeden z nich mi vyprávěl o jejich dlouhé a strastiplné cestě. Všude, kam přišli, se jim posmívali a týrali je. Večer je shromáždili v hospodě, kde většina z nich nocovala jen tak na podlaze, bez jakéhokoliv pohodlí. Občas se k ním dostali některé milosrdné duše a nabízeli jim pomoc. Často to však byli darebáci, kteří jen využili jejich slabosti, aby je obrali o to málo, co jim ještě zbylo. Naštěstí se našli i tací, kteří se nad nimi opravdu smilovali. Kněz, který mi to všechno vyprávěl, viděl po cestě muže i ženy, kteří poklekali, když je míjeli. Někdo ronil slzy, když je viděl putovat za jejich neblahým cílem. Je to zvláštní vidět, jak jsou lidé schopni toho nejlepšího i toho nejhoršího. Obávám se však, že to nejhorší je čeká až tady, v Rochefortu. Vězení jsou tu už tak přeplněná, že je nově příchozí naplní až k prasknutí. Tomáš Stertru tam často chodívá, aby ošetřil některé zadržené, a když se vrátí, vidím z jeho pohledu, že jejich životní podmínky jsou nesnesitelné. Nemůže mi nic říct, protože máme bez ustání Maubera v patách. A pokud mu unikne slovíčko o tom, co viděl, Maubert se otevřeně vysmívá tomu, co řekl, a dělá jen nejapné vtipy. Pan Stertru zůstává tedy raději němý a já se spokojuji s tím, že si jen představuji, co viděl. Nemáme vůbec žádnou příležitost, abychom spolu byli o samotě. A navíc cítím u našeho hostitele jakousi rezervovanost, která mi svírá srdce. Jak bych mu to jen mohla mít za zlé, vidí ve mně jen úslužnou podřízenou krvelačného revolucionáře. Jak by jen mohl uhodnout, že mezi ně nepatřím. V Rochefortu jsem se vrátila ke svým obvyklým aktivitám. Pokračuji v bedlivém naslouchání a shromažďování cenných informací od Maubera, aniž by měl o čemkoliv ponětí. Myslím si, že ten člověk je příliš samolibý na to, aby si připustil, že by ho někdo mohl přelstít. Určitě si myslí, že takové věci se stávají jiným, ale v žádném případě ne jemu. Tento stav věcí mě uspokojuje a dává mi pocit větší svobody. Ve skutečnosti se téměř nevzdaluji z domu v centru města, ve kterém žijeme. V La Rochelle to bylo jednodušší se vzdálit, protože moje skromná chýše se nacházela na okraji města a já jsem tak mohla snadněji varovat před nebezpečím lidí žijící na venkově. Zde je mnohem složitější dostat se ven z domu, aniž bych na sebe upozornila. V těch ojedinělých případech, kdy jsem opustila dům, jsem se cítila být hned špehována. Nicméně se mi podařilo dostat se několikrát na mši, protože jsem používala přemíry způsobů, jak se zbavit pomyslných pronásledovatelů. Od té hrozné noci v La Rochelle se nepřestávám mít na pozoru. Jít na mši znamená riskovat, ale zároveň to je pro mě nezbytnost. Především je mše nezbytná pro mou duši, protože setkání s naším pánem při mši mi pokaždé dává sílu a odvahu, abych pokračovala ve svém poslání, pro které je moje účast na bohoslužbě rovněž nezbytná. Během ní se totiž seznámím a poznávám s lidmi, kterým bych mohla eventuálně pomoci nebo kteří mohou pomoci zase mě. Zde jsem se také setkala s několika důvěryhodnými mladými lidmi, kteří teď tvoří mou síť. Zastavují se pravidelně pod nejrůznějšími záminkami v našem domě a já jim tak mohu předat informace, které se mi podařilo získat. Oni je pak předávají dál lidem, kterých se týkají. Naše malé sdružení je velmi výkonné. Od mého příjezdu se nám podařilo zachránit před zatčením a odsouzením více než 20 lidí. Maubertovou nejoblíbenější obětí jsou skrývající se katolíci. Jsou to také naši oblíbenci, ale z úplně jiných důvodů, naprosto opačných. Doufám, že se mi jednoho dne podaří přiblížit se ke kněžím, kteří právě přijíždějí. Ještě nevím jak, ale slíbila jsem si, že už najdu nějaký způsob. Modlete se za ně, za všechny, má drahá sestro. Ať vás Bůh ochraňuje. Charlotte.

Emílie je při návratu domů ponořena do svých úvah. Po příchodu si ani nevšimla dopisu, který je položený na stolku u vchodu, a šla hned do přijímacího pokoje, kde ji už nějakou chvíli očekává její matka. Dobrý večer, maminko, říká Emílie a políbí jí na pozdrav. Čekáte na mě? Ano, přiznává matka. Jsem ráda, když tě vidím posetmění doma. Ta historie s vloupáním ještě neskončila a já si pořád dělám starosti. Buďte klidná, maminko. Právě jsem se pozdravila se strážníkem před domem, který nás hlídá. Je velký a silný a jeho hustý, impozantní knír by nahnal strach i tomu nejhoršímu kriminálníkovi. Paní Dekošetová se tiše směje. Objevili něco nového o tom vrahovi? Ptá se Emílie. Pokud vím, tak ne, povzdechla si paní Dekošetová. Obávám se, že máš pravdu. Jeden manžetový knoflík je jen chabá stopa. Já mám naopak nové zprávy, oznamuje hrdě Emílie. Jaké? Objasnili jsme jednu věc, která by nám mohla pomoci pokročit v pátrání, oznamuje dívka. Oč se jedná? Prababička paní Serisejové se narodila v Rošfóru, začíná Emílie. Zdá se mi, že jsi mi to už říkala, poznamenává paní Dekošetová. Podle pana Dnap, jednoho přítele Serisejových, který se zabývá historií, je docela dobře možné, že se Elizabeth vrátila z Anglie do Rošfóru už v roce 1798. A právě v tom roce se narodila Agáta Barbierová. Agáta Barbierová? Prababička Konstancíny maminky, vysvětluje Emílie. A bez pochyby dcera Elizabeth z Naděje, která se mezi tím stala paní Barbierovou. A to je všechno? Ptá se paní Dekošetová. Ano, proč? Očekávala jsem něco mnohem důležitějšího. Emílie je zklamaná. Zrovna když narazila na opravdu seriózní stopu, tak s ní její matka nezdílí její nadšení. Vy si nemyslíte, že je to dostatečné vodítko? Diví se. Přiznávám se, že v této otázce nejsem příliš informovaná, konstatuje paní Dekošetová. Nicméně nejsem přesvědčena, že ona, Agáta Barbierová, je dcerou Elizabeth z Naděje. Co se vám nelíbí? Ptá se zájmem Emílie. To příjmení, odpovídá paní Dekošetová. Mladá Elizabeth z Naděje odjela do Anglie tak jako mnoho dalších členů šlechtických rodin v té době, vysvětluje. Můžeme si tedy bez potíží představit, že se tam pohybovala ve stejných kruzích a stýkala se s francouzskými šlechtici, kteří emigrovali jako ona, či přímo s anglickou šlechtou. Není proto vůbec nepravděpodobné, že by se mohla zamilovat do někoho z nich a provdat se za něj. Proto předpokládám, že by měla spíš anglické příjmení, či alespoň šlechtický přívlastek de, z, a ne tak běžné jméno, jako je Barbier. Emílie se obdivuje maminčině brilantní úvaze, nicméně si nemůže odpustit jisté námitky. Existují přece šlechtická jména, jejich součástí je slovo Barbier, namítá. Pamatujete si přece na tatínkovi známé pana Le Barbier de Rivaux a pana Barbier d'Amboise. Ale paní Dekošetová ještě neřekla své poslední slovo. Řekla si mi, že jste našli odací list prababičky paní Serisejové. Jak přesně znělo její občanské jméno? Ptá se své dcery. Agáta Marie Johanna Barbierová, cituje Emílie z paměti. Nemyslíš si, že pokud by její jméno bylo jiné či delší, tak by asi určitě bylo zaneseno v této úřední listině? Nyní si Emílie opravdu přiznává, že je poražena. Úvaha její matky je naprosto reálná, přestože se pod ní hroutí její vlastní teorie.

0: Dozněla 17. část četby na pokračování z knihy Podepsána Charlotte od Sophie de Milnheim. Knihu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze a četli vám Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

a naši mrtví jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

11 hodin 30 minut, posloucháte Proglas, teď už s Alenou Rubášovou, a to ve středu 9. září 2026. Podle katolického kalendáře je dnes památka španělského jezuity svatého Petra Clavera, kněze a misionáře v Kolumbii. Zemřel v září 1654, stal se patronem černošských misií. Na dnešek připadá i církevní památka řeholnice, mističky a milosrdné samaritánky narozené v Alsasku v tento den roku 1814, blahoslavené Alfonzy Marie Eppingerové. Zakladatelka kongregace sester nejsvětějšího spasitele zemřela roku 1867. Její blahořečení se pak konalo ve Štrasburku právě před 8 lety. Je také památný den Slovenské republiky, den obětí holokaustu a rasového násilí. Před rovnými 85 lety na Slovensku totiž vyšel takzvaný židovský kodex, souhrn represivních a diskriminačních opatření proti židům. 105. narozeniny by oslavil historik Karel Dolista, vězeň komunismu a pak ředitel náboženské matice. Zemřel roku 2016. 30 let pak uplynulo od úmrtí Billa Monroea, amerického skladatele, mandolinisty a zpěváka považovaného za zakladatele bluegrassu. 66. narozeniny dnes slaví britský herec Hugh Grant. 67 let se dožívá řeholní kněz, teolog a psychoterapeut pater Petr Glogar, představený pražské komunity bosých karmelitánů a také ředitel otevřeného kláštera Fortna, spoluzakladatel obecně prospěšné společnosti Siriri. 73. narozeniny slaví písničkář Slávek Janoušek. A blahopřejeme i všem ženám a dívkám jménem Daniela. Jejich jméno pochází z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Na vlnách Proglasu nyní plujeme dopoledním proudem písní a zpráv. Před 12. hodinou nás čeká myšlenka na den Pavla Pechance, biskupa církve Československé husitské. Po ní polední modlitba z Proglasu. A po 12. hodině se můžete těšit na hudební siestu. Zazní uherský tanec Johannesa Brámse, koncert pro violončelo a orchestr Camille Saint-Saense a v závěru také symfonie C-dur Franze Schuberta. Přeji vám krásný den a zůstaňte s Proglasem.

0: Na Proglasu zpíval Roman Hampacher. A v Jihlavě včera na celostátní knihovnické konferenci proběhlo slavnostní vyhlášení letošního ročníku ocenění Bibliotéka Inspirans. Cenu každoročně uděluje nadace OSF a letos vyzdvihla 10 knihoven z celé republiky za jejich mimořádné aktivity na podporu demokracie a občanské společnosti. V čem konkrétně oceněné instituce uspěly a jak se proměňuje role moderních knihoven? Na to se zeptám manažerky programu Knihovny 21. století nadace OSF Halky Jaklové. Dobrý den a vítejte na našich vlnách.
1: Dobrý den.
0: Tak ocenění Bibliotéka Inspirans se zaměřilo na podporu demokracie. Jakým způsobem dnes knihovny demokratické principy a komunitní život v praxi mohou posilovat?
1: Knihovny už ze své podstaty fungují jako demokratické instituce, protože jsou otevřené a přístupné všem, například poskytují bezplatný vstup a zpřístupňují ověřené informace. Hodně knihoven se taky snaží o bezbariérovost. Většina z nich poskytuje bezpečný prostor pro všechny. Také se aktivně začleňují a začleňují různé zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou menšiny, migranti nebo seniori, nebo děti, případně třeba rodiče. A dělají to třeba formou pořádání společných workshopů nebo besed pro ty skupiny třeba migrantů a Čechů dohromady nebo spoustou dalších forem. Knihovny také vzdělávají, například v mediálních nebo digitálních dovednostech nebo v různých demokratických kompetencích, jako jsou třeba znalosti z fungování voleb a volebního systému nebo občanská práva. Také podporují kritické myšlení

0: řekla bych také, že propojují různé bubliny pomocí třeba debat nebo výstav nebo jiných akcí a v neposlední řadě zapojují občany do veřejného dění i do rozhodování. Třeba formou nějakých participativních aktivit v místě nebo formou pořádání komunitních aktivit. A myslím, že bychom našli i spoustu dalších příkladů.
1: Včera jste v Jihlavě ocenili 10 vybraných institucí. Které konkrétní projekty nebo nápady vás nejvíce zaujaly jako porotu?
0: Ano, včera vyvrcholila soutěž Bibliotéka Inspirant, kterou pořádá program pro podporu knihoven nadace osob každoročně ve spolupráci s Českou spořitelnou. A proběhlo slavnostní předávání cen knihovnám. Možná bych to uvedla tím, že do soutěže bylo nominováno 40 knihoven a aktivity, které byly v nominacích, nás opravdu překvapily svojí šíří a originalitou. Takže je opravdu těžké vypíchnout jen některé, protože většina z nich byla moc zajímavá. Kritérií pro porotu byl přínos pro demokracii, a to především, to bylo jedno z hlavních kritérií, ale těmi dalšími byla i přenositelnost těch aktivit do jiných knihoven nebo spolupráce s dalšími subjekty, jako jsou třeba školy nebo neziskovky nebo obec. No a co se týče těch konkrétních projektů, tak namátkou bych vzpomněla třeba pobočku městské knihovny v Praze Jezerka, která byla oceněna za participativní plánování spolu s veřejností o budoucím programu a prostorovém využití knihovny. Nebo mě napadá městská knihovna Tábor, oceněná za projekty dílny demokracie, a není nám to jedno, které otevírají pálivá společenská témata a vytvářejí tak bezpečný prostor pro dialog různých komunit. A jako třetí příklad z těch 10 knihoven bych namátkou uvedla městskou knihovnu Letovice. Ta zase pořádá zážitkovou hru Demohráč, která probíhá formou LARP a simuluje období před druhou světovou válkou a učí mladé rozpoznávat propagandu a politické ovlivňování. Je to z období Výmarské republiky. No tak. Ano?
1: Klidně pokračujte.
0: Aha. Další inspirativní projekty bych mohla zmínit, ale najdete je také na stránkách Biblioteka Inspirant nadace OSF.
1: Tak všechno, co jste zmínila, bylo velice zajímavé. To znamená, že knihovny už dávno nejsou jenom tichými půjčovnami knih, stávají se tedy živými centry setkávání. Vnímáte, že veřejnost vítá tenhle posun a aktivně se do programů zapojuje?
0: Ano, dnešním trendem je opravdu nová role knihoven, jakožto komunitních a vzdělávacích center. A my jako nadace OSF tuto roli významně podporujeme, protože si myslíme, že právě přispívá k demokracii. Myslím si, že ne všechny knihovny v České republice jsou ještě s touto rolí úplně ztotožněné, ale co vidím, tak trend je, že jich stále přibývá. A je to vlastně jako hlavní trend na prostě mezi knihovnickými profesionály. A co se týče veřejnosti, tak si myslím, že tam, kde knihovny akce pořádají, tak hodně záleží kromě atraktivity toho obsahu také na propagaci té akce, což se pak odrazí v návštěvnosti. Ale obecně si myslím, že knihovny mají ve společnosti i v tom místě, kde knihovna působí, obecně velkou míru důvěry a lidé se rádi do těch akcí zapojují. A důležité, ty akce jsou obzvlášť v malých obcích, kde knihovna je mnohdy jediným místem, kde se pořádají nějaké komunitní akce nebo vzdělávací akce tohoto typu.
1: Tolik tedy na Proglasu Halka Jaklová, manažerka programu knihovny 21. století nadace OSF. Já ještě připomínám, že desítka inspirativních knihoven převzala ocenění za podporu demokracie právě včera v Jihlavě. Děkuji za váš čas, přeju vám, ať oceněné projekty dále rostou. Těším se na slyšenou.
0: Já také moc děkuji. Mějte se hezky, na shledanou.

0: Děti některých ukrajinských uprchlíků v Rakousku by mohly přijít o rodinné dávky. Vládní novela počítá s odebráním dávek rodinám, které pobírají základní sociální podporu. Humanitární organizace tento návrh ostře kritizují. Poslance výboru pro rodinné záležitosti Národní rady, tedy dolní parlamentní komory, před dnešním jednáním požádali, ať ho neschvalují.
1: Podle katolické agentury Katpres se návrh týká také lidí s takzvanou doplňkovou ochranou, kteří jsou odkázáni na sociální podporu. Caritas, Diakonie a další organizace upozorňují, že tyto rodiny už teď vycházejí jen s velmi omezenými prostředky. Podle Diakonie mají na jídlo pro jedno dítě pouhých 5 eur na den. Zrušení rodinných dávek by tak podle organizací ještě prohloubilo dětskou chudobu. Organizace zároveň připomínají, že lidé s doplňkovou ochranou mají podle práva Evropské unie obecně nárok na stejné zacházení jako rakouští občané. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.

V 11 hodin a 56 minut vám nabízíme k poslechu myšlenku na den Pavla Pechance z Církve československé husitské.

Sestry a milí bratři v Kristu, před 3 roky jsme na našem nádvoří sboru kněze Ambrože v Hradci Králové zasadili 2 nové stromy. Chtěli jsme tehdy takový druh stromů, o kterém je nějaká zmínka v Bibli, a tak tam máme teď 2 biblické moruše. Letos měli velkou hojnost výtečných plodů černých moruší a oba stromy značně poporostly ve svém stromoví. Budeme muset prořezat. Co není samozřejmě vidět, je to, jak se daří kořenům těchto mladých stromků. Zajímavé a obecně na moruších je to, že jsou zahradníky považované za stromy, které se po zakořenění už vlastně nedají nějak přesadit. Protože tyto stromy mají neobyčejně hluboké kořeny a ty v zemi vydrží údajně i 600 let. V písmu o moruších najdeme zmínku ku příkladu v Evangeliu podle Lukáše v 17. kapitole, kde apoštolové řekli pánu Ježíši: dej nám více víry. Pán jim řekl: kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši, vyrvi se i z kořeny a přesad se do moře a ona by vás poslechla. Sestry a bratři, pokud bychom vás mohli pozvat k nám a vyhlásili soutěž o prokázání velké víry, zkoušeli, koho z nás by moruše poslechli, docela jistě by se mezi námi nakonec žádného vítěze ani nedočkali, protože moruše se nikdy nikam sami nepřesunou. To se určitě se sami neskrátí ani to předostlé větvoví. Sami za pár dnů moruše jen schodí své listy. Ježíš ale podle všeho svým přirovnáním nepoukazuje až tak na otázku, jak velká má být víra člověka, ale spíše, jaká má být kvalita lidské víry. Tehdy za Ježíše byla a dnes také je velmi rozšířená představa, že díky službě člověka Bohu čeká věřícího odstupňovaná odměna, taková ta podle zásluh. Jenže Bůh je spravedlivý zcela jinak než náš svět. Věřím, že náš nebeský Otec nás všechny přiměřuje podle mnohem celistvějšího, přesnějšího vzorce, než jak bychom my dokázali kdy vymyslet. Svou odměnu za výkon své víry nemáme v rukách, ale doufáme Boží milost. Žádný strom neroste do nebe a žádný strom se sám od sebe jen tak nepřesadí. Žádný člověk také není sám sobě či druhým lidem takovým soudcem, jako je Bůh. My všichni jsme jen služebníky čehosi, co nás neskutečně převyšuje a co také přesahuje tento život a celý náš svět. Amen.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Polička, Jimramov a Sněžné, to jsou obce, na které chceme pamatovat v dnešní polední modlitbě. A na závěr připojíme modlitbu za mír v kancionálu číslo 035. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrava jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrava jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi. Zdrava jsi Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Bože,
2: ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen.
0: Svatý Petře Klavere,
3: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
3: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

Několik minut po 12. hodině uvádíme na Proglasu hudební siestu. Dnes ji zahájí uherský tanec G-moll Johannesa Brahmse. Českou komorní filharmonii řídí Klaus Linkl.

Dozněl uherský tanec G-moll Johannesa Brahmse. Českou komorní filharmonii dirigoval Klaus Linkel. A hudební siesta na Proglasu pokračuje nyní koncertem pro violončelo a orchestr D-moll Camille Saint-Saense. Violončelistu Stevena Isserlese doprovází ještě symfonický orchestr NDR. Provedení řídí Christoph Eschenbach.

Poslouchali jsme koncert pro violončelo a orchestr D-moll Camille Saint-Saense. Stevena Isserlese doprovázel symfonický orchestr NDR, provedení řídil Christoph Eschenbach. V druhé půli hudební siesty na Proglasu vyslechneme symfonii číslo 6 C-dur Kleine France Schuberta. Berlínskou filharmonii diriguje Karl Böhm.

0: Na vlnách Proglasu dozněla symfonie C-dur Kleine France Schuberta. Berlínskou filharmonii dirigoval Karl Böhm.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Zemědělský fond dál vyplácí dotace Agrofertu. Lotyšsko chce zastavit export ruského obilí přes své území, zatím bude kontrolovat jeho původ. A kvůli odstaveným vlakům City Elephant jezdí na příměstských linkách v okolí Prahy část spojů s menší kapacitou. Zprávy a Martin Matějka. Holding Agrofert dál dostává od státního zemědělského intervenčního fondu dotace, a to přesto, že Evropská komise jejich proplácení částečně pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Čespěva. Fond podle ní nemůže svévolně výplatu dotací přerušit. Teď k tomu připravuje interní právní analýzu.
4: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Podle Evropské komise ale tento krok situaci dostatečně nevyřešil a premiér tak zůstává v potenciálním střetu zájmu. Babiš řekl, že ho postoj komise nezajímá, Agrofert trvá na tom, že má na dotace nárok. Komise teď po českých úřadech požaduje další informace.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Lotyšsko začne kontrolovat původ obilí exportovaného přes jeho přístavy. Země totiž v posledních týdnech čelí prudkému nárůstu poptávky po tranzitu ruského obilí přes Baltské moře. Důvodem je nestabilní bezpečnostní situace v Černém a Azovském moři. Obilí ale může pocházet z okupované části Ukrajiny.
5: Lotyšsko získalo důkazy, že Rusko míchá své obilí s obilím získaným na okupovaných územích Ukrajiny. Oznámil to lotyšský premiér Andris Kulbergs. Lotyšská potravinová a veterinární služba proto dostala povolení odebírat vzorky ze zásilek obilí z Ruska. Přísnější bude také kontrola dokumentů o původu plodin. Lotyšsko chce ale exportu ruského a běloruského obilí přes své přístavy zabránit úplně, a to ekonomickým tlakem. Jak řekl premiér Kulbergs, vládní koalice proto chce zavést 30% cla na ruské a běloruské obilí, což má znevýhodnit trasu přes Lotyšsko. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Část příměstských vlaků v Praze a středočeském kraji jezdí dočasně s nižší kapacitou. České dráhy oznámily, že kvůli vysokému počtu odstavených vlaků City Elephant nasazují na železnici kratší soupravy. Vozidel je teď nedostatek kvůli technickým závadám, poškozením při mimořádných událostech a taky kvůli instalaci zabezpečovacího systému ETCS. Pokračuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochova.
6: Všechny spoje se nám podařilo zachovat, takže žádný nebyl odřeknut, ale řada vlaků jezdí pouze s jednou jednotkou místo obvyklých dvou a má tak nižší kapacitu. Na odstranění příčin a návratu vozidel do provozu intenzivně pracujeme.
3: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy popojíždí kolony u Jihlavy. Na kilometru 114 pracují silničáři v pravém pruhu a kolona z kilometru 119 je asi na 20 minut. Na D1 kolony na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Mikulov na kilometru 193. Dvě nehody v odbočovacím pruhu a kolona od Ostrovačice z kilometru 178 a zdržení asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je v Čechách zatažené až oblačné, zpočátku výjimečně i polojasné. Od jeho západu se na většinu území rozšíří déšť, přeháníky, výjimečně i bouřky. A později odpoledne a večer bude srážek od západu ubývat. A nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 stupňů na jihovýchodě. Tolik zprávy, teď začíná.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla, budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vichr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala mi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledám. Bylo to laskavé a bez laciných slov.

0: tak pevná, zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa, hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy, starý od stanu.
1: Odpolední vysílání na vlnách Proglasu.

Máme 13 hodin a téměř 8 minut. Stále ladíte Proglas s Alenou Rubášovou a prožíváme společně středu 9. září. Čekají nás písně a zprávy odpoledního proudu, který nás bude provázet dnes až do 16. hodiny. Obohatí jej dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové, asi od 14:30. Od 14 hodin hudební kompas Milana Tesaře, v němž si představíme americkou skupinu Ancient Future, a od 15 hodin potom zprávy Českého rozhlasu Plus. Od 16. hodiny pak naladíte folklorní okénko, které jsme pro vás vysílali přímým přenosem z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Pořad Jana Rokity, barokní hudba v zámku i v podzámčí, aneb s mistrem Telemanem nejen za hanáckými hudci. Reprízujeme ho pro ty z vás, kterým přímý přenos unikl. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Festival Meeting Brno získal další zahraniční ocenění, Bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování evropských hodnot. V Mnichově ji včera převzala delegace zástupců festivalu a ředitel Proglasu Martin Holík byl u toho.
1: Na státním zastupitelství Bavorské spolkové svobodné republiky se konal slavnostní akt, ve kterém byla udělována evropská medaile svobodné spolkové země Bavorsko různým osobnostem, které vykonaly něco nebo konají něco ve prospěch země i celé Evropy. No, já bych chtěl zmínit, že tady bylo vyznamenáno asi 10 lidí, třeba jedna paní rozvinula před lety aktivitu Most z papíru, což je nakladatelství, které spojuje německy hovořící a ukrajinsky hovořící spisovatele, spisovatelky a překlady a vydávají tam knihy. Nebo jeden pan inženýr velmi usiloval o zachování pohraničního a přeshraničního vláčku na Trojmezí, čili ve spolupráci s Českou republikou, takže je tam krásná kulturní výměna a letní turisté velmi oceňují ty přejezdy. Nebo tady byl vyznamenán arciopat Benediktinu, který je takovým stavitelem mostů mezi Bavorskem, Německem a celým světem. Bylo to takové nejrůznější i z oboru technických i uměleckých a řekl bych, že Meeting Brno tam byl takový jedinečný fenomén ve smyslu, že to je společenství lidí, kteří dělají něco dobrého a bez ohledu na to, jestli jsou věřící a jak jsou věřící a dělají dobrou věc. A je to taková směs i těch, kteří jsou za honorář a těch, kteří to dělají částečně dobrovolně nebo celá dobrovolně. A v tom je to pro mě teda také jedinečné.
0: Udělení evropské medaile v Bavorsku odkazuje k 11. ročníku festivalu, který proběhl koncem května v Brně. Konal se při něm i sudetoněmecký sněm s motem Život je setkávání. Martin Holík z Mnichova pokračuje.
1: Sudetoněmecké setkání bylo jedním aktem, který jsme nikdy v životě nikdo nezažili, protože bylo poprvé v jiné zemi než ve vlastní zemi, tedy než v Německu, tedy než v Bavorsku. To také bylo tady při tom slavnostním aktu připomenuto a zazněla tam poměrně silná slova. Hlavní řečník uvedl, že nejenom, že vztahy dvou sousedních zemí musí stále nějakým způsobem vyvíjet a že se vyvíjí od roku 2010 velmi dynamicky a naděje plně, ale že to není vždycky jenom tak, že vláda něco zařídí s druhou vládou, ale že je tam potřeba ten občanský prvek toho naplňování, že v tomto případě řekli bychom té deklarace německo-české. A to, že právě je tématem naplňování meetingu Brno, který vlastně pozval do Brna jako další možnost zviditelnění Bavorska a vůbec vztahu německých českých občanů na tomto poli meetingu Brno. Takže v Brně byly vlastně 3 festivaly. Jeden byl Pouť smíření, druhý byl samotný Meeting Brno se svojí každoroční náplní už mnoha letou. A třetí bylo vlastně ten výjimečný akt toho, že ti sudečsko-němečtí spoluobčané, můžeme to tak říci, přijeli do Brna v počtu několika tisíc, aby tam prožili to, co jinak všechna léta prožívají spolu doma. Takže pro mě byl velmi silný právě už ten fakt, že se to mohlo konat. Celé to bylo velmi silné a vnímali jsme to jak skrze média, tak osobně.
0: Bavorský státní ministr pro evropské záležitosti a mezinárodní vztahy Erik Beiswenger včera při vyznamenání brněnské iniciativy v Mnichově podtrhl, že, cituji, zbližování nemohou nést pouze politici a vlády. Potřebuje lidi ze středu společnosti, kteří ho naplní životem a přesně to představuje Meeting Brno. Konec citace. Podle něj už 10 let posouvá kupředu proces, který se otevřeně a poctivě vyrovnává se společnou historií. Martin Holík, ředitel Proglasu, který je mediálním partnerem festivalu, po ceremonii z Mnichova ještě doplnil.
1: Toto ocenění je vzácné tím, že je reakcí na iniciativu, která napřed vypadala jako poměrně nepatrná, malá. Potom se z toho vyvinulo vlastně i těmi politickými hrátkami a dalšími věcmi poměrně náročná aktivita. A rozhodně ta reakce, která je v těchto dnech z té německé strany, tak je velmi až jako dojemná. Ministr vnitra Dobrindt se vyjádřil předevčírem, že zažil v Brně zázrak. Další zástupci vysoce postavení německé vlády vlády, už nejenom bavorské, také řekli, že to byl pro ně životní zážitek a že to bylo něco neuvěřitelného. A tahle ta medaile vlastně je takovým potvrzením tady těchto dojmů těchto lidí, u kterých by se mohlo říci, že ta veliká 90 milionová země má ještě spoustu jiných starostí a také jiných lidí k vyznamenání. Jestliže si toho takhle povšimli, tak si toho povšimla opravdu i celá Evropa. Konec konců i papež v potěšení zmínil aktivitu meetingu Brno a to je tedy opravdu velká radost, čili je to povzbuzení do další práce.
0: Tolik z Mnichova od ředitele Radia Proglas Martina Holíka.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí: České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Je tu 13. hodina 30. minuta a s ní i výčet dnešních výročí, tedy dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Prožíváme středu 9. září 2026. Katolická církev ukazuje na španělského jezuitu svatého Petra Clavera, misionáře označovaného za apoštola Černochů. Během studia filozofie ho klášterní vrátný získal pro misie. V roce 1616 Claver přijal kněžské svěcení v Kartachéně na severu Kolumbie a v tomto centru obchodu s otroky působil bezmála 40 let. Původním obyvatelům byl knězem i lékařem, ošetřovatelem, sociálním pracovníkem i učitelem a tisíce od něj přijali křest. Zemřel v září 1654 a stal se patronem misií a otroků. Na dnešek pak připadá i církevní památka řeholnice, mističky a milosrdné samaritánky, narozené v Alsasku v tento den roku 1814, blahoslavené Alfonzi Marie Eppingerové. Zakladatelka kongregace sester Nejsvětějšího Spasitele zemřela v roce 1867. Blahořečení se pak konalo ve Štrasburku před 8 lety. A právě před 20 lety se vydal papež Benedikt XVI. Na svou čtvrtou zahraniční apoštolskou cestu, apoštolskou návštěvu rodného Bavorska s motem Kdo věří, není nikdy sám. Přál si, aby byla také povzbuzením k věrnosti duchovnímu odkazu, který odolal všem krizím dějin.

0: To byla švédská zpěvačka Annika Hammer. Z té narozeniny by dnes oslavil historik Karel Dolista, kromě jiného odborník na středověké církevní dějiny. Po pádu komunismu, který ho koncem 50. let nespravedlivě žalářoval a později pronásledoval, Dolista řídil náboženskou matici a podílel se na tvorbě restitučních zákonů. Zemřel v roce 2016. A za největší luxus označila pěvkyně a herečka, věřící katolička Soňa Červená, umění mlčet. Na otázku, jak se ve vysokém věku udržuje ve formě, odpověděla: řekla bych, že kondice je moje čisté svědomí. Operní legenda, mezzosopranistka světové proslulosti, v 60. letech za dramatických okolností emigrovala z totalitního Československa. Po pádu komunismu se vrátila. Mimo jiné založila i nadační fond na podporu talentovaných pěvců, hudebníků a výjimečných počinů. Dnes by oslavila z té první narozeniny. Zemřela v květnu 2023.
1: Jedno místo znám, chci tě tam vzít hned. Soukromej chrám, máš ve vlasech med.

6 a 15 lety byla v Anglii zavedena první pravidelná letecká pošta na světě. Létala mezi Hendonem na předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným Windsorem, sídlem královské rodiny. A téhož dne před 115 roky v Šumperku slavnostně otevřeli novou budovu radnice. Stavba ve stylu saské neorenesance nahradila radnici zbořenou v roce 1909. A ještě dnešní oslavenci. 51. narozeniny slaví kanadský zpěvák a herec Michael Stephen Bublé. 66 má pak britský herec Hugh Grant. 67 let se dožívá řeholní kněz, teolog a psychoterapeut Petr Glogar, představený pražské komunity bosých karmelitánů a ředitel otevřeného kláštera Fortna, také organizátor manželských setkání a vedoucí skupin mužské spirituality. Spolu zakládal také obecně prospěšnou společnost Siriri. Knižní rozhovory Josefa Beránka s ním vyšly v nakladatelství Vyšehrad s tituly Tvořit nové věci a Všechno začíná v nás. 73. narozeniny slaví písničkář Slávek Janoušek a blahopřejeme i ženám a dívkám jménem Daniela. Jejich jméno je z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce.

0: Denně či občas zapni si proglas.
1: 13 hodin 49 minut, nyní je tu pozvánka k poslechu dnešních večerních pořadů Proglasu, jak se vám líbí a Radio Report. Brněnská swingová skupina Heart of Dixie vydává své druhé album Get on Board, které v pořadu Jak se vám líbí ve čtvrt na 8 večer představí kapelník, kytarista a zpěvák Janek Čarek. Řeč bude také o vzniku nahrávky v novém studiu Nemotone, které staví na přirozeném zvuku a zachycení energie živého hraní. Přiblížíme si rovněž kapelu samotnou, která už více než 10 let propojuje výrazné osobnosti československé jazzové scény a čerpá ze swingové tradice. Moderovat bude Josef Javůrek. A Radio Report ve 2015 nabídne první z 10 dílů cyklu s názvem Roztroušená inspirace, který pojednává o příbězích lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči. V úvodním dílu nás do problematiky uvede Jan Staněk. V dalších dílech pak budou následovat osobní svědectví jednotlivých pacientů, kteří neztratili inspiraci pro další své aktivity a kteří se snaží být co nejvíce činorodí a pozitivní. Název cyklu přitom odkazuje na knihu Roztroušená inspirace, která umožnila lidem, kteří by se jinak nepotkali, propojit své myšlenky v podobě veršů, písní či obrázků do této jedinečné sbírky.

V neděli 13. září budeme na pouti na Lomci v jižních Čechách. Zastavte se u našeho modrého stánku. Rádi vám poradíme s naladěním Radia Proglas v DAB Plus přijímačích a několik typů přijímačů přivezeme také s sebou. Těšíme se na setkání s vámi na

0: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí. Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Se 14. hodinou na Proglasu začíná další hudební kompas. Purple Spirits je název aktuálního alba americké skupiny Ancient Future. Poslechneme si z něj tři ukázky. První se jmenuje Panjabi Gin Zaki. Jde o poctu indickému hráči na tabla Zakiru Husainovi, který měl na kapelu významný vliv.

Představujeme si americkou skupinu Ancient Future a její 8. album Purple Spirits. Kapela na něm vzdává poctu umělcům, kteří ji v minulosti ovlivnili. Hudebně jde o spojení indické klasické hudby, flamenka, jazzu a rocku. Pokračovat budeme skladbou Spirit of Nirvana, což je instrumentální verze hitu Smells Like Teen Spirit od americké rockové skupiny Nirvana. Ancient Future ji pojali jako spojení rocku s prvky indické rágy. Natočili ji už v roce 2011, ale poté nahrávku odložili a vrátili se k ní až v roce 2024. Na závěr pak uslyšíme skladbu East of the Sun, ve které zaznívá hoboj Paula McCandlese, člena skupiny Oregon. I v tomto případě základní nahrávka vznikla už v roce 2011. McCandlese svůj part natočil v roce 2013 a protože krátce na to kvůli zdravotním problémům musel přestat na tento nástroj hrát, jde o poslední vydanou skladbu s jeho hobojem.

Poslouchali jsme americkou skupinu Ancient Futures alba Purple Spirits. Zítra ráno si v Hudebním kompasu představíme společné album akordeonisty Jakuba Jedlinského a houslisty Pavla Fischera. A zítra odpoledne se budeme věnovat brazilské skupině Gistančis. Hudební kompas pro vás připravil jako vždy Milan Tesař.

0: y algo de yo que sé.
1: To byl španělský hráč na harmoniku Marcos Coy a my si teď zahrajeme ze čtvrtého alba katalánské trumpetistky a zpěvačky Alby Careti. Jmenuje se Panical a čerpá inspiraci ze země, kořenů a výrazných ženských osobností. Název odkazuje k plané katalánské rostlině příbuzné bodláku, která je krásná, ale trnitá a odolná. Právě v ní autorka nachází obraz síly a nespoutané krásy žen, které dokázaly obstát v nepříznivých podmínkách.

0: To byl severoirský písničkář Van Morrison. V italských Benátkách pokračuje 83. ročník filmového festivalu. V porotě ceny Světové katolické organizace pro komunikaci Cygnis pracuje i česká filmová vědkyně a novinářka Barbora Cihelková, kterou právě teď vítám ve vysílání Proglasu. Dobré odpoledne a zdravíme do Itálie.
1: Dobré odpoledne z Benátek, velmi vás zdravím, dobrý den.
0: Tak spojení bude možná trošičku horší, ale snad posluchači omluví tady tu zhoršenou kvalitu. Přece jenom se domlouváme opravdu na dálku. Tak mám tady první otázku, kdo jsou vaši kolegové v porotě a jak s nimi při hodnocení filmů vlastně spolupracujete?
1: Tak je nás tady v porotě celkem 5. Sešli jsme se tentokrát celkem pestře z různých zemí. Je tady kolega z Venezuely, který je kněz a zároveň taky člověk, který byl velmi aktivní v organizaci Cygnis. Dále je tady profesor Thomas Kroll. Mám tady i dva kolegy z Itálie, což je takové celkem typické. Většinou v těch festivalech té dané zemi bývají kolegové z Itálie nebo v Cannes bývá kolega z Francie. A potom tady mám, potom jsem tady tedy samozřejmě já a vlastně každý den se sejdeme vždycky 7 hodin ráno a zrekapitulujeme ty filmy, které jsme viděli ten předchozí den. Bývá to skutečně velmi zajímavé, protože tím, že máme každý jinou kulturní zkušenost, jinou osobní zkušenost a i jinou filmovou zkušenost, tak někdy se stane, že třeba scéna, která mě úplně unikla, tak kolega v ní naopak viděl klíč k danému filmu a obráceně, takže často diskutujeme, někdy se i malinko hádáme samozřejmě s nadsázkou, ale je to právě velice inspirativní. Většinou shlédneme tak 2 až 3 filmy denně, ono se to možná zdá málo, ale věřte mi, že to stačí, některé ty filmy jsou třeba 3hodinové nebo 4hodinové a když o nich má člověk přemýšlet a třeba se i trošku usebrat a říct potom svůj názor a diskutovat tedy v té angličtině, tak je to někdy celkem náročné a vlastně je pravda, že tady toho moc nenastíme.
0: A které z těch dosud zhlédnutých filmů vás nejvíce oslovily? Můžete je přiblížit?
1: Já samozřejmě nesmím zatím prozrazovat to naše ekumenická, tedy naše katolická střední porota zamýšlí vybrat za filmy, ale festival stále běží, takže nějaké filmy ještě máme před sebou, ale co mě osobně zaujalo, tak a vím, že je to i film, který tedy rezonoval v Benátkách, tak je to třeba Woman Unknown, kterou natočila jediná žena ze zdejších tvůrců, je to Mai El Tuki, je to dánsko-egyptská režisérka.

0: dcérka a je to film o ženě, která se snaží přežít v období druhé světové války ve světě, který je ovládaný muži, a ona dělá určité morální kompromisy a ten film nastoluje otázku, zda máme právo tuto ženu soudit nebo ne. Takže je to takový jako film o etických a morálních otázkách, což jsou vlastně filmy, které my jako Porota Cygnus máme rádi. Musím zdůraznit, že nevybíráme náboženské filmy, ale vybíráme filmy, které právě mají nějaký duchovní přesah, nastolí určité etické či morální otázky nebo řeší nějaké společenské problémy, ať už v současné doby nebo v minulosti, a zajímají nás témata, jako je soucit, odpuštění nebo lidská důstojnost. Velmi nás taky zaujal film The Spiral, Spirála, italského režiséra Paola Stripoliho. To je takový faustovský příběh o pokušení a snaze zvrátit osud, což se samozřejmě obvykle nevyplácí, a posláním toho filmu bych řekla, že je říct vždy zlu ne, pokud to je možné, což vlastně ten film ukazuje, že je to možné vždycky. Takže to je další film, který bych ráda zmínila. A pak ještě možná z takových těch formálně skutečně zajímavých, protože my vybíráme i filmy, které jsou nějakým způsobem umělecky zajímavé, tak je film Bucking Fastard. Skutečně jsem se nepřeřekla, je to tento titul. A natočil ho Werner Herzog a je takový velmi originální, ať už obrazově nebo z hlediska vyprávění příběhu, a vypráví příběh dvou sester, které jsou posedlé svým sousedem, což zní jako taková love story, ale vůbec to love story není. Ty dvě sestry se nakonec rozhodnou prokopat se do světa, který je lepší, správnější a v kterém budou moci najít absolutní lásku, a začnou hloubit takovou díru do skály, a víc už nebudu prozrazovat.
1: Tak to zní velmi zajímavě. Jaká vlastně panuje na festivalu atmosféra a zažila jste už třeba nějaká inspirativní setkání?
0: Ta atmosféra je určitě moc krásná, vřelá, navíc tady máme nádherné počasí, takže lidi jsou tady takový usměvaví a užívají si filmy a mezi nimi si samozřejmě povídají a řeší různé věci. Jsou tady i zajímavé tiskové konference, které jsme jako Porota Cygnus taky navštěvovat, a tam zaznívají skutečně zajímavé věci o odpovědnosti médií. Ostatně předznamenal to už film Ink Dannyho Boyla, který otvíral celý benátský filmový festival a vypráví o příběhu Ruperta Murdocha a jeho deníku The Sun, takže to je takové téma, které tady rezonuje, ta odpovědnost médií. A potom ještě bych určitě zmínila Maggie Gyllenhaal, předsedkyni hlavní poroty, která tady velmi zajímavě mluvila o nerovném postavení žen ve filmovém průmyslu, a spousta dalších zajímavých témat tady zaznívá.
1: A na závěr, jestli byste nám mohla přiblížit, kdy a čím festival vlastně vyvrcholí?
0: Tak festival vyvrcholí v sobotu, kdy bude tady ta závěrečná ceremonie, tuším, od 19 hodin, kterou bude přinášet televize RAI, a budou tam vybrány právě ceny a bude tam vybraný film, který dostane Zlatého lva, a samozřejmě ještě nesmíme nic předznamenávat, co tady nejvíc rezonuje, a pro všechny to bude určitě velké překvapení.
1: Tak to rozhovor na Proglasu uzavírá Barbora Cihelková, česká filmová vědkyně a novinářka, která aktuálně pracuje v porotě ceny Světové katolické organizace pro komunikaci Cygnus na filmovém festivalu v Benátkách. Já moc děkuji za rozhovor, přeju příjemný zbytek festivalu a mnoho filmových zážitků. Těším se na slyšenou.
0: Děkuji, na slyšenou.
2: Abych si jist byl, že zůstal jsem žít.

že neschroml cit. Jsem pohár Gellnerův, jsem řeka od věka, nechci a neumím hledat si klid.

0: To byli Tomáš David a kapela Naive Collective. Při dnešní generální audienci papež Lev XIV. Navázal na pastorální konstituci druhého vatikánského koncilu Gaudium et Spes, konkrétně na její první kapitolu o lidské důstojnosti. Připomněl, že tato hodnota není závislá na společenském postavení, úspěchu ani výkonu člověka. Slova svatého otce pro televizi Noé tlumočil pater Petr Smolek.
1: Důstojnost nezáleží na schopnostech, které člověk má, na bohatství nebo na úloze, kterou zastává, na jeho rozhodnutích správných nebo špatných, ale je to dar, který ho předchází a který předčí, protože je to dar od Boha a je to vyjádření jeho lásky, která se nikdy neunavuje. Nekonečná důstojnost lidské bytosti se tedy zakořenuje v jednotě tvora, který je stvořen k Božímu obrazu, je schopný poznávat a milovat svého stvořitele. Je to plán a dar lásky, který překračuje všechny ostatní stvořené bytosti. Člověk dostal úkol, aby pečoval a vládl nad tvorstvem k Boží slávě.
0: Svatý otec dále upozornil, že lidskou integritu nelze dělit na duchovní a materiální stránku a varoval před novodobým instrumentalizováním těla. V závěru katecheze pak shrnul tři klíčové pilíře, skrze které člověk tuto důstojnost naplňuje.
1: A nakonec jsou zde tři vyjádření, které jsou nejdůležitější pro důstojnost lidské osoby, tak jak o tom mluví Gaudium et Spes. Je to rozum, který umožňuje lidské bytosti hledat pravdu. Svědomí, díky kterému člověk dává jednotu a smysl vlastnímu životu. Svoboda, která činí člověka protagonistou a zodpovědným za jeho vlastní rozhodnutí. Tyto dimenze jsou úzce spojeny mezi sebou. Ve svědomí je pravda poznávána jako taková a svoboda ji může vyjádřit v jejím základu a možnostech. Duch svatý, který dává život v Kristu, nás osvobozuje a trvale nás ujišťuje o naší důstojnosti Božích dětí. Vysvobozuje nás ze strachu a vede nás k poslednímu cíli. A tím je plnost života, kterou nám Kristus slíbil. Pouze v něm pravé světlo nachází člověk, když hledá toto tajemství. Od něho získáváme také světlo, abychom čelili otázce bolesti, smrti, a také, abychom měli touhu kráčet ke vzkříšení. Bratři a sestry, jako stvoření k Božímu obrazu skrze Krista a s ohledem na něj, jsme přijali jedinečnou a nesmazatelnou důstojnost. Usilujme o to, abychom ji stále podporovali, abychom ji vždycky bránili ve světle a v síle Evangelia.
0: Tlumočil slova svatého otce pro televizi Noé pater Petr Smolek.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin. Pokračuje Odpolední Plus s Lucií Vopálenskou. Přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
1: Sněmovna bude moci i v druhý den zářijové schůze projednávat a schvalovat zákony až do noci. Vládní tábor chce především přehlasovat veto Senátu k novele stavebního zákona a i senátní úpravy zákona o obnovení EET. O tom budeme mluvit už za chvíli. Lotyšská vláda schválila kontrolu původu obilí, které směřuje přes lotyšské přístavy do zemí celého světa. A jaké reakce v zahraničí vyvolalo mezinárodní srovnání výsledků 15-letých dětí v rámci testování PISA 2025? To jsou náměty pro naši další půl hodinu. Teď jsou však na řadě zprávy s Martinem Matějkou.
3: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. A to začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. A kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhruška z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
4: Včera jsme v Praze řešili výhrušku škole, která byla zaslána prostřednictvím systému bakaláři. Kvůli tomu byly aktivovány prvosledové hlídky a skupina zaměřená na problematiku radikalizace. Ve spolupráci se zaměstnanci školy byla přijata opatření k zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců.
3: Jde už o druhý podobný případ v poslední době. Policie proto doporučuje uživatelům systému bakaláři, aby si zabezpečení svých účtů zkontrolovali a nikomu neříkali svoje přihlašovací údaje. Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské firmy TVL. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje i jaderná elektrárna v Dukovanech.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Bývalý náměstek z Úřadu pro zahraniční styky a informace Zdeněk Blahut požaduje odškodné za jeho trestní stíhání. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Někdejší špion rozvědky chce od ministerstva spravedlnosti skoro 600 tisíc korun a omluvu potom, co ho soudy pravomocně očistili. Ministerstvo spravedlnosti Blahutův nárok neuznalo, proto se obrátil na soud.
5: Blahuta vyněla obžaloba z podvodu a zneužití pravomoci. Podle ní měl další pracovník úřadu vybrat z pokladny rozvědky celkem 190 milionů korun a předat je Blahutovi v jedné z pražských bank. Původně se měly peníze použít na osvobození českého misionáře v Africe. Podle obžaloby si ale Blahut peníze nechal. Soud ho v roce 2023 očistil. O 2 roky později rozsudek pravomocně potvrdil i odvolací vrchní soud. Podrobnosti o celém případu jsou na serveru i rozhlas. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Prezident Aleksandar Vučić rozpustil srbský parlament a nakonec října vypsal předčasné volby. Informovala o tom stanice RTS. Po nových volbách dlouhodobě volá opozice, žádá ale spravedlivé podmínky. Srbové už více než roka půl protestují proti současné vládě. Začaly demonstracemi, během kterých požadovali vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu. Kvůli pádu nádražního přístřešku tam tehdy zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Jedním z požadavků protestujících v čele se stávkujícími studenty bylo právě i vyhlášení předčasných voleb. Vučićova srbská pokroková strana ho už dřív nominovala na premiéra. Jeho druhý a podle ústavy poslední prezidentský mandát skončí v polovině příštího roku. Britská letiště hlásí množství zpožděných i zrušených letů. Po včerejších problémech s řízením letového provozu žádají cestující, aby si předem zkontrolovali stav svého letu. Šéf letového provozu vyloučil, že by za problémy stál kybernetický útok.
6: Jak řekl BBC Martin Rolf, šéf společnosti, která letový provoz zajišťuje, problém spočíval v systému pro zpracování letových údajů. Technici teď prověřují, proč tentokrát jeho obnovení trvalo déle, než by mělo. Od včerejšího podvečera bylo zrušeno přes 2000 letů. Z Prahy do Londýna neodletěl ani spoj British Airways, plánovaný na 11.55. Systém řízení letového provozu měl v Británii problémy už dříve. Před 3 lety způsobil jeho výpadek chaos, který zkomplikoval cesty 750 000 pasažérů. Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na severu Slovenska zaútočil v hustém porostu medvěd na člověka, informovala o tom slovenská média s odvoláním na státní ochranu přírody. Zraněného muže ošetřili lékaři v nemocnici. Incident se stal včera u obce Suchá hora. Situaci v lokalitě teď monitoruje zásahový tým FATRA. Na místě rozmístili fotopasti a výstražné tabuly upozorňující na výskyt medvěda hnědého. Státní ochrana přírody doporučila turistům zvýšit opatrnost hlavně při pohybu v hustě zalesněném a nepřehledném terénu, pohybovat se po vyznačených trasách a respektovat úřední výstrahy a pokyny. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Minulý měsíc poblíž Turan na severu Slovenska medvědice napadla a zranila muže. O den dřív jiná medvědice daleko Liptovského Mikuláše zaútočila na cyklistu, který skončil zraněný v nemocnici. A v Polsku po srážce s domíchávačem betonu vykolejil vlak. Podle agentury Interia nehodu nepřežil jeden člověk. 20 lidí utrpělo zranění. Incident se stal nedaleko města při Suchá, asi 110 kilometrů jižně od Varšavy. Už se jim zabývá vyšetřovací komise.
7: Nehoda se stala v místě, kde je železniční přejezd opatřený světelnou signalizací. Po srážce vlak vykolejil.
8: Bohužel, tento týden je to už čtvrtá nehoda s nákladním vozem. Máme co do činění s řidiči z povolání. Všechno ukazuje na to, že je to další střet, kdy profesionální řidič porušil dopravní předpisy.
7: Řekl televizi Polsat News bezpečnostní ředitel polské železniční správy PLK Włodzimierz Kielczyński. Na palubě vlaku bylo v době nehody 120 cestujících. Všechny už záchranáři evakuovali. Odklízení následků potrvá podle zprávy železnic nejméně do pátku. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zdržení u Koberovic na 73. kilometru je omezení do jednoho pruhu kvůli pracím silničářům a kolona z kilometru 78 je asi na 25 minut. Na D5C je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona začíná na 2. kilometru a zdržení na Pražský okruh k Ořechu je asi 25 minut. V Praze je silný provoz a kolony jsou i na jižní a Štěrboholské spojce. Vždy před průmyslovou zdržení od Spořilovské i Běchovic vždy asi 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy naměří až 23 stupňů. Tolik zprávy, Martina.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Poslouchali jsme kapelu Epidemie. Jak jsme už na Proglasu informovali, mnozí ředitelé soukromých a církevních škol se shodují, že případné odebrání státních dotací by znamenalo provozní problémy, razantní navýšení školného nebo dokonce úplný zánik. Reagují tak na pondělní vyjádření premiéra Andreje Babiše. Ten po jednání vlády řekl, že by ministr školství Robert Plaga mohl vysvětlit občanům, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. Poskytování peněz těmto školám ale vyplývá ze zákona. Plaga minulý týden sdělil, že mu v návrhu státního rozpočtu na příští rok chybí asi 6 miliard korun, mimo jiné právě na soukromé a církevní školy. O vyjádření jsme požádali Ondřeje Mrzílka, koordinátora církevního školství v pražské arcidiecézi a také ředitele arcibiskupského gymnázia v Praze.
1: Systém financování vlastně pro církevní školy počítá už s nějakým ročním zpožděním těch finančních prostředků. To znamená, my jsme financováni podle vlastně těch průměrů krajských normativů, konkrétně pro rok 27 to budou krajské normativy za rok 26, které se vyprůměrují a přiřadí se k těm jednotlivým hlukům vzdělávacích oborů a to budou peníze, které my dostaneme od ledna 2027. A tenhle ten rozpočet ale nepočítá s jakýmikoliv finančními změnami v roce 27. Ty se nám zase projeví až v roce 28. To znamená, už vlastně v této chvíli jsme s tím financováním maličko pozadu. To znamená, když se zvýší třeba mzdy v tom veřejném školství, tak my na ně ty peníze nedostaneme a už musíme sahat do nějakých rezerv. A to je důvod, proč třeba my ve škole vybíráme školné, abychom vlastně byli schopni udržet ty mzdy na nějaké srovnatelné úrovni, abychom vlastně byli schopni zaplatit veškeré ty mzdové a provozní náklady, které my ve škole máme.
0: Pokud by ze strany ministerstva došlo ke snížení státní dotace, nutně by to vyvolalo požadavek zvýšit školné, míní Ondřej Mrzílek.
1: Bylo by to skokové zvýšení školného, které by jako vlastně dosahalo v našem případě těch 16 tisíc, pokud by to bylo těch 15%, tak by to muselo být na nějakých 35 tisíc ročně, což by pro mnohé žáky, rodiče, rodiny byl zcela jistě problém, protože ty částky jakoby pro někoho mohly být vysoké. A je to hlavně také změna nějak jakoby uprostřed školního roku. Protože my ty peníze dostáváme na kalendářní rok, nikoli na školní rok. Že by to prostě znamenalo nějakou komplikaci. A v našem případě, pokud bychom třeba dostali to snížení o 15%, bych to vztahl k té dotaci na rok 26, tak by to znamenalo výpadek 8 milionů, což vlastně my bychom nebyli schopni odučit v týdně 150 hodin, což je prostě nějaká pětina těch hodin, které my v rámci toho běžného rozvrhu odučíme. To znamená, ve své podstatě by celý tenhle ten proces byl likvidační. A znamenalo by to odliv žáků, kteří by se ale hlásili na veřejné školy. A je to tedy tak, že ta služba naše, co se týká církve v oblasti školství, tak už je tady několik desítek let. Stát s ní počítá, stát vlastně tuhle tu naší službu financuje. A pokud prostě by došlo k tomu přelivu do těch veřejných škol, tak prostě ty kapacity třeba konkrétně v Praze vůbec nejsou. A byla by tady celá řada, která by vlastně neměla ve škole žádné místo.
0: Zhrnul Proglasu koordinátor církevního školství v pražské arcidiecézi a ředitel arcibiskupského gymnázia v Praze Ondřej Mrzílek.

0: Hrála nám kapela Boží muka a solo měl Kamil Danda. V Rokycanech připravují na zítřek třetí ročník Dne sociálních a zdravotních služeb. Nabídne přednášky, zábavné kvízy pro děti i dospělé, ukázky kompenzačních pomůcek a vzdělávací materiály, sdělila nám mluvčí města Andrea Moravcová.
1: Cílem akce je především přiblížit občanům možnosti pomoci a dostupnosti služeb, které mají v Rokycanech a okolí k dispozici, a usnadnit jim orientaci v nabídce pomoci, podpory a poradenství. Návštěvníci se na jednom místě setkají s organizacemi, které pomáhají lidem v různých životních situacích. Akce je pro širokou veřejnost a seniory, ale také pro žáky rokycanských základních a středních škol.
0: Na Masarykově náměstí v Rokycanech budou při zítřejší akci od 9 do 16 hodin i stánky řady organizací a institucí. Setkáte se tak například s Tichým světem, Úřadem práce Člověkem v tísni, Domusem, Centrem pro rodinu, Oblastní charitou Rokycany či Centrem pro zdravotně postižené Plzeňského kraje.

0: Báseň americké spisovatelky Anny Margolin jsme slyšeli v podání švédského dua Stolze Lieder. Možnost každodenní svátosti smíření v katedrále Božského spasitele v Ostravě se stala nedílnou součástí života diecéze, hlásí náš tamní redaktor Antonín Žolnerčík. Na základě průzkumu a zhodnocení zájmu o službu ji biskupství rozšiřuje.
1: V ostravské katedrále se bude nadále zpovídat od úterý do pátku vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Nově bude zpovědník k dispozici ve farním kostele v Českém Těšíně každý čtvrtek, a to od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. V opavské konkatedrále se bude zpovídat každou středu, vždy od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin. Obsazení kněžími mohou věřící sledovat na webu ostravského biskupství v záložce Stálá spovědní služba.
0: Tolik náš redaktor v kraji Antonín Žolnerčík.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: sa ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré. A potom už čas dobré ochrání, a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.
1: Píseň Stretávka zo Strednej zazněla v podání Zuzany Homolové. Mezinárodní festival romského filmu IROF nabídne od čtvrtka 10. do neděle 13. září na několika místech v Praze celovečerní i krátkometrážní snímky napříč žánry. Přehlídka, která navazuje na loňský 0. ročník, zahájí ve vršovickém prostoru Endorfin vernisáž portrétů romských osobností výtvarnice Lucie Vlasákové. Expozice se v dalších dnech přesune do Listova institutu a kulturního domu Komořany. Součástí vybraných projekcí budou také hudební a taneční vystoupení anebo tradiční romská kuchyně. Petr Ščuka z pořádající organizace Identity Prague k akci doplnil.
2: Smyslem filmového festivalu je hlavně přiblížit veřejnosti, majoritě, že i Romové umějí tvořit filmy. Že i Romové jsou režiséři, producenti a scenáristi třeba. Jo, takže to byl ten cíl, filmový festival na mezinárodní úrovni. Protože všichni vědí, že Romové umějí zpívat a tancovat, ale ten film tady prostě chybí.

0: V Jihlavě včera na celostátní knihovnické konferenci proběhlo slavnostní vyhlášení letošního ročníku ocenění Biblioteka Inspirans. Cenu uděluje nadace OSF a letos vyzdvihla 10 knihoven z celé republiky za jejich mimořádné aktivity na podporu demokracie a občanské společnosti. Jakým způsobem dnes knihovny demokratické principy a komunitní život v praxi posilují, vysvětlila na Vlnách Proglasu manažerka programu knihovny 21. století nadace OSF Halka Jaklová.
1: Knihovny už ze své podstaty fungují jako demokratické instituce, protože jsou otevřené a přístupné všem, například poskytují bezplatný vstup a zpřístupňují ověřené informace. Hodně knihoven se taky snaží o bezbariérovo, většina z nich poskytuje bezpečný prostor pro všechny. Také se aktivně začleňují různé zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou menšiny, migranti nebo seniori, nebo děti, případně třeba rodiče. Dělají to třeba formou pořádání společných workshopů nebo besed pro skupiny třeba migrantů a Čechů dohromady nebo spoustou dalších forem. Knihovny také vzdělávají například v různých demokratických kompetencích, jako jsou třeba znalosti z fungování voleb a volebního systému nebo občanská práva. Také podporují kritické myšlení. Řekla bych také, že propojují různé bubliny pomocí třeba debat nebo výstav. V neposlední řadě zapojují občany do veřejného dění i do rozhodování formou nějakých participativních aktivit v místě nebo formou pořádání komunitních aktivit.
0: Z desítky institucí, které včera v Jihlavě získaly ocenění, vypíchla Jaklová ty nejzajímavější projekty letošního ročníku.
1: Co se týče těch konkrétních projektů, tak namátkou bych vzpomněla třeba pobočku městské knihovny v Praze Jezerka, která byla oceněna za participativní plánování spolu s veřejností o budoucím programu a prostorovém využití knihovny. Nebo městská knihovna Tábor, oceněná za projekty dílny demokracie a není nám to jedno, které otevírají pálivá společenská témata a vytvářejí tak bezpečný prostor pro dialog různých komunit. Jako třetí příklad bych namátkou uvedla městskou knihovnu Letovice, ta zase pořádá zážitkovou hru Demohráč, která probíhá formou LARP a simuluje období před druhou světovou válkou a učí mladé rozpoznávat propagandu a politické ovlivňování. Je to z období Výmarské republiky.
0: Z tichých půjčoven se stávají živá centra setkávání. Jak potvrdila Halka Jaklová, lidé tuto proměnu vítají a akce knihoven hojně vyhledávají.
1: Dnešním trendem je opravdu nová role knihoven jakožto komunitních a vzdělávacích center. A my jako nadace OSF tuto roli významně podporujeme, protože si myslíme, že právě přispívá k demokracii. Myslím si, že ne všechny knihovny v České republice jsou ještě s touto rolí úplně ztotožněné. Co vidím, tak trend je, že jich stále přibývá. A je to vlastně jako hlavní trend mezi knihovnickými profesionály. Co se týče veřejnosti, tak si myslím, že tam, kde knihovny akce pořádají, hodně záleží kromě atraktivity toho obsahu také na propagaci té akce, což se pak odrazí v návštěvnosti. Ale obecně si myslím, že knihovny mají ve společnosti i v tom místě, kde knihovna působí, obecně velkou míru důvěry a lidé se rádi do těch akcí zapojují. Důležité ty akce jsou obzvlášť v malých obcích. Knihovna je mnohdy jediným místem, kde se pořádají nějaké komunitní akce nebo vzdělávací akce tohoto typu.
0: Uzavřela na Proglasu Halka Jaklová, manažerka programu knihovny 21. století nadace OSF.

0: To byla polská lidová píseň v podání Marty Matušné a kapely Grupa. Kolping Festem oslaví příští sobotu 19. září třicetiny Kolpingova rodina ve Velké Bíteši na Žďársku. Podle předsedy Petra Maška se ve farnosti podílí na akcích pro mládež, rodiny s dětmi i pro seniory.
1: Kolpingová rodina ve Velké Bíteši byla založena v květnu 1996. Byla založena 13 lidmi inspirací Adolfa Kolpinga, který měl heslo Potřeby doby vám ukáží, co máte dělat. Založili právě Kolpingovou rodinu. Ta ve Velké Bíteši pořádá každoročně letní tábory, akce pro děti, jako je například pohádkový les, Bíteš hledá borce, čarodějnice na farní zahradě nebo další podobné akce a aktivity. Kolpingová rodina ve Velké Bíteši byla založena, protože místní postrádali prostor pro konání aktivit pro děti a mládež, a proto založili tuto organizaci, která tyto aktivity zaštítila.
0: Co nabídne program Kolping Festu v sobotu 19. září?
1: Během slavnostního večera vystoupí Michal Horák s kapelou, skupina Mach 3 a národopisní soubor Bítešan. Tomuto slavnostnímu večeru bude předcházet slavnostní mše svatá v 16 hodin v Bítešském kostele, kterou bude sloužit pomocný biskup pražský Zdeněk Wassenbauer, bude ji přinášet televize Noé. Na všechny se těšíme.
0: Zve do Velké Bíteše předseda tamní Kolpingovy rodiny Petr Mašek.

nad Ostravou. Letíme do noci, do nebytí

0: Bylo 16 hodin a na Proglasu uvádíme mimořádné folklorní okénko, které jsme pro vás vysílali přímým přenosem z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Pořad Jana Rokity, barokní hudba v zámku i v podzámčí, aneb s mistrem Telemanem nejen za hanáckými hudci, reprízujeme pro ty z vás, kterým přímý přenos třeba unikl. Ať se vám dobře poslouchá. Od mikrofonu se loučí Alena Rubášová a večerním vysíláním vás už provede kolega Ondřej Šidlo.
1: Dobré ráno, milí posluchači Rádia Proglas. Naše tradiční mimořádné folklorní okénko vysíláme přímým přenosem z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, konkrétně z kostela Na nebevzetí Panny Marie. Vysíláme pořad Jana Rokity, barokní hudba ze zámku a podzámčí. Hudební pořad inspirovaný lidově laděnými skladbami barokního mistra George Filipa Telemana nám představí ensemble Flair s uměleckým vedoucím Janem Rokitou, Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou a pěvečtí solisté Klára Blašková a Jan Zaviačič. Ať se vám dobře poslouchá.

Krásné dobré ráno, vážení a milí. Kdybych během těch 3 měsíců měl ještě více času, abych si mohl poslechnout všechny ty skvělé muzikanty a zpěváky, dudáky, hráče na regál i na jiné výjimečné nástroje, byla by to inspirace, která by mi postačila do konce mého života. Tak to se ve své autobiografii vyznává německý barokní mistr Georg Philipp Telemann při svém pobytu, který strávil v hornosleském městečku Pščina na zdejším zámku. Pobýval zde 3 měsíce a pobýval rovněž i v nedalekém Krakově. Tento německý mistr poslouchal místní muzikanty, místní zpěváky a zmiňuje se také o muzikantech, kterým se říkalo Hanáci. Vypadá to a zdá se nám, že ta 300letá, více než 300letá historie dospěla až do 21. století a dodnes z toho odkazu i z toho Telemannova nadšení žijeme. A já bych vám v tomto sobotním strážnickém ránu přál, abyste tu hodinku s námi i s Georgem Philippem Telemannem prožili v klidu a ještě teď bez sluníčka, protože vás ho čeká zcela určitě hodně během celého dne. A my do toho dne vstoupíme otevřením takzvané guberniální sbírky, která vyšla v roce 1819 a která v podstatě mapuje lidový odkaz, který v době telemanovské a posttelemanovské vznikal na Moravě, ve Slezsku, konkrétně na Hané a na Valašsku. A na začátku našeho programu otevřeme právě guberniální sbírku velmi příznačnými nápěvy, které se přesně hodí k této denní době, tedy svítáníčka, a zahrajeme vám, pevně doufám, ladný a hezky ladící D-dur. Přeji vám krásný umělecký zážitek.

Už se mi chtělo říct dobrý večer, dámy a pánové, tak to zdaleka ne. A vlastně se cítím trochu rozechvělá mluvit před takovým znalým publikem a já strážně si strašně ctím a byla jsem tu dvakrát tak na Čumendu, chtěla jsem vidět Hanáckou svatbu a pro nás je to takové centrum toho tradičního a jak jste slyšeli i v těch skladbách, menuetech, chodzoných, hanáckých tancích, tak ta naše stará hudba, barokní hudba z toho všeho vychází. A my milujeme toto spojení barokních nástrojů našeho ansámblu Collegium Marianum s ansámblem Flair. A jak vidíte, jde nám to dohromady, i když někteří znalí ví, že my máme trochu jiné ladění. Jak vidíte i na těch flétnách, každá je trochu jinak dlouhá. To znamená, kdo hraje na píšťaly, že i zní jedna výš, jedna níž. A tak my jsme našli řešení, smyčce samozřejmě můžou se přiladit na 440 Hz, jako je dnešní komorní A. A já hraju o celý tón výš, abych se k ním přidala, nebo mám flétnu na 440 ty malé. A spolu s Jankem jsme před kolika lety, už nevím, ale v guberniální sbírce procházeli jednu skladbu za druhou a bylo strašně těžké najít to nejlepší. Vlastně vám nemůžeme zahrát všechno, ale nádherně to Janek upravil, takže můžeme hrát dohromady jak ensemble Flair, tak naše nástroje. A Telemann, to je taky náš takový srdcový skladatel, v jeho hudbě zaznívá často hanácký motiv. On sám hodně jeho částí ve svitách nazval po francouzsku anacquoise, nebo hanasky. Tak asi slyšel v pštině, když tam hráli muzikanti v krčmě, slyšel tak teď po hanácky, teda teraz. Teraz máme tady polské členy ansámblu, takže musíme též po polsky mluvit. A v jeho hudbě toho lidového zní opravdu hodně, tak užijte si dnešní ráno.

0: happiness.
1: Co się stało? Bluzkolowa wolna.

Může-li být vzduch opojen vůní bezu a mateří doušky, může být také opojen vůní písní již 300 let. Na závěr tohoto našeho setkání s lidovou hudbou z guberniální sbírky a s díly Georga Filipa Telemana jsem si vypůjčil citát Leoše Janáčka. A dělám tak záměrně, protože to, co jste tady mohli v minulé hodince slyšet, si myslím, že je obrovské nadšení a inspirace jednoho velkého německého mistra, který se vědomě při své obrovské genialitě sklonil před slovanskou lidovou upřímností a dokázal ji fantasticky využít ve svých dílech. A dodnes z toho čerpáme. A proto si myslím, že by se na tomto místě v závěru našeho setkání dalo říct, a opět si vypůjčím Leoše Janáčka, kéž by vás, George Filipe, Bůh ve zdraví uchoval. Což je výrok, který byl původně mířen na horňáckého hudce Pavla Trna. A já si jej rád vypůjčím a netýká se jenom Georga Filipa Telemana, ale týká se především jeho skladeb a jeho odkazu a také jeho vlivu na všechny muzikanty, kteří se nějakým způsobem snaží zpracovávat lidové melodie, a to nejenom lidové melodie z Hané nebo z Valašska, ale v podstatě z celé Evropy, nebo dalo by se říct z celého světa. A my tak symbolicky uzavřeme tu naši pouť skladbou, která je zřejmě tím největším symbolem propojení klasické a lidové muziky, je známá po celém světě, hrají ji nejenom všichni flétnisté, ale také muzikanti, a to nejenom barokní, od Tokia přes Prahu a Paříž až po Boston a americká města. A já doufám, že to bude taková hezká tečka za tím naším programem, který na strážnické poměry začal opravdu velmi brzy. A já pevně doufám, že tak, jak Telemanovi bude svítit to velké slunce, tak že to bude především to slunce duševní, vnitřní, a že to nebude takové slunce, jako budeme už za chviličku potkávat tady ve Strážnici na dalších pořadech. Takže bych vám přál, abyste si uchovali zdraví po celý den, a moc děkujeme, že jste dnes přišli na náš koncert. Za všechny muzikanty našeho norsko-polsko-českého sdružení, tedy Collegium Marianum a Ensemble Flair, pěkně děkujeme.

0: Je 17 hodin a na Proglasu přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Novela stavebního zákona je podle premiéra Babiše revoluční. Výtky senátorů označil za opoziční. Írán prohlásil, že na Blízkém východě napadl dva americké torpédoborce. Spojené státy jeho tvrzení popřely. A Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Zprávy a Martin Matějka. Poslanci dál jednají o novele stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Podobné výhrady mají taky senátoři, kteří se plánují obrátit na ústavní soud, pokud novela sněmovnou projde. A podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona pak označil za revoluční.
3: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
2: Rychlejší povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Spojené státy odmítly zprávy o íránském útoku na dva americké torpédoborce na Blízkém východě. O zásazích předtím informovala iránská agentura TASNIM s odvoláním na iránské revoluční gardy. Ty podle agentury na plavidla zaútočily balistickými raketami. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě taky uvedlo, že Spojené státy za poslední týden zničily 10 íránských tankerů a konflikt mezi Spojenými státy a Íránem trvá přes půl roku.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Za nové stroje, jejich výbavu a munici má zaplatit v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Slovensko si už dřív ze Spojených států objednalo 14 těchto letounů a většinu z nich už obdrželo. Nově objednané stíhačky má armáda dostat nejpozději do konce roku 2030.
4: Slovenské ministerstvo obrany nákup zdůvodňuje změnou bezpečnostní situace v Evropě. Z 18 stroji má armáda zvládnout ochranu vzdušného prostoru a zároveň mít dostatek letounů pro výcvik a další úkoly. První americké stroje si Slovensko objednalo už v roce 2018. Mezitím armáda vyřadila své dosavadní MiG 29 a po ruské invazi je předala Ukrajině. Slovenské nebe proto dočasně chránili spojenci, včetně Česka. 10 F-16 už je dnes na Slovensku zbývá. Zbývající 4 jsou kvůli výcviku personálu zatím ve Spojených státech. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Při vykolejení vlaku na železničním přejezdu u polského města při sucha zemřela jedna žena. Vlak se srazil s nákladním autem. Zraněných jsou 20, z toho 3 těžce, včetně řidiče vozu a strojvedoucího. Snímky z místa ukazují, že se lokomotiva převrátila na bok a náraz poničil i zbývající vagóny. V těch podle železniční společnosti PKP Intercity cestovala více než 100 lidí. Okolnosti nehody polské úřady vyšetřují. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kriminalisté prověřují výhrušku na střední škole v pražské Krči Praze. Neznámý pachatel ji poslal přes online systém Bakaláři, ve kterém se dostal do účtu jednoho z žáků. Případ policie vyšetřuje pro podezření z několika trestných činů, například neoprávněný přístup k počítačovému systému nebo šíření poplašné zprávy. Pokračuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Jedná se již o druhý obdobný případ, který v současné době řešíme. Žádáme proto všechny uživatele systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů, používali silná a jedinečná hesla a své přihlašovací údaje nikomu nezdělovali.
2: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka, řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. V Praze čekejte kolony na jižní a štěrboholské spojce. Vždy před průmyslovou zdržení od Spořilovské i Bychovic je asi na 30 minut. Pomalu se jede po jižní spojce směr na Smíchov před Barandovským mostem je kolona od magistrály na 20 minut. Na Pražském okruhu kolony směrem z letiště na D1 před sjezdem na Ořech se pomalu jede od karlovarské dálnice D6 a zdržení je kolem 40 minut. Směrem na letiště je kolona na 20 minut od Strakonické k Ořechu. Na magistrále kolony směrem na Holešovice od Nusalského mostu na Štvanici na půl hodiny a 20 minut se jede i ve Vilzonově od Florence k muzeu. Regulují průjezd tunely Blanka a kolony jsou v Radlické, Plzeňské, v Patočkově, na Břevnově a uspává se i do Břízka od Barandovského mostu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky a nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 21 stupňů na jihu Moravy naměří až 23. Tak zprávy teď začíná 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je středa 9. září, 17 hodin 9 minut a na vlnách Proglasu vás zdraví Ondřej Šidlo. Za malou chvíli můžete poslouchat pořad, jak se vám líbí. Je to repríza z 5. srpna a tématem bude koncert chorvatské skupiny Trobozanke ze studia Proglasu. Za 5 minut 18. hodina můžete poslouchat tradiční myšlenku na den dnes od Pavla Pechance. V 18 hodin budeme živě vysílat modlitbu slavného růžence ze studia Proglasu. Dnes bude ze společenství z Brna Žabovřesk. Přeji vám příjemný poslech.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Hello everyone.
3: Zdravím všechny posluchače i diváky pořadu Jak se vám líbí na Rádiu Proglas. Já jsem Janis Moras a v našem koncertním studiu bych teď rád přivítal chorvatskou skupinu Trobozanke. Vítejte.
4: Děkujeme.
3: Jmenovitě jsou tu dnes Tomislav, Tamara, Morana a Filip. My se potkáváme díky tomu, že jste přijeli do Brna vystoupit na festivalu Maraton hudby Brno 2025 a přivezli jste sebou spoustu zajímavých věcí, nástroje, kroje a samozřejmě sami sebe. Předtím, než se budeme bavit dál, myslím, že nastal čas na první píseň. Jaká to bude?
4: Jako první zahrajeme píseň z vesnice Babina Greda, která leží ve východní části Chorvatska, odkud pocházíme. Jde o velmi starý způsob zpěvu, který se používal například při pasení ovcí, koz nebo prasat. Možná je dobré vysvětlit, jak naše zpěvy fungují. Většinou zpíváme a kapela a někdy s doprovodem nástrojů. Obvykle jeden zpěvák začne a píseň vede. V této skladbě bude hlavním hlasem jedna z našich zpěvaček, v jiných písních to může být zase někdo jiný. Ostatní se pak přidávají a následují vedoucí hlas.
3: Takže něco jako influencer a jeho sledující?
4: Přesně tak.

0: It's enough.
1: To stačí. Abyste rozuměli, tak my si z toho děláme legraci, protože v Chorvatsku je běžné, že když někdo začne zpívat, je skoro nemožné skončit. Naše kolegyně proti domluvě právě přidala další sloku, proto jsem to raději utnul a proto to pro nás bylo tak vtipné.
2: Vy vlastně musíte zpívat dlouho, když nemáte nástroje a navíc se nemůžete odpojit, když doprovázíte hlavní hlas.
1: Je to tak. Myslím, že by bylo neslušné odejít nebo píseň přerušit, když hlavní zpěvák stále zpívá. K tomuto stylu zpěvu prostě patří, že ostatní pokračují, dokud zpívá vedoucí hlas.
2: Takže si nemůžete jen tak odskočit pro rakii.
1: To je vlastně jediná omluvitelná výjimka. Tady to asi nepůjde. Ale v našem přirozeném prostředí ano. Můžete si jít pro rakí, přinést si zpěvačce, nabídnout jí a pak možná můžeme skončit. Dnes je ale v Chorvatsku moderní vystupovat skoro s vojenskou disciplínou. Nemůžete se zastavit. Všechno je mnohem vážnější a profesionálnější. Mně se ale líbí spíš ten původní způsob, kdy si lidé dělají legraci, když se něco nepovede, když někdo začne znovu nebo zaspívá slova, která ani pořádně nezná.
2: Působíte jako velmi veselí lidé a to i teď po ránu, kdy natáčíme. Ještě jednou připomínám, že skupina Trobozanke právě vystupuje živě v koncertním studiu Rádia Proglas. Pojďme to vzít od začátku. Kde se vzal název skupiny?
3: The name of the band.
0: Okay, it's quite complicated, but okay. I will try to explain on my English.
1: To je trochu složité, ale pokusím se to vysvětlit. Trobozan je lidové označení dřevěné konstrukce oltáře v kostele. Nejlepší zpěvačky, většinou ženy a dívky, které vybíral kněz, stávaly právě tam. A když se hromadně zpívalo, vždy bylo na nich píseň vést. Říkalo se jim proto Trobozanke. Byly ale i další ženy, které zpívaly výborně. Těm se říkalo prvoredkynie, tedy doslova ty z první řady. Po mši jste si tak vlastně mohli vybrat, která zpěvačka je nejlepší a která by byla nejvhodnější třeba pro vašeho syna. Proto jsme si vybrali název Trobozanke. Myslíme si totiž, že jsme výjimeční lidé. Musím ale říct, že nejsme oficiální soubor. Jsme jen parta přátel. Všechno to začalo díky Antonu Apostolovi, který provozuje vydavatelství Antonovka Records. Rozhodl se přijet ke mně domů do Sarvaše, malé vesnice nedaleko Osijeku, což je čtvrté největší město Chorvatska, které leží na východě země. Chtěl nahrát všechny tradiční nástroje, na které hraju. Pak se mě zeptal, jestli by mohl natočit i nějakou skupinu. Řekl jsem, dobře, zavolám kamarády a připravíme pár písní a tanců. Tak jsem je svolal a začali jsme si říkat Trobozanke. Nahrávali jsme pro jeho projekt, na kterém dokumentuje folklorní skupiny z různých částí Evropy. Máme z té doby krásnou fotografii z mého obýváku. Bylo nás tam asi 10 nebo 12, takže jak vidíte, zdaleka ne všichni členové jsou dnes tady. Když jsme se dali dohromady, řekli jsme si, že budeme hrát jen sami pro sebe. Nebudeme oficiální soubor. Jsme prostě jen přátelé, kteří rádi zpívají. Když jsme spolu soukromně, zpíváme úplně stejným způsobem. A myslím, že právě to je na nás trochu jiné. Když jste oficiální soubor, jste vážnější. Existují pravidla, povinnosti, vystoupení. Tím my se příliš netrápíme. Děláme to hlavně pro radost.
3: Okay, so let's make some fun.
2: Tak si ji pojďme udělat i teď. Prosím o další píseň.
1: Co bychom vám tak zahráli? Už vím. Následující píseň je populární skladba z poloviny 20. století. Byla upravena v Bosně a Hercegovině a postupně se rozšířila i po celém Chorvatsku. Zahrajeme ji na nástroj zvaný samica, přesněji tambura samica. Říká se jí samica, protože jde o sólovou tamburu.

0: Skupina Trobozanke z východního Chorvatska právě vystupuje živě v koncertním studiu Rádia Proglas. Před písní jste říkali, že nástroj, který jste v ní použili, se jmenuje tambura samica. V češtině slovo samice znamená ženský protějšek samce, takže jsem si říkal, jestli existuje i nějaká samčí tambura. Jestli existuje jak mužská, tak ženská verze. Ale je to tak, že se jí říká samica proto, že je to solový nástroj. Kolik má vlastně strun?
1: Má dvě zdvojené struny, takže dohromady čtyři. Když tento nástroj vznikl, říkalo se mu jednoduše tambura nebo tamburica. V různých regionech měl různé názvy. Teprve, když se tambura postupně vyvíjela do různých typů, začalo se tomu, který používáme my, říkat samica, protože je určený pro sólovou hru. Dokáže hrát melodii i harmonii zároveň a právě tím se odlišuje od běžné tambury. Na rozdíl od moderních tambur, které se používají v orchestrech, se na toto obvykle hraje sólově. Kromě ní používáme ještě dudy. Na ty také zahrajeme. Oba nástroje u nás fungují spíše jako rytmické než melodické. V lidové kultuře východního Chorvatska je běžné, že lidé zpívají a zároveň vytvářejí rytmus nohama. Taková je podstata našich kruhových tanců. Rytmus vzniká především pohybem a dupáním. I hudebníci tomu přizpůsobují svou hru. Ne, že by melodii zjednodušovali, ale upravují ji tak, aby co nejlépe podpořila rytmus. Ten je pro ně důležitější než melodie, protože tu stejně nesou zpěváci. A je zajímavé, že si zmínil mužský a ženský protějšek. Samicu totiž můžeme ukázat v malé i velké variantě. Takže by se vlastně dalo mluvit i o v uvozovkách ženské a v uvozovkách mužské verzi. Podobné rozdělení existuje také ve zpěvu. V našem případě to ale není úplně striktní. Můj hlas i hlas kolegy v obou písních zněly v ženské poloze, tedy o oktávu výš, než je obvyklé. V Chorvatsku v minulosti každý zpíval tak, jak mu to bylo přirozené, v tónině a poloze, která mu vyhovovala. Dnes bývá rozdělení na mužské a ženské party mnohem přísnější. Ale ne v našem případě, protože my prostě rádi zpíváme hodně vysoko a hodně nahlas.
0: Zmínili jste vydavatele Antona Apostola. Už i naši posluchači díky několika pořadům z cyklu Jak se vám líbí znají jeho vydavatelství Antonovka Records. A vy jste vlastně zástupci tohoto labelu na letošním ročníku festivalu Maraton hudby Brno. Říkali jste, že jste jen část z celé skupiny Trobozanke. Jak to, že jste přijeli právě vy čtyři? Bylo to podle toho, kdo měl zrovna čas?
1: V podstatě ano. Nejdřív jsme si nebyli jistí, jestli vůbec budeme moci přijet. Pak jsme si o tom ale promluvili a řekli jsme si, že ve čtyřech to zvládneme. Ostatní pracují a vždycky je problém sladit všechny povinnosti. Když to tak uvážím, tak z nás, kteří jsme teď tady, jsme až na jednoho všichni vedoucí folklorních souborů v malých vesnicích, takže učíme další lidi. Zároveň pracujeme i jako učitelé ve školách. Nejsme tedy jen nositelé této pěvecké a folklorní tradice, ale zároveň působíme jako pedagogové a pracujeme s dětmi. A vlastně i díky tomu jsme mohli přijet, protože máme prázdniny.
0: Jak se to liší, když se vás sejde třeba 10? Zase si zpíváte jen tak pro radost.
1: Ano, jíme, pijeme a zpíváme. Hlavně tedy jíme a ve velkém. Nejdřív postavíme co největší stůl, ke kterému se vejde co nejvíc lidí. Všichni si sedneme a pak teprve řešíme, co budeme zpívat. Vlastně nejdřív se bavíme o tom, co budeme jíst. Součástí naší kultury je pohostinnost. Máme opravdu rádi hosty a rádi jim nabízíme jídlo. Když přijdou přátelé, musí být spousta jídla, spousta pití a teprve potom obvykle přijde čas na zpěv.
0: To je ten pověstný balkánský způsob života. Na stole je spousta malých talířků, víno, rakie a podobně. Já mám kořeny v Řecku, takže je mi to velmi blízké. A pak přijdou na řadu písně. Sedíte u stolu, když zpíváte?
1: Ano. Dokonce proto máme i odborný název. Říkáme jim stolní písně. Většinou jde o milostné nebo oblíbené lidové písně. Pokud někdo umí hrát na harmoniku nebo na tamburu samicu, může zpěv doprovázet. Dudy už se používají méně, i když dříve se využívaly také.
0: Takže jaká bude další stolní píseň?
1: Myslím, že zrovna další skladba nebude stolní píseň. Spíš to bude balkánské disco. Ale předtím, než zahrajeme, bychom možná mohli předvést další sólové nástroje, které jsme sebou přivezli. Je to několik menších, zejména dechových nástrojů, které už dnes nejsou tak rozšířené jako tambury, ale chtěli jsme je při této příležitosti ukázat. Většina těchto nástrojů dnes není příliš známá. O dudách a tambuře lidé alespoň vědí, že existují. Ale o těchto nástrojích už moc ne. Jsou to většinou píšťaly a podobné pastýřské nástroje jako frula, diplice nebo dvojnice. Většinou na ně hrávali pastýři při hlídání ovcí, prasat a jiného dobytka. Dnes už jsou téměř zapomenuté, ale my jsme se je pokusili znovu oživit a vrátit do života.
2: Past and we revived them in some manner.

0: It's such a small or musical instrument, but it can make a huge sound.
1: Ten poslední nástroj je sice velmi malý, ale dokáže vydat neuvěřitelně silný zvuk.
2: Ano. A slyšeli jste, že s ním občas bývají potíže. I proto se dnes už moc nepoužívá. Kdysi to byl základní pastýřský nástroj, vyrobený jen ze dvou kousků rákosu. Právě na něm se chlapci učili vyrábět svůj první hudební nástroj. Tehdy samozřejmě neměli mobilní telefony a při hlídání ovcí nebo prasat měli spoustu času. Museli se nějak zabavit a tak si vyráběli diplice a učili se na ně hrát. Ti, kteří měli větší hudební nadání, se později mohli stát dudáky. Frula a dvojnice, které jste před chvílí také slyšeli, jsou něco jako zobcová a dvojitá zobcová flétna. Ty už většinou vyráběli řemeslníci a bylo možné je koupit na jarmarcích. Lidé na ně hráli ve volných chvílích při pasení dobytka nebo když měli čas během práce. Pro tyto nástroje je typické, že nikdy nejsou úplně dokonalé. Byly sice nádherně vyřezávané a řemeslně velmi pečlivě zpracované, ale po hudební stránce často neladily úplně čistě a nebyly ani dokonale harmonické. Někdy si jejich výrobci dokonce vytvářeli vlastní stupnice. Tyto nástroje nikdy nebyly určeny pro koncertní vystupování. Lidé na ně hráli hlavně sami pro sebe. Často i několik hodin v kuse. Dokonalost zkrátka není jejich základním atributem. S diplicemi se na pódiu skoro vždycky něco stane. Buď přestanou fungovat úplně, nebo se objeví nějaký jiný problém. Jsou to nástroje spíš pro hudební experimentování, než pro bezchybnou koncertní produkci. Lidé se mě také často ptají, když hraju na dvojnice a třesou se mi prsty, jestli jsem nervózní. Ne, nejsem. Možná bych si jen měl dát trochu rakie. Ne, vážně. Ty prsty se prostě třesou sami. Lidé si pak myslí, že mám trému. Navíc tyto nástroje nejsou příliš hlasité a proto je na veřejných vystoupeních nepoužíváme tak často.
1: Teď mám otázku konkrétně na dámy Tamaru a Moranu. Chtěl bych se zeptat na vaše kroje. Není vám v nich vedro?
3: Je opravdu velké. Máme pod tím několik vrstev oblečení. K tomu všechny ty šperky a další ozdoby, ale nevadí nám to.
1: Ale nosíte je jen při vystoupeních, že? Ne každý den, třeba ráno na snídani v hotelové restauraci. Takže jen příležitostně. Možná bychom mohli okomentovat i pánské kalhoty, protože na první pohled trochu připomínají sukni.

0: Stejně tak množství šperků nebo bohatost oděvu vypovídali o finančním postavení rodiny. Byla to úplně jiná móda než dnes. Dnes se říká, že méně je více. Tehdy naopak platilo, že čím víc látky, tím lépe. Je také dobré připomenout, že východní část Chorvatska byla kdysi známá výrobou textilu. Látky se prodávaly například do Německa i do okolních měst. Bohaté zdobení oděvů bylo zároveň ukázkou mistrovství tkalců a jejich umění. Tyto kroje pocházejí z vesnice Almaš v oblasti Baraňa. Jsou to nádherné slavnostní oděvy, určené především pro církevní obřady. Nebyly vytvořeny k tanci, ale k sezení u stolu a k běžnému pohybu. Když si ženy oblékly všechny vrstvy a k tomu ty stříbrné nebo zlaté šperky, byly skoro jako pomníky nebo chodící muzea. Vlastně tím ukazovali bohatství své rodiny. Než se dívka vdala, musela jí matka připravit všechny kroje, které bude během života potřebovat. A jakmile měla po svatbě, začala kroje připravovat pro své děti. Proto si musela dávat velký pozor, aby se oblečení nepoškodilo. Nosilo se jen při opravdu slavnostních příležitostech. Tak dvakrát až třikrát do roka. A je zajímavé, že hedvábí jsme kupovali odsud, z Česka. Teď si bohužel nevzpomenu, odkud přesně. Ale kupovali jsme ho už před 150 lety, protože se po Dunaji dováželo až do našich vesnic. Hedvábí bylo symbolem bohatství a nikdy se nepralo. Mám doma sukně po své praprababičce, které nebyly nikdy vyprané. Když si je oblékla, po návratu domů je hned sundala, nechala uschnout a zase je pečlivě uložila. Tradice uchovávání lidových krojů je v Chorvatsku dodnes velmi silná. Pořád existují lidé, kteří si chtějí takový kroj pořídit, nechat ušít nebo ho vlastnit. Je to otázka národní identity a zároveň obrovského kulturního bohatství. Dodnes se dochovalo mnoho původních krojů starých i 150 let.
1: Stejně jako kroje, jsou i písně součástí kulturního dědictví. Pojďme si tedy poslechnout další skladbu.
0: Perform with bagpipes alone. Teď zahraje jeden z nás solově na dudy, na které se takto tradičně hrálo. My bychom s nimi mohli zpívat, protože máme měch, kterému se říká laktača. Dříve ale dudáci často nafukovali vak ústy. Někdy hrávali i společně, ale teď to bude solo a to, co uslyšíte, byla před 150 lety naše diskotéková hudba, jak jsme tady o tom už mluvili. A jinak se dudám v chorvatštině říká gajde.
2: Similar to Czech. Okay.

0: Tak to byla historická chorvatská diskotéka. Ale musím říct, že v sedě se na dudy hraje opravdu špatně. Obvykle se přitom totiž stojí. A možná jste si všimli ještě jedné zajímavosti. Dudák při hře hodně pohybuje celým tělem. Myslím, že to je něco, co je typické právě pro Chorvatsko. Když jsme vystupovali na festivalech po Evropě, ostatním dudákům to připadalo zvláštní. Říkali, že to vypadá, jako bychom dostali nějaký záchvat. Tak to možná působí. Ale když je to dudák z Chorvatska, tak je to v pořádku. Nejsme posedlí ďáblem, jen hrajeme. Lidé nám kolikrát chtěli pomoct, ale pak si zvykli. Ještě drobná poznámka k historické roli dudáků. Často putovali z vesnice do vesnice a lidé si je zvali na různé slavnosti. Svůj repertoár i způsob hry přizpůsobovali místním zvyklostem. A kromě hraní byli také skvělými vypravěči. Ovšem třeba říct, že často si příběhy přikrášlovali.
1: We have time for like another two songs maybe, so this one.
2: Máme čas ještě tak na dvě písně, budete v té následující zpívat?
3: Yes. We will start a stand.
1: Yes, okay. We will
0: stand. Ano, jen se ještě musím napít.
4: My grandma had a theory about this because
0: moje babička na to měla takovou teorii. Když jsme jeli někam vystupovat, vždycky jsme sebou vozili rakii. Jednou se jí jeden pán zeptal, co to máte? A ona odpověděla, to je náš zápisník, abychom nezapomněli texty. Takže si dám trochu toho našeho zápisníku. To kvůli barvě té lahve. Je taková nažloutlá. Do rakie se přidává dřevo z moruše. To je ten strom, na kterém žije bourec morušový a vyrábí se z něj hedvábí. Díky tříslovinám z moruše pak rakie získá zlatavou barvu. My obvykle nepálíme tak silnou jako vy. Teď vám ukážeme další příklad naší historické v uvozovkách diskotékové hudby. Tentokrát ale na jiný typ dud. V Chorvatsku máme asi 5 nebo 6 různých druhů. Tento typ se jmenuje dude a je považován za nejkomplikovanější. Je velmi hlasitý a přitom vybízí k tanci. Když se při nějaké slavnosti nenašel nikdo, kdo by na tento nástroj uměl hrát, lidé si poradili jinak. Vytvořili takzvané chodící tance. Chodili v kruhu nebo dělali hada a přitom zpívali nekonečné písně. Nejdřív vám tedy předvedeme jeden z těchto chodících tanců z okolí města Brod na východě Chorvatska. Tady sice tancovat nebudeme, ale alespoň uslyšíte, jak tento nástroj zní.
1: Show how it sounds.

0: Hard rock.
1: Hard rock.
2: Sometimes they used to go like once on some performance event. Okay.
3: So I have to say that that was the show as you like it on the Czech.
4: Mně už nezbývá, než říct, že toto bylo dnešní vydání pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Chtěl bych poděkovat skupině Trobozanke z východního Chorvatska, že přijala naše pozvání a zahrála nám živě v našem koncertním studiu. Moc vám děkuji a přeji hodně štěstí na vašem vystoupení na festivalu Maraton hudby Brno 2025. Poděkování patří také našim technikům, zvukovému mistru Šimonu Vítkovi a videotechnikovi Tomáši Hlávkovi. Od mikrofonu se loučí Janis Moras. Děkujeme za pozornost, milí posluchači, a užijte si závěrečnou píseň.
5: Děkujeme moc za pozvání a na závěr zahrajeme jednu svatební píseň s akordeonem. Tuto píseň bychom mohli zařadit mezi takzvané stolní písně, jak jsme tady o nich mluvili. Akordeon je dnes v Chorvatsku velmi oblíbený nástroj. Dá se říct, že po dudách představuje další vývojový stupeň. Pojďme na to.

neděli 13. září budeme na pouti na Lomci v jižních Čechách. Zastavte se u našeho modrého stánku. Rádi vám poradíme s naladěním Radia Proglas v DAB Plus přijímačích a několik typů přijímačů přivezeme také s sebou. Těšíme se na setkání s vámi na Lomci.

Za několik minut bude 18 hodin a my vám přinášíme myšlenku na den, dnes od Pavla Pechance s názvem Moruše.

Sestry a milí bratři v Kristu, před 3 roky jsme na našem nádvoří sboru kněze Ambrože v Hradci Králové zasadili 2 nové stromy. Chtěli jsme tehdy takový druh stromů, o kterém je nějaká zmínka v Bibli, a tak tam máme teď 2 biblické moruše. Letos měli velkou hojnost výtečných plodů černých moruší a oba stromy značně poporostly ve svém stromoví. Budeme muset prořezat. A co není samozřejmě vidět, je to, jak se daří kořenům těchto mladých stromků. Zajímavé a obecně na moruších je to, že jsou zahradníky považované za stromy, které se po zakořenění už vlastně nedají nějak přesadit. Protože tyto stromy mají neobyčejně hluboké kořeny a ty v zemi vydrží údajně i 600 let. V písmu o moruších najdeme zmínku ku příkladu v Evangeliu podle Lukáše v 17. kapitole, kde apoštolové řekli pánu Ježíši: dej nám více víry. Pán jim řekl: kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši, vyrvi se i z kořeny a přesad se do moře, a ona by vás poslechla. Sestry a bratři, pokud bychom vás mohli pozvat k nám a vyhlásili soutěž o prokázání velké víry, zkoušeli, koho z nás by moruše poslechli, docela jistě by se mezi námi nakonec žádného vítěze ani nedočkali, protože moruše se nikdy nikam sami nepřesunou. Dosah určitě se sami neskrátí ani to předostlé větvoví. Sami za pár dnů moruše jen schodí své listy. Ježíš ale podle všeho svým přirovnáním nepoukazuje až tak na otázku, jak velká má být víra člověka, ale spíše, jaká má být kvalita lidské víry. Tehdy za Ježíše byla a dnes také je velmi rozšířená představa, že díky službě člověka Bohu čeká věřícího odstupňovaná odměna, taková ta podle zásluh. Jenže Bůh je spravedlivý zcela jinak než náš svět. Věřím, že náš nebeský Otec nás všechny přiměřuje podle mnohem celistvějšího, přesnějšího vzorce, než jak bychom my dokázali kdy vymyslet. Svou odměnu za výkon své víry nemáme v rukách, ale doufáme Boží milost. Žádný strom neroste do nebe a žádný strom se sám od sebe jen tak nepřesadí. Žádný člověk také není sám sobě či druhým lidem takovým soudcem, jako je Bůh. My všichni jsme jen služebníky čehosi, co nás neskutečně převyšuje a co také přesahuje tento život a celý náš svět. Amen.

Bylo 18 hodin, středa 9. září, vy ladíte Proglas a my se teď můžeme společně pomodlit modlitbu růžence dnes živě ze studia.

0: Dobrý podvečer. Dovolte mi pozvat vás ke společné modlitbě růžence. Jsme společenství z Brna Žabouřesk. Mé jméno je Josef.
1: Pavla.
2: A Pavel.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Nyní vám před modlitbou nabízím chvíli ztišení, v níž můžete vyslovit své úmysly.

0: Dnes prosíme, zvláště za všechny nemocné a za všechny, kdo prosí o uzdravení, za zemřelé a duše v očistci, za církev, předkládáme všechny prosby dětí za jejich rodiče. Svěřujeme Pánu také všechny vaše úmysly, které jste poslali do Rádia Proglas. Nyní vyznejme víru. Věřím Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jež se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben je, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní vždycky a na věky věků. Amen. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami, požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.

0: našeho zlého. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako bylo na počátku, nyní vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši,
3: odpusť nám naše hříchy,
2: uchraň nás z
3: pekelného ohně,
2: přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny,
2: jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros

0: I Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
1: uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane na nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jež jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako

0: pokojmi odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravos Maria, milostě plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milostě plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milostě plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milostě plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milostě plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milostě plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milostě plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milostě plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milostě plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milostě plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, proza nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, nyní vždycky a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Zdravás, Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovníci naše, obrať nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria. Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují,
0: skrze Krista našeho Pána. Amen.
4: Amen.
0: Pro získání plnomocných odpustků a pro duše v očistci připojme modlitbu na úmysl svatého Otce. Odpočinutí věčné je všem zemřelým, Pane, a světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.
1: Amen.
0: Tímto se s vámi loučí modlitební skupina z Brna Žabovřesk a děkuje za společnou modlitbu. Dej nám, Otce, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého, ať dovedi nás do věčného života. Amen.
1: Amen.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Je 18 hodin 26 minut a pěkný večer vám přeje Ondřej Šidlo. Ladíte Proglas a dnes si připomínáme památku svatého Petra Klavera, španělského jezuity, kněze a misionáře v Kolumbii. Svátek mají ženy a dívky jménem Daniela. Jméno je z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce.

0: Jak jsme na Proglasu informovali, mnozí ředitelé soukromých a církevních škol se shodují, že případné odebrání státních dotací by znamenalo provozní problémy, razantní navýšení školného nebo úplný zánik. Reagují tak na pondělní vyjádření premiéra Andreje Babiše. Ten po jednání vlády řekl, že by ministr školství Robert Plaga mohl vysvětlit občanům, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. Poskytování peněz těmto školám ale vyplývá ze zákona. Plaga minulý týden sdělil, že mu v návrhu státního rozpočtu na příští rok chybí asi 6 miliard korun, mimo jiné právě na soukromé a církevní školy. O vyjádření jsme požádali Ondřeje Mrzílka, koordinátora církevního školství v pražské arcidiecézi a ředitele arcibiskupského gymnázia v Praze.
1: Systém financování vlastně pro církevní školy počítá už s nějakým ročním zpožděním těch finančních prostředků. To znamená, my jsme financováni podle vlastně těch průměrů krajských normativů, konkrétně pro rok 27 to budou krajské normativy za rok 26, které se vyprůměrují a přiřadí se k těm jednotlivým hlukům vzdělávacích oborů a to budou peníze, které my dostaneme od ledna 2027. A tenhle ten rozpočet ale nepočítá s jakýmikoliv finančními změnami v roce 27. Ty se nám zase projeví až v roce 28. To znamená, už vlastně v této chvíli jsme s tím financováním maličko pozadu. To znamená, když se zvýší třeba mzdy v tom veřejném školství, tak my na ně ty peníze nedostaneme a už musíme sahat do nějakých rezerv. A to je důvod, proč třeba my ve škole vybíráme školné, abychom vlastně byli schopni udržet ty mzdy na nějaké srovnatelné úrovni, abychom vlastně byli schopni zaplatit veškeré ty mzdové a provozní náklady, které my ve škole máme.
0: Pokud by ze strany ministerstva došlo ke snížení státní dotace, nutně by to vyvolalo požadavek zvýšit školné, míní Ondřej Mrzílek.
1: Bylo by to skokové zvýšení školného, které by jako vlastně dosahalo v našem případě těch 16 tisíc, pokud by to bylo těch 15%, tak by to muselo být na nějakých 35 tisíc ročně. Což by pro mnohé žáky, rodiče, rodiny byl zcela jistě problém, protože ty částky jakoby pro někoho mohly být vysoké. A je to hlavně také změna nějak jakoby uprostřed školního roku. Protože my ty peníze dostáváme na kalendářní rok, nikoli na školní rok. Že by to prostě znamenalo nějakou komplikaci. A v našem případě, pokud bychom třeba dostali to snížení o 15%, bych to vztahl k té dotaci na rok 26, tak by to znamenalo výpadek 8 milionů, což vlastně my bychom nebyli schopni odučit v týdně 150 hodin, což je prostě nějaká pětina těch hodin, které my v rámci toho běžného rozvrhu odučíme. To znamená, ve své podstatě by celý tenhle ten proces byl likvidační. A znamenalo by to odliv žáků, kteří by se ale hlásili na veřejné školy. A je to tedy tak, že ta služba naše, co se týká církve v oblasti školství, tak už je tady několik desítek let. Stát s ní počítá, stát vlastně tuhle tu naší službu financuje. A pokud prostě by došlo k tomu přelivu do těch veřejných škol, tak prostě ty kapacity třeba konkrétně v Praze vůbec nejsou. A byla by tady celá řada, která by vlastně neměla ve škole žádné místo.
0: Shrnul Proglasu koordinátor církevního školství v pražské arcidiecézi a ředitel arcibiskupského gymnázia v Praze Ondřej Mrzílek.

pane, ty dobře to víš, že nejsem bez viny, nosím svůj kříž. Bože můj pane, ty co všechno znáš, když jsem s tebou v obětí, všechno jde s nás. Kdybych tě zklamal a doba naspat, prosím tě pane, pomoz mi vstát. Ukaž mi směr, kudy mám jít, ty jsi mé světlo, ty jsi můj štít. Bože můj pane, ty dobře to víš, že nejsem bez viny, nosím svůj kříž. Bože můj pane, ty co všechno znáš.

dobře to víš, že nejsem bez viny, nosím svůj kříž. Bože můj pane, ty co všechno znáš, když jsem s tebou v obětí.

0: V Rokycanech připravují na zítra třetí ročník Dne sociálních a zdravotních služeb. Nabídne přednášky, zábavné kvízy pro děti i dospělé, ukázky kompenzačních pomůcek a vzdělávací materiály. To nám sdělila mluvčí města Andrea Moravcová.
1: Cílem akce je především přiblížit občanům možnosti pomoci a dostupnosti služeb,

institucí. Setkáte se tam například s Tichým světem, Úřadem práce, Člověkem v tísni, Domusem, Centrem pro rodinu, Oblastní charitou Rokycany nebo Centrem pro zdravotně postižené Plzeňského kraje.

0: oni nespívaj, oni jen tak rychle mluvěj. Rapeři mají svý pravdy, jenomže nespívaj, oni jen tak rychle mluvěj.
1: Při dnešní generální audienci papež Lev XIV. Navázal na pastorální konstituci druhého vatikánského koncilu Gaudium et Spes, konkrétně na její první kapitolu o lidské důstojnosti. Připomněl, že tato hodnota není závislá na společenském postavení, úspěchu ani výkonu člověka. Slova svatého otce pro televizi Noé tlumočil pater Petr Smolek.
2: Které člověk má na bohatství nebo na úloze, kterou zastává, na jeho rozhodnutích správných nebo špatných, ale je to dar, který ho předchází a který předčí, protože je to dar od Boha a je to vyjádření jeho lásky, která se nikdy neunavuje. Nekonečná důstojnost lidské bytosti se tedy zakořenuje v jednotě tvora, který je stvořen k božímu obrazu, je schopný poznávat a milovat svého stvořitele. Je to plán a dar lásky, který překračuje všechny ostatní stvořené bytosti. Člověk dostal úkol, aby pečoval a vládl nad tvorstvem k boží slávě.
1: Svatý otec dále upozornil, že lidskou integritu nelze dělit na duchovní a materiální stránku a varoval před novodobým instrumentalizováním těla. V závěru katecheze pak shrnul tři klíčové pilíře, skrze které člověk tuto důstojnost naplňuje.
2: A nakonec jsou zde tři vyjádření, které jsou nejdůležitější pro důstojnost lidské osoby, tak jak o tom mluví Gaudium et Spes. Je to rozum, který umožňuje lidské bytosti hledat pravdu. Svědomí, díky kterému člověk dává jednotu a smysl vlastnímu životu. Svoboda, která činí člověka protagonistou a zodpovědným za jeho vlastní rozhodnutí. Tyto dimenze jsou úzce spojeny mezi sebou. Ve svědomí je pravda poznávána jako taková a svoboda ji může vyjádřit v jejím základu a možnostech. Duch svatý, který dává život v Kristu, nás osvobozuje.

0: a trvale nás ujišťuje o naší důstojnosti Božích dětí. Vysvobozuje nás ze strachu a vede nás k poslednímu cíli. A tím je plnost života, kterou nám Kristus slíbil. Pouze v něm pravé světlo nachází člověk, když hledá toto tajemství. Od něho získáváme také světlo, abychom čelili otázce bolesti, smrti a také, abychom měli touhu kráčet ke vzkříšení. Bratři a sestry, jako stvoření k Božímu obrazu skrze Krista a s ohledem na něj, jsme přijali jedinečnou a nesmazatelnou důstojnost. Usilujme o to, abychom ji stále podporovali, abychom ji vždycky bránili ve světle a v síle Evangelia.
1: Tlumočil slova svatého otce pro televizi Noé pater Petr Smolek.

0: Festival Meeting Brno získal další zahraniční ocenění, Bavorskou evropskou medaili za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, rozvoj přeshraničního dialogu a posilování evropských hodnot. V Mnichově ji včera převzala delegace zástupců festivalu a ředitel Proglasu Martin Holík byl u toho.
1: Na státním zastupitelství Bavorské spolkové svobodné republiky se konal slavnostní akt, ve kterém byla udělována evropská medaile svobodné spolkové země Bavorsko různým osobnostem, které vykonaly něco nebo konají něco ve prospěch země i celé Evropy. No, já bych chtěl zmínit, že tady bylo vyznamenáno asi 10 lidí, třeba jedna paní rozvinula před lety aktivitu Most z papíru, což je nakladatel, které spojuje německy hovořící a ukrajinsky hovořící spisovatele, spisovatelky a překlady a vydávají tam knihy. Nebo jeden pan inženýr velmi usiloval o zachování pohraničního a přeshraničního vláčku na Trojmezí, čili ve spolupráci s Českou republikou, takže je tam krásná kulturní výměna a letní turisté velmi oceňují ty přejezdy těmi vláčky. Nebo tady byl vyznamenán arciopat Benediktinů, prima, který je takovým stavitelem mostů mezi Bavorskem, Německém a celým světem. Bylo to takové nejrůznější i z oboru technických i uměleckých a řekl bych, že Meeting Brno tam byl takový jedinečný fenomén ve smyslu, že to je společenství lidí, kteří dělají něco dobrého a bez ohledu na to, jestli jsou věřící a jak jsou věřící a dělají dobrou věc. A je to taková směs i těch, kteří jsou za honorář a těch, kteří to dělají částečně dobrovolně nebo celá dobrovolně. A v tom je to pro mě teda také jedinečné.
0: Udělení evropské medaile v Bavorsku odkazuje k 11. ročníku festivalu, který proběhl koncem května v Brně. Konal se při něm i sudetoněmecký sněm s motem Život je setkávání. Martin Holík z Mnichova pokračuje.
1: Sudetoněmecké setkání bylo jedním aktem, který jsme nikdy v životě nikdo nezažili, protože bylo poprvé v jiné zemi než ve vlastní zemi, tedy než v Německu, tedy než v Bavorsku. To také bylo tady při tom slavnostním aktu připomenuto a zazněla tam poměrně silná slova. Hlavní řečník uvedl, že nejenom, že vztahy dvou sousedních zemí musí stále nějakým způsobem vyvíjet a že se vyvíjí od roku 2010 velmi dynamicky a naděje plně, ale že to není vždycky jenom vztah, že vláda něco zařídí s druhou vládou, ale že je tam potřeba ten občanský prvek toho naplňování, že v tomto případě řekli bychom té deklarace německo-české. A to, že právě je tématem naplňování meetingu Brno, který vlastně pozval do Brna jako další možnost zviditelnění Bavorska a vůbec vztahu německých českých občanů na tomto poli meetingu Brno. Takže v Brně byly vlastně 3 festivaly. Jeden byl Pouť smíření, druhý byl samotný Meeting Brno se svojí každoroční náplní už mnoha letou. A třetí bylo vlastně ten výjimečný akt toho, že ti sudečsko-němečtí spoluobčané, můžeme to tak říci, přijeli do Brna v počtu několika tisíc, aby tam prožili to, co jinak všechna léta prožívají spolu doma. Takže pro mě byl velmi silný právě už ten fakt, že se to mohlo konat. Celé to bylo velmi silné a vnímali jsme to jak skrze média, tak osobně.
0: Bavorský státní ministr pro evropské záležitosti a mezinárodní vztahy Erik Beiswenger včera při vyznamenání brněnské iniciativy v Mnichově podtrhl, že zbližování nemohou nést pouze politici a vlády. Potřebuje lidi ze středu společnosti, kteří ho naplní životem a přesně to představuje Meeting Brno. Podle něj už 10 let posouvá kupředu proces, který se otevřeně a poctivě vyrovnává se společnou historií. Martin Holík, ředitel Proglasu, který je mediálním partnerem festivalu, po ceremonii z Mnichova doplnil.
1: Toto ocenění je vzácné tím, že je reakcí na iniciativu, která napřed vypadala jako poměrně nepatrná, malá. Potom se z toho vyvinulo vlastně i těmi politickými hrátkami a dalšími věcmi poměrně náročná aktivita. A rozhodně ta reakce, která je v těchto dnech z té německé strany, tak je velmi až jako dojemná. Ministr vnitra Dobrindt se vyjádřil předevčírem, že zažil v Brně zázrak. Další zástupci vysoce postavení německé vlády, už nejenom bavorské, také řekli, že to byl pro ně životní zázrak. zážitek a že to bylo něco neuvěřitelného. A tahle ta medaile vlastně je takovým potvrzením tady těchto dojmů těchto lidí, u kterých by se mohlo říci, že ta veliká 90-milionová země má ještě spoustu jiných starostí a také jiných lidí k vyznamenání. Jestliže si toho takhle povšimli, tak si toho povšimla opravdu i celá Evropa. Konec konců i papež František potěšením zmínil aktivitu meetingu Brno a to je tedy opravdu velká radost, čili je to povzbuzení do další práce.
0: Tolik z Mnichova od ředitele Rádia Proglas Martina Holíka.

0: Ahoj holky a kluci, moc vás vítám u večerního zíváčku a mám velkou radost, že tady zase nejsem sám, takže dnešní zíváček pro vás bude uvádět Ondra
1: a Sára.
0: A Sáry, na co se můžou dneska posluchači těšit?
1: Jako vždy to bude pohádka, písnička a modlitba na závěr.
0: No tak jdeme na to, pojďme na pohádku.
1: Děti, víte, co je to hamoun? To není strašidlo? Ani nový druh síra, ale někdo, kdo chce mít všechno jen pro sebe a na ostatní si ani nevzpomene. Takového snad u Procházků, o kterých si čteme, ani nemají. Nebo že by ano? Tak pozorně poslouchejte.

0: Za okny se na ulicích rozsvítily lampy a Lucka zapnula televizor, že bude večerníček. Hned po něm se jí, protože Barborka už po obědě neusíná a tak musí jít večer brzy do postýlky. Lucie přišla do kuchyně, nesvačila a má hlad.
1: Co bude k večeři, mami? Tatínek koupil šunku, tak si ji uděláme třeba na pánvi s vajíčkem. Co tomu říkáš? Mňam. A otevřeš k tomu okurky?
0: Lucie pro okurky nemůže, protože láhve s nimi stojí dole ve spíži na nejvyšší polici a tam by nedosáhla. A tak musí dolů maminka, třeba že jí bolí nohy. A když se jde ze schodů, staví se hned u babičky kvůli vzorku na svetr. Večerníček skončil a Lucka je znovu v kuchyni. Nemůže se té večeře dočkat. Už dibne si aspoň malý kousíček šunky. Jenže z čeho? Na papírku leží 3 tenonké plátky. Kam zmizely ostatní? Přišla maminka se sklenicí okurek v náručí.
1: Lucko, ty jsi to všechno snědla. Vždyť to byla večeře pro celou rodinu.
0: Nedovede pochopit, že by její Lucinka mohla být taková.
1: Ani jsem si nezobla fakt, ani pláteček.
0: Tomu maminka ráda věří. No jo, ale kde je tedy ta šunka? Kam se pro pánička mohla vypařit za tu krátkou chvíli, co byla dole u babičky a děti s tátou u televize? Kocour spí v křesle jako spal. A hlavně ten po stolech nelozí, kde pak, ten je hodný a vychovaný. Ale po balkónech se toulá taková mourovatá falešná kočka. Vlezlá a přece plachá, nedá se ani pohladit. To bude určitě ona. Dveře na balkón jsou pootevřené.
1: A máme po večeři, děcka. Taková dobrá šunka to byla.
0: I tatínek byl celý pryč. Kočka drzá toulavá, až do kuchyně vleze, až na stůl. To, aby se člověk bál odejít z místnosti, když se větrá. Ale co napláčeš nad rozlitým mlíkem? Místo šunky se namaže na chleba med a 3 zbylé plátky bez tak potahané od cizí kočky dostane bubáček. Aspoň se jednou pomněje.
1: Pojď, pupi, pojď, to si dáš do čumáčku,
0: volá Barborka. Kocourek se líně zvedne, zazývá, znaveně seskočí z křesla a celkem bez zájmu přičichne k šunečce, kterou mu podstrkují. Přičichne a zhnuseně se odvrátí. Má dost.
2: Ty lotře jeden, už se do tebe víc nevejde, co?
0: Pochopí tatínek.
1: A my jsme si mysleli, že bubáček na stůl nevyskočí. A on je to zloděj mlsný a falešný. Koukejte, bříško má jak buben, sotva ho nese.
2: No počkej, já ti vypráším kožich, ty rošťáku, slibuje táta, ale bubák není tak hloupý, aby nepoznal, kolik uhodilo. Třeba, že má bříško jako buben k prasknutí nadspané šunečkou, pohybuje se náramně svižně. Dřív, než ho tatínek stačí popadnout, vyrazí ze dveří, jako by mu za ocasem hořelo a hurá po schodech dolů, okénkem do tmy ven. Večeře byla skromná, ale ať. Barborka s Luckou se už dávno tolik nenasmály.

0: No vidíte. A pak, že je kocourek Bubáček nemocný, když nechce jíst, co má v misce? No nedivte se mu, taková šunčička je mnohem lepší. Zítra půjde Lucinka do starého mlýna krmit křečky. Tak jí držte palce, ať se nebojí.
1: Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A po pohádce Holky a kluci jsme pro vás připravili slíbené písničky.
0: Jako první tady máme Zmrzlinu a chobotnici od interpreta Ivana Hlase.
2: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: chobotnici, zmrzlinu mám pořád rád, ale jdem si radši zaplavat.
1: Tak to byla chobotnice a teda velká spousta zmrzlin. No a teď nás čeká...
2: náš oblíbený školní předmět angličtina od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.

0: Dvě písničky nám dozněly a teď je, holky a kluci, čas k tomu, abychom společně poděkovali Pánu Bohu za dnešní den ve večerní modlitbě.
1: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
0: Amen.
1: Můj Pane, já se ukládám ke spánku, ale je spousta lidí, kteří musí i v noci pracovat, něco vyrábět nebo nás chránit. Děkuji ti za to, že můžu jít spát a nemusím se bát. Prosím, buď se všemi, kteří budou v noci vzhůru. Amen.
0: No a modlitba, ta nás přenesla až úplně na samý závěr zíváčku. Takže už nám zbývá, aby jsme se s vámi rozloučili, popřáli vám pěkný večer a dobrou noc.
1: A aby se vám lépe usínalo, tak vám pustíme písničku Klokan Koktal.
0: Mějte se moc hezky. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Mým dnešním hostem je Honza Čarek, zpěvák a kytarista skupiny Heart of Dixie.
1: Zdravím vás všechny.
0: Společně si budeme povídat o novém chystaném albu této skupiny, které se jmenuje Get on Board with Heart of Dixie. Moje úvodní otázka. Toto album vydáváte po 6 letech. Je to vlastně vaše druhé album. Když se podíváš na těch 6 let mezi deskama, tak co se za tu dobu změnilo nejvíc?
1: No, to je dobrá otázka, protože v té době se stal covid a stalo se spoustu věcí, jednak s tou scénou, pro kterou hrajeme, a jednak i s naší kapelou byly rodiny, děti a byly krize a vypadalo to chvilkama třeba, že už i kapela nebude. Dokonce jsme to asi oznámili. takže stalo se toho hrozně moc a ta druhé album vlastně vychází částečně i z toho, že jsme teďka pevnýma nohama na zemi. Došlo nám, že jsme rodina, že se máme rádi, že to chceme dělat dál v nějaké podobě, která bude všem vyhovovat. A z toho se vlastně narodilo to druhé album.
0: První album se jmenovalo In Love with Basie. Druhé se jmenuje tedy, jak už jsme řekli, Get on Board with Heart of Dixie. Co vlastně ten název říká o těch deskách trochu, jako v čem?
1: Jo, tak to první jakoby oznamovalo, čím je ta kapela specifická. Nakonec na tom prvním albu jsou od Basieho asi jenom 2 skladby, ale spíš to naznačuje vlastně ten zvuk, který my jsme jako kapela hledali a v té době, když jsme vydávali to první album, tak jsme ho našli. A je to ten trik, který my se snažíme jako na lidi navlíknout, je to, že se snažíme znít jako big band, ačkoliv nás je jenom 9 a máme jenom 4 dechy, takže vlastně si píšeme specifické aranže a není to jenom Basie, ale máme rádi prostě tady tu muziku a snažíme se ji jakoby zkomprimovat do toho zvuku toho big bandu. Takže to byl ten název In Love with Basie a Get on Board prostě byl dobrý marketingový název, který vychází z toho prvního singlu a z té písničky, která je výrazná na té desce. A asi je taky důležité, že vlastně reprezentuje naši zpěvačku, mojí paní Geraldine Schneider, která vlastně taky v těch letech postupně se z hosta a z občasného kamaráda, který se účastnil koncertu a festivalu, tak se stala plnohodnotným členem kapely a manažerkou a tak je to taky důležité, že to vlastně jako nastupte s námi a ona zpívá tu hlavní píseň, takže takhle to symbolické asi.
0: Pustíme si první skladbu, která je zároveň titulní skladbou tohoto alba.

0: Poslouchali jste skladbu Get On Board z nového alba skupiny Heart of Dixie, které nese název Get On Board with Heart of Dixie. Mým dnešním hostem je Honza Čarek a společně si o tomto novém albu budeme v dnešním pořadu, jak se vám líbí, povídat. Heart of Dixie fungují už více než 10 let.
1: Je to tak.
0: Moje otázka zní, a na začátku jste se setkávali třeba jenom za účelem, že budete hrát koncerty třeba na těch tanečních zábavách, nebo jste věděli, že už chcete být prostě parta lidí, která bude tvořit i vlastní hudbu?
1: Ta kapela vznikla vyloženě jako produkt, který měl nějakým způsobem fungovat pro určitou cílovku, když to řeknu takhle blbě marketingově. To tedy není tak, že primárně bych chtěl tím vydělávat peníze, ale kapelu jsem založil vlastně s Jirkou Katačou v rané době té velké swingové vlny, která se prohnala Brnem, začala před těmi 12 lety. A my jsme začali, já jsem začal tancovat ještě dřív, než se Swing Wings jmenovalo Swing Wings, když to byla jenom parta lidí. A začali jsme hrát s pár kamarádama, protože nám došlo, že chceme taky hrát tu muziku, na kterou rádi tancujeme. To jsme založili Django Jet, který stále taky ještě existuje. A zhruba asi rok poté nám došlo, že toho prostoru je tady víc. A tak jsme s Jirkou založili kapelu a založili jsme ji vyloženě proto, abychom mohli co nejvíc hrát ty tančírny, protože prostě byl hlad a nás to bavilo a bylo to takové všechno čisté a z lásky. A teprve potom se to začalo postupně jako mykat s rukou a začali jsme jezdit různě s touhle muzikou i jinde než pro brněnské publikum.
0: U vás v kapele jsou muzikanti, kteří mají i své vlastní projekty, tak jak je to těžké skloubit dohromady, aby to vlastně nebylo několik individualit, ale jedno Heart of Dixie?
1: Je to v téhle fázi, my jsme prošli samozřejmě i nás hodně, je nás 9, a všichni jsou profi muzikanti a mají spoustu svých projektů, jak říkáš. A určitě to byla jako výzva v různých fázích to skloubit, když ty priority byly různé. A teďka myslím si, že opravdu je ta situace už jako jiná, po té, co jsme si prošli různými krizemi, tak si opravdu uvědomujeme, že se máme rádi. Je to už jako projekt, který všichni děláme pro radost a vidíme se hrozně rádi. Neděláme to tak často, třeba jak jsme to dělávali, už jsme si to jakoby i nastavili, takže to prostě se hraje třeba jednou za měsíc, ale dobře prostě zaplacená, zorganizovaná akce, kterou si užijeme. A je to teďka v takové velmi jako zdravé fázi a tím pádem je to pro všechny i priorita si to udělat na to ten čas. Je potřeba teda plánovat jako hodně dopředu, protože třeba kluci, kteří hrají v Big Bandu s Jirkou Kotačou, tak tam prostě, když je zabukovaný termín rok dopředu, tak s tím prostě nehneme. Ale je tam velká vůle prostě, aby jsme si všichni prostě to na to ten čas udělali. A máme spoustu dobrých kamarádů, jazzových muzikantů, kteří prošli tou generací jamu, vlastně, ze které vychází většina kapely, kteří rádi zaskočí a zaskočí bez problémů ve vysoké kvalitě, ale většinou si nejvíc užijeme, když hrajeme v té původní sestavě, protože to opravdu už v téhle fázi je spíš rodina.
0: A vy jste opravdu 10 let ve stejné sestavě? Nic se neměnilo?
1: Jako skoro upřímně, ten étos, ten duch tam je stejný, nicméně my jsme začínali jako sextet, jenom jako čistý Dixieland, takže tam byly první takové vývojové roky a pak se jako proměnila dost ta muzika, kterou hrajeme, takže na začátku jsme hráli jenom se třema dechama a bez bicích a bez zpěvačky. A potom ale se ta sestava asi po dvou letech jako ustálila a jediná změna, která se stala, tak bylo, že odešel Radek Zapadlo, a vystřídal ho Marek Kotača a postupně ho potom doplnil Petr Chadim, jako když jsme přidali další saxofon. Ale Radek prostě vzhledem k rodině a vzhledem k tomu, že v té fázi jsme hodně jezdili mezinárodní festivaly, tak to prostě pro něj nebylo v životě úplně optimální. Nicméně jako vůbec tam nebyl žádný jiný důvod. Je to jeden z našich nejoblíbenějších záskoků. A v podstatě tím pádem, kromě téhle změny, tak opravdu jsme asi, myslím si, že to bude brzy 10 let, kdy jsme úplně ve stejné sestavě.
0: O nové desce mluvíte jako o syrové a hravé, Tak co pro tebe znamená syrovost v jazzu nebo ve swingu?
1: No, my jsme to záměrně natočili jako trošku, jak se říká u nás tady, jako že tam je špina. Je tam minimum střihů, jsou tam, je to vlastně jako částečně jakoby live záznam, protože to je celá jako filozofie toho studia, ve kterém jsme to nahráli. A je jako normální slyšet tam výkřiky z kapely, pokud někdo zahraje dobré solo. A je to vlastně jakoby ta, celý ten koncept toho alba a vlastně toho, jakým způsobem je to nahrané, se snaží maximálně zachytit to, co my zažíváme, když hrajeme ty taneční akce. Protože všichni z kluků jsou jazzoví muzikanti a hrají často i pro jazzové publikum v klubech a ten zážitek je úplně jiný, když se hraje pro 300 lidí, prostě, kteří tancují a křičí a to je prostě zážitek. My potom taky jinak hrajeme a to je vlastně něco, co jsme se podařili jakoby zachytit a proto je to i vlastně jako nahrané záměrně syrově a syrově to i vyznívá.
0: Poslechneme si druhou skladbu, která se jmenuje Nothing's Too Good for My Baby.

0: Poslouchali jsme skladbu Nothing's Too Good for My Baby z nového alba Get On Board with Heart of Dixie a dnešním hostem pořadu Jak se vám líbí je Honza Čarek, kapelník této skupiny a také zpěvák a kytarista. Už jsme se trochu dostali k tomu, jak je nové album nahráno a sem bude mířit moje další otázka. Studio, ve kterém jste nahrávali Nemotone, si vybudoval ty. A právě ten způsob nahrávání je docela radikální. Nahrávali jste na jeden páskový mikrofon uprostřed místnosti. Proč?
1: Protože jsem si ho mohl dovolit. Ne, je to dlouhodobý proces pro mě. Já jsem začal jako muzikant a postupně jsem se pustil do světa zvuku v posledních pár letech a skončilo to tím, že jsem si loni vybudoval studio v bývalé hospodě, ve které žije můj tatínek, tak v hospodském sále jsem si udělal velký sál. A je to, všechno to vycházelo z toho, že jsem nebyl spokojený často s tím, jak ta kapela zní, když někde hrajeme a je to vlastně, my se snažíme nějakým způsobem zahrát autenticky částečně starou muziku a přenést tu energii a někdy ten moderní způsob toho živého zvučení i toho nahrávání nebyl v souladu s tím, jak já jsem si to představoval, tak protože jsem takový trošku control freak, nevím, jak to přeložit dobře česky, ale mám rád věci pod kontrolou, tak jsem postupně začal trošku zabředávat do toho zvuku, až to skončilo teda tím, že jsem jakoby vybudoval studio a vybudoval jsem ho, ano, s takovým jako radikálním přístupem, řekněme, ono se teda bude rozvíjet do budoucna do dalších jiných směrů, ale já jsem před pár lety objevil takovou techniku, kterou provozoval jeden americký zvukař v důchodu jako hobby a ten nahrávací technika se jmenuje Bloomline XY a není to jedna páska, ale jsou to dvě pásky do kříže ve stereu a protože páskový mikrofon má osmičkovou charakteristiku, tak to udělá takový čtyřlístek pěkný a tím pádem je to optimální a dá se kolem toho postavit kapela a když ten prostor dobře zní, do čehož jsem investoval pár měsíců energie, tak vlastně se zaznamená kompletně jakoby celá ta kapela i s tím prostorem zapečeným dohromady a je to potom, pokud se to podaří, velmi autentické a děje se tam to, že když ti muzikanti musí hrát spolu tak, aby se v té místnosti dobře slyšeli, tak tam vzniká přirozený balanc a dynamika funguje úplně jinak, než když se to natočí moderníma metodama s mikrofonama blízko umístěnýma u nástrojů a potom se ta dynamika třeba někdy se jí pomáhá a vznikají tam takové věci, které z projisté žánry fungují a dávají smysl a já věřím tomu, že akustické žánry od cymbálky přes ten jazz až po country třeba, tak můžou v některých případech, u některých kapel, u některých projektů daleko víc těžit z toho, že ti lidi opravdu v tu chvíli hrají spolu, slyší se a je to takový jako trošičku právě ta energie toho živého koncertu.
0: Dneska jsme právě zvyklí na to, že můžeme ty nahrávky ve studiích postříhat, upravit, doladit ještě a co všechno. Možná i AI se už do toho pomalu zapojuje. Ale jak se vlastně chovají muzikanti, když hrají a vědí, že vlastně s tím už nic neudělají, že prostě jak to nahrají, tak to bude. Omezuje je to, že se trochu bojí, anebo je to naopak víc otevře?
1: Já se stále ještě budu muset v tomto ohledu sbírat víc dat, abych mohl kvalifikovaně odpovědět na tuto otázku, protože vlastně po nějakém testu, který jsem provedl na podzim, tak letos v lednu a v únoru ty dvě seance, ve kterých jsme natočili tu desku, tak byly úplně jako premiérové nahrávání ve studiu. A uvědomuji si, že tam jako bude určitě nějaká, bude to výzva pro mnoho kapel být tady v tomto nějakém jako pocitu toho, že to musí zahrát dobře. V tom případě Heart of Dixie ta profesionalita a virtuozita je tak vysoká mých hráčů, do toho sám sebe nepočítám, že to vlastně nebyl problém, a protože spolu hrajeme tak dlouho a tak si myslím, že to zafungovalo výborně a vlastně jakoby ta filozofie toho studia je, že je to takové jako antiteze, antistudio a ta poenta je to, že se tam lidi mají uvolnit a jsou tam gauče a kávovar a prostě může se to nechat krásně běžet celý den a když je ta správná nálada, tak se jde a zahraje se to a když se cítí, že to bylo dobrý, tak se jde hned druhý take bez zbytečného zdržování a je to vlastně jako, ta snaha je právě udělat to, co nejuvolněnější, aby ten proces zaznamenal co největší pohodu. Ale ano, je to dobrý dotaz. V některých případech to pravděpodobně, což vyzkouším velmi brzy, může znamenat i to, že ty lidi to dá do stresu, ale doufám, že to tak nebude.
0: Byl jsi uvolněný i ty, když jsi vlastně byl zároveň i zvukařem?
1: Bylo to hodně, no. Bylo to hodně užonglovat to všechno, ještě pomoct tatínkovi ohřát zabíjačku a postarat se o všechny a aby všechno klapalo. Ale vlastně překvapivě jsem byl rozhodně výrazně uvolněnější než třeba u nahrávání našeho prvního alba. A vlastně jsem z toho měl moc dobrý pocit i z toho, jak jsem zahrál. Já o sobě nemám úplně vysoké mínění i kytaristické, takže jsem vlastně byl docela překvapený, že jsem si dokázal dobře zahrát a že to, co je zaznamenáno, tak je z toho cítit jako snad pohoda.
0: Poslechneme si třetí skladbu, kterou je Segiu in Si.

0: Poslouchali jsme skladbu Seg You in C a dnešním hostem pořadu Jak se vám líbí je Honza Čarek, zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Heart of Dixie. Moje další otázka je na studiovou dokonalost. V tiskové zprávě jste psali, že cílem právě nebyla tato dokonalost, ale kde je podle tebe ta hranice mezi tím, kdy je to dobře, že je to dokonale, a kdy prostě už je to moc?
1: Já myslím, že to jako je trošičku zaprvé marketing v té tiskové zprávě a že to je vlastně jako složitější a asi tady je vhodná pro mě platforma, kde to můžu trošku rozvést. Já si myslím, že mě jako dokonalost úplně nutně nevadí. To, co mě vadí třeba u některých moderních nahrávek, třeba typicky swingu, ale i jiné akustické muziky, je, že vlastně, když se to nahrává těma mikrofonama moderníma, které jsou v podstatě téměř dokonalé měřicí nástroje v některých případech, a nabere se to všechno z minimální vzdálenosti a potom se to nějakým způsobem jako montuje dohromady jako nějaký umělý obraz, tak to jako v určitých ohledech může působit jako precizněji, co se týče toho zvuku, který je zaznamenán u těch jednotlivých nástrojů, ale celkově to jako vlastně není dokonalejší. Není to určitě, asi bychom neřekli, že prostě nahlávky Beatles z Abbey Road nejsou dokonalé, ale samozřejmě oni vlastně v podstatě jsou nabrané jako něčím, co stojí technologicky někde mezi tím, co nahrávám já a jak se nahrává dnes. A já si nemyslím, že je nutné úplně k tomu, abychom na posluchače přenesli tu energii a tu interakci, která mezi námi vzniká a v ideálním případě občas nějaký moment, nějaké magie, kdy se tam opravdu mezi těma muzikantama odehrává něco unikátního, tak k tomu není potřeba věc, která je úplně jako dokonale ostrá ve všech frekvenčních pásmech, protože o tom prostě hudba není. A to tím nechci říct, že já se nesnažím ve studiu touto metodou dosáhnout co nejlepšího technického výsledku, tak to není. Ale myslím si, že není nutné používat veškeré jako moderní technologie a dostávat se jako k audiofilnímu zážitku, který potom jako nabídne co nejdokonalejší, nejpřesnější poslech, abychom sdělili to, co chceme sdělit. Myslím si, že to naopak můžeme daleko líp sdělit, když je tam třeba nějaký lehonký technologický kompromis, ale vlastně to, co zaznamenáme, tak je přirozenější, možná upřímnější a takové jako celkově slepené dohromady.
0: A moje poslední otázka na nahrávání. Je na desce něco, co bys normálně, kdybys nahrával moderním způsobem, řekl, že bys vystřihl, ale musel jsi to tam nechat? Máš tam takové místo, třeba jedno?
1: Já bych rád řekl, že já teďka jsem zamilovaný do té stereotechniky a mám speciálně postavený ten prostor tak, aby tomu konvenoval. A snažím se právě jakoby udělat to tak jako postaru v tomto ohledu, ale spíš proto, aby právě ti muzikanti hráli tak, jak můžou hrát co nejvíce uvolněně. Ale já se neštítím

0: veškerých moderních technologií. Je tam spousta střihů, je tam spousta nejmodernějších pluginů a dokonce, a to nebudu prozrazovat kde, ale dokonce je tam použité AI na několika místech, protože si myslím, že to pomohlo celkovému tomu výsledku, ale je to všechno dělané tak, aby to jenom podpořilo ten výsledek. Já jsem si s tím hrál a samozřejmě jsem na tom vyzkoušel všechno, co jde. Měl jsem na to i spoustu skvělých odborníků, kteří mi s tím pomáhali naštěstí, ale já vůbec jako neštítím toho udělat ten výsledek potom co nejlepší, protože většina z toho je v tom náběru a ten náběr je upřímný.
1: My si poslechneme píseň s názvem Easy Living.

0: Poslouchali jsme skladbu Easy Living, dnešním hostem pořadu Jak se vám líbí je Honza Čarek, kapelník skupiny Heart of Dixie. Náš rozhovor se pomalu blíží ke konci a já bych rád navázal na to, co jsme teď řešili ohledně toho kontrahnutí. Heart of Dixie je hodně spojená se swingovou taneční scénou, už jsme o tom mluvili. Jaké to je pro hudebníky, když hrají pro lidi, kteří na tu hudbu reagují? Vyprovokuje vás to k nějakému jinému stylu hry pro ty lidi, kteří si to třeba neumí představit?
1: Je to úplně jiný zážitek. Nám se občas stává, když máme nějaký záskok. My velmi často musíme, když se nepodaří sehnat záskok, se kterým pravidelně hrajeme, tak to musí být někdo, kdo dokáže číst velmi složité party, tím pádem je to většinou nějaký jazzový muzikant vysoké úrovně. A ti lidi občas bývají úplně jako paf. Oni, když přijdou na tu party a vidí prostě, jak na nás křičí, a vlastně pořád hrají jazz, i když třeba trošku starší nebo méně komplexní v některých ohledech, tak jsou úplně z toho jako vydření a strašně si to užívají, je to šokující. My už to sami občas jako až tak intenzivně, jako, nebo nás to tolik nešokuje, ale ten zážitek je prostě fantastický a je to trošku jako droga a je to jeden z důvodů, proč to děláme, protože ty velké akce umí být úplně jako fantastické a oni se ty akce občas, ono to občas bývá jako docela dřina, takže někdy třeba člověk končí i ve 3 ráno s tím setem a jsou to náročné věci i fyzicky, i mentálně, takže prostě někdy to bývá fakt dřina a to by prostě nešlo bez toho, kdyby ti lidi nedávali tu energii zpátky. A je to, občas to bývá opravdu jako fantastický zážitek, určitě hrajeme na maximum svých schopností skoro vždycky.
0: Swingová hudba je určitě spojená, nebo pro většinu lidí je spojená s určitou dobou. Lidé, kteří tančili v době, kdy byli mladí, tak už možná nejsou mezi námi, až na výjimky.
1: Je to tak.
0: Tak čím si to vysvětluješ, že oslovuje mladé publikum?
1: Já si myslím, že ten swing je něco jako baroko. To prostě je ucelená, nádherná forma hudební, která už nikdy nás neopustí a bude se vracet v revivalových vlnách. Ona má něco trošičku, jako je to trochu techno 40. let, je to prostě jako jede to a člověka to nutí se hýbat, i když to nutně třeba není jeho vkus. A je to prostě taková jako univerzální věc, která prostě bude chodit neustále zpátky v nějakých vlnách. Teď se to v 90. letech to bylo prostě v Americe, u nás to přišlo trošku později a už ji vlastně vnímáme, že trošku zase jakoby v některých ohledech mizí nebo se přesouvala prostě zase více trochu na východ a do Asie. A pak uvidíme, co bude třeba dalších 10 let, třeba to nebude tolik frčet, ale až my tu nebudem, tak ona zase přijde.
0: Zajímáš se třeba, no to je blbá otázka, pardon, to ne, no už vlastně nemáme čas, taky už jsme to trochu přetáhli.
1: Jo. Takže můžeme vyhodit klidně písničku.
0: Ještě, jo, to bychom mohli dát písničku, dáme ještě teda jednu, tak já teda řeknu, chceš si to uvíst, teďka tam máme svítá, tak to můžeš uvíst třeba, já to střihnu a navážem.
1: Následující písnička bude svítá v krásné aranži moderní našeho aranžéra a pianisty Chandy Krauta.

0: Poslouchali jste píseň Svítá. Dnešním hostem je Honza Čarek, zpěvák a kytarista skupiny Heart of Dixie. A společně si představujeme nové album Get on a Board with Heart of Dixie. Náš rozhovor je téměř u konce a já bych se chtěl zeptat, kdy tato deska vyjde?
1: Deska vychází 23. září na všech streamovacích platformách a na vinilu.
0: Kde bude křest?
1: Křest bude přímo ten den v Divě v centru Brna.
0: Budete mít nějakého kmotra?
1: Kmotra budeme mít, ale díky, že mi to připomínáš, ještě musím vymyslet koho.
0: Na jakém nosiči nebo platformě se si posluchači budou moci desku poslechnout?
1: Já bych byl nejradši, kdyby si koupili vinyl, protože jsme do toho dali hodně lásky a ještě stále čekám na první testovací výlisky, ale kluci v Rakousku, v Austrovinylu dělají fantastickou práci, takže na to se moc těším a snad to bude na tom znít úplně nejlépe. A jinak bude k dostání na všech velkých streamovacích platformách a myslím si, že na YouTube má několik našich singlů docela pěkné videoklipy, takže tam to je s bonusem.
0: A poslední otázka, kde vás posluchači mohou vidět a slyšet v nejbližší době naživo?
1: V nejbližší době určitě je 23. září ten křest, to bude asi pro brněnské posluchače nejjednodušší a myslím si, že nejbližší plánovaný koncert bude, nebo tančírna bude potom Velký ples v únoru pro brněnské Swing Wings v rámci Jazzberry.
0: Tolik Honza Čarek, zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Heart of Dixie. Děkuji, že si přijal pozvání do našeho rozhovoru.
1: Děkuji za rozhovor.
0: Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Adam Jakab. Rozloučíme se skladbou
1: Pleasingly Plump.

0: 20 hodin a na vlnách Proglasu přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Sněmovna jedná o zavedení elektronické evidence tržeb a vládní návrh jim zpátky poslal Senát. Evropská komise chce členským státům pomoct s dostupností bydlení. Jablonec zvítězil v dohrávce 5. kola nejvyšší fotbalové soutěže nad ostravským Baníkem. A počasí čtvrtek bude oblačný až polojasný, na horách zaprší a teploměry ukážou nejvýš 21 stupňů, na jižní Moravě až 23.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Poslanci znovu jednají o elektronické evidenci tržeb. Vládní zákon se jim vrátil ze Senátu s návrhy na změny. Horní komora chce například vypustit z EET bezhotovostní platby. A ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
3: Ve sněmovně teď už pár desítek minut zaznívají podobné argumenty jako při předchozích kolech projednání. Vláda si od EET slibuje nové příjmy do rozpočtu, odhaduje je až na 14 miliard korun. Opozice pozitivní dopady zpochybňuje. Upozorňuje, že o část výnosů stát přijde, protože je rovnou utratí za nové výdaje, třeba za návrat školkovného. Koalice avizovala, že bude chtít Senát přehlasovat. To už dnes večer udělala se změnami ve stavebním řízení, to poslanci potvrdili a koaličními hlasy novelu stavebního zákona poslali za prezidentem. Z sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Návrh Evropské komise by unijním státům mohl pomoct s řešením dostupnosti bytů v oblastech, kde se tento problém nejvíc projevuje. Místopředsedkyně komise Teresa Rybareová řešení bytové krize označila za prioritu komise. Takzvaný akt pro dostupné bydlení určuje mimo jiné podmínky, za kterých by úřady v členských zemích mohly omezovat krátkodobé pronájmy jako třeba Airbnb. Ty podle eurokomisaře pro bydlení Dana Jorgensena zhoršují dostupnost bydlení pro běžné obyvatele hlavně v turisty oblíbených městech. Třeba v centru španělského Madridu připadají na každých 100 bytů nabízených k dlouhodobému pronájmu asi 40 pronájmu krátkodobých. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka dnes otevřeli Národní onkologické centrum. Jeho vybudování stalo skoro 5 miliard korun, z toho většinu pokryly evropské dotace. Centrum má zlepšit a zpřehlednit péči. V plném provozu se díky němu kapacita pro onkologické pacienty v nemocnici zvýší o 40%. Podle vedoucího centra profesora Davida Feltla se bude pracoviště věnovat nejen základní péči, ale i léčbě vzácných nádorů.
4: Ten statut Národního centra nás předurčuje k tomu, abychom byli schopni se postarat, řekněme, o vzácné nádory nebo o méně obvyklé situace nebo nějaké speciálnější záležitosti, abychom byli schopni opravdu obsáhnout jak ten základ onkologie, tak ten úplný vrchol tu top medicínu.
2: Jednotlivá pracoviště se pro pacienty otevírají postupně od půlky srpna. Některá spustí provoz ještě v říjnu.
5: Fotbalisté Jablonce zdolali ostravský Baník a v dohrávce 5. kola šance ligy zvítězili 3-0. Jablonec se tak v tabulce posunul na 5. místo. Ostravští fotbalisté zůstávají 11. V druhém zápase dnešní dohrávky bojuje Hradec Králové z Plzní. Sleduje to reportér Mirko Vasič.
6: Druhá minuta druhého poločasu končí 0-0 mezi Hradcem Králové a Viktorií Plzeň. Z Hradce Králové Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: V 90 letech zemřel bývalý kanadský hokejista André Pronovos. Někdejší útočník byl čtyřnásobným vítězem Stanley Cupu, který získal s Montrealem ve svých prvních 4 sezónách v NHL v letech 1957 až 1960. Vedle Canadiens hrál v elitní lize za Boston, Detroit a Minnesota North Stars.
7: Nehoda na D1 za Domašovem, taky na dálnici D35 za Olomoucí. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Domašov. Na kilometru 175 se srazila 2 nákladní auta v pravém pruhu. Projíždí se pouze levým a zdržíte se okolo 20 minut. Dá se sjet na 168. kilometru, objet to přes Domašov a Ostrovačice. Na dálnici D35 dejte pozor na výjezdu z Olomouce směrem na Mohelnici. Prudká bouřka se přehnala nad dálnicí a srazila se tam 2 auta za Molkou u Příkaz. Blokují jeden pruh a brzdí se na mokré vozovce. Silnice 4 z Volině do Vimperka je teď před Čkyní neprůjezdná. Na příjezdu do Čkyně se srazila 2 auta, zasahují záchranáři a zastavili teď na chvíli provoz v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Večer a v noci bude zataženo až oblačno, na východě většinou s deštěm, přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Postupně budou srážky od západu ustávat a hlavně v Čechách i ubývat oblačnosti. Zítra čekáme oblačno až polojasno, na horách se výjimečně objeví slabé přeháňky. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy i 23. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: netančila.
1: Příjemný večer na vlnách Proglasu vám přeje Ondřej Šidlo. Singelina je nové album brazilského písničkáře Marcosa Jobima. Ten na nahrávce pracuje s tématy ticha, kontemplace a lásky jako formy odporu vůči chaosu a lhostejnosti současného světa. Vedle Jobimova zpěvu a kytary hrají výraznou úlohu aranže violončelisty Pabla Šinkeho a komorní sestava s houslemi, klarinetem, pozounem, tubou, kontrabasem a perkusemi. A my si teď na Proglase z tohoto alba zahrajeme písničku Amálgama.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Je 20 hodin 16 minut a ve večerním vysílání Proglasu vám za malou chvíli nabídneme radioreport. Půjde o reprízu z roku 2022 z cyklu Roztroušená inspirace. Jedná se o první část s názvem Domov svatého Josefa a roztroušená skleróza. Ve 20.45 můžete poslouchat české vysílání Rádia Vatikán a od 21 hodin vás zveme ke společné modlitbě večerních chvál.

0: Vítejte při poslechu prvního dílu našeho cyklu Roztroušená inspirace, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Celý tento cyklus věnujeme obávané nemoci roztroušené skleróze, avšak z trochu jiného pohledu. Natáčeli jsme v domově svatého Josefa v Žirči u dvora Králové, který je i po více než 20 letech své existence bohužel jedinou specializovanou léčebnou na roztroušenou sklerózu v naší republice. Spadá pod oblastní charitu Červený kostelec. V úvodním dílu nás pan Jan Staněk z týmu fundraisingu a PR seznámí s touto unikátní léčebnou a uvede nás do problematiky a specifik tohoto onemocnění. A prozradí nám i pozadí názvu našeho cyklu. V dalších dílech již budou následovat osobní svědectví jednotlivých pacientů, kteří nestratili inspiraci pro život ani pro další aktivity a snaží se být co nejvíce činorodí a pozitivní. Dobrý den, pane Staňku. Moje první otázka v tomto pořadu by asi byla ta, v čem se lišíte od ostatních pečovatelských domů a zařízení?
1: To, čím se vlastně lišíme od ostatních zařízení, kde třeba lidé s roztroušenou sklerózou jsou ubytovaní, tak je to zejména tím, že po 20 let naší existence od roku 2001 vyvíjíme specializovanou rehabilitaci, která je uspůsobená a vyvíjená přímo na míru takto nemocným, s tím vědomím, že právě ta rehabilitace, zdravý životní styl a to zázemí přátel a opravdové rodiny je to naprosto klíčové v momentě, kdy do života vstoupí roztroušená skleróza.
0: To znamená, velkou roli zde hraje určitě i psychická podpora a možnost popovídat si se stejně postiženými.
1: Přesně tak. Právě psychoterapeut, ale nejen psychoterapeut, ale také duchovní. Jeden z našich zaměstnanců je kněz, emeritní kněz, vlastně kněz již v důchodu. Jsou ti první, kteří se s klientem potkávají, protože roztroušená skleróza je jedno z nejzávažnějších neurologických onemocnění. Pokud vstoupí někomu do života, tak v první řadě ten člověk a také jeho rodina potřebují psychickou podporu, případně řekněme duchovní rozhovory, de facto obojí velice, velice potřebují.
0: My když jsme připravovali spolu tento pořad a mluvili jsme o této nemoci, vy jste mě říkal, že jste trochu nastudoval ta specifika této nemoci a také jste objížděl různá specializovaná pracoviště a neurology. Jaký je z toho výsledek, tedy váš výstup o této nemoci?
1: Budu hovořit o roztroušené skleróze jako laik. V domově svatého Josefa mám na starosti komunikace a zisk finančních zdrojů, aby toto neziskové zařízení fungovalo. Nicméně i pro tuto moji pozici je velice důležité znát lidi s roztroušenou sklerózou a taky znát základní informace o té nemoci. Roztroušená skleróza je závažné neurologické onemocnění, které ničí nervová vlákna a tím způsobuje postupné ochabování svalstva. Je to velice vážné v tom, že může vlastně postihnout každého, příčinu neznáme, a také vážné v tom, že postihuje lidi mezi 20. a 40. rokem života. Ještě k tomu bych řekl, že dneska vlastně současná léčba, biologická léčba, dokáže tu nemoc zpomalit, dokonce zastavit až u 75% celkové populace těch nemocných. Ten absolutní počet nemocných je v České republice 25 000 lidí, v Evropě je to potom asi 600 tisíc lidí. Bohužel, ale ta léčba se vyvinula takto dobře až v posledních letech. To znamená, je zde mnoho lidí, kteří tu léčbu nedostali. A u té roztroušené sklerózy je velice důležité, aby ta léčba byla poskytnutá co nejrychleji. Pokud se tak nestane, ta nemoc se začne rozjíždět a vlastně důsledkem je, že ochabuje svalstvo člověku až třeba do úplného ochrnutí. A dneska víme, že v České republice žije minimálně 6 000 lidí, kteří už jsou v tom pokročilejším stádiu nemoci. A právě na tyto se zaměřuje domov svatého Josefa, protože tito lidé vlastně žádné další takové zařízení v České republice skutečně není, které by jim dokázalo pomoci.
0: Čím je to, že tolik let jste stále jediní v republice?
1: Já si myslím, že to je trochu tím, že ta péče o nemocné roztroušenou sklerózou je velice finančně nákladná. A vedle toho vlastně v uvozovkách je těch nemocných jenom 25 tisíc. To znamená, není to třeba politicky tak zajímavé téma oproti třeba hospicové péči, která se jednou týká každého z nás, dalo by se říci. Je to vlastně téma, které se týká 25 tisíc vyvolených, kterým je svěřen Pánem Bohem těmto velice náročný úděl. A jak už jsem řekl, ta péče je prostě bohužel velice nákladná. Je zde dlouhodobě záměr arcidiecézní Charity Olomouc, kteří by v Prostějově rádi postavili podobné zařízení tomu našemu. Je to velice chválihodná činnost, protože podle předních českých odborníků na roztroušenou sklerózu, profesorů neurologie, by těchto zařízení bylo potřeba v České republice 4 až 5. Máme stále jenom jedno. Tam v Olomouci je to ve fázi nějakého vyjednávání a hotové projektové dokumentace, ale jisté je, že vybudovat takové zařízení by dneska stálo vlastně stovky milionů korun. A to je dotace, která musí být schválena v národních strategiích a podpořena pravděpodobně Evropskou unií. Takže možná z toho důvodu je Domov svatého Josefa stále jediným zařízením v České republice. A já sám říkám, je to zázrak, je to obrovské boží požehnání, které se tady uskutečnilo a vlastně neuskutečnilo by se nikdy právě bez podpory ze strany státních dotací a mnoha dárců. Domu svatého Josefa by vlastně ani jeden rok nemohl fungovat, nebýt vlastně stovek dárců, kteří tu pomoc, tu péči o nemocné roztroušenou sklerózou tady podporují.
0: Pokud hovoříme o dárcích jako jednom zdroji financování vašeho domova, zaslechl jsem zde i pojem domovenka. Mohl byste vysvětlit, co to znamená?
1: Projekt domovenka.cz je krásný způsob, jak pomoci lidem s roztroušenou sklerózou. Jedna domovenka je totiž jeden darovaný poukaz v hodnotě 290 korun. Je to právě poukaz na zajištění jedné hodiny rehabilitace pro nemocného roztroušenou sklerózou. A díky těm domovenkám darovaným právě dofinancujeme každou tu hodinu v částce 290 korun a díky těm domovenkám může s nemocnými roztroušenou sklerózou právě pracovat psychoterapeut nebo mohou mít rehabilitace nebo třeba logopedii, což je pomoc aktivizace řečového svalstva a taky polikání. Takže opravdu bez těch domovenek by ta péče v domově svatého Josefa, řekněme, byla poloviční nebo třeba ještě menší. Je to mnoho dárců, kteří vlastně každoročně domovenky darují. Zejména velmi důležité jsou ty pravidelné měsíční domovenky, které nám chodí každý měsíc a díky kterým můžeme poskytovat tu dlouhodobou péči, která je tolik důležitá. Právě díky ní, pokud má ten pacient dlouhodobé cvičení, může se zlepšit. A vlastně ta domovenka, tím, že dneska má cenu ani ne jedné večeře, dalo by se říct v restauraci, je i příležitost pro každého z nás udělat dobrou věc a pomoci lidem s roztroušenou sklerózou k lehčímu životu.

0: Jak je to s úhradami od zdravotních pojišťoven versus s penězi od dárců u vás? Jaký to je poměr?
1: To financování je vlastně vícezdrojové, velice dobře je nastaveno ze strany státu, konkrétně vlastně tím, že tady máme v Domově svatého Josefa sociální služby pobytové, které mají celostátní význam, tak jsou podporovány přímo Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dále se částečně na těch výdajích podílí i samotní klienti, kteří ze zákona tam mají nějaký doplatek, ale pokud třeba na to nemají prostředky, tak rozhodně to není bariérou pro to, abychom je přijali a pomohli. Máme na to vlastně mechanismy nebo právě z těch prostředků dárců, pak ty pobyty dofinancováváme. Horší už je ta situace u zdravotních pojišťoven, kde je to dlouhodobě podfinancované. A my jsme v té nižší kategorii, která se vlastně nazývá ošetřovatelské lůžko, ale ve skutečnosti máme tady personál a vybavení na vyšší kategorii odborný léčební ústav. Jinými slovy, snažíme se v současné době s pojišťovnami jednat a vlastně to financování optimalizovat, což by vlastně výrazně pomohlo zajistit tu provozní ztrátu, která každoročně je ve výši přes 10 milionů korun. A právě s tím nám významně pomáhají individuální a firmní dárci, bez kterých, jak už jsem říkal, by Domov svatého Josefa nikdy nebyl opravdovým domovem. Vlastně by tady ta rehabilitace bez nich téměř nebyla. Proto jsou tak důležití, hrají klíčovou roli v tom příběhu pomoci lidem s roztroušenou sklerózou v naší zemi.
0: Mě by teď zajímalo, jestli na personál, o kterém jste před chvílí mluvil, jsou kladeny nějaké jiné nároky oproti personálu v běžných pečovatelských zařízeních?
1: Já si myslím, že určitě nároků velkých je to, že se tu každý den vlastně jsou konfrontováni s těmi příběhy lidí vážně handicapovaných. Vezměte si, že každý den vlastně o ně pečují, jsou to 12-hodinové směny, to je ten ošetřující personál, a nesou nejenom jejich radosti, ale také starosti. A vezmeme-li v potaz, že roztroušená skleróza se projevuje například vyšší mírou únavy. Můžeme si to stáhnout každý sami na sebe, když jsem prostě unavený, mám tendenci být více nepříjemný na své okolí, prostě nechce se mi nic moc dělat. To všechno se vlastně projevuje v tom každodenním životě. A myslím si, že pro ten personál je zejména náročné se s tímhle vyrovnat a být jim ještě navíc oporou. De facto každý tady je psychoterapeut, každý jsme ta zeď, kam se vylévají ty nářky těch lidí, proč zrovna já. A není to jenom o tom, když bych to stáhnul na rehabilitační personál, veškeré přesuny. Ti lidé jsou vlastně imobilní, to znamená, je velice náročné přesouvat z lůžka na vozík, z vozíku zpátky třeba na rehabilitační lůžko. Vůbec cvičit s nimi, to cvičení není jako v klasické posilovně, fitness centru. Tady vlastně cvičíme s handicapovaným, který už nemá takovou vůli. To znamená, je to určitě velice fyzicky náročné a musím říct, že s tímhle velmi výrazně pomáhá i přístrojová technika, která tady je na velice dobré úrovni. Máme třeba transportní zařízení, to je vlastně, to si můžete představit jako takový zvedák, který vlastně pomůže toho člověka přemístit z lůžka na vozík a tak dále, prostě pomáhá realizovat ty přesuny, což je velice důležité a osvobozující, řekl bych, pro toho klienta, ale i pro samotný pečující personál.
0: Ten personál asi musí spolu velice dobře spolupracovat, vycházet, musí zde být, jak se říká, dobrá parta. Platí to tady zde také a kolik personálu zde pracuje?
1: Bez toho by to vůbec nefungovalo. Jedna z těch našich hodnot, která i vychází vlastně z té hodnoty hlavní Caritas, milosrdná láska k bližnímu, protože my jsme středisko oblastní Charity Červený Kostelec, tak je jednou z těch našich hodnot je hodnota spolupráce. My si tady ani nenazýváme oddělení, protože to samo o sobě odděluje, říkáme si tady týmy a právě třeba ten zdravotní tým velmi úzce musí spolupracovat s rehabilitačním týmem. Bez toho by to vůbec nebylo možné. V momentě, kdy se schází naši odborníci nad konkrétním klientem, tak ho řeší takzvaně multidisciplinárně. To znamená, různé obory vlastně vchází do toho řešení, jak bychom mu mohli co nejvíce pomoci, aby jsme mu nějakým způsobem ulehčili ten jeho život s roztroušenou sklerózou.

0: Jaké týmy tedy zde máte, nebo jaké oblasti zahrnují tyto týmy?
1: Jednak tu je ta zdravotnická část, kterou vede lékař a jsou pod paní lékařkou zdravotní sestry, případně ošetřovatelé, zajišťují vlastně tu medikaci, tu zdravotní část. Potom tu jsou vlastně sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří zajišťují tu běžnou péči, asistenci u každodenní péče, každodenní rutiny toho klienta. A co se týká té péče o klienta, rehabilitační tým, nebo tým terapeutů, který je tou hlavní výjimečností tady v domově svatého Josefa. Tím, proč vlastně domov svatého Josefa je takto specializovaným zařízením a tím, proč k nám jezdí opravdu nemocní z celé České republiky. Ten tým čítá odborníky od psychoterapeutů, jak už jsme zmiňovali, přes fyzioterapeuty, kteří každodenně cvičí s nemocnými, až po třeba specialistku na léčbu ran, nebo také je tam specialista alternativní komunikace, který pomáhá, když už prostě, dalo by se říct, vše ostatní selže, přestane nemocný hýbat rukama, prostě ta roztroušená skleróza pak postihne i ty ruce, tak třeba hledáme způsoby, jak díky počítačům a moderním technologiím, které dneska zažívají velký boom, velký rozvoj, tak hledáme způsoby, jak třeba kompenzovat tu ztrátu hybnosti a máme tady dneska dokonce i pacienty, kteří třeba ovládají počítač, aniž by uměli hýbat rukama. Přes takovou ústní myš, taková tyčinka, kterou vlastně do ní foukají, nebo také hlasem to jde. Ty možnosti tady jsou. No a v neposlední řadě ten čtvrtý tým, který přímo pečuje o naše klienty, tak je tým takzvané aktivizace, no a to je o té relaxaci. Není to jenom o tom těžkém cvičení a nácviku soběstačnosti, ale je to také o tom si odpočnout. A k tomu bych řekl, přispívá celý ten areál tady. Máme tu keramickou dílnu, výtvarnou dílnu, ale třeba i veliký rozlehlý park a bylinkovou zahradu, kde vlastně pacienti mohou odpočívat, mohou si popovídat s těmi aktivizačními pracovníky, ale třeba se do těchto aktivizací zapojují i samotní dobrovolníci, kterých také máme několik desítek. Jezdí s klienty na výlet nebo třeba do divadla. Také čas od času potřebují si pacienti něco nakoupit, takže třeba i na nákupy. A to jsou všechno vlastně důvody, proč se k nám ti pacienti rádi a opakovaně vrací.

0: Pokud by se někdo chtěl stát dobrovolníkem, je to stále ještě možné, nebo jaké má učinit kroky?
1: Je to samozřejmě možné. Dar času je ten nejkrásnější dar, který můžeme darovat. Dar toho, že budeme sdílet svůj čas s někým jiným. Je to úplně jednoduché, buď se podívat na webové stránky Domova svatého Josefa a tam je o dobrovolnictví napsáno, anebo jednoduše zavolat na kterékoliv z kontaktních čísel Domova svatého Josefa. To jedno z těch přímo na tu koordinátorku dobrovolnictví, paní Holcovou, je 491 610 603.

0: Vy jste zde před chvílí jmenoval řadu týmů, ale mě by zajímalo, jestli také existuje nějaký duchovní tým nebo modlitební společenství, modlitební tým.
1: Ano, existuje také, tak nacházíme se přece jenom v katolické charitě. Jednak je to, řekněme, tým zaměstnanců Domova svatého Josefa, kteří se schází každé pondělí v 11.45, takže před obědem máme vlastně takové modlitební setkání, které je moc krásné, hrajeme tam na kytaru, zpíváme písničky, modlíme se modlitbu ke svatému Josefovi, který je patron tady toho našeho zařízení, a každý tam může přednést vlastně konkrétní prosby, konkrétní poděkování za věci, který ten den nebo týden prožil, konkrétní prosby za klienty, za zaměstnance tady Domova svatého Josefa. A to není všechno, máme tu ještě další modlitební tým a tím jsou 4 řádové sestry kongregace Sestry nejsvětější svátosti v čele teda s panem farářem, takže je tu skutečně i takovýhle duchovní tým. A tam je zajímavé podotknout vlastně, že kongregace Sestry nejsvětější svátosti tady v Domově svatého Josefa působila už ve 30. letech 20. století, v tom meziválečném období, kde už tehdy tu měli domov pro potřebné. Ten jim byl pak kvůli komunistickému režimu znárodněn a po 45 letech po revoluci vrácen ve stavu naprostého, řekl bych, zmaru, kde vlastně střechy byly rozpadlé, okny foukalo dovnitř a v takovémhle stavu byla provedena ta restituce. To znamená, ty sestry vlastně neměly prostředky na opravu té rezidence, nevěděli, co s tím. A takhle vlastně se začal psát příběh Domova svatého Josefa, že vlastně tehdy nabídli našemu panu řediteli, panu Vajsarovi, tu rezidenci jako dar. A on vlastně tehdy na již založeném prvním hospici v České republice, hospici Anežky České, který také spadá pod naši oblastní charitu Červený kostelec, tak se potkával s lidmi s roztroušenou sklerózou. Zažíval ty jejich příběhy. Viděl, že pokud se jim poskytne ta správná péče, že jsou schopni doprovázet umírající, že jsou schopni žít naprosto plnohodnotný život. A on tehdy hledal zařízení, které by pro ně sloužilo, kde by jim mohli pomoci, a žádné nenašel. Tak se jel podívat, vlastně inspirovat do Německa, do Británie, do Yorku, a tak vlastně vznikla ta myšlenka zařízení toho lůžkového zařízení v České republice. A díky tomu daru kongregace Sestry nejsvětější svátosti se tak skutečně stalo a po 20 letech opravdu můžeme říct, že jsme tady uprostřed zázraku, protože z té ruiny, která to byla, se podařilo vykřesat vlastně modelové zařízení, kde se snoubí ta krásná barokní atmosféra.
0: Je zde i nádherný kostel.
1: Přesně tak, právě ta atmosféra třeba toho krásného kostela svaté Anny s tím přístrojovým vybavením a s tou laskavou péčí o nemocné roztroušenou sklerózou.
0: Sestry z této kongregace přímo bydlí zde na místě?
1: Přesně tak, bydlí přímo v areálu Domova svatého Josefa. Každý objekt má své jméno a ten jejich objekt je objekt svaté Terezie z Lizie.
0: Jak se sestry konkrétně zapojují do zdejšího života, do té práce?
1: I vzhledem k jejich věku, já bych řekl, že to je zejména tím modlitebním společenstvím. Ale pak je to také úžasná péče právě o ten krásný barokní kostel svaté Anny, kde od té doby, co tu jsou, tak já jsem tam neviděl smítko prachu. Jedna z nich je i povoláním zdravotní sestra, takže vlastně působí normálně jako ve zdravotnickém provozu. A ta další pak ještě vlastně pomáhá v kuchyni při výdeji obědu, a nebo i když to jsou nějaké akce, tak vlastně u toho výdeje obědu je. A no, všichni si to tady v Domě svatého Josefa velmi chválíme. A ta duchovní péče, která není vidět, je ale velice zná.

0: My zde máme před sebou knížku, která se jmenuje Roztroušená inspirace, a my jsme se spolu před natáčením tohoto pořadu dohodli, že i tento náš minicyklus nazveme stejným názvem. Seznamte nás trošku s touto knížkou, co v ní čtenáři mohou nalézt zajímavého, o čem je?
1: Roztroušená inspirace je skutečně inspirací a vznikla vlastně náhodou. Během těch dvou covidových let jsme vnímali jako velkou bolest, že jsou nemocní uzavření ve svých domovech, že se nemůžou setkávat, což na ně mělo ještě větší dopad než na společnost samotnou. To společenství je vlastně velice důležité. A tak jsme s podporou Ministerstva kultury České republiky jsme vymysleli projekt vlastně

0: děl, těch krásných vlastně uměleckých střípků, kteří oni sepsali, vymysleli. Jsou tu básně od jednoho z klientů, dokonce některé jsou zhudebněné, jsou tu povídky. Tady se můžeme třeba podívat, vidět krásné malby vlastně od jedné zase z klientech, která krásně maluje. Na závěr je tu medailonek jednoho cestovatele, který vlastně na vozíku dokázal ujet 600 km do Santiago Compostely. Vykonal takovouhle krásnou pouť opět za pomoci dobrovolníků. Takže vlastně ta roztroušená inspirace by měla být skutečně inspirací pro všechny lidi s roztroušenou sklerózou, kteří třeba kvůli té nemoci si nevěří, nebo si myslí, že už jim není pomoci, tak tady teďka přede mnou je jasný důkaz, že to jde, že i s roztroušenou sklerózou to jde, jde žít lehčí život a pokud je tam vlastně ty komponenty té potřebné rovnice, to pravidelné cvičení, ten zdravý životní styl a ta rodina, přátelé nebo dobrovolníci, tak to jde.
1: Tak já doufám, že i náš cyklus, který jsme nazvali stejně jako tuto knížku, bude také inspirací nejenom pro ty posluchače nebo lidi, kteří mají roztroušenou sklerózu, ale i pro ty, kteří o ně pečují a třeba se nedostanou sem do domova svatého Josefa v Žirči. A já vám tedy přeju, pane Staňku, na závěr požehnání svatého Josefa a svaté Anežky České, aby se vám dále dařilo.
0: Moc vám děkuju za milé přání a opravdu skutečně doufám, že i pořad Roztroušená inspirace, který přinese vlastně 10 příběhů pacientů z domova svatého Josefa, bude velkou inspirací, jak jste říkal, pro nemocné i jejich pečující rodiny.

To byl Jan Staněk z týmu fundraisingu a PR z domova svatého Josefa v Žirči. V příštím druhém dílu uvedeme již rozhovor s prvním klientem zařízení, panem Jindřichem Jiskrou. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.

0: Vatikánského rozhlasu ve středu 9. září.
1: V katechezi při generální audienci Lev XIV. Pokračoval ve výkladu konstituce Gaudium et Spes. Dnes hovořil o nezcizitelné důstojnosti člověka.
0: Před generální audiencí přijal papež biskupy přátele hnutí Focolare.
1: Francie se připravuje na papežovu návštěvu. Organizátoři cesty zveřejnili její podrobný program.
0: Přejeme vám příjemný poslech.
2: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Bratři a sestry, dobré ráno, buďte vítáni.
2: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla dignità della persona umana.
1: Koncilní konstituce Gaudium et Spes se v první kapitole věnuje důstojnosti lidské osoby a zdůrazňuje, že právě tato důstojnost je základem a podmínkou oněch hodnot, které se dnes nejvíce cení, které však nesmějí ztratit své napojení na svůj božský zdroj, mají-li se vyhnout deformaci v důsledku pokaženosti lidského srdce. Cesta, která vedla ke zviditelnění základních rysů důstojnosti lidské osoby a jejich práv, nepochybně představuje jednu z nejvýznamnějších stránek lidských dějin. Dosud jsme však nedospěli na konec této cesty a je třeba čelit starým i novým překážkám, které brání jejímu plnému uskutečnění.
0: Církev zde otevřeně nabízí svůj příspěvek a připomíná, že lidská důstojnost vyplývá ze samotného bytí lidské osoby. Měl jsem nedávno možnost to zdůraznit ve své encyklice Magnifica Humanitas. Každý člověk je Bohem zamýšlen a chtěn a jako takový má vstoupit do příběhu společenství s ním, s druhými lidmi a se stvořením. Jeho důstojnost nezávisí na schopnostech, které má, na bohatství nebo na postavení, které zastává, na správných či špatných rozhodnutích, která učiní. Je to dar, který člověka předchází a převyšuje, svěřený Bohem jako výraz jeho lásky, která se nikdy neumenší. Nekonečná důstojnost lidské bytosti je tedy zakořeněna v její identitě. Člověk byl

0: ke všem lidem. To vylučuje uzavření se do sebe ve své soběstačnosti. Být člověkem znamená chápat sebe sama jako dar, který je třeba sdílet, znamená to růst a dozrávat v přijímání druhých, ve vzájemnosti, ve službě.
1: Tato důstojnost je svěřena každému člověku a jeho osobní odpovědnosti. Zároveň vyžaduje také solidaritu a vzájemnou péči. Má-li být překonán bezpočet klamů a manipulací, které dosud narušují její vnímání a překážejí jejímu uskutečnění. V důsledku rozhodnutí proti důstojnosti lidské osoby napříč dějinami je také dnes člověk sám v sobě rozdělen a celý lidský život, individuální i kolektivní, se jeví jako dramatický zápas mezi dobrem a zlem, mezi světlem a tmou. Tuto situaci křehkosti a omezení však může uzdravit naděje, protože sám Pán přišel, aby člověka osvobodil a posílil tím, že ho vnitřně obnovil a vyhnal knížete tohoto světa, který ho držel v otroctví hříchu.
0: Konstituce Gaudium et Spes také potvrzuje, že lidská důstojnost se týká člověka v jeho celistvosti. Proto je třeba odmítnout dualistické pohledy. Lidská bytost je jednotou duše a těla. Redukce těla na předmět, s nímž lze libovolně nakládat, je vždy popřením důstojnosti člověka. Člověk proto nesmí pohrdat tělesným životem a je nezbytné považovat své tělo za dobré a hodné úcty, poněvadž bylo stvořeno Bohem a posledního dne má být vzkříšeno s ostražitostí, která tělu nedovolí přisluhovat nezřízeným náklonostem jeho srdce v důsledku toho, že jsme všichni raněni hříchem.
1: A konečně Gaudium et Spes také uvádí trojí nejvýraznější vyjádření důstojnosti lidské osoby. Jsou to inteligence, která činí z lidské bytosti neúnavného hledače pravdy, svědomí, jehož prostřednictvím dává člověk jednotu a smysl vlastnímu životu, svoboda, která člověku umožňuje být zodpovědným protagonistou vlastních rozhodnutí. Tyto tři rozměry jsou mezi sebou vzájemně úzce propojeny. Právě ve svědomí poznáváme pravdu jako takovou a svoboda ji může zakoušet jako svůj základ a potenciál. Duch svatý, který dává život v Kristu, nás osvobozuje a neustále nás ujišťuje o naší důstojnosti Božích synů a dcer. Vymaňuje nás z pout strachu a vede nás ke konečnému cíli, totiž k životu v plnosti mimo dosah smrti, který nám Kristus slíbil. Jedině v něm nachází tajemství člověka pravé světlo. Jen od něho přijímáme světlo v tajemství bolesti a smrti a s ním spějeme vstříc z mrtvých stání. Drazí bratři a sestry, jako bytosti stvořené k Božímu obrazu skrze Krista a s výhledem na něj, jsme přijali jedinečnou a nezničitelnou důstojnost. Přijměme za svůj úkol vždy ji podporovat a bránit ve světle a v síle Evangelia.

0: pozdravech v závěru generální audience Lev XIV. Dále apeloval na důležitost lidské důstojnosti. Zvu vás, abyste žasli nad lidskou důstojností přijatou od Stvořitele. Týká se celého člověka, neboť lidská bytost je jednotou těla a duše. Tak si uvědomíte její velikost. Najdete potřebnou sílu ji bránit a prosazovat ve svých životech.
1: Papež také srdečně pozdravil polské věřící u příležitosti oslav dožínek, které v Polsku mají silně náboženský rozměr. V těchto dnech během dožínek, kdy děkujeme za plody země, chválíme se žalmistou Stvořitele. Země vydala svou úrodu, Bůh, náš Bůh, nám požehnal. Svěřujeme Pánu práci zemědělců.

0: Díky níž nám nechybí náš každodenní chléb. Kéž Maria, nejkrásnější z květů země, chrání vaše rodiny a vaše pole. Všem vám žehnám.
1: A tutti la mia benedizione.
2: Papež Lev XIV. Přijal ve Vatikánu biskupy z celého světa, kteří se účastní setkání hnutí Focolare. Jsou mezi nimi také arcibiskup Jan Graubner a monsignor Antonín Forbelský. Svatý otec připomněl, že základem jejich společenství je vědomí Kristovy přítomnosti, neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Ústředním tématem letošního kongresu Přátel hnutí založeného Kiarou Lubichovou je výzva svědčit o jednotě. Jde o úkol, který je v dnešní době ještě naléhavější než v minulosti. Lev XIV. Poukázal na výzvy moderní západní společnosti, která trpí důsledky individualismu. V takovém prostředí bývá

0: Před naším Pánem ve svatostánku, v klidném a pozorném slavení denní modlitby církve a ve mši svaté. Tímto způsobem budete navzájem i před těmi, kterým sloužíte, svědky té jednoty, která tvoří věčný pokoj.
1: O setkání s papežem je ve Francii obrovský zájem. Očekává se, že jen v Paříži ho bude vítat až 1,5 milionu lidí. Na tiskové konferenci v síle francouzské biskupské konference to uvedli biskupové zodpovídající za organizaci papežské návštěvy. Jak zdůraznili, zájem o návštěvu projevují nejen katolíci, což svědčí o velké duchovní žízni obyvatel země.
0: Jedním z hlavních momentů papežovy návštěvy francouzského hlavního města bude bdění na stadionu Stade de France, kterého se spolu se svatým otcem zúčastní přibližně 80 tisíc mladých lidí. Bude při něm vystavena Kristova svatá tunika, přivezená z baziliky v nedalekém Argenteji. Lev XIV. Bude vůbec prvním papežem, který se bude modlit u této relikvie utrpení Páně. Vystavení svaté tuniky během modlitební vigílie 25. září bude výjimečnou událostí ze dvou důvodů. Jednak proto, že běžně není vystavena na veřejnosti. Věřící, kteří se modlí v bazilice v Argenteji, kde je uložena, mohou spatřit pouze její malý fragment. Za druhé, v průběhu staletí se stávalo velmi zřídka, že by relikvie Argentej opustila. Není bez zajímavosti, že všechna dostupná místa pro mladé byla vyčerpána během první hodiny po otevření rezervací. Tunika z Argenteil, známá jako bezešvá suknice našeho Pána Ježíše Krista, je utkaná na tkalcovském stavu jako jeden kus látky. Vzhledem ke shodě stop krve s těmi, které se nacházejí na turínském plátně a na základě mnoha dalších výzkumů, je považována za autentický Ježíšův oděv, o který podle popisu v Evangeliu svatého Jana vojáci pod křížem losovali. S největší pravděpodobností Karlu Velikému darovala byzantská císařovna Irena a do Argenteil se dostala kolem roku 815 zásluhou dcery francouzského panovníka Teodrady, která byla abatyší v tamnějším klášteře. Písemně je přítomnost této relikvie ve francouzském městě doložena až od roku 1150, kdy byla nalezena v tamnějším benediktínském klášteře a poprvé vystavena na veřejnosti v roce 1156 za přítomnosti francouzského krále Ludvíka VII. Dnes se skládá z 20 sešitých kusů. V roce 1793 ji tehdejší farář z Argenteil rozřezal, aby ji ukryl před nelítostným ikonoklazmem francouzské revoluce. Ne všechny její fragmenty se následně podařilo najít. Jeden z nich je uložen ve Vatikánu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Vítejte při modlitbě Nešpor, tentokrát z Hradce Králové. Dnes máme třetí týden žaltáře a budeme se modlit ze stránek 1085, pokud máte starší vydání, anebo 1208 ve vydání novém. Závěrečná modlitba potom bude ze stránky 1080 ve starším vydání, anebo 1687 ve vydání novém. A dnes se s vámi bude modlit Martin,
1: Milada, Michal.

0: Kajla,
1: Láďa,
2: Marie,
3: Helena.
2: Bože, pospěš mi na pomoc.
4: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
4: Jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
3: Aleluja.
2: Když krásu božích stvoření bedlivě rozvažují, divím se a k velebení tvůrce se povzbuzují. Nemohu než se diviti boží všemohoucnosti, dobrotu jeho chváliti, klaněti se moudrosti. Buď chválen stvořitel všeho, nyní i času každého.
4: Když slunce jasně svítící, zářící barvou zlatou, nevystihlou moc mající, z božských pokladů vzatou, jasným bleskem osvícenou, tvář světu ukazuje, moc boží nevystiženou, všem lidem vypravuje. Buď chválen stvořitel všeho, nyní i času každého.
3: Slavce zpívají ptáčkové, velebí tvůrce svého, jenž jim dal hlasy takové, zhynuli by bez něho. Rovněž i kvítečky krásné, rozličné barevnosti, nejsou nic než hlasy jasné, chvále boží mocnosti. Buď chválen stvořitel všeho, nyní i času každého.
5: Vidím oblohu nebeskou, hvězdami okrášlenou, dole pak širokost zemskou, kvítím přiozdobenou, a cokoliv je

0: budou s jásotem.
1: Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí.
0: Přijdou však s jásotem a přinesou své snopy.
1: Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Kdo se jí v slzách, žnout budou s jásotem.
2: Zbuduj nám, Hospodine, náš dům a chraň to. Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo hostí.
1: Když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.
0: Marné je časně vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy, neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.
1: Hle, Hospodinovým darem jsou synové, odměnou je plod lůna.
0: Čím jsou bojovníků šípy v ruce, tím jsou synové z mladých let.
1: Šťastný muž, který jimi naplň tvůj toulec, nepřijdou do hamby, když se budou v branách soudit s protivníky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zbuduj nám, Hospodine, naše město.
3: Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo, on má ve všem prvenství. Radostně děkujeme Bohu Otci,
1: že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
0: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
1: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
0: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
1: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný.
0: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
1: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
0: A on je hlava těla, to je církve.
1: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých, tak má ve všem prvenství.
0: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti
1: a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi. Tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo, on má ve všem prvenství.
3: Bohu, který má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení nesmírně vznešenější, než my prosíme nebo chápeme, tomu buď sláva v církvi ve spojení s Kristem Ježíšem po všechna pokolení na věčné věky. Amen.

0: tebe spoléhám, Hospodine, vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.
1: Na tebe spoléhám, Hospodine, vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.
0: Nezahlazuj mou

0: duši z hříšníky.
1: Vysvobodně a smiluj se nade mnou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Na tebe spoléhám, Hospodine. Vysvobodně a smiluj se nade mnou.
2: Učinil mi veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté. Velebí.
3: Má.
1: Duše Hospodina.
0: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
1: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
0: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
1: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
0: Mocně zasáhl svým ramenem, rozstýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
1: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
0: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
1: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
0: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Učinil mi veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
4: Bůh seslal svého Syna, aby nás vykoupil a svým životem nám dal příklad k následování. Pokorně ho prosme.
0: Bože, ať tě svým životem chválíme. Děkujeme ti za to, že jsi nás od věků vyvolil a povolal, abychom získali slávu našeho Pána Ježíše Krista.
1: Bože, ať tě svým životem chválíme.
5: Sjednocuj v pravdě svého slova všechny, kdo vyznávají tvé svaté jméno, a spojuj je poutem své lásky.
1: Bože, ať tě svým životem chválíme.
3: Stvořiteli světa, tvůj Syn chtěl pracovat svýma rukama mezi lidmi a s lidmi. Pamatuj na všechny, kteří si v potu tváře vydělávají svůj denní chléb.
1: Bože, a tě svým životem chválíme.
2: Pamatuj také na ty, kdo se věnují službě bližnímu, aby se nedali odradit od svého úmyslu nezdarem nebo lidskou lhostejností.
1: Bože, a tě svým životem chválíme.
6: Prokaž našim zemřelým bratřím a sestrám své milosrdenství a nevydávej je do moci zlého ducha.
1: Bože, a tě svým životem chválíme.
3: Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
3: Bože, ty jsi povolal svatého Petra Klavera, aby se stal služebníkem otroků a posiloval ho, aby jim pomáhal s podivuhodnou láskou a trpělivostí. Na jeho přímluvu veď i nás, ať i my následujeme Ježíše Krista a opravdově a účinně milujeme své bližní. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
3: Pán s vámi.
1: I s tebou.
3: Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.
1: Amen.
3: Jděte ve jménu Páně.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Po večerních chválách ve vysílání Radia Proglas uslyšíte koncert duchovní hudby. Jako první zazní Fantazie C-moll pro varhany od Wolfganga Amadea Mozarta. Solo hraje Jánoš Šebeštín na varhany.

Dozněly tóny fantazie C-moll pro varhany od Wolfganga Amadea Mozarta v podání Janoše Šebeštína. Nyní zazní misa in pro sóla, sbor a orchestr od Jana Antonína Nepomuka Brossmana. Skladba zazní v podání souboru Czech Ensemble Barok a sóla zpívají Pavla Radostová soprán, Lucie Netušilová alt, Jakub Kubín tenor a Jiří Miroslav Procházka bas. Diriguje Roman Válek.

Poslouchali jsme misu in pro sóla, sbor a orchestr od Jana Antonína Nepomuka Brossmana v podání Czech Ensemble Barok souboru. Sóla zpívali Pavla Radostová, Lucie Netušilová, Jakub Kubín a Jiří Miroslav Procházka. Dirigoval Roman Válek. Poslední skladbou dnešního koncertu duchovní hudby bude Fuga de Mol od Domenika Scarlattiho. Hraje Michal Novenko na varhany.

Dozněla Fuga de Mol od Dominika Scarlattiho v podání Michala Novenka na varhany. Ve čtení na pokračování dnes již po 17. otvíráme knihu od Sophie de Milheim s názvem Podepsána Charlotte.

V hromádce pošty, kterou paní Dekošetová každodenně dostává, je vsunuta nějaká obálka. Od smrti pana Dekošeta dostává každý den kondolenční dopisy od všech přátel a známých, kteří se s jejich rodinou stýkali. Tato znamení přátelské účasti jsou pro ní důležitá a pomáhají jí snášet nepřítomnost jejího manžela. Odnedávna dostává také tu a tam pozvání na večeři či na čaj. Čerstvá vdova se ještě zdráhá příliš vycházet z domu, ale stále více přijímá návštěvy přátel, které ji ulevují v její samotě. Písmo na obálce je drobné a nahloučené. K rukám slečny Dekošetové a slečny Serisejové. Ulice de la Plym, Lyon. Razítko nenechává nikoho na pochybách ohledně místa odeslání dopisu. La Rochelle, udává jasně. Paní Dekošetová umisťuje dopis na stůl u vchodu tak, aby byl hned na očích. Emílie jej tak okamžitě uvidí, až se vrátí.

Co si o tom všem myslíte, pane abbé? Ptá se paní Seriseová, když se obrací na mladého kněze, který od Emílie na příchodu ještě nepromluvil. Přiznávám se, že mi ten příběh připadá vzrušující, odpovídá ve vší slušnosti abbé Dibray, ale určitě ne ze stejných důvodů jako těmto mladým dámám, dodává s úsměvem. Mně se zdá, že to, co dělala Charlotte z naděje, aby zachránila věrné kněze, je odvážné a velmi krásné, odpovídá zapáleně Konstancie. Popravdě řečeno, připouští abbé Dibray, bez lidí jako ona by byl počet obětí mezi kněžími mnohem vyšší. Stačilo by přece, aby podepsali občanskou ústavu duchovenstva. Emílie promluvila nahlas, aniž by si to uvědomila. Promiňte, zamumlala, nechtěla jsem. Emílie, vy mě překvapujete, hubuje jí mírně paní Seriseová. Nechte ji, to nic není, přerušuje ji abbé Dibray. Slečna Dekošetová má právo si to myslet, navíc není sama, kdo si představuje revoluční události pod tímto úhlem. Emílie se schoulila v křesle. Kdyby to bylo možné, nejraději by se propadla do země a ukončila tak rozmluvu. Ale abbé Dibray je jiného názoru. Chápu vás, říká k jejímu velkému údivu. Je těžké si představit, že je někdo ochoten riskovat život, když přece stačilo podepsat nějaký papír a člověk by byl zachráněn. Emílie pozorně poslouchá. Jenomže to, co stálo na tom papíře, byla veliká nespravedlnost a vy jistě souhlasíte, že se člověk nemůže smířit s nespravedlností, pronáší mladý kněz. Emílie to připouští. Dívka ráda o různých věcech debatuje. Se svým otcem trávila dlouhé chvíle v diskusi na různá témata, než dokonale pochopila, oč se jedná. V čem spočívala nespravedlnost toho textu? Ptá se zájmem. Teofil se usmívá. Vypadá to na zajímavou výměnu názorů. Ten text hlásal, že kněží mají být voleni lidem, ať katolíky či nekatolíky, ale kněžské povolání není otázkou zvolení. Zde jde o něco jiného. Je to Kristovo volání, kterým se obrací na muže, kteří jsou ochotni zasvětit mu život. Abbé Dibray mluví klidným, ale pevným hlasem. V textu také stálo, že kněží bez farnosti nemají právo na kněžský status, dodává abbé. Emílie vraští obočí. Tomu nerozumí. Věděla jste, že mnoho kněží žije v klášterech a v řeholních komunitách? Ptá se jí abbé Dibray. Emílie kývne hlavou, ale bez velkého přesvědčení. Možná, že už o tom někde slyšela, ale to už je hodně dávno. Kdy a kde? Mnoho mužů činí rozhodnutí odejít ze světa a žít v klášteře, aby zasvětili svůj život modlitbě. Vysvětluje jí abbé. Emílie se podívala na Teofila. Modlitba. Pořád ta modlitba, myslí si.

0: Občanská ústava duchovenstva prohlašovala takové kněze za zbytečné, pokračuje abbé Dibray. S tím souhlasím, myslí si Emílie a dává si tentokrát dobrý pozor, aby to neřekla nahlas. Ale Teofil jakoby jí znovu četl myšlenky. K čemu to je dobré strávit svůj život v modlitbě, pane abbé? Ptá se, dívaje se na Emílii. Abbé Dibray se na něj překvapeně podívá. Vy ne, zarazil se. Teofil odvrátil svůj pohled od Emílie, podíval se na abbého, usmál se na něj a s největší vážností zopakoval svou otázku. K čemu je dobré strávit svůj život v modlitbě? Mladý kněz chvíli mlčí. Vypadá to, že hledá správná slova, aby na otázku co nejlépe odpověděl. Když se znovu pustil do řeči, vyvedl své posluchače z míry. K ničemu, usadil všechny kolem. Teofil nevěří svým uším. Naproti tomu Emílie se spokojeně usmívá. Paní Serisejová a Konstancie mají doširoka otevřené, udivené oči. Jedině pan Dnap nevypadá překvapeně. Modlitba se nehodí k ničemu, opakuje abbé Dibray. Pokud bychom ji chtěli porovnat se vším, co v tomto světě máme, nemůžeme ničím měřit její účinnost. Modlitba je nezištná, není to žádná užitečná věc. Modlitba není prostředek k dosažení našeho cíle. Modlitba je vztahem lásky k někomu, ke Kristu. Slečno de Košetová, oslovuje ji. Emílie se napřímila. Zdá se mi, že je vám velmi blízká slečna Serisejová, nemýlím-li se, konstatuje abbé Dibray. Známe se teprve krátce, ale považuji ji za opravdovou přítelkyni, odpovídá Emílie. Konstancína tvář se rozářila. Připouštíte, že toto přátelství je vám prospěšné? Ptá se dále kněz. Samozřejmě, odpovídá Emílie. Přináší mi radost, útěchu. K čemu vám ale konkrétně to přátelství je?
1: K ničemu, přiznává Emílie.
0: Jaký z něho máte prospěch?
1: Žádný.
0: A chtěla byste se ho proto zříci? Ptá se nakonec abbé Dibray.
1: Ne, vydechuje Emílie.
0: Stejně tomu tak je s modlitbou, uzavírá abbé. Nepřináší žádný konkrétní užitek, ale nemůžeme bez ní být. Modlitba je vztahem lásky, který nás živí, který nám pomáhá žít, čerpáme z ní útěchu a pokoj. Nedá se ničím měřit, ale její ovoce je nespočetné.
1: V zimním salonku Serisejových zavládlo naprosté ticho. Každý svým způsobem přemýšlí o slovech abbého Dibraye.
0: Ale proč by měl člověk strávit v modlitbě celý život? Ptá se konečně Emílie slabým hlasem. Svým životem modlitby vydávají mniši světu svědectví o tom, že existuje tak velká láska, která je hodna toho, aby jí někteří lidé zasvětili celý svůj život. A jejich příklad vzbuzuje v lidech touhu po poznání Krista.

Rochefort, 25. ledna 1794. Má drahá Elizabeth, už přijíždějí. První kněží, o nich jsem vám psala, přijíždějí do Rochefortu. Můj bože, v jakém jen jsou stavu. Mám rozervané srdce, když je vidím, jak jsou zubožení. Přijíždějí ze všech koutů Francie, někteří byli na cestě více než měsíc, než sem dorazili. Jeden z nich mi vyprávěl o jejich dlouhé a strastiplné cestě. Všude, kam přišli, se jim posmívali a týrali je. Večer je shromáždili v hospodě, kde většina z nich nocovala jen tak na podlaze, bez jakéhokoliv pohodlí. Občas se k ním dostali některé milosrdné duše a nabízeli jim pomoc. Často to však byli darebáci, kteří jen využili jejich slabosti, aby je obrali o to málo, co jim ještě zbylo. Naštěstí se našli i tací, kteří se nad nimi opravdu smilovali. Kněz, který mi to všechno vyprávěl, viděl po cestě muže i ženy, kteří poklekali, když je míjeli. Někdo ronil slzy, když je viděl putovat za jejich neblahým cílem. Je to zvláštní vidět, jak jsou lidé schopni toho nejlepšího i toho nejhoršího. Obávám se však, že to nejhorší je čeká až tady, v Rochefortu. Vězení jsou tu už tak přeplněná, že je nově příchozí naplní až k prasknutí. Tomáš Stertru tam často chodívá, aby ošetřil některé zadržené, a když se vrátí, vidím z jeho pohledu, že jejich životní podmínky jsou nesnesitelné. Nemůže mi nic říct, protože máme bez ustání Maubera v patách. A pokud mu unikne slovíčko o tom, co viděl, Maubert se otevřeně vysmívá tomu, co řekl, a dělá jen nejapné vtipy. Pan Stertru zůstává tedy raději němý a já se spokojuji s tím, že si jen představuji, co viděl. Nemáme vůbec žádnou příležitost, abychom spolu byli o samotě. A navíc cítím u našeho hostitele jakousi rezervovanost, která mi svírá srdce. Jak bych mu to jen mohla mít za zlé, vidí ve mně jen úslužnou podřízenou krvelačného revolucionáře. Jak by jen mohl uhodnout, že mezi ně nepatřím. V Rochefortu jsem se vrátila ke svým obvyklým aktivitám. Pokračuji v bedlivém naslouchání a shromažďování cenných informací od Maubera, aniž by měl o čemkoliv ponětí. Myslím si, že ten člověk je příliš samolibý na to, aby si připustil, že by ho někdo mohl přelstít. Určitě si myslí, že takové věci se stávají jiným, ale v žádném případě ne jemu. Tento stav věcí mě uspokojuje a dává mi pocit větší svobody. Ve skutečnosti se téměř nevzdaluji z domu v centru města, ve kterém žijeme. V La Rochelle to bylo jednodušší se vzdálit, protože moje skromná chýše se nacházela na okraji města a já jsem tak mohla snadněji varovat před nebezpečím lidí žijící na venkově. Zde je mnohem složitější dostat se ven z domu, aniž bych na sebe upozornila. V těch ojedinělých případech, kdy jsem opustila dům, jsem se cítila být hned špehována. Nicméně se mi podařilo dostat se několikrát na mši, protože jsem používala přemíry způsobů, jak se zbavit pomyslných pronásledovatelů. Od té hrozné noci v La Rochelle se nepřestávám mít na pozoru. Jít na mši znamená riskovat, ale zároveň to je pro mě nezbytnost. Především je mše nezbytná pro mou duši, protože setkání s naším pánem při mši mi pokaždé dává sílu a odvahu, abych pokračovala ve svém poslání, pro které je moje účast na bohoslužbě rovněž nezbytná. Během ní se totiž seznámím a poznávám s lidmi, kterým bych mohla eventuálně pomoci nebo kteří mohou pomoci zase mě. Zde jsem se také setkala s několika důvěryhodnými mladými lidmi, kteří teď tvoří mou síť. Zastavují se pravidelně pod nejrůznějšími záminkami v našem domě a já jim tak mohu předat informace, které se mi podařilo získat. Oni je pak předávají dál lidem, kterých se týkají. Naše malé sdružení je velmi výkonné. Od mého příjezdu se nám podařilo zachránit před zatčením a odsouzením více než 20 lidí. Maubertovou nejoblíbenější obětí jsou skrývající se katolíci. Jsou to také naši oblíbenci, ale z úplně jiných důvodů, naprosto opačných. Doufám, že se mi jednoho dne podaří přiblížit se ke kněžím, kteří právě přijíždějí. Ještě nevím jak, ale slíbila jsem si, že už najdu nějaký způsob. Modlete se za ně za všechny, má drahá sestro. Ať vás Bůh ochraňuje. Charlotte.

Emílie je při návratu domů ponořena do svých úvah. Po příchodu si ani nevšimla dopisu, který je položený na stolku u vchodu, a šla hned do přijímacího pokoje, kde ji už nějakou chvíli očekává její matka. Dobrý večer, maminko, říká Emílie a políbí jí na pozdrav. Čekáte na mě? Ano, přiznává matka. Jsem ráda, když tě vidím po setmění doma. Ta historie s vloupáním ještě neskončila a já si pořád dělám starosti. Buďte klidná, maminko. Právě jsem se pozdravila se strážníkem před domem, který nás hlídá. Je velký a silný a jeho hustý, impozantní knír by nahnal strachy tomu nejhoršímu kriminálníkovi. Paní Dekošetová se tiše směje. Objevili něco nového o tom vrahovi? Ptá se Emílie. Pokud vím, tak ne, povzdechla si paní Dekošetová. Obávám se, že máš pravdu. Jeden manžetový knoflík je jen chabá stopa. Já mám naopak nové zprávy, oznamuje hrdě Emílie. Jaké? Objasnili jsme jednu věc, která by nám mohla pomoci pokročit v pátrání, oznamuje dívka. Oč se jedná? Prababička paní Serisejové se narodila v Rošfóru, začíná Emílie. Zdá se mi, že jsi mi to už říkala, poznamenává paní Dekošetová. Podle pana Dnap, jednoho přítele Serisejových, který se zabývá historií, je docela dobře možné, že se Elizabeth vrátila z Anglie do Rošfóru už v roce 1798. A právě v tom roce se narodila Agáta Barbierová. Agáta Barbierová? Prababička Konstancíny maminky, vysvětluje Emílie. A bez pochyby dcera Elizabeth z Naděje, která se mezi tím stala paní Barbierovou. A to je všechno? Ptá se paní Dekošetová. Ano, proč? Očekávala jsem něco mnohem důležitějšího. Emílie je zklamaná. Zrovna když narazila na opravdu seriózní stopu, tak s ní její matka nezdílí její nadšení. Vy si nemyslíte, že je to dostatečné vodítko? Diví se. Přiznávám se, že v této otázce nejsem příliš informovaná, konstatuje paní Dekošetová. Nicméně nejsem přesvědčena, že ona, Agáta Barbierová, je dcerou Elizabeth z Naděje. Co se vám nelíbí? Ptá se zájmem Emílie. To příjmení, odpovídá paní Dekošetová. Mladá Elizabeth z Naděje odjela do Anglie tak jako mnoho dalších členů šlechtických rodin v té době, vysvětluje. Můžeme si tedy bez potíží představit, že se tam pohybovala ve stejných kruzích a stýkala se s francouzskými šlechtici, kteří emigrovali jako ona, či přímo s anglickou šlechtou. Není proto vůbec nepravděpodobné, že by se mohla zamilovat do někoho z nich a provdat se za něj. Proto předpokládám, že by měla spíš anglické příjmení, či alespoň šlechtický přívlastek D, Z a ne tak běžné jméno, jako je Barbier. Emílie se obdivuje maminčině brilantní úvaze, nicméně si nemůže odpustit jisté námitky. Existují přece šlechtická jména, jejich součástí je slovo Barbier. Namítá. Pamatujete si přece na tatínkovi známé pana Le Barbier de Rivo a pana Barbier d'Amboise. Ale paní Dekošetová ještě neřekla své poslední slovo. Řekla si mi, že jste našli odací list prababičky paní Serisejové. Jak přesně znělo její občanské jméno? Ptá se své dcery. Agáta Marie Johanna Barbierová, cituje Emílie z paměti. Nemyslíš si, že pokud by její jméno bylo jiné či delší, tak by asi určitě bylo zaneseno v této úřední listině? Nyní si Emílie opravdu přiznává, že je poražena. Úvaha její matky je naprosto reálná, přestože se pod ní hroutí její vlastní teorie.

0: Poslouchali jsme knihu Sophie de Milheim, podepsána Charlotte, kterou vydalo nakladatelství Paulinky v Praze. Četli Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

jsem řekou smutku a plyne ve mně žal. Jsem ostrý.

Srdce večer, ztrácím červen z tváře. Věčně jsem plok, jak černá Jessie. Přesto tě

0: Milé posluchačky a milí posluchači, vítám vás u pořadu Na stole je téma. Jmenuji se Kamil a pracuji v humanitární organizaci ADRA. Dnes si budu povídat se svojí milou kolegyní Bárou Bezděkovskou, vedoucí dobrovolnického centra ADRA v Praze. A povídat si budeme o dobrovolnictví. Báro, vítej ve studiu.
1: Hezký den všem posluchačům, ahoj Kamile.
0: Báro, já bych se tě chtěl zeptat, jestli bys nám na začátku mohla trošičku představit vlastně tu humanitární organizaci ADRA.
1: Ano, možná jste o organizaci ADRA už slyšeli, protože máme docela široké spektrum toho, co děláme a kde všude pomáháme. Je to zahraničí, kde máme řadu zahraničních projektů, kde se snažíme pomoci lidem tam, kde žijí a zlepšit jim životní podmínky tak, aby mohli zůstat ve svých domovech, protože to je nakonec to, co bychom chtěli asi na světě všichni nejvíc. A s tím určitě souvisí to, co děláme i tady doma, kde pomáháme lidem, ať už v jejich domácím prostředí zůstat co nejdéle tam, kde žijí, tam, kde jsou doma, anebo v jejich nových domovech, ať už je to dětský domov pro děti ze znevýhodněného prostředí, nebo pro seniory, když se dostanou ve vyšším věku do domova pro seniory, nebo lidi s nějakým zdravotním handicapem, kteří jsou v hospici či nemocnici, tak za nimi všude dochází naši dobrovolníci, což jsou, ráda říkávám, takový andělé bez křídel.
0: Andělé bez křídel, to zní zajímavě. A co je vlastně jejich posláním těch dobrovolníků?
1: Motem našich dobrovolnických center nebo dobrovolnictví, tak jak ho v organizaci ADRA děláme, je propojovat svět lidí, kteří nabízejí pomoc, s těmi, kteří pomoc potřebují. A vnímám, že dobrovolníci jsou právě ti, kteří přicházejí a jsou to velmi, velmi různí lidé, co se týče věku, vzdělání, životní situace, míst, odkud k nám přicházejí a společné mají to, že říkají, mám ve svém životě dost co dělat, ale najdu taky hodinku, dvě na to, abych tady mohla být pro druhé, protože vnímám, že je to moc potřeba. Vidím to kolem sebe a tak já k tomu chci přidat svoji ruku k dílu a svůj kousek svého času a kousek sebe, abych mohla pomoct druhým lidem.
0: Tak to je moc hezké. Zní to, že ADRA je taková propojovatelská organizace.
1: Ano, a to mě na tom moc baví. To je to, co mám na tom hodně ráda, že se potkáváme opravdu s velmi různými lidmi, ať už jsou to na straně těch našich klientů, velmi různí lidé s různými a bohatými životními příběhy a na druhé straně právě dobrovolníci, kteří, když máme trošku více času, tak si povídáme někdy o tom, co oni mají za sebou a často jsou to opravdu těžké příběhy. Nakonec každý za sebou máme svoji cestu, která je prostě specifická a život nikoho nešetří, takže i oni za sebou mají mnoho a přesto vidí, že ta potřeba někoho vedle nich je velká a že oni mohou něco ze sebe dát, tak to rádi dají. S jedním dechem vždycky dodáváme, že i dobrovolnictví má své hranice a je to velmi důležité, aby mělo své hranice a ty hranice našim dobrovolníkům říkáváme, nemáme tady proto, aby nás omezovali, ale proto, aby to dobrovolnictví nějak vymezovali a aby dobrovolníky chránili. Protože, jak už jsem řekla, oni jsou to andělé bez křídel a opravdu často mají fakt srdce na dlani a prostě jsou tady s tím, že chtějí někomu jako zlepšit jeho životní podmínky, přinést radost, přinést nějaký smysl do života, něco víc, něco hlubšího, ale někdy, často, nevím, jak to kvantifikovat, na sebe dobrovolníci kladou velká očekávání. Jo, ti naši klienti nemají jednoduché životní situace a někdy si dobrovolníci na sebe kladou velká očekávání, že jim změní úplně jako tu životní cestu těm našim klientům, že je prostě dostanou z toho jejich někdy obtížného prostředí nebo obtížné životní situace, tak se snažíme je v tom jako mírnit a říct jim, že i málo je dost a nic není málo, takže být pro ně prostě tady a teď, dát jim v tuto chvíli, v tu hodinu, kdy za nimi přijdou, svoji pozornost, laskavost, trpělivost, zájem, přijetí, je to úplně nejvíc, co jim můžou dát, i když se může zdát, že je to málo a oni často to, co naše dobrovolníky jako tíží co tak jakoby řeší a co s námi, o čem si povídáme, je, že mají pocit, že dávají málo. A my jim říkáme, no pořád je to o 100% víc než většina lidí, kteří tady chodí po ulici a tohle to nedělají, to, co vy děláte, takže to opravdu není málo a dáváte těm lidem to nejvíc ze sebe. A to, co ti naši klienti často říkají, že jim nedává, nebo někdy nedával v životě vůbec nikdo, zájem, přijetí, podporu, motivaci, laskavost, svůj zájem, svůj čas, vždyť to je to nejdůležitější a nejnedostatkovější komodita, kterou ve svých životech máme. Takže nic není málo.
0: Vypadá to, že i andělé bez křídel mají svoji pracovní dobu a své limity. A pravděpodobně na to existuje i nějaký systém, jak vlastně to člověk by mohl dělat to dobrovolnictví dlouhodobě. Zkusme se tomu věnovat za chvilku. Mě by totiž ještě teď zajímalo, jak se vlastně k práci s anděli bez křídel, tedy k práci s dobrovolníky, vůbec dostala.
1: No, to byla taky taková cesta páně, za kterou jsem mu moc vděčná, kdy já nejsem vzděláním úplně ze sociální oblasti. Mým oblastí mého vzdělání je přírodověda, jsem přírodovědec, ale přesto, když jsem dostudovala vysokou školu, tak jsem si řekla, aha, tak jsem se už o té oblasti dozvěděla všechno, co jsem chtěla vědět, už o tom v životě nechci slyšet a teď bych ráda pracovala po zbytek života s lidmi. Aha, tak jak to asi udělám? Bylo mi dáno, že prostě zrovna Adra hledala lidi do svého týmu, tak jsem si řekla, že to zkusím. Na té cestě mi zase pomohlo pár mých přátel a andělů bez křídel, kteří mě třeba na to upozornili, že taková možnost je, tak jsem si řekla, že to zkusím a ono to vyšlo. A teď jsem za pár týdnů, to bude 10 let, co pracuju v Adře a jsem za to moc vděčná.
0: Tak to je nádherný. 10 let je dlouhá doba. My posluchačům a posluchačkám sdělíme, že si povídáme s Bárou Bezděkovskou z humanitární organizace ADRA, která je zároveň vedoucí dobrovolnického centra ADRA Praha, a povídáme si o dobrovolnictví. Pojďme tady dál, když už v té práci si 10 let, to už je řada, bych řekl, dnů, zkušeností, setkání lidí. Řekni nám, co tě na té práci nejvíce baví a co tě vždycky dokáže překvapit?
1: Obojí, odpověď na obě tvoje otázky je prostě lidi. Já mám hrozně ráda a vážím si toho úplně nejvíce k tomu váže slovo, že si toho velmi vážím, že můžu vstupovat do života mnohých lidí, jak jsem zmínila, ať už je to, jsou to naši klienti, anebo dobrovolníci, a vlastně sdílet s nimi něco z jejich životního příběhu. I dobrovolníkům někdy říkáme, že my jsme taková jako třešinka na dortu v tom někdy velkém týmu lidí, kteří jsou okolo našich klientů. Můžeme si představit třeba nějakého seniora, který je v domově pro seniory, tak samozřejmě má opečování stran dostatku pokrytí těch základních životních potřeb. Mají samozřejmě personál, který o ně výborně pečuje a z toho mám vždycky velkou radost, když vidím, s jakou láskou i profesionalitou přistupují zaměstnanci různých pobytových zařízení ke klientům, tak to mě moc těší. Ale my jako dobrovolníci, nebo my z dobrovolníky tam vstupujeme v takové určité zvláštní pozici, protože ani nejsme rodina, která někdy za těmi klienty dochází a už taky má své jako určité tíhy a prostě zazněla takové, no jo, babičko, to už jsme slyšeli prostě 1000krát a už tohle je pro ně, není úplně tak vzácné. Zároveň nejsme ani ten odborný personál, který tam přichází dodat vlastně, přichází tam s nějakým úkolem pokrýt zdravotní péči nebo nějakou jako sociální, nějaký úkol v oblasti té sociální práce, a ten dobrovolník tam prostě přichází jako člověk. my i těm dobrovolníkům někdy jako je se snažíme zbavit takové zodpovědnosti, že oni říkají, já si to všechno budu umět, jestli budu znát všechny věci jako na všechny odpovědi správné, a my vždycky říkáme ne, určitě ne, ale to není to, co se od vás očekává. Tím vaším úkolem je prostě přinést tam tu lidskost. Neznat odpovědi na všechny otázky, neodpovědět na všechno super správně a všechno udělat úplně dokonale. Prostě tou vaší přidanou hodnotou a tou vaší sílou je lidskost, být tam úplně spontánně, když přijde situace, kdy nevíte, jak reagovat, říct, já teď vůbec nevím, zaskočila jste mě, vůbec nevím, co na to říct. Nebát se prostě té spontaneity a lidskosti, protože to je to, co má velkou sílu a co i slýcháme, že naši klienti potřebují, protože...

0: dobrovolníkům říct, že to je ta jejich přidaná hodnota a to, co mohou přinést a můžou se třást jako pocit, jako aby udělali všechno správně, protože nikdy všichni neuděláme všechno správně a v tom je i naše síla. A to je takový určitý jako trend, který vnímám, že za těch let, po které to dělám, že narůstá právě potřeba lidí, kteří ještě žijí ve svém prostředí, ale jsou úplně sami. A vždycky si říkám, pozor, a je to takový jako zdvižený prst pro mě, když zvednu telefon a na druhé straně se ozve dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, jestli byste chtěl zeptat na možnost, jestli by ke mně mohl někdo docházet, protože já jsem na světě úplně sám, úplně sama. Nemám vůbec nikoho. Období covidu samozřejmě velmi zahýbalo s tím, že někdy seniori říkají, ještě jsem měl nějaké přátele, nějaký svůj blízký sociální okruh, ale to se vlastně během covidu velmi změnilo. Nebo ještě jsem jako chodíval do společnosti, měl nějaké přirozené sociální vazby, ale ten covid to velmi přerušil. Někdy zmiňují, že nemají rodinu, nebo ano, ale rodina je daleko. Někdy jsou tam bolestivé, neúplně dobré rodinné vztahy a prostě ty lidi se na nás obrací s tím, že jsou na světě úplně sami. A to já si vždycky řeknu, pozor, když je tady někdo, kdo zavolá někomu úplně cizímu a řekne mu, prosím, mohl by za mnou jednou za týden někdo přijít, já jsem na světě úplně sám, tak to má prostě úplně top prioritu a něco, čemu se jako chceme a musíme prostě zákonitě věnovat, protože to je velká bolest a prostě nikdo na světě by neměl být sám.
1: Takže dobrovolník to je takový jako člověk, sám svůj, jako originál, nic nemusí předstírat, prostě být sám sebou. A je to vlastně anděl bez křídel, poslaný k tomu, kdo je sám. Tak to je nádherné poslání. A mě by teď zajímalo, a možná i posluchačky a posluchače, jak se vlastně člověk tím andělem bez křídel, čili dobrovolníkem, může stát?
0: Je to poměrně jednoduché, ale má to samozřejmě svá pravidla, protože i ta pomoc prostě není úplně bezbřehá a bezhraniční. Musíme splňovat nějaká pravidla a máme na to stanovený postup, ale není to nijak složité. Ještě jenom jako zmíním, že vždycky si říkáme, že aby se úplně ten první krok, aby se člověk jako odhodlal, rozhodl k tomu dobrovolnictví, tak se říká, že musí vlastně potkat takové 2 až 3 jako podněty, aby udělal to finální rozhodnutí, tak jo, tak jdu do toho a teď už prostě nazrál čas. Takže je-li třeba dnešní naše povídání jedním z těchto podnětů a dotýká se vás nějak, tak vás moc vybízím a zvu každého z vás. Působíme téměř po celé České republice, takže pokud by vám to cinklo na strunu toho, co byste rádi dělali, v čem byste se rádi viděli, tak určitě se ozvěte, budeme za každého z vás moc rádi. No a když teda proběhne to, že člověk jako udělá to rozhodnutí, a to je taky to, co často slýcháme, že ti zájemci k nám přicházejí s tím, že jako říkají, vždycky jsem o tom nějak uvažoval, nebo dlouho už o tom uvažuji, nebo nějak jako s ním představuju si to a teď prostě nazral čas, říkáme si výborně, to je jako skvělé, když to není úplně jako hurá rozhodnutí, to jako předpokládá to, že opravdu to má ten člověk promyšlené a že nám u toho i vydrží, což je takový náš hlavní cíl, protože to hlavní, oč se snažíme, je dlouhodobé pravidelné dobrovolnictví. Navázání těch dobrovolníků s našimi klienty na opakované dlouhodobé pravidelné setkávání, kdy ten vztah se pomalu tak jako vyvíjí a je moc prima, když nám dobrovolníci vydrží, samozřejmě všichni máme omezené množství energie a času, které můžeme věnovat druhým, ale když nám vydrží samozřejmě spíše déle než kratšej a my se snažíme je v průběhu toho provázet, podporovat a být jim ku pomoci. No ale ten proces je tedy takový, že pokud se nám přihlásí, že by měli zájem o to stát se dobrovolníkem, pozveme všechny na úvodní školení pro zájemce o dobrovolnictví, kde povídáme o tom, jaké jsou možnosti, kde se mohou zapojit. Ta naše škála, kde působíme, je opravdu široká. Myslím, že to je jako napříč republiku, ale za Prahu můžu říct, že pracujeme, jak už jsem zmínila, se znevýhodněnými dětmi v dětských domovech, klokáncích, ale i v domácnostech, v rodinách, kde jsou děti v pěstounské péči, nebo děti s vývojovými poruchami, poruchou autistického spektra a jinými. Pracujeme se seniory a zase si můžeme představit seniora v domácnosti, který ještě bydlí ve svém prostředí, nebo v pobytových zařízeních.

0: zařízeních typu domov pro seniory, ale chodíme taky do nemocnice anebo do hospice. A pak pracujeme také s lidmi s handicapem, s mentálním či kombinovaným postižením, takže ta škála je opravdu široká a na tom školní právě představujeme, jaké jsou všechny možnosti. Někdo přichází s tím, že už vím, že bych chtěl docházet právě do hospice, tam jakoby cítím to své poslání, ale řada lidí přichází s tím, že říká, vlastně ještě nevím, uvidím, co mě osloví, kde se budu cítit, že je to moje volání, takže tam se dozvědí základní informace a ještě na tom školení povídáme právě o pravidlech práva, povinnosti, které k dobrovolnictví patří. Jak už jsem zmínila, ty nemáme proto, aby nás omezovali, ale aby dobrovolníky chránili. Takže s tím vším se mohou seznámit na tom úvodním školení, pak si všechno ještě nechat usadit, projít hlavou a pokud se rozhodnou, že ano, je to, čeho by chtěl jít, tak jsme moc rádi a potom už s každým individuálně se bavíme o tom, kde, jak by se zapojili, co by je bavilo, na co se těší v tom dobrovolnictví, čeho se třeba obávají, co by tam neradi zažili a opravdu tím, že je to činnost, kterou oni vykonávají dobrovolně ve svém volném čase bez nároku na odměnu, tak vždycky říkáme, není to tak, jako že teď tady jsem a můžete na mě dříví štípat, slíknout mě z kůže, všechno vydržím, všechno snesu, tak by to být nemělo. Tak potom to je samozřejmě předpoklad, že to nemůže člověk vydržet dlouho. Takže vždycky říkáme, vůbec se nebojte hledat to, kde opravdu to cítíte dobře, kde se cítíte jako platní, kde i pro vás je to příjemné, protože to je předpokladem toho, že to bude fungovat. Ne, že to teda vydržíte jednou týdně hodinu se zatnutýma zubama a jako už to mám zase za sebou, tak by to být nemělo a opravdu věřím, že to dobrovolnictví může být pro každého moc příjemné, fajn, hezky strávený čas, něco, na co se těší a to je vlastně tím naším cílem.
1: Mm-hmm. Perfektní. Ty jsi zmínila vlastně nějaký začátek toho procesu. Mě by zajímalo a pravděpodobně i posluchačky a posluchače, jestli ten dobrovolník, ten člověk by měl mít nějaké předpoklady pro tu dobrovolnickou činnost a případně, jestli když potom máte ty individuální rozhovory, jestli je tam pro tebe nějaká červená kontrolka, která svítí a bliká a která ti říká, že tenhle ten člověk pro to dobrovolnictví určitě není tou správnou osobou.
0: Mm-hmm, to se ptáš dobře, hezky, protože jasně, je to tak, jsme prostě různí, každý je jiný a v tom povídání s těmi jednotlivými lidmi vždycky je něco, co nás jako zaujme, s čím ten člověk přichází, co říká, jak to prezentuje. Co člověk musí splnit k tomu, aby se mohl stát dobrovolníkem, tak musí být člověk. To je jako zásadní. Vlastně ta lidskost a ochota být tady pro druhé, to je asi úplně jako základní. A samozřejmě pak máme nějaká jako formální pravidla, která nám stanovuje zákon o dobrovolnictví, které je potřeba splnit, ale asi jako základní je prostě mít tu ochotu to prostě dělat. A co je ale důležité, je, a to je vlastně velké téma, obecně v pomáhání a v dobrovolnictví taky respektovat hranice. A to je velké téma, o tom hodně jako s dobrovolníky povídáme, respektovat hranice druhých, respektovat hranice dobrovolnictví jako takového, čímž se myslí ta pravidla, a velmi také respektovat hranice svoje. A možná nejčastější téma, které s dobrovolníky probíráme, když si povídáme právě o tom jejich zapojení, a co možná můžu říct, je i právě ta červená kontrolka, je, když už na začátku se ptáme, tak jo, dobře, rozhodli jste se, že byste chtěli docházet třeba tady do toho zařízení, a jako kdybyste mohli chodit, a ten člověk nám řekne, no já vlastně mám každé odpoledne volné, takže já bych tam mohl každé odpoledne strávit 4 hodinky, o víkendu třeba oba 2 dny i celý den, a ještě, nebo to můžu jako prokládat, chodit jeden den za seniory, druhý den k dětem do dětského domova, to by asi šlo. A případně si můžu snížit úvazek v práci a věnovat tomu dobrovolnictví ještě víc, tak například to jako trošku to přeháním. Ale například to je věc, kde jako řekneme, aha, dobře, takže si pojďme říct, že i hodinka týdně je úplně dost a je jako krásným darem někomu a zároveň vás nezničí. Protože prostě je to určitým způsobem náročné. To, že dáváme kus své pozornosti, svého já, své osobnosti tomu druhému člověku, je to náročné a je potřeba velmi hlídat své zdroje a to, co můžeme dát a taky si nechat kus toho kus sebe pro sebe. Takže určitě je to oblast respektování hranic. Může to být, když někdo zmiňuje, že by si toho klienta třeba, že ho může vzít jako domů, na chalupu, že spolu můžou to a ono. Zkrátka, když to trochu jako přesahuje už to, co, to, proč tam prostě přicházíme. Jo, vždycky říkáme, ten člověk má svůj život, vy máte svůj život a vy nepřicházíte mu sem ten život změnit. To jako není vaším úkolem. To po vás nikdo nežádá, to po vás nikdo nechce. Vaším úkolem, a vlastně my vždycky i máme takovou určitou jako zakázku od toho klienta, vlastně proč tam docházíme. Někdo řekne, já bych chtěl si prostě povídat, já bych chtěl někoho na povídání, na sdílení. Super. Někdo řekne, já bych někoho chtěl třeba, kdo by mě doprovázel na procházku, nemusí mě samozřejmě nosit nebo něco takového, ale prostě půjde vedle mě, půjdeme spolu, budu se cítit jistější, takže doprovod na procházku. Jo? Ale někdy jsou ti dobrovolníci trošku takový jako kreativnější, bych řekla, a prostě vlastně trochu jako nabízejí více, než je vlastně žádáno a musíme někdy malinko to jako hlídat, usměrňovat, krotit to nadšení a ty nabídky, které se hrnou ze strany dobrovolníků, co všechno by ještě mohli a co by vlastně chtěli pro toho klienta udělat, když on to třeba vůbec nechce. Takže určitě toto vnímám, že je vlastně i naším takovým jako velkým úkolem v pozici vlastně nás, kteří pracujeme s dobrovolníky, hlídat ty dobrovolníky, hlídat je samé a druhou velkou částí práce je vlastně tak jako provázet v té službě, motivovat, podporovat, uklidňovat, vést v tom, že to dělají výborně, skvěle, že jsme za to moc vděční a že to není málo.
1: Takže hlavně ty problémy s těmi hranicemi a možná nějaké počáteční obrovské nadšení, které se snažíte tlumit, aby ten dobrovolník, řekněme, co nejdéle vydržel.
0: Ano.
1: Je pro dobrovolnictví nějaký ideální věk? Nebo je pro dobrovolnickou činnost nějaké věkové rozmezí? Můžou třeba dobrovolníky dělat malé děti?
0: My, protože pracujeme se zákonem o dobrovolnické službě, máme dobrovolnickou službu akreditovánu, což je takový určitý punc toho, že to děláme prostě podle nějakých pravidel v rámci jako zákonných hranic, které jsou nějak dány právě, aby to mělo jako kvalitu ta práce, takže máme i nějaké tady zákonné podmínky a ten zákon nám stanovuje, že dobrovolníka může vykonávat člověk od 15 let výše, dál neomezeně. Takže máme teoreticky spodní hranici, horní hranici nemáme. Ale máme zároveň i třeba maminky, které dochází jako dobrovolnice se svými malými dětmi. Takže vlastně můžou se toho účastnit i děti od nula a do opravdu neomezeného věku. A je to moc hezké vidět, když se nám zapojují takto různí dobrovolníci různého věku, protože přinášejí samozřejmě něco jiného do té služby. Rádi máme, když nám docházejí, a my to třeba tak v Praze máme, že máme opravdu velmi nízký věkový průměr těch dobrovolníků. Velmi často jsou to studenti ještě středních škol, což já opravdu vždycky jako smekám a říkám si, když děti, kterým ještě není, mladí lidé, pardon, kterým třeba ještě není 18 let, říkají, jsem na střední škole, mám nějaké své aktivity, ale ještě tohle bych si ráda do života jako přidala a někdy sami říkají, prostě vystoupila trošku z té komfortní zóny a zažil takhle něco nového, to by bylo fajn, rád bych kus svého času takhle věnoval druhým, tak to mě vždycky teda, to nad tím se uzardívám, protože si říkám, že já jsem jako v tom věku dělala různé věci a přemýšlela o různých věcech, ale o dobrovolnictví opravdu ne. Takže to velmi oceňuji, je to moc hezké. A třeba některé domovy pro seniory nám říkají vyloženě, chceme tyhle ty mladé dobrovolníky. Je to moc fajn, oni přinášejí hezkou atmosféru, hezkou energii, je to prima propojování s těmi našimi klienty, je to zase tak jako povzbudí, přinese takové jako nové podněty do jejich životů, takže někdy jsou za to jako moc rádi právě za tyhle, nebo všude jsou za mladé dobrovolníky rádi, tak to je takové určité jako specifikum, ale samozřejmě máme dobrovolníky i třeba v důchodovém věku a to je zase jiné, ale má to svoji velkou cenu a velkou zkušenost, kterou oni přicházejí. Někdy právě dobrovolníci jsou jako motivací těm klientům, když jsou s těmi klienty třeba ve stejném věku, nebo někdy dobrovolník je starší třeba než samotný klient a je tam v podstatě právě takovým jako kamarádem, že už ví, co ten člověk má za sebou, už prostě si dokáže představit, že ta bolest je někdy veliká, že ta motivace ráno stát z postele je náročná, ale oni jsou zase pro ty klienty zase třeba takovým příkladem, že to jde, že jde i ve vyšším věku najít jako radost i s omezenými možnostmi, co se týče zdraví nebo jinak, ale že to zkrátka je možné, že se to dá, že se dá ten život ještě jako žít hezky a s radostí a nacházet své uplatnění i ve vyšším věku.
1: Povídáme si s Bárou Bezděkovskou z humanitární organizace ADRA, vedoucí dobrovolnického centra v Praze, o dobrovolnictví. A mě by teď, Báro, zajímalo, představím si, že bych se rozhodl stát se dobrovolníkem, absolvoval bych první, řekněme, školení, pak nějaký individuální rozhovor a pak bychom se domluvili, že bych chtěl jít třeba do hospicu nebo do domova seniorů. A jak by asi vypadala ta první návštěva?
0: Vždycky na tu první návštěvu jdeme, já nebo moje kolegyně, jdeme do toho zařízení s tím dobrovolníkem. Velice často tito naši zájemci jsou takzvaní prvodobrovolníci, že říkají, nikdy jsem nic takového nedělal, je to úplně moje první zkušenost. Takže je tam určitá, neřekla bych jako strach nebo obava, ale prostě to, že vstupují do opravdu úplně neznámého prostředí. No, říkají prostě, nikdy jsem v takovém prostředí nebyl, ale rád to jako vyzkouším a vlastně jdu do toho. Takže vždycky doprovázíme na tu první návštěvu toho dobrovolníka a v každém tom zařízení máme takzvanou kontaktní osobu, což je zaměstnanec přímo toho domova, který zná interní chod toho zařízení, zná ty klienty a je tam pro nás důležitým partnerem. Takže vždycky s tím dobrovolníkem se potkáme ještě s tímhletím zaměstnancem, může to být nějaká zdravotní sestra, aktivizační pracovník, pracovnice, sociální pracovník, zkrátka někdo, kdo tam je na to vyčleněný, má prostor se těm dobrovolníkům věnovat a takže přijdeme tam a vlastně povídáme si, představíme dobrovolníka, že je to člověk, který by rád docházel na místními klienty, ten zaměstnanec tady představí to zařízení a vlastně i zmíní, jaké by mohlo být zapojení, jak už jako reálně by mohla ta činnost dobrovolníka tam vypadat. Důležité je, že si právě ještě s dobrovolníkem povídáme nebo ptáme se ho vlastně, co on, jak on to vidí, to své zapojení, co by rád tam dělal. Jo, jak jsem říkala, oni to dělají ve svém volném čase, takže určitě nikdy nikoho k ničemu nenutíme. Když někdo řekne, já bych rád si jako s někým povídal, OK, najdeme někoho prostě, s kým budou moct trávit ten čas takto. Někdo nám řekne, já rád zpívám nebo hraju na nástroje. Výborně, určitě jako najdeme klienty, kteří tohle to mají rádi a budou moci ten svůj společný čas takhle sdílet, že i oni třeba tu potřebu mají, ale nemají tam nikoho, kdo by se jim v tomto mohl věnovat. V tom jsme moc rádi, když se dobrovolníci nebojí nám říct a my se jich ptáme. Je něco, co máte rádi, co děláte rádi, co je takové jako vaše a někdo to jako s ostychem řekne, já třeba se zajímám, nevím, o vlaky. A my řekneme, výborně, paráda, určitě mezi těmi našimi mnoha klienty najdeme někoho, či je to taky zájem, vlastně hledá někoho, s kým by mohl toto své srdcové téma sdílet. Takže jsme moc rádi, když tohle to najdeme a je to zase předpoklad k tomu, že to může mezi těmi lidmi fungovat, že to může být něco, co je zbližuje. Někdy je tím tématem duchovní oblast. A vždycky říkáme dobrovolníkům, neměli bychom být my těmi prvními, kdo vlastně tohle to jakoby nějak tlačí toto téma. Jo, můžeme to nabízet, stejně jako jakékoliv jiné téma, nejsme tady za cílem evangelizace, ale můžeme i toto nabídnout a samozřejmě také jsou klienti, kteří tuto potřebu mají a vlastně nemají s kým sdílet. Někdy to tak bývá, že jsou seniori, kteří docházeli do kostela, ale dostanou se do pobytového zařízení a tam už prostě nemůžou tuto potřebu si vlastně naplňovat, i když samozřejmě bývají bohoslužby i třeba v domovech pro seniory, ale nemohou už to tak jako prožívat tu svoji duchovní oblast tak jako dříve, nemají s kým to sdílet. Takže někdy i klient nám sdělí, byl bych rád, kdybych měl někoho, s kým bychom si mohli číst z Bible, s kým bychom se mohli společně modlit, s kým bych mohl tyto svoje myšlenky vlastně sdílet a nelekl by se toho ten člověk, protože pro někoho zase je to neúplně vlastní téma. Takže pokud i na toto najdeme vlastně dvojici, která si v tom jako sedne a vyhoví, tak je to moc fajn.
1: Mi se líbí, že hledáte vlastně, aby to kliklo, jak se říká dneska, aby to spojení bylo navázáno, aby tam ti lidé měli, ten dobrovolník a ten klient, něco společného. První návštěvu tedy máme za sebou, řekněme, že to kliklo a co potom? ten dobrovolník si, ten anděl si pak žije nějakým svým vlastním životem s tím klientem, nebo jste s ním ještě v kontaktu?
0: Mm-hmm. Když vezmeme teda ten případ, že to kliklo, což samozřejmě se stává, někdy to není hned na poprvé, ale třeba dobrovolník nám po první návštěvě řekne, no a mohl bych ještě navštívit třeba jiného klienta, řekneme jasně, určitě, takže bereme ten případ, že to kliklo. A když ale to říkáš, zrovna teďka moc ráda pozdílím zkušenost, kterou nám v tomto týdnu psala dobrovolnice, která právě se rozhodla docházet do hospice a psala nám zpětnou vazbu po prvních pár návštěvách, i že jenom nám chtěla říct, že to je moc fajn, že to prožívám moc hezky to dobrovolnictví, že to je přesně takové, jaké si myslela, že to bude, že při prvních návštěvách si právě v hospici potkala s klientem, se kterým hned došli na poměrně jako takové hluboké téma, povídali si o tom, co asi bude po smrti, sdíleli se v tom. Ona říkala, já jsem na to nebyla vůbec připravena, ale to bylo možná dobře. Opravdu jsme úplně nechali volně plynout myšlenky a domluvili jsme se, že příště se zase potkáme a vezmu si zápisník a třeba si napíšeme nějaké své myšlenky k tomu a podněty a bylo to pro mě moc hezké a moc se na ty další návštěvy těším. Takže i tak to může vypadat a jsme rádi, když tak to je, že dobrovolníci říkají, že je to pro ně moc hezky strávený čas a těší se na další návštěvy. A potom je to přesně tak, že se teda domluvíme, vlastně na té první schůzce si řekneme i jak často bude dobrovolník docházet, kdy bude docházet, je fajn, že v tom nějaká pravidelnost, je-li možno, že ten dobrovolník má takový svůj harmonogram, že může docházet pravidelně a potom už teda my víme, že dochází, nevím, každý čtvrtek odpoledne na hodinku a my s těmi dobrovolníky jsme v kontaktu. Ozveme se jim, občas napíšeme zprávu, zavoláme a ptáme se, tak co, jaký to bylo, jaké jsou vaše dojmy. Jiné je to samozřejmě po první návštěvě, po druhé to většinou bývá, no je to hustý, jako, ale super, tak jo, jsem zvědavý, jak to zase co bude příště. Tak říkáme, bezva, jenom si třeba hlídejte ten čas, jo, jako nenechte hned, jakože příště si na to udělám víc času, budu tam 2-3 hodinky, říkáme, jo, ale vůbec není potřeba, i ta hodinka je dost, ať vás to neutaví hned ze startu, jo, šetřete síly. Takže jsme s nimi takhle dlouhodobě v kontaktu, monitorujeme, jakoby to, jak se to vyvíjí, zda ten dobrovolník dochází. Samozřejmě časem můžou nastat nějaké otázky, nechci tomu říkat jako problémy, ale otázky, když se ten dobrovolník může dostat do situací, nebo vlastně jako určitě dostane do situací, které nikdy předtím nezažil, které jsou prostě nové a třeba nám sdílí, no a ten klient takhle se mě ptal na něco a já úplně nevím, jak odpovědět, co mám říct, vyřešil jsem to správně, nejsem si úplně jist, že to bylo dobře, nebo je ten dobrovolník přítomen nějaké situaci a má tam nějakou nejistotu, chce to sdílet, chce to probrat, tak od toho tady jsme. Někdy říkáme a říkáme jim i dopředu, jsme tady pro vás, neříkáme, že všechno vyřešíme, ale minimálně to můžeme spolu probrat, nejste na to sami. Určitě to není tak, že vidíme se jednou na školení, pak vás hodíme do vody a plavte, určitě ne, jsme tady pro ně.
1: Pochopil jsem tedy, že ten dobrovolník vlastně má určité zázemí, určitou podporu z organizace ADRA v nějakém pravidelném rytmu a že s nimi řešíte ty radosti i starosti. A děkuju taky za tu krásnou zkušenost. A teďko může nastat případ, protože život není jednoduchý, že si třeba ten dobrovolník s tím klientem nesedne. Co pak? Co se stane pak?
0: Jasně, úplně určitě a my to hned na prvním školení říkáme, vůbec se toho nebojte. Jo, když my tam máme na tom školení 20 lidí, tak jim vždycky říkáme, my se snažíme vybrat tu dvojici tak, aby si to sedlo, ale je jasné, že když řekneme tady vám na pravé straně a tady vám na levé straně stolu, že se prostě spolu budete kamarádit a že se prostě budete mít rádi a musíte se každý týden na 2 hodiny vídat a musí to pro vás být příjemné, tak to samozřejmě, tak to zkrátka v životě nefunguje. Jo, všichni víme, že ať jsme staří nebo mladí, prostě máme určité jakoby preference nebo prostě nějak to cítíme, že s někým nám to klape, s někým ne, to je úplně přirozené a vůbec není potřeba se v tom nějak jako tlačit, protože to prostě nejde, to prostě nefunguje. A vždycky říkáme, ta naše škála, kam můžete docházet, ta naše škála našich klientů je prostě nekonečno, je N+1. Takže věřím já, že opravdu ke každému dobrovolníkovi můžeme najít ideálního klienta a každému klientovi můžeme najít ideálního dobrovolníka. někdy se to nepovede hned na první dobrou, ale to vůbec neznamená, že to prostě nefunguje, že nejste vhodní na to dobrovolnictví. My vždycky jim říkáme, opravdu dejte tomu šanci, když to nebude úplně vončo, jasně, tak zkusíme vás propojit s někým jiným. A ta zkušenost opravdu je taková, že a sama jsem u toho byla několikrát přítomná, že jsme prostě byli u toho klienta a prostě po první návštěvě jsme jako odešli a ten dobrovolník řekl, no tak to byla teda síla, to úplně nevím, jestli dám. Říkám, jasně, tak sami si řekněte, chcete ještě tomu dát po druhé šanci, chcete se s tím klientem ještě potkat, můžete, nemusíte, cítíte se v tom svobodně. A někdy řeknou, jo, tak ještě příště a uvidím, jak to půjde. A pak třeba řeknou, jo, vlastně jako fajn, a někdy řeknou, no, úplně se na to necítím, zkusíme najít někoho jiného, jasně, určitě můžeme. A ke stejnému klientovi jsme za týden šli prostě s jinou dobrovolnicí a ta byla nadšená, sedli si úplně krásně, prostě nic nebyl problém a do dneška se tato dvojice už asi 3 roky potkává a je to pro ně moc fajn, takže opravdu to jde, může to být moc fajn a toto ráda dobrovolníkům říkám, že dobrovolnictví je z obou stran dobrovolné. Vy sem přicházíte a můžete si říct, s kým se chcete potkávat a buďte si naprosto vědomi toho, že i ten klient může po první návštěvě říct, no dobrý, ale už mi ho nevoďte, jo, děkuju pěkně. Naprosto mají i oni svobodu, jo, tím, že vyjádřili, že chtějí mít dobrovolníka, vůbec nemusí znamenat, že to jako musí vydržet úplně s každým. I oni chtějí ten čas jako prožít hezky a příjemně a není to tak, že ti klienti tam musí to dobrovolnictví vydržet. Nikdo by prostě neměl nic vydržovat a mělo by to být příjemné a může to být příjemné, tak tomu prostě dejme šanci a věřím, že to tak může být.
1: Říká Bára Bezděkovská z humanitární organizace ADRA, vedoucí dobrovolnického centra ADRA v Praze. Možná by naše posluchačky a posluchače i zajímalo, jak vlastně široká je ta oblast toho dobrovolnictví, nebo možná specificky třeba pro Prahu nebo pro Českou republiku, kolik vlastně takových dobrovolníků jako máme?
0: Na začátek moc ráda musím říct, že ten počet dobrovolníků, které v organizaci ADRA zapojujeme, je každoročně vyšší a vyšší. Z toho mám velkou radost, protože zároveň samozřejmě i ve společnosti je ta potřeba těch dobrovolníků vyšší a vyšší. Takže z toho jsem ráda. Nám se v Praze hlásí pořád velké množství lidí, kteří chtějí dělat dobrovolnictví a v tom taky vidím jako narůstající trend. Někdy si říkám, za co mohu-li říct třeba jednu věc, za kterou covidu a těmhle těm takovým mimořádným událostem jako vděčíme, je to, že podle mě stoupá povědomí o dobrovolnictví a narůstá jako dobré jméno toho dobrovolnictví, což je super, že to začíná být takovou určitou jako platnou složkou té občanské společnosti. Lidi začínají podle mě víc vědět, co je dobrovolník, co je dobrovolnictví, že to nejsou nějací v uvozovkách partizáni, kteří prostě vlastně nikam jako v systému nepatří a jsou vlastně tak trošku jako divní, protože kdo by v dnešní době dělal něco zadarmo pro druhé, že? V tom je jako něco podezřelého. Takže jsem moc ráda, že to dobrovolnictví jako nabývá na dobrém jméně. Tomu jsem moc vděčná, jsem na to hrdá, že vždycky říkám, že dobrovolnictví nejlépe promuje sebe samo, že dobrovolníci dělají to nejlepší jméno a to nejlepší reklamu tomu dobrovolnictví tím, že ho dělají a že ho dělají prostě dobře. Tak z toho máme velkou radost. A my v Praze ročně zapojíme zhruba 250 dlouhodobých dobrovolníků a dalších zhruba 150 jednorázových, krátkodobých lidí, kteří řeknou, nemůžu chodit každý týden, ale můžu třeba 2x za rok a připojí se k nám na různé takové jednorázové akce. Takže v Praze jsou to taková čísla a v celé České republice my máme 15 takových dobrovolnických center, působíme ve více než 50 městech a celkově jsme v minulém roce zapojili 2500 dlouhodobých dobrovolníků a ještě asi 1500 krátkodobých těch jednorázových. Takže za každého jsme opravdu moc vděční. V celkovém součtu minulý rok dobrovolníci věnovali přes 80 tisíc hodin svého volného času druhým lidem bez nároku na odměnu. Prostě ať mi nikdo neříká, že se dneska zázraky nedějí. Dějí a velké.
1: Báru, ty jsi zmínila, že vlastně i to povědomí o dobrovolnictví narostlo ve společnosti během covidu. Samozřejmě těch mimořádných událostí bylo více, ať už to bylo tornádo na Moravě, válka na Ukrajině, která stále trvá, nebo naposledy taky na Moravě povodně. Jakou roli vlastně hrají tihleti naši dobrovolníci, řekněme pravidelní, během těch krizí? A jestli máme i nějaký další dobrovolníky, kteří se k nám právě připojují během těch mimořádek?
0: Ano, myslím si, že v tom jako vděčíme dobrému jménu organizace ADRA, tomu, že ji máme za zády a že už má jako letitou tradici v České republice, protože máme velkou výhodu právě v těch tisících našich dobrovolníků, kteří jsou na nás už navázáni. A tím, že to nejsou úplně náhodně lidé z ulice, ale vlastně tím, že už s námi spolupracují, známe je do určité míry, museli vlastně projít setkáním u nás, musí nám vždycky k tomu ještě, nezmínili jsme, ale i tomu dobrovolnictví patří nějaká administrativa, musí nám prostě dodat potřebné dokumenty, smlouvu o dobrovolnické službě, výpis rejstříku trestu. Máme tyto lidi určitým způsobem prověřené a je skvělé, že tak, jak se přihlásili k dobrovolnictví v klidových dobách, tak jakmile je nějaká ta zvýšená potřeba, ať už je to povodeň, ať už je to tornádo, prostě okamžitě tito lidé, a samozřejmě to se spoustou dalších, ale jsou prostě připraveni, říkají, můžu, teď prostě tady a teď udělám to. Je, co je potřeba. Jsem tady, jsem ready. Je super, že tyto lidi vlastně můžeme hned poslat do té pomoci.
1: Mě by, a možná i posluchačky a posluchače, zajímalo, když ty máš letité zkušenosti s dobrovolníky a věřím, že taky s klienty, jestli třeba ti dobrovolníci nebo klienti se v průběhu času nějak jako mění díky těm dobrovolnickým programům a těm návštěvám a tomu kontaktu.
0: Samozřejmě pro ty klienty je to nenahraditelná součást života. Jak říkám, něco, co někdy říkají, to ještě nikdy nikdo pro mě neudělal. Takhle ještě nikdo se mnou jako nemluvil. To je moc pěkné. Ale je v tom velká bolest. Já v tom samozřejmě cítím velkou bolest, když nám někdo opravdu už v seniorském věku řekne, ještě nikdy ke mně nikdo nebyl tak laskavý a tak jako trpělivý. Tak je to dojemné a je v tom velká síla a velká zase motivace pro toto dělat dál. Stejně tak, když docházíme k dětem do dětského domova, kteří už v malém věku za sebou mají opravdu, někdy říkám, odžito na 5 životů, už toho mají za sebou jako hodně. A opravdu v jejich životě často nikdo jako nebyl takový, kdo by prostě tady byl úplně pro ně, dělal s nima to, co chtějí, bral je takové, jak jsou. Samozřejmě vůbec nechci snižovat tu pozici pečujícího personálu, který jako pokrývá ty základní jejich potřeby a pečují o ně jako se vší láskou a možnostmi, které mají, ale ten dobrovolník je tam s tím časem, jo. Když třeba zůstaneme u těch dětí, tak v těch pobytových zařízeních oni žijí v rodinných skupinách po třeba 5 a mají tam k sobě pečovatelské tety, jak se jim říká, prostě tety pečující a jedna nebo dvě tety jsou tam prostě na těch 5 dětí, což je jako velmi náročné. Každé to dítě má své specifické potřeby, každé za sebou má svůj příběh. A když je tam ten dobrovolník, který je tady na hodinku, dvě, prostě pro to dítě úplně tak, jak je, když ono má prostě bolest a plaká, tak ten dobrovolník tam je s ním u toho, nesnaží se ho nějak jako napravit, měnit, prostě bere ho takové, jaké je, se vším, co to dítě zvládá, nezvládá, něco mu jde líp, něco mu jde hůř, v něčem se mu daří, něco je pro něj obtížnější. No, tak jo, tak je prostě takové. A to je velká síla, je to obtížné. Všichni víme, že tohle je prostě těžké, že někdy chceme jako měnit, chceme něco víc, chceme ty věci posouvat, ale možná prostě jenom jako být tady a teď a brát to tak, jak to je prostě dost. A je to, co je nejvíc potřeba, no.
1: Já mám pro tebe teďkom takovou trošku kontroverzní otázku. Představ si, že by si nepracovala v humanitární organizaci ADRA a měla by si jinou práci. Stala by ses dobrovolnicí?
0: O, to je opravdu otázka, ale ano. Já i ve své práci občas chodím dobrovolničit v tom smyslu, že já mám moc ráda hudbu a hraju na nástroje, takže když je jako možnost, tak vždycky jdu jako dobrovolník vlastně do domova pro seniory třeba hrát na kytaru nebo na klavír a mám to strašně ráda a mám to i si vždycky říkám prostě ve své pozici, kdy hodně mé práce jako v kanceláři a prostě komunikuji s dobrovolníky a je to vlastně takovou administrativa, tak si říkám, moc chci si zachovat to, potkávat se s těmi dobrovolníky, ale potkávat se i s těmi prostě klienty, opravdu prožívat to, co prožívají, zažívají naši dobrovolníci, pořád ví znát jako ten terén a to, do čeho oni jdou. Pořád tam mít v situacích, kdy jsou náročné situace s těmi klienty, někdy jsou prostě smutní. A to nám dobrovolníci sdílejí. Já taky jsem to zažila, že prostě jsem tam s tím seniorem třeba a on ani nemluví, prostě je velmi smutný, někdy pláče. A tím naším úkolem není říkat, ale dobrý, teď v pohodě, teď jste ještě mladá, krásná, to bude všechno dobrý. Ne, prostě ten člověk v tu chvíli potřebuje plakat a evidentně se s námi cítí natolik bezpečně, že si to dovolí v naší přítomnosti, to je velký jako dar, samozřejmě určitá jako zátěž, ale prostě jo, teď to asi potřebuje a mám-li já mu pomoct a přicházím s tím, že chci pomoct, tak možná teď je mým úkolem tady prostě 10 minut, 15 minut sedět, třeba toho člověka držet za ruku a prostě být tiše a dát mu tu možnost, že prostě může plakat, že může vyjádřit svůj smutek, že může to, co je v něm, prostě pustit. A nečeká on, že jeho problémy vyřešíme, že ho zachráníme, prostě jenom si potřebuje ulevit a tak ten můj úkol je možná být tady a teď pro něj a ani nic neříkat, prostě tichá přítomnost, dát mu najevo, že na to není sám. Takže ano, chodím já občas dobrovolničit, mám to moc ráda a kdybych měla jinou práci, a tak to vlastně i bylo, tak jsem se já dostala k dobrovolnictví, že jsem prvně byla sama dobrovolníkem a potom, až se to stalo mým zaměstnáním a jsem za to moc vděčná.
1: Mám tady jednu otázku, která mi trošičku vrtá hlavou. Dobrovolníci pracují zdarma, ale ty nepracuješ zdarma.
0: Ano.
1: Kde se vlastně ty peníze v těch dobrovolnických programech berou, nebo potřebujete vůbec peníze?
0: Ano, a když má práce i mým hobby, tak zároveň je to prostě zaměstnání a je nevyvážitelné to, co dobrovolnictví stojí oproti tomu, co dobrovolníci dávají. My tomu neříkáme dobrovolnická práce, je to dobrovolnická služba. A když si představíme našich, dejme tomu v rámci našeho pražského dobrovolnického centra 250 dlouhodobých dobrovolníků, kteří chodí opakovaně na návštěvy ke klientům, tak za nimi stojíme v dobrovolnickém centru 3. Dohromady máme tady 2 plné úvazky a to je vlastně to, co je tím propojovatelem dobrovolníků s klienty a vlastně tím, co dává určitou záruku kvality té služby, kterou poskytujeme, dlouhodobost a podporu našim dobrovolníkům. To je to hlavní, co my jim můžeme dát a co je v té službě potřeba, protože jsou tady lidé, kteří chtějí pomoct, jsou tady klienti, kteří pomoc potřebují, ale ty dvě skupiny by se nepotkaly, kdyby nedošlo k tomu propojení. Ale to je jenom jedna část. Jedna část je tedy dobrovolníky s klienty propojit a druhá část je v tom být s nimi. Nenechat je v tom samotné, protože je to nějaká nová zkušenost pro dobrovolníky v životě, jak už jsem zmínila, oni nejsou profíci, jsou to prostě amatéři, laici, jsou to prostě lidé a dostávají se do nových, pro ně nepoznaných situací, ve kterých někdy potřebují ujistit, pomoct, navést, trochu usměrnit něco v tom, co probíhá. Takže v tomhle tom je náš úkol. My jsme tady pro ně, telefonujeme si, píšeme si, ptáme se, jak to probíhá, snažíme se řešit situace, které nastávají a zkrátka nenechat je v tom samotné, protože to je zase předpokladem k tomu, že oni v tom dobrovolnictví vydrží dlouho, že bude pro ně příjemné a že to bude přínosné pro obě strany. Takže úkolem mým a mých kolegyň koordinátorek dobrovolníků je tedy dobrovolníky podporovat, motivovat, ale i dávat dobrovolnictví hranice, nějaká pravidla, komunikovat i s klienty. Ptáme se i klientů, jak jim vyhovuje dobrovolnictví, jestli jim to sedí, jestli je něco, co bychom mohli nějakým způsobem vylepšit, jak bychom to mohli udělat tak, aby to bylo prostě pro obě strany fajn a příjemné, tak, aby to splňovalo to, co to splňovat má, aby to prostě dávalo radost a život.
1: A na co konkrétně ty peníze jsou potřeba? Teda je to potřeba na vaše platy, na telefonní poplatky?
0: Ano.
1: Na co všechno? Co tam všechno je zahrnuto?
0: Uh-huh. tou naší největší silou je prostě ta lidská síla. To, že my jsme tady jako lidi pro ty dobrovolníky. Jo? Vždycky říkáme, my nepotřebujeme materiál, my jako nenakupujeme žádné věci. Dobrovolnictví není o věcech, takže ani my nepotřebujeme nějaký jako velmi materiál, ale potřebujeme tady být my jako lidi. Takže my jako koordinátoři jsme tady pro naše dobrovolníky, píšeme si, voláme si, takže ano, hodně naší práce je v terénu potkávat se s klienty, ale druhá polovina práce je prostě v kanceláři, na telefonu, píšeme si mailíky s dobrovolníky, vedeme samozřejmě administrativu a všechny formality, které nám stanovuje zákon, takže to je prací náš koordinátorů a koordinátorek dávat tomu dobrovolnictví kvalitu, hranice a nějaká pravidla.
1: Děkuji, Báro. Kdybych byl bohatý člověk, určitě bych poslal do dobrovolnického centra 1 milion korun.
0: Děkujeme a ráda bych řekla, že nikdo nejsme chudí, všichni jsme bohatí svými dary.
1: A já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Povídali jsme si s Bárou Bezděkovskou, vedoucí dobrovolnického centra ADRA v Praze, o krásách i úskalých lidské solidarity v dobrovolnictví, o tom, co si pod tím dobrovolnictvím máme představit, co to skutečně znamená, že je to vlastně zadarmo, ale že to přináší tomu dobrovolníku, tomu člověku, který dává, tak také něco přijímá. Ještě se tě zeptám na závěr, jestli chceš mít nějakou závěrečnou myšlenku.
0: Určitě jsme tady pro každého, bez rozdílu, jak na straně klientů, tak na straně dobrovolníků, takže pokud by vám to cinklo na strunku vašeho srdce, neváhejte se nám ozvat, budeme moc rádi. Rádi vás zapojíme do dobrovolnictví a najdeme místo, kde byste se vycítili dobře a mohli jsme využít vaši ochotu a vaše dary. Tak jsme tady pro vás, jsme tady jedni pro druhé společně. Děkujeme.
1: Děkujeme.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej, zasnítku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblásku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

pořád, je to život náš. Ne, to v pohádkách nikdy není, co to znamená a žili šťastně až do smrti. Ne, to v pohádkách nikdy není, kolik život přinese.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Na Rádiu Proglas je nyní čas na duchovní slovo, které je z knihy Prameny světla od kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: V následujícím úryvku z knihy Tomáše kardinála Špidlíka Prameny světla si ukážeme několik přirovnání, která používá svatý Ignác k tomu, aby popsal působení ďábla, případně andělů na duši člověka. Není nutné se pozastavovat nad dobově podmíněnými prvky jednotlivých obrazů. Duchovní skutečnost, kterou popisují, velmi přesně vystihuje zásady vnitřního života. Kdo své vlastní myšlenky sleduje a zpytuje, naučí se mnoho ze zkušenosti. Ta je tu nesrovnatelně cennější než teoretická pravidla a návody. A přece několik takových zkušeností si svatý Ignác zaznamenal ve formě přirovnání. Jsou prostá, ale zdařilá. Nepotřebují ani komentáře, proto uvedeme přímo text. Náš nepřítel si počíná jako žena. Jako ona je i on slabý a rád by se dělal silným. Když se žena hádá s mužem, bývá tomu tak, že pozbude odvahu a dá se na útěk, když se jí muž rázně postaví. Začne-li naopak utíkat a pozbývat odvahu muž, je zlost, mstivost, zuřivost a rozlícenost ženská skoro bezměrná. Právě tak ochabuje, pozbývá mysli náš nepřítel, jeho pokušení se dají na útěk, když se ten, kdo se cvičí v duchovních věcech, postaví rázně nepřítelovým pokušením a když dělá právě naopak. Začne-li mít však člověk strach a pozbývá-li odvahu, když se dostavilo pokušení, není na zemském povrchu šelmy tak zuřivé, jako je nepřítel lidské přirozenosti. V rozlícené zlobě sleduje svůj prokletý cíl. Nepřítel si také počíná jako záletný milovník, který chce zůstat v tajnosti a neprozrazen. Když záletník mluví s nekalým úmyslem a svádí dceru dobrého otce nebo ženu dobrého manžela, má zájem na tom, aby jeho slova a namlouvání byla potají. Náramně se mu nelíbí, když dcera otci nebo žena manželovi prozradí jeho záletná slova a ničemný záměr. Snadno si totiž vypočítá, že se za početným podnikem nepochodí. Zrovna tak nepřítel lidské přirozenosti si přeje, aby byly přijaty a zachovány v tajnosti ošemetnosti a namlouvání, které předkládá spravedlivé duši. Když je ona však prozradí svému dobrému zpovědníkovi nebo jiné duchovní osobě, která zná jeho klamy a úskoky, náramně ho to tíží. Vypočítá si totiž, že se započatým úskokem už nepochodí, protože jeho šalby vyšly navenek. Také si nepřítel počíná jako nějaký vojenský velitel, který by rád něco dobil a plenil. Když se vojevůdce a velitel vojska položí táborem, začne ohledávat opevnění, zkoumá plán pevnosti a pak na ní útočí z nejslabší strany. Právě tak obchází nepřítel lidské přirozenosti a prozkoumává všechny naše ctnosti božské, základní, mravní. Napadne nás pak a snaží se nás dostat do své moci tam, kde našel, že jsme, pokud jde o věčnou spásu, slabší a ubožejší. Duše těch, kdo postupují od dobrého k lepšímu, se dobrý anděl dotýká jemně, lehonce a lahodně, jako vodní kapka, která proniká do houby. Zlý duch se jí dotýká zhorta, s hlukem a neklidem, jako když kapka vody pleskne na kámen. Těch, kdo postupují od zlého k horšímu, se obojí duch dotýká opačně. Důvod je ten, že stav duše je andělům buď opačný, nebo podobný. Když je opačný, vnikají slomozem, dají se pocítit, postřehnout. Ale když je stav duší podobný, vstupují mlčky jako do vlastního domu otevřenými dveřmi.
0: Slyšeli jsme duchovní slovo kardinála Tomáše Špidlíka z knihy Prameny světla. Četl pro vás Martin Holík. Blíží se půlnoc a my nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Milí posluchači, zdravím vás z festivalu United a vítám vás v pořadu Na stole je téma. Mé jméno je Jana Rambousková a právě se nacházím ve Vsetíně, kde přetáčím nějaké pořady. Třídenní program festivalu United je kromě hudebního programu také plný workshopů a přednášek a jedním z nich byl i workshop o investování s podtitulem Jak vydělat a nenaletět, který vedl Michal Soukup. Michala Soukupa jsem si teď na chvíli vzala stranou a budeme si spolu o investování povídat. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
1: Děkuji za pozvání a krásný den všem posluchačům.
0: Festival United je křesťanský festival, kde jsou často otvírána témata týkající se víry nebo vztahů. A investování je téma, které bych tady úplně nečekala. Jak souvisí investování nebo chceme-li finanční gramotnost s křesťanským životem?
1: Tato otázka má vlastně dvě roviny, jak se na ní dá odpovědět. První rovina je ta, že když bychom pořádně četli Bibli, tak se v Bibli o penězích a o majetku mluví násobně častěji než o spasení nebo o Duchu svatým. Takže očividně i Pán Bůh cítil za důležitý, aby nám o tom tématu pověděl, dal nám nějaký rady a vlastně Bible samotná ukazuje některé zajímavé principy k investování a o tom, jak se máme o peníze starat a jak se o ně ale starat nemáme, že se nám nesmí stát Bohem, že pořád je to jenom svěřená část jim, aby my jsme s těmi penězi něco mohli udělat, něco dobrého pro ostatní nebo pro sebe. A ta druhá rovina zní, že nežijeme ve vzduchoprázdnu a jenom Biblí se člověk nenají a vzhledem k tomu, že investování je dneska opravdu masivně dostupné doslova každému i díky aplikacím do mobilu, tak se s tím mladí lidé potkávají a věřím, že je dobré a moudré jim vlastně upozornit na to, co jsou dobré principy a na co si mají dát pozor.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme, k tomu, jak vůbec chápat peníze, finance, jak k tomu přistupovat. Ale teď bych vás poprosila, jestli se můžete posluchačům představit, jak dlouho už se investování věnujete a jakou vazbu máte s festivalem United.
1: Tak, já se věnuju investování od roku 2008, to znamená, je to 18 let, nepřetržitě, ať už na profesní rovině, anebo na té svojí soukromé rovině, kde se učím porozumět tím principům a mechanismům, které investování nebo celá ta džungle investiční vlastně jako nabízí. A s festivalem United se znám popravdě tak, že mě někdo, a do dneška nevím, kdo doporučil, že na tohle téma bych mohl být vhodný řečník. Jednak tím, že jsem upřímně věřící, aktuálně pracuji v Křesťanské akademii mladých, takže mám i blízko vlastně k mladé generaci a věřím tomu, snad doufám, že umím to té mladé generaci předat tak, aby to bylo srozumitelné a užitečné.
0: Takže pokolikáte už vás tady účastníci mohou potkat na festivalu?
1: Myslím si, že to je po třetí.
0: Pojďme se teda teďka pustit do toho, k čemu jsou nám vlastně peníze. Co to vůbec je, jak k ním můžeme přistupovat?
1: Je moc dobrá otázka. Peníze jsou zdroj. Nikdy by neměly být cílem. A ten zdroj znamená, že když mám peníze, můžu si koupit dům nebo auto, nebo můžu třeba zafinancovat a sponzorovat festival jako United. To znamená, k penězům bychom měli mít takový vztah, že jsou zdrojem a naopak nejsou cílem, protože ve chvíli, kdy se stanou cílem, tak velmi snadno se můžou stát i Bohem.
0: K čemu teda vůbec je pak to investování? Je to nějaký systém, jak zbohatnout, nebo je to, jak třeba ochránit naše finanční prostředky, aby je nepohltila inflace?
1: Zase má ta odpověď dvě roviny. První je ta křesťanská, byly nám Bohem svěřeny zdroje a Ježíš říkal to podobenství o třech služebnicích, kde pochválil toho, který mu z 10 hřiven vyrobil další 10 a vynadal tomu, který tu jednu zakopal a doslova mu vynadal, že měl tu hřivnu aspoň dát penězoměncům, aby vynesla úrok. Takže z toho křesťanského pohledu vnímám osobně peníze jako zdroj, který mi Pán Bůh svěřil, aby dělali něco dobrého, ať už pro mě, pro moji rodinu, pro moji církev, pro církev obecně, nebo i pro moji komunitu, když třeba budu chtít spolu s ostatními sousedy postavit na sídlišti dětské hřiště, tak můžu prostě použít své peníze k něčemu dobrému. A pak ta druhá rovina, čistě praktická, žijeme ve světě, kde investování je nejenom běžné, ale i důležité. Součástí investiční hry, kterou si mohli posluchači zahrát na letošním Unitedu, na mém workshopu, tak vlastně byla i možnost investovat přes spořící účet a ta investice byla na konci hry v plusu. Jenomže když jsme spočetli inflaci za tu dobu, tak byla hluboko v mínusu. A vlastně investování, rozumné investování, je nutnost, jak nenechat peníze, které jsme vydělali prací, vlastně znehodnotit inflací.
0: Takže teď teda předpokládejme, že nám to nějak dává smysl, že peníze nejsou jen o tom, že vyděláváme nějak zaměstnání a pak je teda třeba buď to šetříme doma v kasičce, anebo je teda dáme na nějaký ten spořící účet. Předpokládejme, že se chceme o ty prostředky nějak postarat. Tak jaké jsou možnosti? Já vím, že je jich obrovská spousta, tak jestli bychom teď tady mohli představit ty nejzákladnější možnosti.
1: Tak na krátkodobé rezervy je dobrý spořící účet. Když odejde pračka, tak šáhnu na spořící účet, vytáhnu 12-15 tisíc, koupím si pračku a postupně, třeba nějakou měsíční úložkou, tu rezervu na tom spořícím účtu zase zpátky obnovím. Ta rezerva by měla být zhruba alespoň 3 až 6 měsíčních nutných výdajů domácnosti, aby když přijde nějaká nečekaná událost, tak aby rodina mohla šáhnout do těch rezerv. Pak jsou střednědobé rezervy. Tam je dobré, aby ty investice byly směřované do něčeho, co má takzvaně malou volatilitu, neboli kolísavost. A ještě jednodušeji, jak moc rychle jde ta investice do plusu nebo do mínusu. Takže když je nízká volatilita, tak třeba výnos je od 2 do 5%. Když je vysoká volatilita, tak je od minus 30 do plus 30. Takže na ty středně dobré investice je fajn použít třeba nějakou formu dluhopisového nebo realitního fondu, kde ten výnos je velmi často jako v plusu, ale malý procenta nebo menší. A na ty dlouhodobé investice se nemusíme bát zažít i nějaký jakože složitější období na burze a můžou být zajímavý smíšený nebo akciový fondy.
0: Takže vy jste teda zmínil dluhopisy, reality, spořící účet, nějaký fondy, podílový fondy. Jak tomu můžeme rozumět? Těch fondů je obrovské množství. Máme fondy v bankách, které nabízí jako bankovní produkt. Pak máme fondy, které nabízí nebankovní instituce. Co byste třeba doporučil, nebo jak se v tom zorientovat?
1: No, to je otázka za milion, protože v České republice, někdo to spočítal, si můžete koupit 10 000 různých fondů. A tím, jak jsou nám dostupné vlastně i mobilní aplikace, kde můžeme investovat přes platformy, které nemají sídlo v Evropské unii, tak tohle číslo je dneska poměrně ještě větší. Takže je na 10 000 a možná i více jako způsobů, kam všude se dá investovat. Zjednodušeně řečeno, můžete vybrat buď to konkrétní akci, kterou si koupíte v Česku, třeba akcie ČEZu. A tu máte, a když ČEZ vydělává a jeho hodnota roste, tak vy vyděláváte, když se něco stane, levná elektřina, najednou dojde jaderný palivo nebo něco, co ohrozí to hospodaření ČEZu, tak vy proděláváte. A je to konkrétní akcie. A když takových akcí bude hodně, tak vy, abyste si je všechny koupila, tak byste musela investovat třeba 20 tisíc. Ale vy máte jenom tu svoji pětistovku, kterou chcete investovat. A od toho existují ty podílové fondy, ať už otevřené podílové fondy, nebo dneska jsou hodně moderní ETF fondy, třeba se k tomu někdy dostaneme to vysvětlit. Takže to jsou prostě podílové fondy, kdy vy si kupujete podíl v tom fondu a ten fond za vaše peníze a dalších tisíců dalších lidí má velký balík peněz a díky tomu může koupit mnoho různých vlastně akcí, mnoho různých firem a díky tomu takzvaně diverzifikuje nebo rozkládá to riziko. Když jedna z těch firem špatně hospodaří a její akcie prudce klesne, tak vy tím, že máte peníze v tom fondu, tak tu ztrátu vlastně téměř nevidíte, protože těch firem je tam dalších 100. Takže vlastně vy tu ztrátu vidíte na jedné setině toho vašeho majetku. A poznáte ten propad až ve chvíli, kdy třeba je v recesi ekonomika a klesají akcie všech firem. Tak pak to poznáte i vy v tom fondu.
0: Takže teď jste popsal hezky, jak vlastně fungují ty fondy, což je pravděpodobně pro začátečníky v investování rozumnější, než koupit tu akci. Ale přece jenom, kdybychom chtěli koupit tu akci, tak jak to uděláme? Potřebujeme nějakého broukera. Kdo je to vlastně broker, kde ho hledat a co musíme všechno absolvovat před tím, než konečně koupíme tu akci?
1: Teď schválně to hodně zjednoduším, takže prosím všechny posluchače, kteří se v tom vyznají víc než já, aby mě nechytali za slovo, ale pro laiky, čistě zjednodušeně, broker je firma, která může kupovat ty akcie na trhu, kam vy se jako jednotlivec nedostanete.
0: Pardon, jakože vůbec to není možné, to znamená, že kdybych se třeba já chtěla stát brokerem, může se to stát?
1: Může, ale stojí to hodně moc peněz a je tam obrovský, řekněme, uživatelsky nepříjemné legislativní kolečko, co všechno se musí splňovat. Takže pro laika je mnohem jednodušší najít si buď to banku nebo broukera, makléře, zprostředkovatele. Oficiálně se mu říká investiční zprostředkovatel, který vám zprostředkuje nákup toho aktiva, konkrétně třeba té akcie. Takže v České republice existuje několik bank, který vám umožňují, ať už v aplikaci mobilní nebo ve webové aplikaci, stačí se v té bance zaregistrovat, vyplníte investiční dotazník, doložíte občanský průkaz a tak dále. Prostě klasický sepis smlouvy mezi vámi a bankou nebo brokerem a pak jenom pošlete peníze a koupíte si tu danou akci nebo třeba ten fond.
0: To zní docela jednoduše. Fungují na podobné bázi i dluhopisy?
1: Dluhopisy potřebujeme rozlišovat dva typy. První jsou dluhopisové fondy, čili zase máte nějakou firmu, třeba banku, která má portfolio manažera, který zkoumá finanční zdraví firem, kterým třeba jiné banky půjčily a teď jsou ty jejich dluhopisy na trhu a oni je kupují za vás. Čili nehrozí to riziko, že koupíte dluhopis předlužené firmy, která jde do háje finančně. A pak dá se v Čechách koupit i jednotlivý dluhopis jedné konkrétní firmy. A v České republice mají tyhle konkrétní jednotlivý dluhopisy velmi špatnou pověst, protože oni nejsou, na rozdíl od těch dluhopisových fondů, nějak regulované. Takže když to hodně zjednoduším, tak my dva, když si založíme firmu, tak můžeme vydat dluhopis a když najdeme nějakého chudáka, který to koupí, tak ho oškubem. Takhle jednoduše to v České republice de facto jde. Takže všechny posluchače, pokud chcete investovat do dluhopisů, ať už státních nebo firemních, tak bych spíš odkázal na nějaké fondy dluhopisové, i když je tam nějaký poplatek, protože sázet do loterie a koupit si na vlastní pěst jeden konkrétní dluhopis jedné konkrétní firmy, která podniká, to je hazard, to už není investice.
0: Těch informací, které se člověk musí nějak nastudovat, aby tomu aspoň základně porozuměl, se mi zdá hrozně moc. A ono to určitě stojí taky čas a energii. Vyplatí se to vůbec? A dá se investovat bezpečně a dobře, aby to teda nějakým způsobem bylo smysluplné, i když se tomu třeba nevěnujeme tolik a nevěnujeme tomu tolik času a energie?
1: Ano. A jedna možnost je, že vás to bude bavit jako mě. Takže skrze vlastní zkušenost, nastudovaný materiály, naposlouchaný podcasty, popřípadě nějaký investiční semináře, konference, získáte tolik zkušeností, že jste schopná si to portfolio skládat sama. Ať už zahraniční akcie, dluhopisy, fondy, ETF, cokoliv. A pak je druhá možnost pro lidi, kteří na to hlavu prostě nemají, anebo jenom na to nemají čas a nechtějí tomu věnovat ten čas, tak na to potom existují služby buď to nějakých makléřů, finančních poradců nebo těch privátních bankéřů v bankách, kterým prostě řeknete, mám takovýhle peníze a chtěla bych nějak investovat a oni vám to portfolio nastaví na míru. Samozřejmě důležitý je podotknout, že ne každý, kdo si říká finanční poradce, tak je kvalitní finanční poradce. Někteří z nich jsou spíš prodejci, čili snaží se vám něco prodat, ale těch dobrých kvalitních finančních poradců i z oblasti investování je poměrně dost. V České republice velká část těch fondů, které si můžete koupit, ať už bance nebo přes takového nějakého makléře, tak je opravdu hodně. She's crazy like a fool.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si na festivalu United povídám s Michalem Soukupem, který měl před malou chvílí workshop o investování s podtitulem Jak vydělat a nenaletět. Povídáme si o investování. Já bych se teď ráda chviličku zdržela u historie měny, protože dřív se platilo, nebo měna fungovala úplně jinak než v současnosti. Byla krytá zlatem, v současné době je to založené na důvěře ve vládu nebo v banky. Říkám to takhle správně?
1: Je to tak, tady musím dát jenom malý disclaimer, nejsem vystudovaný ekonom, takže pokud něco řeknu neúplně přesně, tak se prosím nezlobte.
0: Pojďte nám to trošku přiblížit, nebo jak to vnímáte vy? Vnímáte taky, tak jako já, že tam může být určité riziko, protože v minulosti už několikrát třeba měna zanikla v důsledku inflace. Může se to stát do budoucna, anebo máte důvěru v bankovní instituce, že se s tím ten novodobý trh nějakým způsobem vždycky srovná?
1: Inflace není výmyslem posledních 100 let, inflace je tady s náma už více jak 2000 let, protože ve chvíli, kdy se vlastně platilo zlatými mincemi, stříbrnými mincemi, nějakými bronzovými groši, tak ve chvíli, kdy panovníkovi teklo do bot, tak začal šidit kvalitu tady těch mincí. A takhle vlastně vznikla inflace. Nebo když se jeho království dařilo, tak vlastně jedna mince měla například 5 gramů zlata v sobě obsahovala. Když potřeboval financovat svůj rozmařilý život nebo nějaký dobyvační války, zjistil, že mu zlato dochází, tak aby zachoval stejnou velikost té mince, tak už tam dával jenom 4 gramy zlata a pak nějakou příměs. A takhle vlastně jako devalvovala ta měna, že se kazila, nebo dneska bychom mohli říct, že vlastně jste za stejný peníz, tím, že byl méně kvalitní, koupila méně zboží, méně slepic na trhu někde. A potom, když jsme začali používat papírové peníze, tak to hodně pozbudilo ekonomiku, hodně nám to umožnilo vyměňovat si rychle mezi sebou libovolné množství peněz, majetku, nějaké hodnoty. A správně jste poznamenala, že vlastně dřív ta měna byla krytá zlatem. A to určitým způsobem omezovalo znehodnocování té měny, ale ono se dělalo i tak. A aby to bylo jednodušší, tak se vlastně odstranila ta návaznost na zlato a od té doby můžeme pozorovat poměrně rychlej nárůst inflace. Byly státy, třeba Argentina, která stihla v posledních 50 letech zkrachovat jako několikrát, protože prostě byla tak zadlužená ten stát, neuměli hospodařit její představitelé. A my, když sledujeme zadlužení zemí třeba v Evropské unii nebo i ve světě, že jo, stát s největším dluhem, státním dluhem, jestli se nepletu, taky Japonsko, má přes 200% HDP. Má vlastně dluh. Spojené státy poměrně rychle dohání, v Evropě jsou takový premianti, Francie nebo nějaký jižní země. Naopak my jako Česká republika jsme na tom relativně dobře, my ještě nemáme ani 50% dluhů či HDP, nicméně to tempo zadlužení třeba u nás je vysoký. Obecně národní banky se snaží tu inflaci držet na uzdě tím, že tisknou další peníze, čímž jako je to asi složitější, líbí to vysvětlil nějaký ekonom, ale obecně celá naše finanční, řekněme, bezpečnost souvisí na naší důvěře. Ve chvíli, kdy většina lidí řekne, že tomu systému nedůvěřuje, tak se ten svět zhroutí. Ale my ani moc nevíme, jak by jsme měli vyjádřit, že tomu nedůvěřujeme. Takže máme tady s námi dlouho Bitcoin, další kryptoměny a nějak ten finanční systém založený na fiat měně vlastně neohrozili zatím.
0: Jak moc je finanční situace na světě propojená? Tedy jak moc nás ovlivňuje v Česku americká ekonomika?
1: Znovu, to bych chtěl spíš nějakého ekonoma než mě.
0: Zákeřné otázky.
1: Obecně propojení jsme hodně a můžeme to vidět na tom, že naše ekonomika nebo životní styl spíš je závislý třeba na těch chytrých zařízení, mobily, tablety, elektronika. A země, která drží vlastně velkou část těch zdrojů, tady těch vzácných zemin, ať už je to litium nebo další europium třeba, který se používá pro výrobu laicky řečeno červené barvy v našich televizích, tak těch zdrojů na Zemi je velmi málo. A ve chvíli, kdy dojde, nebo ta Země zavře kohoutek, že to nepustí, tak to vlastně ovlivní ekonomiku téměř celého světa, protože najednou firmy, co to vyráběly, nemají z čeho vyrábět, propouští se, státy si musí půjčovat, dotujou podporu v nezaměstnanosti a podobně. Takže jsme poměrně hodně propojení. Bylo to vidět i v roce 2008-2009 po pádu Lehman Brothers, jak se přelila vlastně ta finanční krize například i do České republiky. A kdo sleduje trošku dění na burze, tak mohu vidět, že evropské burzy se zpamatovaly relativně rychle, ale česká burza se ve finále zpamatovala teprve 2 roky zpátky. Nějak víc samozřejmě ekonom by dokázal to říct přesněji, ale jako z laického pohledu nějaký normální výkon pražské burzy vidíme až teď v posledních 2 letech, kdy evropské akcie a hlavně ty naše české akcie, tak zažily raketový růst prostě.
0: Když jsme tam po skončení vašeho semináře ještě chvíli stáli, tak jste dostal dotaz od jednoho z účastníků, jak třeba investovat v eurech, tak jak probíhá investice v zahraničních měnách?
1: Dneska je to úplně jednoduchý, téměř každý broker má možnost investování jak v české měně, tak v eurech, v dolarech nebo v dalších velkých světových měnách. A vlastně pokud máte například eurový účet vedený u české banky, tak není nejmenší problém u toho broukera nakoupit fond nebo akcie v eurech.
0: Mm-hmm. Pojďme se teď chviličku pobavit o tom, jak obvykle lidé přistupují k penězům podle vaší zkušenosti. Máte pocit, že naše finanční gramotnost jakožto českého národa je dostatečná? A nebo máme podle vašeho názoru nějaké mezery?
1: Já to beru tak, že já jsem třeba naprosto levej na techniku, takže cokoliv se mi pokazí v autě, jedu za mechanikem a v žádném případě se nezlobím na lidi, kteří to mají stejně s penězma. Zároveň si myslím, že základní jakoby znalosti a povědomí o tom autě mám, umím dolejt olej, poznám, když jsou sytý brzdy, vyfouklý pneumatiky a podobně. A takovouhle základní znalost bychom potřebovali výrazně pozbudit mezi českou populací. Protože i dlouho, mnoho let jsem dělal finančního poradce na plný úvazek, potkával jsem se s reálnýma, normálníma lidma, který chodí do práce a mnoho jejich finančních rozhodnutí bylo, slušně řečeno, velmi nerozumných. Například jsem řešil s jedním klientem úvěrovou smlouvu na nákup auta, kde měl 20% roční úrok. A protože to nemohl splácet, tak to doplácel ze své kreditní karty, kde měl 24% roční úrok. A zašli jsme spolu do banky, vyřídili jsme mu tehdy úvěr na 8% a on ušetřil si 14 000 měsíčně. Takže a přitom to mohl udělat sám, tu banku měl vedle v baráku prostě. Že myslím si, že potřebujeme hodně zapracovat na finanční gramotnosti u dětí, protože tam vznikají návyky. A ve chvíli, kdy rodiče nemají základy finanční gramotnosti, řízení rodinného cash flow a vůbec jako prioritizace nějakých výdajů, tak těžko to pak můžou naučit děti. Takže jsem rád za české školství, že i když třeba na škole žádný učitel nechce nebo nemůže učit finanční gramotnost, tak existují lektoři. Například etická charakterová výchova má jako organizace, má lektory, který na školách učí finanční gramotnost. Já jsem taky na některých školách byl s finanční gramotností. Takže jsem rád, že tohle to jako ten stát umožňuje, že když to ta škola není schopná naplnit, tak si prostě najme jednorázově nějakého profíka, který to udělá a ty děcka můžou slyšet. Třeba hodně dětí poprvé slyší slovo dluh a jak se s ním vypořádat, jak je to nebezpečí toho dluhu. A někteří moji kolegové na to mají dokonce jako skvělou dluhovou hru, že prostě nechají ty děti vzít si virtuálně jako dluh a pak najednou oni vidí, jak to na ně tlačí víc a víc, jak se dostávají do té dluhové spirály a vlastně si v bezpečném prostředí zažijou to dřív, než se do té dluhové spirály můžou dostat nějak sami.
0: Tak to je super. Tak teď jsem teda třeba ten rodič, který úplně neprošel tím finančním vzděláním, uvědomuji si to a říkám si, tak chtěla bych se o tom něco dozvědět. Tak kde hledat ty informace, co můžu udělat, aby to teda byly kvalitní informace?
1: To je dobrá otázka. No. Já se přiznám, že jsem nehledal. Jestli existuje nějaká platforma, která by na webu třeba, aniž by cokoliv prodávala, nabízela jako kvalitní informace. Možná existuje. Myslím si, že Hledám Boha.cz něco podobného chystá pro příští rok. Mm-hmm. Takže minimálně tam se bude možné obrátit, budou tam kurzy o nějaké základní finanční gramotnosti. Jestli se nepletu, letos už tam bude právě kurz o dluhovém poradenství. Co se týče, pokud třeba nějaká rodina má problémy s dluhy, určitě existují charity. V každém větším městě je nějaká charita, která se specializuje na dluhové poradenství, existují odlužovací poradny a obecně. A pokud by se to někoho z posluchačů týkalo, tak moje rada zní, řešte to teď, ne zítra, ale dneska, protože čím dřív té bance dáte najevo, že nezvládáte splácet, tím ochotnější je vám pomoct a třeba počkat se splátkama, rozložit to do nějakého dalšího období a podobně. Ve chvíli, kdy vám na dveře tluče exekutor, tak se s váma už nikdo bavit nebude.
0: Tak možná i proto ta finanční gramotnost není špatný nápad, protože to může být dobrá prevence. Pojďme se teď pobavit o tom, co vás třeba nejvíc zaráží, že lidé neví, a jestli je obecně, jestli se dá říct, nějaká znalost související s finanční gramotností, která lidem obzvlášť chybí?
1: No, myslím si, že lidem obzvláště chybí ochota ověřovat si informace. Na své přednášce jsem prezentoval jednu fintechovou firmu, která tvrdila, že vynalezla díky svým matfizáckým inženýrům naprosto geniální, dokonalej, neomylnej algoritmus, který dokáže predikovat vývoj kryptoměn a na mikrotransakcích během několika vteřin, že dokáže generovat stabilně 20% zhodnocení ročně. Tak tohle byla nabídka té firmy a lidi v České republice jí během velmi krátkého období nasypali 4,5 miliardy korun, o který přišli, protože to byl celý podvod. Takže myslím si, že hodně z finanční gramotnosti nám chybí ověřování informací, pak nám chybí taková ta, já nechci říct zdravý selský rozum, protože to bych, já nechci urazit lidi, ale chybí nám takový to laický ověření typu 20% roční garance, tak to musí být extrémně rizikový. A proto do toho nepůjdu. Jo, když vám kdokoliv nabízí 8, 9, 10 a víc procent, tak když to není podvod, je to minimálně red flag, aby jsme zpozornili a ptali se, OK, a to je jaký divný, ne? A vlastně podobně, když se podíváte, každý den na Seznamu můžete číst článek, jak někdo donesl v iglice 500 000 korun nějakému podvodníkovi, protože kliknul na video s Babišem, s Petrem Pavlem nebo s Jardou Jágrem, že prostě je tajná nějaká informace. Prostě je to jako zvláštní, že jsme málo kritičtí a jsme opatrní tam, kde je to bezpečný a jsme naprosto bez kritiky a bez opatrnosti tam, kde to je na první pohled do očí bíjící prostě podvod. Takže tohle nám asi chybí. Podobně jako já, když přijdu k autu, poznám, že je vyfouklá pneumatika. Prostě to auto sedí, že tu brávku, tak asi je vyfouklá. Tak podobně, kdyby jsme takovýhle základy měli o těch financích, dokázali pochopit, co znamená 17% inflace. Že z našich 100 000 po skončení té 17% inflace si můžeme koupit věci de facto v předchozí hodnotě 83 000. My máme furt na účtu 100 000, ale už si za to koupíme méně chleba a podobně. Základní škodovka v 90. letech stála 100 000 korun. Dneska Fabie stojí kolik? 400? 450 tisíc. A to ta inflace, že vlastně jako srovnatelný auto v té ekonomice si pořídíme vlastně za 3-4násobek ceny.
0: Děkuju za to vysvětlení, za ten nástin, co je to inflace. To si myslím, že by určitě mělo v dnešním pořadu taky zaznít. A vy jste taky ve vašem povídání zmínil, že lístek do kina, teď nevím za jakou dobu, se zdražil 22krát. Můžete to ještě přiblížit?
1: Jo, já jsem na tom workshopu ukazoval slide, který jsem stáhnul z novinek.cz, kde vlastně popisovali takový grafíček a tam ukazovali, jak která komodita od listopadu 1989 jako velkou zažila inflaci a lístek do kina opravdu tam byl 2200% navýšení ceny. Třeba mléčná čokoláda, tak ta vyrostla jenom asi o 150%. Jenom.

0: Posloucháte Radio Proglas a právě si na festivalu United povídám o investování s Michalem Soukupem, který dnes měl workshop na téma jak vydělat a nenaletět. Vy jste taky zmínil v tom vašem povídání, že bychom neměli podléhat hamižnosti. Jak tomu teda rozumět a jak jako poznat, že jsem hamižná?
1: Existuje základní pravidlo každého podvodníka. Podvodník hledá člověka, který chce získat hodně za málo. A proto mu podvodník prodá hodně draze nic. A proto je tam, ta moje rada dneska byla, nebuď hamižný. Ve chvíli, kdy se snažíme najít tu úplně nejlepší investici, zmiňoval jsem je v tomhle rozhovoru, že v České republice si můžete vybrat z více jak 10 000 různých fondů nebo investičních příležitostí, tak když budu hledat tu úplně nejvíc ziskovou, tak já vlastně jako riskuju, že se dostanu do toho extrému, kdy už to není bezpečná investice v tom smyslu, že to je jako relevantní investice z pohledu práva, legislativy a tak dál, a dostanu se k nějakému podvodu. Typicky ty videa, co běží na sociálních sítích a na který hodně skáčou starší ročníky, který právě nikdo neučil, jak rozumět financím, tak tam jim slibujou, jo, vy dáte 20 000 korun a za týden máte 160 000. A vlastně to je ta hamižnost, že přesně jak je to v tom pořekadle, že já chci hodně za málo a tak mi podvodník prodá hodně draze svoje nic. A takhle vlastně fungují ty podvody. Zároveň, když se z dlouhodobého horizontu podíváte na to, že mladý člověk, aktivní nebo dnešní účastník festivalu United má třeba 20 let a když dneska začne pravidelně investovat 1 000 korun do úplně nudného akciového fondu, nějakého globálního akciového fondu s ročním průměrným výnosem třeba 7%, tak vlastně za těch 45 let, kdy půjde do důchodu, bude mít 6,5 milionu. Což znamená 25 000 důchod na dobu 30 let za 1 000 měsíčně. A to mi přijde, že je další jako věc, která nám jako Čechům chybí, že vlastně furt čekáme s investováním až někdy, až někdy, až někdy. A jeden můj kamarád, který se mě ptal,

0: 2009, kdy ten samý fond 50% zase prodělá. Ale takhle ty akcie a ty trhy fungují a kdo vydrží, sklidí to ovoce.
1: Takže z vašeho povídání tak trošku zaznívá, že čím dřív, tím líp a zlatá střední cesta je klíč. Nechodit do žádných extrémů a držet se nějaké udržitelnosti něčeho, co prostě nám může fungovat dlouhodobě. Pojďme teď zkusit úplně nějaké konkrétní doporučení. To znamená, když teda bych chtěla začít investovat, tak je rozumné vyhledat rovnou finančního poradce a poradit se s ním, anebo můžu i sama, a jak bych případně si mohla poskládat to portfolio?
0: Základní finanční rada je, neposlouchejte nikoho, kdo vám dává rychlý, jednoduchý finanční rady. Takže na tuhle otázku úplně jako nemůžu odpovědět, ale obecně, jenom principiálně důležitý je začít, nebát se případného šlápnutí vedle, a teď nemyslím ten podvod, jo? Myslím to, že vyberete fond, který místo 7% vydělá 5%, nebo zrovna koupíte ve špatnou dobu, že zrovna půjdou trhy dolů. A pokud jste člověk, který se o to zajímá, může být zajímavý investovat přes nějakou českou online aplikaci nebo banku, investovat do jejich fondů, jestli se nepletu, snad všechny české banky mají svoje podílové fondy a nebo prodávají nějaké jiné. Pokud se v tom vyznáte trošku líp, tak si přes nějakou, řekněme, nebankovní aplikaci, ale pořád ještě českou bezpečnou, koupíte třeba nějaké ETF fondy, které mají menší poplatky, ale jsou vhodné spíš pro lidi, kteří už se v tom trošku orientovali a ví, co to znamená ETF a ví, do čeho konkrétní ETF vlastně investuje. Pokud jste začátečník, tak věřím, že je to dobrá rada, že i ten větší poplatek té bance se vyplatí za to, že někdo jiný rozhoduje, co v tom vašem fondu bude. Takže nějaký třeba globální fond, který není úzce zaměřený na jednu konkrétní zemi nebo na jeden konkrétní trh, jako je třeba AI nebo bankovnictví a podobně, ale klasický, nudný globální akciový fond, který investuje po celém světě a má tam jak stavebnictví, finance, zdravotnictví, dopravu, tak to může být do začátku vhodný fond. A je dobré ale se vzdělávat, učit, zkoumat, hledat, projít si třeba i nabídku té banky, zeptat se toho bankéře, hele, našla jsem si tady ty dva fondy, jaký mezi nimi rozdíl. A když zjistíte, že ten člověk ví, o čem mluví, tak se můžete pustit do nějaké diskuze, nebo samozřejmě využít síť finančních poradců různých poradenských skupin, tam jenom pozor na předplacené poplatky. Jo, hodně makléřů prodává investiční fondy s takzvaným předplaceným poplatkem. To znamená, vy řeknete, že chcete investovat 10 let, tak oni po vás chtějí zaplatit ten poplatek na 10 let dopředu, aby ten poradce měl jako vyšší provizi. Existují i takzvané průběžné poplatky, kde vlastně z každé investice si ta firma a ten poradce ukousne maličkou část a ty mi přijdou osobně mnohem férovější, protože když za rok, za dva nebudete chtít nebo moc investovat s tím makléřem, s tou institucí, tak vlastně přestanete a nemáte u nich nějaké peníze za službu, kterou vlastně nevyčerpáte.
1: Nějaký závazek, který tam už prostě je a nejde to úplně jednoduše zrušit. Vy jste taky říkal, aby se člověk nebál třeba nějakých přešlapů, nějakých chyb. Stane se nám každému zákonitě, že nějakým způsobem proděláme? Je to součást toho balíčku, nebo to jde i bez toho?
0: Tahle odpověď by si vyžádala víc času, který bohužel nemáme. Takže rychlá poznámka číslo jedna, ano. Pokud investujete dlouhodobě, zákonitě musíte zažít nějaké, řekněme, finanční krize, prasknutí bublin a podobně na tom trhu. To znamená, že vaše akciové portfolio poklesne třeba o 20-30%. Ztrátu zrealizujete ale pouze v tu chvíli, když to tehdy prodáte. Pokud v době poklesu vydržíte, držíte se svojí investiční strategie, ať už jste si ji vymyslela sama, anebo máte nějakého poradce v bance nebo u makléře, vydržíte, třeba dokupujete za levněji, tím pádem, když je pokles na trhu, tak ve chvíli, kdy přijde oživení trhu, přijde zase jako ekonomické oživení, tak akciové trhy porostou a vy vlastně na tom minimálně se dostanete zpátky. Někdy to trvá měsíce, někdy to trvá roky, záleží, jaký máte fond.
1: Můžete nám ještě na závěr říct, jaké byly vaše investiční začátky a jestli taky jste třeba udělal nějaké přešlapy, ze kterých jste se nějak poučil, což by třeba mohlo být hodnotné pro některé posluchače, kteří by měli zájem se tomu víc věnovat.
0: Ano, tohle by si zasloužilo nějaký samostatný vtipný pořad, protože ty moje...

0: by byly dneska, bych řekl, do očí bící, že jsem byl blbec a nedal jsem si pozor. Ale jako moje úplně první investiční zkušenost byla, když jsem začínal jako mladý ucho u makléřů, začal jsem prodávat pojištění a vlastně matka té naší společnosti šla na burzu. Byla to jedna veliká evropská pojišťovna a já jsem říkal, tyjo, vidím všechny ty týpky v těch kravatách a v těch bavorácích, tak to se bude určitě dařit dobře. Tak jsem šel, za poslední peníze jsem koupil akcie a 3 měsíce na to přišla ta finanční krize 2008. Já jsem vlastně byl ve ztrátě asi 70%, což pro mě tehdy bylo požehnání, protože jsem si uvědomil, že aha, tak nejsem neomylný, když je mi 20, a že se musím učit, vzdělávat se, takže jsem začal zkoumat ten trh, začal jsem číst investiční zprávy na jednom investičním serveru a začal jsem se učit porozumět těm souvislostem a díky tomu jsem dokázal potom nakupovat akcie, když byly opravdu jakoby někde kousek ode dna. A měl jsem potom další rok třeba 100% zhodnocení, protože jsem dobře koupil. Ale zároveň třeba natišenej tímhletím svým úspěchem, tak jsem pak bez hlavy začal kupovat cokoliv dalšího. A nakoupil jsem akci jedné firmy, která se obchodovala i v Čechách. A byla to firma, která jako jediná na světě vyráběla nějaký udělátka do televizí. A já jsem si říkal, tak to musí vydělávat. Tak jsem nakoupil akcie té firmy, bylo tam docela dost peněz. A po nějaký době šla ta akcie úplně do kopru, protože oni, aby si udrželi ten monopol, tak se extrémně zadlužili, aby kupovali své vznikající konkurenty. Ale tím, že kupovali konkurenty, kteří ještě neměli žádnou vnitřní hodnotu, neměli žádný produkt, tak vlastně oni se předlužili tak, že nebyli schopni splácet své dluhy a skončili úplně. Takže já jsem přišel úplně o všechno tady v té konkrétní investici. A tohle všechno člověka potom vede k pokoře, že já tím přemýšlím. Dneska investuju do konkrétních kusových akcí už, řekněme, jenom třeba z 30% a z větší části kupuju ty podílové fondy, protože tam to rozhodnutí za mě dělají lidi, kteří jsou placení za to, aby od rána do odpoledne seděli, četli ty, řekněme, finanční výkazy těch firm, které mají v portfoliu, sledovali množství objednávek třeba dopředu a tak dál, takže mě to přináší určitý klid, že se tomu nemusím věnovat tak moc a zároveň to portfolio poměrně hezky vydělává.
1: Mm-hmm. Můžu se zeptat, kolik času průměrně vaším investicím tak týdně věnujete, aby jste si našel, nebo že jste si našel nějakou svoji vlastní udržitelnou cestu?
0: Já se tomu popravdě už nevinu tolik jako dřív a zabere mi to tak hodinu týdně.
1: To si myslím, že je taková ještě doba, že se to dá nějakým způsobem zařadit do toho režimu, ale samozřejmě každý si musí posoudit sám za sebe. No, každopádně jste zmínil, že vaše chyby zpočátku byly do očí bijící. Já si říkám, že pro člověka, který začíná, to vůbec nemusí být snadné se v tom zorientovat. Dá se říct, že finanční trh je taková džungle?
0: V něčem jo, protože nám hodně chybí regulace. Zmiňoval jsem tady problematiku korporátních dluhopisů, kde dneska opravdu je velmi snadné vydat dluhopis a sehnat důvěřivé lidi, kteří vám dají peníze a vy jim pak nic nezaplatíte. A podobně je to třeba s regulací práce finančních poradců, kde si umím představit, že by mohla být v něčem jako přísnější, aby opravdu šlo nejenom o ten prodej, ale i o nějakou jako kvalifikovanou radu. Je třeba hrozně zajímavý a teď doufám, že mě poslouchá nějaký legislativec, protože dám příklad, já jako finanční poradce si budu s vámi povídat, budeme dělat komplexní finanční plán, uděláme nějaké životní pojištění, pojistíme auto, bydlení, pak se budeme bavit o penzi, takže vám prodám doplňkové penzijní spoření, nastavíme tam nějaký, řekněme, měsíční příspěvky a mě jako poradci zákon vyloženě ukládá, že vám musím říct, kupte si tenhle konkrétní fond. Pak uběhne 10 minut, budeme se bavit o investicích, to znamená vedle doplňkového penzijního spoření budete chtít investovat volně, využít třeba dlouhodobý investiční produkt a mně jako tomu samému člověku a vám jako té samé klience, tak mně zákon jiný zakazuje vám říct, který fond si máte koupit. Já vám musím představit třeba 10 fondů, které odpovídají nějakému vašemu profilu a vy si musíte vybrat sama. A takovýhle absurdity vlastně finanční poradci zažívají dnes a denně, takže tohle by určitě chtělo taky zlepšit. A pak se věřím tomu zlepší i ty rady, protože ve chvíli, kdy budu moct jako poradce říct, ano, tenhle konkrétní jeden fond si můžeš koupit, dá to smysl, nastavíme tady 30%, tady 70%, uděláme takovou diverzifikaci, tak to bude mnohem jako naší práce. Takže rada pro začátečníka, pokud najdete dobrého poradce, tak je to asi lepší, než se v tom plácat sami. Hledejte poradce, který vám chce nejenom prodat, ale doopravdy se zajímá o vás, o vaše potřeby. Je ochotný trávit čas i tím, že vám jenom vysvětluje, jak to funguje. Co to znamená? Nevidíte na něm ten tlak, že už za hodinu musím být někde jinde a tak si to rychle koupu, už jsem s tebou strávil 2 hodiny. Takže hledejte spíš někoho, kdo vám chce skutečně pomoct a tomu dejte vydělat. Protože sice jsou provize pro poradce jako vysoké, ale když je to člověk, který vám opravdu pomůže se zorientovat na tom trhu a pomůže vám zhmotnit to bohatství vaše, ať už je malé nebo velké, tak si myslím, že si tu provizi zaslouží, zvlášť oproti těm rádoby poradcům, který jenom prodávají.
1: To byl Michal Soukup, se kterým jsem si o investování povídala na festivalu United ve Vsetíně. Děkuji za váš čas a za rozhovor.
0: Já moc děkuju za milý společný čas i za to téma.
1: Od mikrofonu se s vámi, milí posluchači, loučí také Jana Rambousková a přeje všem hodně štěstí, pokud se rozhodnete své peníze do budoucna jakýmkoliv způsobem investovat.

Znám pokoje hostinců i lesů skryté kouty. Vítám každý nový den, jen myšlenka mě rmoutí. Co můj sen měl znamenat, jsou mý drazí zdrávy. Jaké je žít na Erinu?

Je čtvrtek 10. září okolo 1 hodiny ráno a vy můžete poslouchat koncert klasické hudby. Jako první zazní klavírní trio číslo 7 S-dur od Johana Nepomuka Humla v podání Ivana Gajana na klavír, Viktora Šimčiska na housle, Milana Teleckého na violu a Juraje Alexandra na violončelo.

Poslouchali jsme klavírní trio číslo 7 S dur od Johana Nepomuka Humla. Sóla hráli Ivan Gajan, Viktor Šimčisko, Milan Telecký a Juraj Alexandr. Nyní uslyšíte sonátu pro klavír od Josefa Haydna. Sólo zahraje Gary Colson na klavír.

Dozněly tóny sonáty pro klavír číslo 60 od Josefa Haydna v podání Garika Olzona. Nyní uslyšíte smyčcový kvartet B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladba zazní v podání souboru Norbert Quartet ve složení Milan Vavřínek, Petr Havlín na housle, Jiří Řehák na violu a Jan Holeňa na violončelo.

Poslouchali jste smyčcový kvartet B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta, podání souboru Norbert Quartet, složení souboru Milan Vavřínek, Petr Havlín, Jiří Řehák a Jan Holaňa. Na Rádiu Proglas přebíráme relaci Rádia 7.

Hezký dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde pochopíme a otevřeme. Po dvou letech jsem byl opět pozvaný na Charis do Brna, na dřívější katolickou charismatickou konferenci. Setkává se tu několik tisíc lidí v Brně na výstavišti a jejich program. Setkání tvoří chvály, přímluvné modlitby, přednášky a mše. Musím říct, že jsem toto setkání sledoval vždy se zájmem. Dříve mě jako mladého člověka zajímalo setkání, které vyroste do takové velikosti. Dnes spíše objevuju to, co ty lidi táhne k sobě a hlavně k Pánu Bohu. Ano, stále mám i tu svou pracovní deformaci organizátora. Takže na Charis také sleduju a obdivuju spoustu doladěných detailů. Líbí se mi, jak je toto setkání uspůsobené skoro pro všechny generace. Jsou tu starší lidé, ale třeba i rodiny s úplně malými dětmi. Také se mi vždy líbí vizuál celé konference, například to, jak vypadá hlavní scéna. Také se mi líbí vedení Katky Lachmanové. Její moderace je vždy klidná, s duchovním obsahem a zároveň normální. Jsem tam také s takovým tím cimrmanovským humorem. Na Charis se mi také líbí svobodný a zároveň kultivovaný projev lidí při chvalách. Lidé stojí, někteří mají zvednuté ruce, pár lidí má barevné prapory, zpívají a modlí se. Slyšet takto zpívat po ránu 5000 lidí, kteří zpívají Pánu Bohu, musím říct, že pro mě to je balzám na duši. Vlastně mě překvapilo, že se na toto setkání těším. Je to zvláštní, někdy mám promluvit třeba pro 50 lidí a jsem z toho napnutý, stále si všechno dopředu přehrávám a jsem tak nějak v křeči. A pak jsou setkání, na které se těším, kde se cítím příjemně a svobodně. A to je i příklad Charis. Tématem letošní konference Charis bylo chraň své srdce. A to je to,